je jako společenství s démony. V závěrečných verších Pavel své stanovisko shrnuje těmito slovy. Nemůžete pít kalich páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu páně i na stolu démonů. Chceme snad popudit pána k žárlivosti? Jsme snad silnější než on? Chceme-li pochopit, co nám tím Pavel říká, měli bychom si připomenout závažná slova pána Ježíše. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Sloužit dvěma pánům není možné, protože v srdci, tedy v mysli člověka, není místo pro dva různé pány. Tedy pro dvě od sebe odlišné vůle. Budou-li na nás působit dvě různé vůle, rozhodovat bude vždycky jenom jediná. A ta, která bude rozhodovat, ta zároveň potlačí všechno, co s ní je v rozporu. Zahrávat si s falešnou vírou, která se upíná k modle, je nebezpečné, protože tento sklon může ovládnout naši mysl a tím samozřejmě i nás. To, na co myslíme, to není zdaleka tak zanedbatelné, abychom si s tím mohli bez obav ve svých myšlenkách pohrávat. Je například běžnou zkušeností, že nějaký ženatý muž si při setkání s nějakou ženou začne zahrávat třeba s myšlenkou na nevěru a řekne si přitom, já včas zastavím. Jenomže ono to takhle nebude možné. Jakmile totiž taková myšlenka získá jednou v lidské mysli a představivosti půdu, začne se samočinně prosazovat. Proto také pán Ježíš při výkladu přikázání nescizoloží říká v kázání nahoře, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Všimněte si toho trvacího vidu, kdo hledí, nikoli kdo pohlédne a okamžitě odvrátí oči. V těch slovech, kdo hledí, je totiž naznačeno trvání, pokračování. Ten člověk si se svou myšlenkou i představou pohrává. Myšlenka se zmocní jeho mysli. Otráví jeho mysl tak dokonale, že v ní už nezbude místo na něco jiného. Především už ne na následování pána. A nebude možná ani rozhodující, bude-li myšlenka dokonána činem a nebo ne. Krátce řečeno, zevní účast na stolu démonů, tedy na vnějších projevech okolního pohanstva, nutně musí vést i k vnitřní účasti na pohanském způsobu myšlení a tím i na pohanském způsobu života. Pokud přitom z křesťanství vůbec ještě něco zbude, bývá to potom už jenom falešná slupka, pod kterou se obsah vytratil nebo zčervivěl. Pak tedy zbývá jenom vnější formální účast ve shromáždění a kolem oltáře Hospodinova. Takže to bude už jenom důvod k odsouzení ve smyslu slov apoštola Pavla v následující kapitole. Kdo jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije. Domyslíme-li, měli bychom si v bázni Boží uvědomit, že cokoliv děláme mimo ducha Kristova, tedy to, co děláme bez něho, děláme ve skutečnosti proti němu. Ocitáme se tak mimo oblast víry a poslušnosti, otvíráme si cestu pro uplatnění vůle své a vyvazujeme se ze svazku, do něhož jsme byli účastí na stolu páně neodlučně včleněni. Jak svého času řekl jeden náš vykladač, nejde tady o mytologicky chápaný boj dvou bytostí, jedné dobré a druhé zlé, tedy Hospodina proti Satanovi, anebo andělů proti démonům. Nejde o boj nadzemských bytostí, ve kterém by vítězili ti silnější. Pavel ukazuje jasně, že jde o nás.
Jde totiž o to, že požehnaná moc stolu páně je rušena a mařena zpupností, která se ve falešném a troufalém siláctví víry domnívá, že smí svou nevěrností dráždit žárlivost páně. Jde tady o mravní siláctví, které zapomíná, že i ta největší síla člověka je jenom darovaná, tedy odvozená. Nikdy není silnější než sám pán. Proto je přímá souvislost mezi závěrečným slovem této kapitoly a mezi výzvou, kterou adresuje Pavel do Korintu ve svém druhém dopise, kde v 5. kapitole píše: nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? Je tedy nemožné mít podíl na stolu páně a přitom na sebe nechat klidně působit okolním světem, na jeho životních způsobech bychom se začali podílet. Účast na stolu páně takové způsoby naprosto vylučuje. Při každém z nás bude velice záležet na tom, co budeme konkrétně dnes chápat jako svůj zapovězený stůl démonů. Měli bychom se přitom hluboce zamyslet nad tím, čím se necháváme ovlivňovat ve svém životě. To by nám mělo pomoci k jasné osobní orientaci a na cestě k svobodě v Kristu. Co utváří tvůj způsob života? Co na něj působí, takže jsi schopen proto své životní způsoby dokonce i měnit? Co určuje tvé každodenní všední postoje k lidem, k věcem i událostem, které tě potkávají i kterých jsi svědkem? S určitostí lze říci toto. Jestliže náš každodenní všední život není ve všech oblastech našeho myšlení, mluvení, cítění i jednání ovlivňován a usměrňován tím, co znamená stůl páně, tedy Kristovou obětí, jestliže impulzy naší staré přirozenosti nejsou umrtvovány mocí a slávou jeho vzkříšení, jestliže tedy duchem Kristovým nepřemáháme v poslušné víře všecko zlé, co vychází z našich srdcí i útočí na nás zvenčí, pak ve skutečnosti zapíráme víru a vymykáme se sami ze závazku, který je pro každého křesťana neoddělitelně spojen se stolem páně. Za takových okolností se člověk i se jménem Kristovým na rtech může odstnout na cestě široké, která ovšem do království Božího nevede. A apoštol Pavel vlastně korinským bratřím říká: já, který nesu za vás odpovědnost před tváří páně, nechci, abyste se stali účastníky démonů, abyste se s nimi spojovali, vcházeli s nimi ve styk a měli s nimi společenství, protože to by znamenalo jednoznačně vaši záhubu a vy jste přece byli povoláni k životu.

Pane Ježíši Kriste, chvála buď tobě, že ses nás ujal a svým slovem i duchem nám svítíš na cestu za tebou. Vždyť bez tebe bychom ani nevěděli, kam jdeme a kam jít. Prosíme, působ na nás mocí svého kříže, tak, abychom jasně rozeznávali nebezpečí, která nám hrozí, abychom se jim s tvou pomocí a ve tvé moci uměli vyhýbat a tobě se nevzdalovali. Amen.

Nejde žít život na dvě strany. Kristova oběť nás zve k věrnosti nejen u stolu Páně, ale v každé oblasti našeho života. Kazatel Jiří Hurta připomněl, že je důležité zamýšlet se nad tím, co nás ovlivňuje, komu svěřujeme své rozhodování a co skutečně utváří náš způsob života. Na pokračování výkladu prvního listu Korinským v archivních nahrávkách Studny slova, které připravuje redakce Rádia 7, se můžete těšit opět za týden. Už je to...

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam. Věří.

Vraťte vám na šťávu, rytmus a to si užijete. A škoda, že sedíte, protože chtěli byste stát a trošičku si to vytrsat.

0: Začíná pořad Jak se vám líbí. Příjemný poslech přeje Milan Tesař. Irský písničkář Glenn Hansard hrál dvakrát živě v našem studiu v letech 2002 a 2004. Později jsme se ještě jednou sešli u mikrofonu na folkových prázdninách v Náměšti nad Oslavou a pak jsme se snad 10 let osobně nepotkali. Mezitím Glenn získal Oscara a letos byl nominován na Grammy. Jinými slovy, dostal se do první ligy. Proto jsem byl rád, že souhlasil, když jsem jej před jeho nedávným brněnským koncertem požádal o rozhovor. Udělal si na mne čas ve svém hotelovém pokoji a já vám teď můžu nabídnout naše povídání, především o nejnovějším albu Didn't He Ramble. Glenn Hansard je na scéně už 25 let. Začal jsem otázkou, čím se dnešní Glenn Hansard liší od někdejšího začínajícího písničkáře.
1: Oh, that's a good question. You know, in some ways there's a big difference.
2: To je dobrá otázka. Svým způsobem je tam velký rozdíl, ale když se na to podívám z jiného úhlu pohledu, vlastně tam rozdíl není. Domnívám se, že se snažím o to též jako před 22 nebo 25 lety. To znamená, že chci psát dobré, slušné písně, které si lidé oblíbí. Písně, které se stanou samozřejmou součástí jejich života jako nábytek, jako třeba židle. Vezmete si židli a posadíte se na ni. Nemusíte ji nijak zkoumat, prostě ji použijete. A já bych byl rád, kdyby lidé takto samozřejmě brali i mé písně. Používáte je a vůbec nad nimi nepřemýšlíte. A toto přání dělat co nejlepší písně se mě drží po celou mou kariéru. Snažím se tedy psát slušné písně.
1: Well, I've not been honest, darling. No, I've not been straight at all. Well, I beg your pardon. The night we jumped McCormick's wall. I was so happy just to be with you. I'd have said anything at all. Now I could scream your name till you do the same. But I know you won't respond. Well, here we are. What's there to do?

0: V první písni se nám Glenn Hansard představil jako nefalšovaný Ir. Mluvili jsme o tom, že i když se mění, v jádru zůstává stejný. Přesto mě zajímalo, jestli se na posledním albu Didn't He Ramble posunula nebo proměnila témata jeho písní.
1: Myslím, že pro mne jako kreativního člověka, a vlastně to tak asi platí pro kohokoliv, je důležité mluvit především o tom, kde aktuálně jsem, a ne o tom, co nevím. Když se vracím k některým svým starším skladbám z éry skupiny Frames, zjišťuji, že tam, kde jsem tehdy byl, už dnes nejsem. Už to nejsem já. A protože v těchto starých písních nenacházím pravdu, přestal jsem je hrát. Když tedy skládám nové písně, snažím se v nich ukázat, kde jsem dnes, a ne kde jsem byl kdysi. Dlouho jsem psal o lásce, což je u písničkářů pochopitelně jedno z nejběžnějších témat. Je to něco jako červená barva pro malíře, takový základ. Ovšem čím jsem starší, tím více si uvědomuji, že láska, a především láska neopětovaná, zůstává velkou záhadou. A milostná píseň je vlastně dokladem toho, že láska nefunguje. I proto budou dál existovat milostné písně. Stále bude vznikat výtvarné umění i poezie, protože vztahy jsou ve své podstatě komplikované a láska je komplikovaná. Tomu, kdo se vám snaží v lásce radit, nevěřte. Ale na této desce jsem se zaměřil více na téma rodiny a na svou minulost, na své dětství. Člověk se v určitém období svého života potřebuje ohlížet do minulosti. Aniž bych to tak původně zamýšlel, mluvím v písních na tomto albu často ke svému otci. Mám velkou radost, kam až mě to jako autora přivedlo. Když jsem tedy na desce začal pracovat, dopředu jsem si řekl, že tam nebudou žádné milostné písně. Stejně tak jsem si zakázal používat slova srdce a láska, kromě případů, kdyby místo nich nic jiného nefungovalo. Byla to fascinující práce, když si takto zakážete slova láska a srdce a musíte najít jiný způsob, jak to říct. To je pro autora výzva, nepoužívat některé barvy na paletě.
0: Hovoří Glenn Hansard. Jako druhou ukázku z jeho alba Didn't He Ramble si pustíme skladbu Playing My Way. Well, you can't just get what you want without a little work a day. And you can't just stick out your hand. No, it doesn't work that way. Yeah, it's gonna be a long one. I'll be working all night long. Oh, it's gonna be a long one. But I'm paying my way. And there's not much joy in the work unless you're born to do what they say. And we gotta get down in the dirt now if we wanna see some change. Oh, it's gonna be a long one. Yeah, I'll be working all night long. Yeah, it's gonna be a long one. But I'm paying my way. And the heart is sliding backward on this long dark night of the soul. And you're the only thing that keeps me going on. It's gonna be a long one. I've been working my fingers to the bone. Yeah, it's gonna be a long one. I'm paying my way.

0: Glenn Hansard své nové album sice pojal jako solové, tedy bez své kapely The Frames, ale přizval si na ně další muzikanty v čele s pianistou Thomasem Bartlettem.
1: When I make music with, say, Thomas Bartlett,
2: když tvořím hudbu s Thomasem Bartlettem, cítím, jak mě překvapuje. Vkládá do mých písní přísady, na které bych nikdy nepomyslel. A právě to je na hudbě vzrušující. Když jsem se jako kluk učil hrát na kytaru, nikdy jsem nechtěl být virtuózním kytaristou. Chtěl jsem být prostě jen dost dobrý, abych mohl hrát písně. Jakmile jsem začal hrát písně, moje zdokonalování ve hře na kytaru se zastavilo. A totéž požaduji od ostatních hudebníků. Chci, aby hráli mé písně a nepotřebuji po nich virtuózní výkony. Ve virtuozitě se totiž ukrývá ego a to se může srazit se záměry hudby samotné. Jsem tedy raději, když je hudba jednoduchá.
1: So I do like to keep the music simple.
0: V některých písních se objevuje také dechová sekce, saxofon, trombón a trubka. Čím si píseň řekne o to, že by v ní právě dechy měly zaznít?
2: Dechová sekce se někam hodí a jinam ne. Hráči, kteří mě doprovázejí, jsou špičkoví jazzmeni. Jsou to skvělí muzikanti, ale když dělají to, co je pro ně přirozené, nefunguje to. Říkám jim tedy, že se mi sice líbí, co dělají, ale že tohle musíme dát pryč a toto je třeba zjednodušit. Je to tedy otázka filtrování a editace. Je přirozené, že každý muzikant se snaží být co nejlepší a to by také být měl, ale v mezích jednoduchosti písně. Existuje tedy cesta, jak spolupracovat s dechovou sekcí, aby byl výsledek jednoduchý, ale je to trochu komplikované.

gather strength

0: Hrajeme si z alba Glena Hansarda Didn't He Ramble. Zajímavé je, že existuje i píseň tohoto jména, ale na albu byste ji hledali marně.
1: The song was important to me personally, and so
2: ta píseň pro mne osobně byla důležitá. Nahrál jsem ji vícekrát, ale zjistil jsem, že ani jedna verze není dost dobrá. Měla to být pocta mému otci, ale ani v jednom případě nebyl výsledek dostatečně důstojný. A tak jsem ji na desku nakonec nezařadil. Ale právě jako upomínku na tuto píseň jsem celé album pojmenoval Didn't He Ramble. Toto slovní spojení pochází ze staré jazzové písně z New Orleans, kterou jsem kdysi slyšel v rádiu. Vybral jsem si ji proto, že otcův oblíbený bar v Dublinu se jmenoval The Ramble Inn. Takže Didn't He Ramble vlastně znamená Didn't He Drink. A je to skutečná pocta mému otci, protože můj otec rád pil a rád zpíval. Také tvrdě pracoval a byl to dobrý muž, ale měl také rád dobré jídlo a pití. Píseň tohoto názvu zůstala dlouho nedokončená, ale pak se mi na koncertech začal hrát v rockové verzi, kterou jsem nikdy předtím neskoušel. Zalíbilo se mi to a tak jsem se nakonec rozhodl tuto skladbu spolu s několika dalšími vydat zvlášť. Nahrál se mi před pár měsíci v Chicagu a ona si teď žije svým vlastním životem.
0: Já k tomu, co Glen Hansard říkal, doplním, že píseň Didn't He Ramble se objevila na čtyřpísňové EP desce A Season on the Line a my si ji teď poslechneme.

0: To byla tedy malá odbočka a teď už se vracíme k albu Didn't He Ramble. O tom, jak vznikalo a jaká témata na něm akcentoval, nám už Glenn Hansard povídal. Mě zajímalo, jestli bere tuto desku jako konceptuální album.
1: No, I really see them as just a bunch of songs. A bunch of songs that, you know, it's a bit like a...
2: Ne. Když vydám album, beru je pouze jako kolekci písní. Je to, jako když si člověk něco čertá do sešitu. Album je sbírka mých črt, básniček nebo myšlenek. I když jsem na některé z nich velmi hrdý. Je to něco jako zápisník, ale zároveň je to něco víc, protože na albu člověk docela tvrdě pracuje. Proces vzniku alba Didn't He Ramble byl náročný. Dokonce jsem měl nutkání toho úplně nechat a začít natáčet úplně nové písně. Ale můj manažer mě přesvědčil, abych desku dokončil. A jsem rád, že se to stalo.
0: Album Didn't He Ramble vyšlo na CD, ale také na vinylové desce. A právě na jeho vztah ke klasickým gramofonovým deskám se teď Glenna Hansarda ptám.
2: Vyrůstal jsem v 70. letech a má první deska byla Ziggy Stardust od Davida Bowieho. Dostal jsem ji od tety. Přehrával jsem si ji ve svém pokoji několik měsíců, pořád dokola. Ale pouštěl jsem si ji rychlostí 45 otáček a líbilo se mi to. Až jednou přišla teta na návštěvu, přepnula mi to na 33 a už to neznělo tak dobře. Vinily pro mne vždy byly nejlepším hudebním formátem. CDčka mají tu výhodu, že je nemusíte otáčet, ale ztratili jsme s nimi hudební nosič jako umělecké dílo. Vinylové desky jsem rád držel v rukou a díval se na ně. Deska, to bylo něco jako dopis. Bylo to něco skutečného. Když člověk dostal dopis a nelíbil se mu, mohl jej roztrhat nebo spálit. Stejně tak, když se vám nelíbila deska, mohl jste ji přelomit. Na vinily musel být člověk opatrný. Bylo to něco, na co si člověk musel dávat pozor. MP3 jsou neosobní. Nic nevidíte, nic necítíte. Když si koupím album na iTunes, nemám pocit, že bych je skutečně měl. Jasně, je to užitečné. Když cestujete, nemusíte si sebou vozit svou sbírku desek. Je to praktické. Ale vyvolává to ve mně pocit zmatku.
1: But I do feel a sense of dislocation with it.

0: strong enough to keep a love getting old? Will you be strong enough to keep a love from going cold?
1: Pouštíme si ukázky z alba Didn't He Ramble, za které byl Glenn Hansard nominován na cenu Grammy. Tu sice nakonec nedostal, odnesl si ji banjista Bella Fleck s manželkou Abigail Washburn, ale už samotná nominace je pochopitelně skvělá. Bylo to tedy pro Glenna důležité?
2: It was important. I was very, very pleased when I heard it because I believe in this record and I believe in these songs.
3: Bylo to pro mne důležité. Hrozně mě to potěšilo. Já totiž v toto album a v tyto písně věřím. Je skvělé, když někdo ocení něco, v co sami věříte. Měl jsem tedy radost. Zúčastnil jsem se i slavnostního vyhlášení a vzal jsem tam sebou svého bratra. Oba jsme si to užili, sledovali jsme celé to šílenství. Pro bratra byl zážitek vidět všechny ty celebrity. Věnoval jsem mu své lístky do přední části sálu a sám jsem seděl úplně vzadu. A měl jsem radost, když jsem viděl, jak se mu to líbí. Takže ano, je pro mne důležité získat nominaci. Je to důležité pro mne jako hudebníka, kterého díky podobným úspěchům hrají v rádiích na celém světě a kterému se tak dostane uznání v určitých kruzích. V okamžiku, kdy se pohybujete na světové úrovni, mají tyto věci opravdu svou váhu. Ale zároveň vlastně nejsou vůbec důležité. I když jsem nevyhrál, lidé v mém okolí řeknou, i tak je to dobré. Bylo by skvělé vyhrát, ale nic by to nezměnilo. Důležité je, že člověk pracuje a že se mu za jeho práci dostane uznání. My umělci toužíme po propojení se světem, na kterém žijeme. A to je to krásné.
1: To říká Glenn Hansard. Slyšeli jste rozhovor, který vznikl přímo pro Proglas před písničkářovým brněnským koncertem. Rozhovor natočil a přeložil Milan Tesař, který se těší na slyšenou příště. Překlady odpovědí načetl Radek Habáň. O zvuk se staral Jaroslav Topinka. Tady je z alba Didn't He Ramble. Na závěr ještě jedna ukázka, píseň Her Mercy.

and you're worthy, it will come when you're sneaking.

Prožívejte mě, když jste mě takhle stvořili. Používejte mě, když jste mě takhle stvořili. Používejte mě, když jste mě takhle stvořili.

neset mý, nikdy se nerozední. Dva vlaky na trati, semafor zvedni.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
2: Dobrý den. 73 dní uběhlo od chvíle, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Tématem dnešního pořadu budou zkušenosti ruských studentek a studentů na tuzemských vysokých školách. Uslyšíte zkušenosti tří z nich, studujících na Pražské katolické teologické fakultě, na fakultě architektury ČVUT a na Pražské DAMU. Jak změnila válka na Ukrajině jejich životy? Mají dojem, že jsou k nim české vysoké školy loajální nebo zažívají princip kolektivní viny? Poslechneme si i zástupce vysokých škol. Nabídnu vám zkušenosti proděkanů pro studium a mezinárodní záležitosti na Pražské DAMU a na Katolické teologické fakultě. Je za 5-5. Při poslechu pořadu vás vítá Petr Vizina. Je za 5-5, posloucháte pořad o válce na Ukrajině a ruských studentech v Česku. 12 ruských studentek a studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zveřejnilo krátce po začátku války prohlášení, ve kterém se staví proti válce. Každý ruský občan, mající rozum a svědomí, odsuzuje despotické činy představitelů ruské vlády, kteří rozpoutali tuto válku. Píše se v prohlášení. Jednu ze signatářek za chvíli uslyšíte. Teď jsem ve spojení s Jaroslavem Brožem, proděkanem Katolické teologické fakulty v Praze. Pane docente, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Poprosím vás nejprve o osobní pohled. Na jednu stranu jsou ruští studenti občané země, která Česko považuje za nepřítele a netají se tím. Na druhou stranu jsou to ale vaši studenti a jak jsem citoval, oni sami se proti válce na Ukrajině vyhraňují, i když to pro ně nejspíš znamená riziko. Jak tohle dilema sám pro sebe řešíte?
3: Tak když válka začala, tak jsme opravdu tuto otázku řešili, nebo spíš jsme byli připraveni řešit, protože na studenty z ruské máme na fakultě většinou v oborech dějiny evropské kultury a dějiny křesťanského umění a vždycky jsme si těchto studentů vážili, protože bylo vidět, že mají důvěru k naší fakultě a že si váží toho, co nabízíme. A tak jsme očekávali, jak se vlastně jednak ta situace válečná bude vyvíjet, ale tak nečekali jsme samozřejmě v péči o studenty. Uvědomili jsme si právě, jak bylo řečeno, že jsou to naši studenti a že většinou jsme slýchali od vyučujících, že jsou to studenti a možná více ještě studentky, velice pilné, se zájmem o studium a často s velmi výbornými až vynikajícími výsledky. No, situace byla taková, že někteří z nich se dostali s tou válečnou situací, někteří do úplně stejných sociálních a ekonomických obtíží, jako jejich ukrajinští spolustudenti a studentky, nicméně byli také nějakým způsobem v nebezpečí, že budou společensky nějak ostrakizováni, izolováni a tak dál. Já bych řekl, impuls první, myslím, přišel přímo od nich, že se svými ukrajinskými kolegyněmi a kolegy nějakým způsobem scházeli, hovořili o věci a dělali i společné akce, kde vlastně deklarovali, že jednoznačně a jednomyslně stojí proti nesmyslnosti války a že si nechtějí nechat rozbít ten krásný přístup k životu a ke studiu, jaký byl před válkou.
2: Vy jste, pane docente, mluvil o tom, co jste vnímal jako nebezpečí, mluvil jste o ostrakizaci, nebo řekněme o rusofobii, že by najednou byl aplikován ten princip kolektivní viny. Nebylo by to vlastně jisté vítězství Vladimíra Putina, který s tímhle obrazem pracuje, že prostě my Rusy nenávidíme?
3: Určitě. Já jsem právě hovořil s kolegyní Markétou Jarošovou, která v současné době je proděkankou pro vnější vztahy a na jejichž bedra většinou ta péče o tyto studenty a jejich záležitosti padla na fakultě. A ona mi sdělovala svoje zkušenosti, že prostě v rámci přednášek, kde se mluví o dějinách kultury, evropské kultury, o dějinách umění, že nelze přepsat jaksi a falšovat historii, že tam jsou velké momenty výrazných hodnot, různé avantgardní směry, kulturní, umělecké, které vlastně přispěly významně k evropskému kulturnímu pokladu a společenskému. Takže v tomto smyslu opravdu je třeba dívat se na situaci, aktuální politickou situaci, jako možná i na snahu, když to není jistě primární cíl, ale jako i na snahu rozbít tento pohled, takový ten široký, historický, celistvý pohled na evropské bohatství a na harmonii národů, které vlastně z těchto pokladů kulturních vlastně žili a žijí.
2: Pane docente, já jsem citoval z prohlášení 12 studentů z Ruska na teologické fakultě. Kolik studentů, občanů Ruské federace a studentek na katolické teologické fakultě vlastně studuje?
3: Máme teda, já myslím, že to je prohlášení téměř asi všech, ne, možná máme údaje teda 13 studentek a studentů a vedle toho 9 ukrajinských. Musím říct, že to jsou všechno studenti, i ti Ukrajinci, kteří vlastně už tady byli a prostě jsou nějakým způsobem na fakultě zakořenění a zatím Bohu díky, tedy to jejich studijní průběh jejich studia není nějakým způsobem podstatně narušen.
2: Byly zprávy o tom, že zvláště ruští studenti mohou být postiženi tím, že se nemohou dostat ke svým účtům například a nemohou třeba si hradit ubytování nebo školné. Nevím, jestli se to týká i vašich studentů?
3: Ano, tam jsme jako fakulta zasáhli víceméně na začátku u těch studentů, kde to bylo nezbytné, a tak jsme využili nějakých rezervních stipendijních nebo jiných fondů a dali jsme ji nejprve na jeden měsíc jednorázově.

0: federace, tak se píše na stránkách ministerstva školství, je to zákon 67 z letošního roku. Zákon bere v úvahu situaci současných i budoucích studentů z Ukrajiny, ale i z Ruska a Běloruska. Máte informace o tom, že by se tato opatření měla dotknout i studentů vaší fakulty?
1: Myslím, že zatím těch několika studentů ne. Musím říct, že jsme pravidelně alespoň jednou za 14 dní informováni, protože máme schůzky s rektorátem Univerzity Karlovy, takže pokud by něco bylo třeba, tak můžeme okamžitě zasáhnout, ale zatím našich studentů se něco takového by nemělo dotknout.
0: Už jsme tady zmiňovali situaci, kdy Rusko nepokrytě považuje Českou republiku za nepřítele, ale vy zároveň zdůrazňujete, že Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy své studenty s ruským občanstvím za nepřítele nepovažuje. Máte dojem, že toto je nějaký signál, který do té české debaty o Rusku vysíláte?
1: Já mám za to, že každopádně každý takový přístup určitě signálem musí být aspoň pro lidi, kteří chtějí být informováni a kteří na tyto, řekněme, jakékoliv podněty vedoucí ke smíru, ke smíření nebo k podpoření jakéhokoliv porozumění a mezi lidmi jsou. Takže jsme rádi, pokud tento, já bych to možná trochu nazval tichý hlas, do společnosti vysíláme a vyslovujeme.
0: Říká Jaroslav Brož, prodekan pro studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Já vám, pane docente, mnohokrát děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Zmínil jsem prohlášení ruských studentek a studentů na Katolické teologické fakultě proti válce na Ukrajině. Mezi 12 podepsanými je i Alisa Okyšova. Vítejte na Proglasu, Ališo. Aliso, pardon.
2: Pohoďte. Já děkuju.
0: Řekněte mi, jak ta petice vznikla vlastně?
2: Tu petici vymysleli my, jakoby ruské studenti, které jakoby prostě studují na KTF Univerzity Karlova. A protože nás velmi jakoby štvala ta situace, my jsme chtěli jakoby prohlásit, že nesouhlasíme s tím, co se děje, i když jsme z Ruska, tak jakoby ruské pás neznamená, že budeš podporovat vlastně jakoby stát v nějakých zločinech.
0: Nebáli jste se, že si doma v Rusku můžete uškodit?
2: Jakoby bojíme se doteď. Upřímně, protože za to, že jsme to napsali, prostě můžeme sednout na 15 let do vězení. Jakoby. To je taková maximální počet let, ale většinou za nějaké podobné věci, tak dává jinak 5 zhruba.
0: No já si to neumím představit, čili vy je svědomím toho, že kdybyste přijeli domů do Ruska, tak můžete jít za to do vězení. Vy jste to podepsali, aniž byste se o tom bavili nějak dlouho, nebo to je velmi riskantní krok?
2: Jakoby jo, ale je důležité je, že jakoby to podepsali jakoby všichni na Univerzitě Karlově, všichni Rusové. Všichni jakoby mají ruský pas, takže ale jakoby to bylo prostě na každém člověku, kdo chce, ten podepíše, kdo nechce, ten nepodepíše, takže jakoby prostě každý uvědomil se, že to riziko jakoby je. Nevím, jakoby my jsme prostě jakoby spíš jakoby můžu mluvit jakoby za mě. Jakoby já třeba si myslím, že jakoby naše jakoby slovo imigrantů, jakoby malých skupin imigrantů v Evropě a dalších zeměch, kromě Ruska, tak ona je taková, má nejsilnější jakoby největší sílu kvůli tomu, že jakoby my fakt můžeme něco změnit, protože my nemáme jakoby ten mozek už tak jakoby vypraný a ruskou televize, takže já si myslím, že musíme prostě mluvit a čím více lidi budeme mluvit, tím jakoby rychleji zničíme ten režim.
0: Řekněte mi, jestli se o tom bavíte s vašimi rodiči nebo příbuznými, které máte v Rusku, byste řekla, že tím, že žijete tady, tak vlastně nepodléháte tolik té ruské oficiální propagandě, zmiňoval jste televizi. Rozumějí vám vaši příbuzní v Rusku?
2: Я то, это якоби залежить на příbuzných, якоби треба

0: Někdo jakoby na naší straně, někdo ne. Jakoby jsou prostě třeba, nevím, třeba můj táta, on jakoby už jakoby starší člověk a on prostě celý život bydlí tam, tak jakoby určitě on jakoby nebude tomu úplně rozumět. Ale třeba více progresivnější příbuzné, tak oni jsou jakoby chápají, že to jakoby není dobře a hodně teďka jakoby stěhují do jiných států, třeba do Gruzie nebo Arménie nebo někam. No, prostě, že utíkají.
1: Jak se o Baltce na Ukrajině jako Ruska bavíte s Čechy? Co nejvíc Čechy zajímá?
0: Nevím vlastně, jakoby Češi, tak já bych řekla, že Češi, oni tak moc jakoby se mnou o to jakoby nemluví, protože všichni chápají, že to je taková jakoby složitá situace. Občas někdo prostě na něco se zeptá, jak jsem jakoby, co máme tam v Rusku a tak dále, jak to funguje, ale oni jakoby většinou prostě snaží se netýkat se takových nějakých prostě provokačních témat.
1: Rozumím, že se snaží být ohleduplní.
0: Jo, jo, přesně, přesně, že jakoby moc o to jakoby s Čechama nemluvím. Všichni prostě jakoby chápají, rozumějí a prostě přijou nám, aby to vyřešilo se.
1: Cítíte podporu ze strany školy, tedy ve vašem případě ze strany Katolické teologické fakulty?
0: Jo, jo, jo, hodně, protože na začátku nám prostě řekli, že jakoby nebudeme tady šířit diskriminace a že my jakoby taky oběti vlastně této situace, protože jakoby my nemůžeme být zodpovědní jakoby za to, že prostě někdo něco jakoby tamhle rozhodl a vlastně my taky utekli od toho jakoby režimu, protože už nemohli tam existovat. Většina z nás. Tak jakoby, protože třeba ohledně studia, tak jakoby prostě v Rusku no všichni jakoby nedá se takhle studovat jako tady třeba. Že jakoby nemáme tam takové možnosti jako tady a tak dále, že jakoby tam ten režim, že musíš prostě platit peníze za nějaké prostě místa na univerzitě, on prostě donutil nás odjet. Takže jakoby jo, ta škola ona jakoby hodně podporuje nás a právě říká, že jakoby nebudou nás vyhazovat kvůli pásům nebo něco takového.
1: To byla Alisa Okyšová, studentka umění na Katolické teologii v Praze. Já vám, Aliso, moc krát děkuju za rozhovor.
0: Taky děkuju.
1: Posloucháte pořad Za 5.5 na Proglasu. Tématem jsou ruské studentky a studenti v Česku a jejich zkušenosti během války na Ukrajině. Daria Gosteva pochází z Moskvy a studuje scénografii na katedře alternativního a loutkového divadla Pražské Damu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se pro vás změnilo válkou na Ukrajině?
2: No, nevím, celý svět se změnil. Jako asi pro každého člověka. Nevím, na jaký úrovni to probírat.
1: Můžete být osobní, protože mě vlastně jde o vaše osobní zkušenosti.
2: No, tak já můžu říct, že jsem ruská, jsem z Moskvy, ale například můj táta pochází z Doněcku a já jsem v létě jela do Doněcku, protože tam furt žije moja babička a ještě jedna babička. A máme tam nějaký známý a zároveň má sestřenice, tak a nás Doněcko odstěhovala do Kyjevu, takže tu válku zažívala, že je ta válka, jak ještě byla taková fáze z toho roku 14 a pak má sestřenice zažila jako další vlnu toho, nebo mnohem intenzivnější v Kyjevu, kde bydli se svým synem a se svým manželem po měsíce, mě nakonec odstěhovali do Polska. A její manžel tam jako furt v Kyjevu je, takže já mám jako část své rodiny i v Ukrajině a no nevím, jako
1: pro
2: mě osobně to je nějaký, je to hodně osobní na lidských kontaktů svého psychologického stavu a celkově, nevím, jako prostě je různý rovinu toho, jak můžu vrátit do Ruska, nemůžu vrátit do Ruska, jak všimám sebe jako Rusko. Vlastně těch myšlenek je tolik, že vlastně to jako
1: Rozumím. My se budeme bavit s proděkanem vaší školy DAMU, kde studujete. Jak vlastně dlouho v Česku studujete?
2: Skoro čtyři roky jsem ještě furt jsem studentkou bakaláře, teď se hlásím na magistra a ještě budu absolvovat bakalářské zkoušky, takže 4 roky.
1: Co vás vedlo na pražskou DAMU?
2: No tak jsem milovníkem hlavně loutkového divadla, ale hlavně i vizuálního divadla a hodně se toho jsem viděla v Moskvě na festivalech evropských, například na Čechovském festivalu nebo festivalu NET a tak. A viděla jsem hodně produkcí z Francie, z Itálie. Vlastně jsem viděla takové osobnosti jak Robert Lepage nebo Filip Žentí a to mě úplně okouzlilo a jsem docela dlouho pracovala v jednom skvělém divadle Tej v Moskvě a tam jsem začala právě zabývat loutkami, začala jsem hodně malovat a pak jsem prostě hledala cestu dál, že se mi chtělo, že jsem pochopila, že chci tomu věnovat a jsem mě viděla, jak to rozvíjet dál v Moskvě, tak jsem našla tu školu. Pak jsem přijela, podívala jsem, co dělají studenti na našem festival proces. Přišlo mi to velmi blízký, tak vlastně tak.
1: Dario, řekněte, jestli jste po začátku té války na Ukrajině, a vy už jste zmínila, jak je to komplikované téma osobní pro vás, protože často to jsou prostě dva bratrské národy. Řekněte mi, jestli jste cítila podporu od českého prostředí a zvlášť na škole, anebo jestli jste zažila něco, co by se dalo říct, že je kolektivní vina. Vůči Rusům.
2: Pravdu jsem strašně šťastná v tom, že jsem studentku DAMU a že jsem tady v Praze, protože mě to dalo takovou obrovskou podporu i psychologickou, vlastně jako nějak mě tam i finančně podpořili a strašně hodně lidí, že to možná není očividná myšlenka, že pro nás, pro Rusové, to vlastně taky jako katastrofa, i kdybych neměla žádný příbuzný v Ukrajině. Myslím, že je to opravdu jako náročný a mě to velmi pomohlo nějak to zvládat. Že myslím, že právě to vyrovnala, že vznik nějaký balans mezi tou tmou, kterou vidím z Ruska, co se tam děje i vevnitř, co uvnitř a co se děje v Ukrajině. Ale zároveň tady pro mě jsem viděla spíš to dobro a velkou podporu a chci strašně poděkovat. Myslím, že je to velmi důležitý.
1: V jistém smyslu by vlna nenávisti vůči Rusům v Česku byla Putinovým vítězstvím, protože by potvrzovala jeho argument, proč považuje Česko za nepřátelskou zemi. Vy jste žádnou rusofobii, žádné výhrady nebo nenávist vůči Rusům zažila jste nebo nezažila?
2: Nezažila jsem osobně. Nic. Myslím, že já jsem to ani nesnažila, možná kdybych to chtěla najít, jestli jsou nějaké příznaky, tak asi by byly, že například nedávno přijeli se moje kamarády z Ruska, oni už nějakou další dobu žijou v Londýně, kde pracují a oni říkali, že viděli v nějakých obchodech, že prosím Rusové, nejdete sem. Já jsem to neviděla, jsem nevšimala a nevím, jako od začátku mě přišlo, že určitě to bude, mám s tím počítat, že určitě v nějakých lidech to vznikne, ale není to tak důležitý zatím řešit. A pokud by to byl velký problém, tak asi jo, ale myslím, že teď je mnohem víc důležitý nějaký témata. A zároveň myslím, že od začátku jsem snažila nějak taky se vyjádřit i osobně díky studentu DAMU, který udělali takovou 72-hodinový stream. Jsme taky udělali rozhovor českou, ukrajinskou, skobilsky, kde jsme bavili i o tom pocitu viny a o různých věcech. Vlastně jsem v kontaktu se svými příbuznými, s kamarády z Ruska, tak taky prostě furt říkám, jak ani to prožívají, jak tomu staví a já díky prostě taky různým lidem poslední 2 měsíce hodně hraju i svoje představení a vlastně součástí toho nějaká diskuze, kde lidi mě ptají a já o tom furt říkám a vlastně dávám možnost lidem v Rusku prostě něco říct Čechům. A myslím, že ze strany, jaký mám malý kanál, kde můžu sdílet to, tak nevím, někdo prožívá pocit viny, to určitě je. Já se stavím k tomu jinak, ale myslím, že nějakou spíš zodpovědnost. Cítím, že nemůžeme mlčet, máme prostě, co můžeme dělat, tak máme dělat.
1: Rozumím, rozumím. Když jste o tom mluvila, že máte takový kanál komunikační se svými přáteli v Rusku, tak co vzkazují Rusové do Česka?
2: Jo, já jenom to upřesním, že já hraju takové malé představení o tom následuje diskuze a většinou lidi mě ptají, co tam vůbec lidi, proč to tak vypadá v Rusku, proč nikdo nejde ven a já jsem najednou pochopila, že to je, že radši bych dala možnost něco říct těm lidem v Rusku a oni mi napsali takový dopis, co chce říct Čechům.
1: Ano.
2: A některý lidi například chtějí říct, že bojují, že furt jdou ven, nebo podepisují nějaké dopisy, nebo já nevím, nějaký street art, píšou to všude možně, nějak se snaží vyjadřit těch možností, je míň a míň, nebo vlastně ani nejsou, že je to strašně nebezpečný. Lidi chtějí sdílet vlastně jejich pocit a většinou je to takový pocit, že jedna má kamarádka sdíle to, že jako žiješ s vrahem a nemůžeš odejít. Že jako těch lidí opravdu hodně a například z mého úhlu pohledu, já jsem prožila v Rusku 27 let, já jsem starší než ostatní studenti, tak jako skoro všichni lidi, který znám, jako jsou radikální proti tomu a no, opravdu situace je nevyřešitelná, že nevím, snaží zachovat svou psychiku, snaží nějak říct, co pro ně je důležité nějakým způsobem. Někdo kreslí obrázky, někdo dělá animované filmy, někdo pomáhá uprchlíkům, který vlastně někdo neměl možnost z Ukrajiny jet na západ, tak jeli prostě do východu, do Ruska, lidi snaží nějak odjet i z Ruska. Taky mám nějaký kamarádi, který takhle vydali svoji příbuzní z Mariupolu a pak pomohli například to cestovat dál. Nebo, no. Většinou ten kanál můj byl spíš, aby ty byly lidi slyšet, aby tady v Česku taky zaznělo vlastně ta nemožnost nějak to změnit, že my snažíme, ale no.
1: Rozumím tomu. Já si z toho, co říkáte, budu hlavně pamatovat to, co se mnou otřáslo. A to je ten pocit, že žiješ s vrahem a nemůžeš odejít. A s tím budeme na mladé Rusy a Rusky myslet. To byla Daria Gosteva, studentka Pražské DAMU. Dario, moc vám děkuju za váš čas.
2: Taky, děkuji moc.
3: Za 5.5 s Petrem Vizinou.
1: To byla Daria Gosteva, studentka Pražské DAMU. Posloucháte pořad Za 5.5 o tom, jak válka na Ukrajině mění život ruským studentům a studentkám v Česku. A na Pražské DAMU ještě chvíli zůstaneme. Marek Bečka je proděkanem školy pro mezinárodní záležitosti. Marku, vítej.
4: Dobrý den.
1: Jak podle tebe mění válčící Rusko život svým studentům na českých školách?
4: No, dost zásadně. Tedy u nás je to tak, že my těch studentů máme jenom několik. Z Ruska a vlastně i z Běloruska. Ale i tak jsou to, jednak se jim omezují možnosti, které měli předtím. Třeba plánovali výjezd na Erasmus a najednou zjistili, že to nebude tak jednoduché a tak dále a tak dále. Ale hlavně mají problém s vízy, s doklady, s penězi, vlastně jiným způsobem a nedostávají takovou, teď abych to nesrovnával, pardon, ale je to velmi, vlastně v některých případech je to velmi podobná situace jako pro ty studenty z Ukrajiny.
1: Marku, já už jsem se na to ptal pro děkana katolické fakulty před tebou. Na jednu stranu jsou ruští studenti občany země, která Českou považuje za nepřítele a nijak se tím netají. Na druhou stranu jsou to ale vaši studenti. Často se proti válce na Ukrajině sami vyhraňují, i když to pro ně znamená riziko. Jak tohle dilema sám pro sebe řešíš?
4: No, já ho naštěstí řešit nemusím, protože vlastně u nás na škole ta atmosféra je úplně jako velmi vstřícná vůči našim studentům. Ještě tedy je potřeba říct si, že všichni ti ruští nebo ukrajinští, teda ruští nebo běloruští studenti, kteří tady studují, tak studují v českých programech. To znamená, že se snaží mluvit česky nebo musí mluvit česky a skládají zkoušky a zápočty v češtině, píší práce v češtině a tím pádem na ně hledíme stejně jako na naše studenty. A vlastně se tady zdvihla taková vlna solidarity i s nimi a když začala ta válka, zjistili jsme, že tedy mají problém, protože prostě doklady a jak už jsem mluvil o tom, taky peníze a možnost zaměstnání, všechno se jim změnilo, tak tady vlastně spontánně vznikla taková sbírka na, právě na ty studentky z Ruska a vybralo se docela dost peněz, takže to myslím od pedagogů. Nechtěli jsme, aby studenti vybírali na studenty, to je jejich věc, ale pedagogové vybrali prostě docela nějakou sumu a aspoň pro nějaký zatím vlastně jim nějak vypomohli.
1: Hmm. Jaké signály by od vás jako od vedení DAMU k ruským studentkám a studentům měly přicházet?
4: Já si myslím, že ideálně vlastně žádné, protože já si vždycky vzpomenu na takový vtip, jak se sejde Američan a Rus a ten Rus vlastně, to je vtip, který z doby, kdy jsem byl malý chlapec, takže to je hodně dávno, někdy ze 70. let. A ten Rus říká, vidíte, jak jsme pokrokoví, my už máme v politběru teď dva Židy. A kolik vy máte ve vedení Spojených států Židů? A ten Američan se tak usměje a říká, já nevím. Takže já bych byl nejradši, kdybych vlastně nevěděl o té národnosti. Samozřejmě, když za mnou přijde někdo s nějakými potížemi, a tak to řeším a pomáhli jsme právě zrovna té Darie, protože nějaký procházel pás nebo neměla vízum, tak a teď zrušili konzulát v Karlových Varech, kde byla domluvená, tak vlastně naši paní Hermochová z mezinárodního oddělení volala někam na ambasádu a pokoušela se to domluvit, aby nemusela ta Daria sama. Takže to samozřejmě jsme vstřícní a pomáháme jim, ale zároveň já bych byl nejradši, kdybych to nevěděl, jaké národnosti jsou naši studenti.
1: Tomu rozumím přesně. Pro mě ještě jedna otázka se bude týkat úředního Šimla. Vysoké školy zvlášť technických směrů zvažují, jak se jich bude týkat nově přijatý zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. To cituju ze stránek Ministerstva školství. Je to zákon 67 letošní. Zákon bere v úvahu situaci současných i budoucích studentů z Ukrajiny, ale i z Ruska a Běloruska. Máš informace o tom, že by se tahle opatření nějak měla dotknout i studentů vaší fakulty? Třeba co se týká budoucího přijetí mladých Rusů nebo Bělorusů?
4: No, my to, tady musím říct, že tyhle ty věci řeší u nás rektorát, že my jsme tři fakulty a nad námi je rektorát a já radostně přenechávám řešení právnických otázek rektorátu. Ale v každém případě připravujeme, když tedy mluvíme o tom, jak reagujeme na zákony nebo na to, jak tady mohou nebo nemohou studovat ti studenti, připravujeme mimořádné zkoušky pro ukrajinské studenty. Ovšem DAMU je malá škola a je to dost náročné třeba do herectví, ani na katedře činoherního divadla, ani na alternativním a loutkovém divadle. Asi nebudeme otvírat pro ně speciální místa na herectví, ale třeba na režii ano, na scenografii ano, na produkci se na vlastně všechny katedry k tomu přistoupily velmi vstřícně. Takže začátkem září proběhnou přijímací zkoušky a v řádu jednotek přijmeme nějaké ukrajinské studenty do českého studia nebo do studia v češtině běžného. A přiřadíme je vlastně k těm ročníkům, které už jsme vybrali během jara. Ale jak to bude dál, já nevím. No. Já myslím si, že my tomu budeme přistupovat vlastně jako doteď, když ještě před válkou na Ukrajině, někdy před rokem a půl, když vlastně začalo to být v Bělorusku hodně nahnuté, začali odtamtud utíkat studenti, tak celá AMU vlastně zareagovala a vytvořili se nějaký finanční polštář nebo nějaké finanční možnosti stipendijní pro běloruské studenty, kteří tady mohli krátkodobě studovat a pak vlastně se pokusit být přijati do řádného studia. A podobně teď jednáme s těmi studenty ukrajinskými a myslím si, že do budoucna budeme úplně stejně reagovat na útěk studentů z Ruska, který dřív nebo později podle mého názoru přijít musí. Hmm.
1: Marku, my jsme se celou dobu bavili o vztahu vaší školy ke studentům nebo studentkám. Řekni mi, jestli máš, nebo jaký je tvůj dojem, který se týká vztahu ruských studentek a studentů k vaší škole?
4: Já myslím, že pokud to můžu já jako učitel posoudit tak pozitivní. Já třeba zrovna ta Daria, nebo my říkáme Daša Gusteva, která mluvila přede mnou, tak vlastně byla spolužačkou mých herců z ročníků. To znamená, že jsem jí učil, nebo měli jsme nějaké projekty spolu s herci a s režiséry a scenografy. Ona sama vlastně vyprodukovala krásné představení Moskva Dačnoje, takové poetické představení ještě těsně před tou válkou vlastně na procesu. Na klauzurách jsem ho viděl a je to úplně šílená věc. Já teď vlastně se snažím odpovědět na tu otázku, ale zároveň ve mně, když jsem si na to vzpomněl, tak jsem si vzpomněl na takovou nostalgii a poetičnost, která z toho představení vanula a která mám pocit, teď je pryč. Já vlastně, mě je jich samozřejmě líto a dokonce, protože taky se snažím pomáhat a učím tedy ukrajinské studentky něco o loutkovém divadle, tak protože některé z nich neumí anglicky, tak mluvím rusky. Je to dost náročný a vlastně pomáhají mi některé ty studentky, které mluví anglicky, tak mi pomáhají překládat. Ale vlastně ta ruština nebo to, že jsou Rusové, já teď právě, aby to nevyznělo hloupě nebo necitlivě, ale na jednu stranu je mi hrozně líto a na druhou stranu vlastně je tam najednou pro mě nějaká zvláštní bariéra. A teď, když to takhle říkám nahlas, tak znova říkám, že aby to neznělo nějak divně, ale prostě tam ta bariéra je a asi nadlouho bude. Já jsem si jako dítě normalizace, protože jsem ročník 64, tak jsem ten 68. rok, sice si ho nepamatuju, ale vlastně jsem zažil všechny ty dopady a všechny ty důsledky. Tak pro mě ruština a ruská kultura byla vždycky taková jako nepřátelská. A to, že jsem třeba se naučil dobře rusky, nebo že jsem maturoval z ruštiny, byla jedna věc, a že jsem četl klasiky a tak dál, byla jedna věc. Ale druhá věc byla vlastně ten opatrný postoj k té ruské, vůbec k Rusku. A po sametové revoluci se to změnilo. Já jsem vlastně začal být mnohem vstřícnější, teď tam začaly nějaké progresivní věci v divadle, v Rusku a tak dále. A teď je to zase pryč. Tak já jenom doufám, že to vždycky dokážu překonat v osobním vztahu k nějakému studentovi, ale celkově k té zemi mám teď opravdu odpor.
1: Marku, ty jsi řekl, že očekáváš, že časem bude do Česka přicházet ještě víc mladých Rusek a Rusů na studia, budou odcházet. Tohle bych se chtěl dotknout. Máš, na čem je ta úvaha založena?
4: No, třeba na tom, že tady máme, vlastně nám pomáhají taky pedagogové, protože z Ukrajiny odešly nejenom teda 99% studentky, ale také pedagogové, nebo zase většinově pedagožky. A vlastně jsou tam mezi nimi taky jaksi proklamativně Ukrajinci, ale kteří mluví rusky. A vlastně se ke mně doneslo samozřejmě o Rusech z divadelního prostředí, kteří utíkají z Ruska nebo kteří prostě s tím režimem nechtějí mít nic společného. A já si neumím představit, že by samozřejmě teď je to komplikované a není asi úplně jednoduché z Ruska odejít. A taky to rozhodnutí najednou za sebou zabouknout dveře, když se v Rusku vlastně zatím nic tak strašného asi neděje. Není tak jednoduché, ale já si z mé osobní zkušenosti, jak to bylo po roce 68 tady, tak si neumím představit, že by z Ruska nezačali časem ti studenti utíkat. Ale nemám to podložené žádným výzkumy, nebo nemám žádné zprávy, že
1: rozumím.
4: Ruští studenti.
1: Rozumím. Vy se s děkanem, nebo s proděkanem Katolické teologické fakulty shodujete na velmi vstřícném a lojálním vztahu k vašim studentům, kteří jsou z Ruska. Máš dojem ale, že celkově podle toho, co vidíš a slyšíš kolem sebe, tenhle ten vstřícný a lojální postoj k mladým Rusům celkově tady bude převažující?
4: Já se obávám, že ne. Já hlavně jsem realista, takže si myslím, že i ten vstřícný postoj k ukrajinským nebo k Ukrajincům, kteří sem přišli, časem se překlopí v nějakou, když ne nenávist, tak minimálně nějaký lehký odpor nebo v lepším případě lhostejnost. A na tom je nejhezčí, že vlastně běžný občan České republiky asi nedokáže poznat, kdo je Ukrajinec a kdo je Rus, takže pokud se k tomu někdo nepřihlásí veřejně, já jsem Rus, tak stejně to ne. Já tedy jsem začal trošku rozeznávat ukrajinštinu a ruštinu, Ale samozřejmě spousta Ukrajinců mluví jako rovnou řečí rusky, takže ani já to samozřejmě nejsem schopen poznat. A bojím se toho, že ta atmosféra tady zhoustne, že to bude horší. Ale zatím to vypadá dobře, no tak zatím třeba to jenom tak produkuju. A třeba i k běžným Rusům se budeme chovat hezky, pokud se oni budou chovat hezky k nám.
1: To byl Marek Bečka, proděkan Pražské DAMU pro mezinárodní záležitosti. Marku, moc děkuji za tvůj čas.
4: Já děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Posloucháte pořad Za 5.5 na Proglasu o tom, jak válka na Ukrajině mění život také mladým Ruskám a Rusům studujícím v Česku. Slyšeli jsme zkušenosti a názory studentů i zástupců dvou vysokých škol. A přidáme třetí. Zkušenosti Alexeje Kotegova, studenta na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Alexej, vítejte.
5: Dobrý den.
1: Jak změnila válka na Ukrajině život vám?
5: No, když bych mluvil o studentském životě, tak musím říct, že jako cítím se dobře, myslím tím to, že nemám žádné problémy s nějakou diskriminací nebo tak zatím teda. A snad to bude tak pokračovat. A hlavně rád, že slyším od kamarádů, které jsou z Česka nebo ze Slovenska, že jako chápu tu situaci a že...
1: Že chápu vaši situaci osobně.
5: No jako vůbec studentů z Ruska, Běloruska, protože...
1: Jak byste ji popsal?
5: Tu situaci? Mm-hmm. To je těžká otázka. Já osobně a ostatní studenty z Ruska, Běloruska jako žádným způsobem nemůžou ovlivnit tu situaci. Je to nejhorší, když člověk chápe, že jako to není dobrý, ale nemůže nic s tím udělat. Hmm.
1: Řekněte mi, jak jste v Česku dlouho a co vás vlastně k architektuře a jejímu studiu v Česku přivedlo?
5: Jo, to v Česku jsem teda čtvrtý rok. Ale o studiu architektury jsem se rozhodl ještě prostě v dětství. Jako mám k tomu blízka, protože můj tatínek taky se zabývá stavebnictvím a architekturu, takže věděl jsem, že chci studovat architekturu. A proč zrovna v Česku, tak myslím si, že to ruské architektonické vzdělání jako má svá specifika. Já si myslím, že se tam hodně rozděluje to umění a technická stránka architektury.
1: Řekněte mi, jak si rozumíte třeba s vaším otcem ohledně té situace na Ukrajině?
5: No, moje rodiče, jako myslím si, že jsou vzdělaní a že jako nejsou zase tak ovlivněni státní propagandou, takže jako radši nebudu mluvit o názorech, ale prostě rozumíme si, no.
1: Řekněte mi, jak vnímáte to, že člověk vašeho věku by v Rusku byl ohrožený, kdyby třeba řekli jenom, že na Ukrajině je válka?
5: Ohrožený?
1: Zdá se, že těm mladým lidem, kteří protestovali, tak...
5: Já takhle.
1: Rozdělo až 15 let.
5: No, je to tak, že jsou příklady, když člověk měl velké problémy kvůli příspěvku na sociálních sítech třeba. No, je to tak.
1: Jak to působí na vás? Vy jste říkal, že ze strany školy nevidíte žádný problém. Máte dojem, že ze strany školy cítíte nějakou lojalitu k vám, že jste přece jenom její student?
5: No, ještě na začátku války jsme dostali mail od pana rektora, že jako když studenty podporují jako svobodu, demokracii a prostě ty názory, tak on zajistit to, že by neměli problémy a že by měli stejné příležitosti a možnosti jako ostatní studenty. No.
1: Ale vy zároveň nemůžete podporovat veřejně, protože pak byste měl problém.
5: Nemůžeme, no. Ale teďka jako ta situace je taková, že máme trochu nejistotu, jak to bude dál.
1: Jak to myslíte?
5: Slyšel jsem o... Nečetl jsem teda osobně, ale slyšel jsem, že existuje nařízení Evropské unie, které má omezit přístup k prostě informacím, které můžou být pak využity k válečným účelům. Takže to se týká i studentů a nevím, jak na to bude reagovat univerzita, jak na to bude reagovat prostě vedení.
1: Máte dojem, že by se to mohlo týkat architektury přece?
5: Architektury snad ne, ale třeba jaderní fakulta nebo fakulta informačních technologií. Tak je otázka, jak se takové případy budou řešit. Jako ono to dává smysl, ale zas na druhou stranu, co by to znamenalo pro ty studenty? Oni by nemohli si prodloužit povolení k pobytu a tak museli by se vrátit.
1: Jestli dobře rozumím tomu, co říkáte, tak jste vlastně zajatcem té svojí situace.
5: No. Nevím, jak se dál bude to vyvíjet.
1: Máte nějakou představu alespoň?
5: To teďka ne, ani se jako nesnažím, protože to se pořád mění a fakt jako nevím, jestli budeme moct tady dál zůstat a pokračovat ve studiu. Zatím je to v pohodě, ale no.
1: Co vám v této situaci pomáhá nebo by pomohlo nejvíc?
5: Pomáhá podpora blízkých a jako podpora taky kamarádů. Jak říkám, že mám taky hodně kamarádů z Ukrajiny a snažíme si navzájem podporovat, protože oni to taky mají hodně těžké a hlavně jejich rodiny, které prostě museli odjet někam, nechat svůj veškerý majetek nebo prostě seděli týdny ve sklepu nebo v metru, no tak.
1: Mohlo by vám taky vědět, že vy prostě v Česku tu školu můžete dokončit?
5: To by pomohlo. Určitě nějaká jistota. To by se určitě hodilo, no.
1: Říká Alexej Kotegov, student na fakultě architektury ČVUT v Praze. Alexej, já vám tu jistotu přeju. Mějte se moc hezky a děkuju za návštěvu.
5: Taky děkuju.
1: To byl pořad Za 5.5. Díky za vaši pozornost. Loučí se s vámi Petr Vizina.

something cold.

Plujete na vlnách Radia Proglas.

0: Je krátce před 6:00 a to už je čas na myšlenku na den. Dnešní bude od Hany Pinknerové z knihy Být blíž a uslyšíme ji v podání Jaroslavy Círusové.
1: Slušné vychování. Šla jsem po ulici v ranní hodině, kdy děti vyrážejí do školy. Normálně v tuto dobu venku nebývám, protože moje práce začíná později. S potěšením jsem pozorovala dětičky z batůšky na zádech, jak klušou do školy, jak se potkávají na rohu a jdou pak spolu a něčemu se smějí a něco důležitého si povídají. Připomínala jsem si, jak jsem já sama chodila do školy, nebo jak jsem ráno vypravovala dcery. Ponořená v těchto milých vzpomínkách jsem míjela trojici, která vyšla z domu. Byla to matka a dva synové. Všichni dobře oblečení, upravení a všichni si byli podobní. Hoši už byli velcí. Typovala bych je na konec druhého stupně. Ten první si na ulici jen poupravil sluchátka v uších a vyrazil bez ohlédnutí svým směrem. Marně za ním maminka něco volala. Ten druhý šel na opačnou stranu stejným směrem jako jeho matka. Zaslechla jsem jejich dialog. A kdy přijdeš? Nevím. Oba hlasy zněly naštvaně, žádný z nich nepřidal něco jako pozdrav nebo přání hezkého dne. Tak mě to překvapilo, že jsem se za nimi musela ohlédnout. Vážně? Vůbec nic osobního? Že by to bylo tím, že jsou to synové a ne dcery, které jsou možná vřelejší? To nemůže být pravda. Ta maminka nebyla ani trochu vřelá. Já nevím, třeba měla důvod být naštvaná a já jsem byla jen svědkem výjimečné situace. Vyloučit to nemohu, ale moc pravděpodobné se mi to nezdálo. Neumím si představit, že bych se s někým rozloučila bez kratičkého přání dobra nebo malého požehnání. I když jde jen ráno na pár hodin do školy. Víme naprosto jistě a bezpečně, že se ještě uvidíme. Nikdo nezná dne ani hodiny. A malá poznámka úplně na závěr. Co pak můžeme čekat, že sklidíme od svých blízkých hezkého, když nebudeme zasévat?

Ze 6. kapitoly podle Lukáše. Ježíš vešel v sobotu do synagogy a učil. Byl tam člověk s ochrnulou pravou rukou. Učitelé zákona a farizeové si na Ježíše dávali pozor, zdali uzdravuje v sobotu, aby ho měli z čeho obžalovat. On však znal jejich myšlenky a řekl tomu muži s ochrnulou rukou: Vstaň a postav se doprostřed. On vstal a postavil se tam. Ježíš jim řekl: Ptám se vás, smí se v sobotu jednat dobře a nebo zle? Život zachránit a nebo zahubit? Rozhlédl se po všech kolem a řekl mu: Stáhni tu ruku. On to udělal a ruka byla zase v pořádku. Oni však byli plní zuřivosti a umlouvali se, co by mohli Ježíšovi udělat.

0: po četbě evangelia se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie
1: a Pavel.
0: Prožíváme pondělí 23. týdne v mezidobí. Dnešní texty budou ze 3. týdne žaltáře od strany 1164, v novější vydání breviáře od strany 1164, ve starším od strany 1045. 1045. Pouze závěrečná modlitba bude z památky svatého Melechara Grodeckého, kněze a mučedníka strany 1681. 1681 nebo 1493. 1493. Ještě zopakuji dnešní texty v novější vydání breviáře strany 1164 a 1681. Ve starším vydání 1045 a 1493. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Svatá Trojice, Bože,

0: Ty jsi nám ráčo dát, že jsme ze svého lože zdraví zas mohli vstát. Z lásky jsi nás stvořil, když jsme padli, vykoupil. Na křtu jsi nám milost dal, za dědice přijal. K dobrému sílu dej, vytrvat nám pomáhej. Chceme tě vždycky chválit, tobě věrně sloužit.
1: Chvalte Pána společně, měšťané nebeští, všichni také srdečně, národové zemští. Chvalte Pána hvězdy, nebe, země i vody, ptactvo, zvěř i stromoví a všechno stvoření, za to dobrodiní, jež on nám i všem činí. Učí, spravuje, chrání, v pracích i ve spaní.
0: V práci nás i každého, Duchem svatým spravuj, hřešení všelekého milostivě zbavuj, hanby, pádu, škody na zdraví, zlé příhody i vší ďábelské zlosti, při smrti náhlosti, pokorně prosíme, k tvé milosti hledíme, o tvé dobrotě víme, té se poroučíme.
1: Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Hospodine.
0: Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Toužíba prahne má duše po Hospodinových síních.
1: Mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu.
0: I vrabec si nalézá příbytek a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata.
1: Tvé oltáře, Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože.
0: Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, stále tě mohou chválit.
1: Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc, když se chystá na svatou pouť.
0: Až půjdou vyschlým údolím, v pramen je změní. A časný déšť tě zahalí požehnáním.
1: Půjdou se silou stále větší, uzří Boha Bohu na Sionu.
0: Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu. Popřej sluchu, Jakubův Bože.
1: Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného.
0: Věru, lepší jeden v tvých nádvořích, než jinde tisíc.
1: Raději budu stát na prahu domu svého Boha, než přebývat ve stanech bezbožníka.
0: Neboť Hospodin Bůh je slunce a štít, Hospodin popřává milost a slávu. Neodepře štěstí těm, kteří žijí v nevinnosti.
1: Hospodine zástupů, blaze tomu, kdo v tebe doufá.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Hospodine. Vzhůru vystupme na Hospodinovu horu.
0: Stane se v posledních dnech, pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky.
1: Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou.
0: Vzhůru vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha.
1: Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách.
0: Ze Sionu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo.
1: Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny.
0: Že skují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože.
1: Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit.
0: Jakubův dome vzhůru, choďme v Hospodinově světle.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Vzhůru vystupme na Hospodinovu horu. Zpívejte Hospodinu, velepte jeho jméno.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou. Zpívejte Hospodinu všechny země.
1: Zpívejte Hospodinu, velepte jeho jméno. Rozhlašujte den po dní jeho spásu.
0: Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech.
1: Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály. Je třeba se ho bát více nežli všech bohů.
0: Neboť všichni bohové pohanů jsou jen výmysly. Hospodin však stvořil nebe.
1: Velebnost a vznešenost ho předcházejí. Moc a nádhera jsou v jeho svatyni.
0: Vzdejte Hospodinu rodiny národů. Vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména.
1: Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří. V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu.
0: Třeste se před ním všechny země. Hlásejte mezi pohany, Hospodin kraluje.
1: Upevnil svět, aby nekolísal. Národy řídí podle práva.
0: Radujte se nebesa, zajásej země. Zahuč moře a vše, co je naplňuje. Zaplesej pole a vše, co je na něm.
1: Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy před Hospodinem, že přichází řídit zemi.
0: Bude řídit věc spravedlivě, národy bude spravovat věrně.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Zpívejte Hospodinu, velepte jeho jméno.
0: Mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. Neboť soud bez milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem.

0: Požehnaný je Hospodin od věků na věky.
1: Požehnaný je Hospodin od věků na věky.
0: Jenom on sám koná divy
1: od věků na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Požehnaný je Hospodin od věků na věky. Pochválen buď Hospodin náš Bůh.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázala našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pochválen buď Hospodin, náš Bůh. Bůh svěřil lidem zemi, aby svorně pracovali k jeho oslavě. Pokorně ho prosme.
1: Uč nás, Bože, jak tě máme oslavovat. Dobrořečíme ti, Bože, stvořiteli všech věcí.
0: Že nám dáváš pozemská dobra a zachováváš nás naživu.
1: Pohlédni na nás, když začínáme dnešní práci.
0: A učiň, ať plníme tvou vůli a účastníme se na tvém díle.
1: Dej, ať je naše dílo užitečné našim bratřím.
0: Abychom s nimi a pro ně budovali pozemskou vlast, odpovídající tvému přání.
1: Buď s námi a se všemi, s nimiž se dnes setkáme.
0: A daruj nám radost a pokoj.
1: Uč nás, Bože, jak tě máme oslavovat.
0: A připojíme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi posiloval svatého Melichara, aby svou věrnost spečetil prolitím krve. Na jeho přímluvu pomáhej i nám následovat jeho pevnost ve víře. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: pondělí 23. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Jeremiáše, části 42. a 43. kapitoly, podtitul Osudy Jeremiáše a lidu po pádu Jeruzaléma. Všichni vůdcové ozbrojených tlup, Jochanan, syn Kareachův, Azariách, syn Hošajáhův i ostatní lid od nejmenšího až po největšího přistoupili k proroku Jeremiášovi a řekli mu: Vyslyš naši prosbu a modli se za nás k Hospodinu, svému Bohu, za celý tento zbytek, neboť zůstalo nás málo z mnoha, jak vidíš na vlastní oči. Ať nám Hospodin, tvůj Bůh, oznámí cestu, po které máme jít a co máme dělat. Prorok Jeremiáš jim řekl, vyslyším vás, budu se modlit k Hospodinu, vašemu Bohu, jak si přejete. Všechno, co mi odpoví, vám oznámím, nic vám nezamlčím. Oni řekli Jeremiášovi, ať je nám Hospodin pravdivým a věrným svědkem, že uděláme všechno, s čím tě k nám Hospodin pošle. Ať je to příjemné nebo ne, poslechneme hlas Hospodina, našeho Boha, k němuž tě posíláme, aby nám bylo dobře, když budeme poslouchat hlas Hospodina, našeho Boha. Když uplynulo 10 dní, Hospodin oslovil Jeremiáše. Ten povolal Jochanana, syna Kareachova, a všecky vůdce tlup, kteří byli s ním, i všechen lid, od nejmenšího až po největšího. A řekl jim, tak praví Hospodin, Bůh Izraele, k němuž jste mě poslali, abych mu přednesl vaši prosbu. Jestliže zůstanete klidně v této zemi, vystavím vás a už nezbořím, zasadím a už nevyplením. Je mi líto neštěstí, které jsem vám způsobil. Nebojte se babylonského krále, před nímž máte strach. Nebojte se ho, pravý Hospodin, neboť já jsem s vámi, pomohu vám a z jeho ruky vás vysvobodím. Dám vám u něho milost, že se nad vámi smiluje a nechá vás bydlet ve vaší zemi. Jestliže však řeknete, nebudeme bydlet v této zemi, neposlechnete hlas Hospodina, svého Boha, ale naopak se rozhodnete, nikoli půjdeme do egyptské země, abychom už neviděli válku, neslyšeli zvuk polnice, netrpěli hlad, tam se usadíme. Pak tedy slyšte Hospodinovo slovo vy, kteří jste zbyli. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Jestliže upřete svůj zrak na Egypt, abyste tam šli, a vkročíte do něho, abyste tam bydleli, meč, kterého se bojíte, stihne vás tam v egyptské zemi a hlad, který vám působí starosti, přijde na vás v Egyptě a tam zemřete. Jochanan, syn Kareachův, všichni vůdcové ozbrojených tlup a všechen lid neposlechli Hospodinův hlas, aby zůstali v judské zemi, ale Jochanan, syn Kareachův, a všichni vůdcové tlup vzali zbytky judovců, kteří se ze všech národů, mezi něž se rozprchli, vrátili, aby bydleli v Judsku, muže, ženy, děti, královské dcery, všechny lidi, které zanechal Nabuzadaran, velitel tělesné strážce, s Gedaliáhem, synem Achikama, syna Šafanova, vzali i proroka Jeremiáše a Barucha, syna Neriáhova, a vešli do egyptské země, neposlechli totiž Hospodinův hlas a přišli až do Tafnesu.
1: V rámci duchovního slova jsme naslouchali prvnímu čtení z pondělí 23. týdne v mezidobí.

Je tu 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je pondělí 7. září. Katolický kalendář připomíná košické mučedníky svaté Melichara Grudeckého a druhý Marka Štěpána Kryžina a Štěpána Pungráce, oběti náboženské nesnášenlivosti. Z tohoto dne roku 1619 patronů hnutí křesťanských společenství dětí na Slovensku. Těšínský rodák Melichar Grodecký je také spolupatronem ostravsko-opavské diecéze. Před 190 lety se udála poslední korunovace na Pražském hradě. Českým králem se stal při slavnosti ve svatovítském chrámu císař Ferdinand I. Dobrotivý. Korunu přijal jako Ferdinand V. 125 let uplynulo od narození spisovatelky Jarmily Glazarové. Zemřela v roce 1977. Právě před 115 lety papež Pius X. Schválil kongregaci dcer Panny Marie Pomocnice křesťanů Salesiánek. Před 65 lety odehrálo zahajovací představení Západočeské divadlo v Chebu. 45 dnes slaví ruský novinář a opoziční politik Vladimír Kara-Murza, laureát ceny Václava Havla za lidská práva, vězněný a pronásledovaný kvůli ruské agresi vůči Ukrajině. 60. slaví emeritní děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, slovenský kněz a dominikán, klinický psycholog a psychoterapeut profesor Peter Egít Tavel, ředitel Olomouckého institutu sociálního zdraví. 78. narozeniny slaví herečka Marta Vančurová. 88 let se dožívá sbormistr Josef Pančík, 96 pak americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. A svátek má dnes Regina, jmenuje z latiny a překládá se jako královna. Tak Regínám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí? Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojedinělé možnost slabého deště nebo přeháněk. Večer od západu na většině území se bude vyjasňovat a nejvýše naměříme teploty mezi 23 a 27 stupně Celsia. Na severu bude kolem 20 a v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním proudem písniček, nabídneme přehled očekávaných událostí, potom to bude ranní zíváček pro naše nejmenší posluchače v 6 hodin a 45 minut. Od 7 hodiny pak zpravodajství Českého rozhlasu Plus. Teď si pustíme spirituál kvintet Kocápku.

To byla kocápka náhrávná od skupiny Spiritual Quintet a teď už očekávané události s datem 7. září 2026. Na 150 nových biskupů z 5 kontinentů se do čtvrtka účastní formačního kurzu, který pro ně v Římě pořádají Vatikánská dikasteria pro evangelizaci a pro biskupy. Zabývají se biskupskou službou, misiemi, liturgií, kulturou a mezináboženským dialogem, novými náboženskými hnutími, kněžskou formací a řešením případů zneužívání i ochranou památek. Dnes mají společné zasedání na papežské univerzitě Urbaniana. Emeritní prefekt dikasteria pro podporu integrálního lidského rozvoje, česko-kanadský kardinál Michael Černy, jim přiblíží novou encykliku papeže Leva XIV. Magnifica Humanitas o lidské důstojnosti v éře umělé inteligence. S dalšími koreálními kardinály budou promýšlet synodální pojetí církve. Petřínská rozhledna a další objekty se po setmění rozsvítí červeně ke Světovému dni povědomí o Duchenově svalové dystrofii. Pietní akt k uctění památky štábního kapitána Václava Morávka bude u jeho pamětní desky v Kolíně. Památku podplukovníka Josefa Mašína pak uctí zhromáždění na Mašínově statku v Lošanech v památníku tří odbojů. A modernizované jezdecké kolbiště na dostihovém závodišti v Pardubicích požehná odpoledne při otevření lanškrounský děkan Zbigněv Čendlik. Tolik z očekávaných událostí.

0: Ahoj holky a kluci, krásné ráno. Po víkendu už vás všechny vítám u ranního zíváčku. Doufám, že jste si přes sobotu a neděli pěkně odpočinuli, že jste se na dnešek dobře vyspali. No a teď už je zase potřeba a čas vstávat a jít do škol a školek. Tak si pojďme toto ráno zpříjemně také písničkami a soutěží. A jako vždycky se na začátek pomodlíme. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, začíná nový pracovní i školní týden. Prosíme tě, buď s námi a ukazuj nám tu správnou cestu za tebou, ať už budeme plnit své povinnosti nebo se bavit ve volném čase. Dej, ať tě dokážeme vidět ve všem božím stvoření, co nás obklopuje. Amen. Po modlitbě je čas na první dnešní písničku a po ní už se pustíme do soutěže, tak si zatím můžete připravit telefony. Písnička bude z pohádky o princezně, která ráčkovala, kde kdo to ví, tak doufám, že vám udělá radost.
1: Kde kdo to ví, že naše princezna je hrozně zmlsaná, v ničem se nevyzná a potají, když mívá náladu, tak chodí krást marmeládu. Kde kdo to ví,

0: Dohrála nám písnička, tak pojďme soutěžit. A co je tedy tématem dnešní soutěže? Já vám prozradím, že po tento školní rok nás každé pondělí v raním zíváčku navštíví nějaká postava z Bible. No a vaším úkolem bude uhodnout, která postava. A pokud to budete vědět i dnes, můžete volat na číslo 739 850 345. 739 850 345. Můžete se vysoutěžit nějakou pěknou písničku a věnovat i někomu blízkému. A teď se tedy pojďme podívat na to, co nám o sobě poví dnešní host. Dříve jsem se dával v celnici a od lidí vybíral daně. Neukrývám, že jsem vybíral víc peněz, než bylo potřeba, a část z toho si nechával pro sebe. Neměl jsem žádnou motivaci k tomu, abych se choval spravedlivě nebo dokonce milosrdně. Tomu mě nikdo neučil. Až jednoho dne, když jsem seděl na svém místě v celnici, procházel kolem mě mladý muž jménem Ježíš. Zastavil se, podíval se na mě pohledem plným pravdy a lásky a řekl: pojď za mnou. Jeho slova ve mně vzbudila neskrotnou odvahu a chuť jít za ním. Dnes jsem tady nechal svou práci a šel. Ti, kteří šli za ním též, byli většinou rybáři. A proto jsem se na počátku cítil zvláštně. Ale viděl jsem, že mé místo je tam, kde je Ježíš. Z přátelství s Ježíšem jsem měl takovou radost, že jsem uspořádal velkou hostinu, kam jsem pozval Ježíše a nejrůznější hosty. Mezi nimi byly také mý kolegové výběrčí daní. Když Ježíš pozoroval, že se naše hostina nelíbí učitelům zákona, řekl jim: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky. Tuto větu můžete slýchat i v evangeliu, které jsem zapsal. Tak pokud jste tedy poznali, holky a kluci, o jakou postavu z Bible se jedná, můžete to zavolat na číslo 739 850 345. A já zvedám dnešní telefon. Dobré ráno.
1: Markétka Bezděková.
0: Ahoj, Markétko. Tak nám povíš správnou odpověď.
1: Matouš.
0: Perfektní, je to tak, je to skutečně Matouš, svatý Matouš, evangelista, výborně. Tak Markétko, zeptám se tě, jak jsi strávila víkend?
1: Dobře,
0: byl podle tvých představ?
1: Byla tu pouť.
0: Měli jste pouť? A užila jsi si?
1: Jo.
0: A vyšlo vám počasí, předpokládám, bylo docela hezky?
1: Mhm.
0: Tak to bylo fajn. Mhm. A jak se ti dneska vstávalo?
1: Špatně.
0: Špatně, nechce se ti dneska do školy. Po víkendu je to těžký, že?
1: Chtěl jsem mi do školy, akorát se mi nemohli potom rozlepit oči, až jsem se probudila.
0: Mm-hmm, nemohli se ti rozlepit oči, no to znám. Ale tak už to máš dneska za sebou.
1: A dneska mám druhou hodinu angličtiny a jakoby i druhou hodinu děláku, protože minulý týden jsme měli tak první hodinu angličtiny a první hodinu děláku.
0: Mm-hmm. A to tě baví?
1: Angličtina mě baví a dělák mě baví.
0: Tak to je paráda, tak máš na co se těšit.
1: A na angličtinu, na angličtinu, tak mám jinou paní učitelku a na tělák taky. Na tělák nevím proč, ale prostě mám na tělák ještě jinou paní učitelku. A pak máme ještě půlenou češtinu.
0: Půlenou češtinu?
1: Nevím, teďkom nevím, který den, ale půlenou češtinu.
0: Mm-hmm, tak to máte tolik změn letos.
1: Podle mě to je středa nebo čtvrtek, ale teď nevím.
0: Mm-hmm, a v kolikáté seš třídě, Markétko?
1: Třetí.
0: Teďka ve třetí, tak to tam je hodně změn, ale věřím, že to bude i tak fajn a nová paní učitelka určitě bude taky hodná. Tak já ti dám teďka už vybrat písničku, můžeš ji někomu věnovat. Mám tady pana Šatru, Trpasličí svatbu anebo Copánek. Tak co se ti líbí z toho nejvíc?
1: Trpasličí svatbu.
0: Dobře, tak Trpasličí svatbu a komu ji pošleme?
1: Mamince, tatínkovi do práce, všemu, kdo poslouchají, a vám dobro glasa.
0: Tak moc děkujeme, posíláme písničku, Markétko, tobě přeji pěkný den. Užij si angličtinu a tělák, ať se ti líbí ve škole, budu se zase těšit příště na zavolání. Ahoj.
1: Ahoj.

0: V dnešní soutěže nás navštívila biblická postava svatý Matouš, známý také jako evangelista Matouš. Povězme si ještě, že byl jedním ze 12 apoštolů. Toto jméno pochází z hebrejského jména Matityah, což znamená boží dar. Evangelium hlásal tle legend v Perzii, Pontu u Černého moře a zvláště v Etiopii, kde zahynul mučednickou smrtí. Mezi jeho atributy patří anděl, kopí, měšec a sekera, je patronem celníků a svátek slaví 21. září. Tak to by tedy bylo z dnešního ranního zíváčku všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, mějte krásný den a budu se na vás zítra zase těšit ráno u ranního zíváčku a navštívíme spolu pohádkový bazar. A zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: A čím chceme upoutat vaši pozornost dál? Co pro Německo znamená drtivé vítězství AFD v zemských volbách v Sasku a na Holcku?
2: S čím přijeli z Moskvy do Kyjeva zvláštní vyslanci Donalda Trumpa a jak je ukrajinská strana přijala?
3: Bylo to vůbec poprvé, co američtí vyjednavači Kushner a Witkoff do Kyjeva přijeli. Při jednání vpadlo několik nových návrhů, které teď musí Ukrajinci zanalyzovat.
1: A jak silnou podporu má současný předseda Mezinárodní fotbalové federace Infantino, který chce o post usilovat i příští rok?
2: I na to se zeptáme. Nejdřív ale zprávy, které má Monika Vrchotová.
4: Pěkné ráno. Povolební vývoj v Sasku-Anhaltsku bude mít podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů velký symbolický význam pro další směřování Německa.

0: Ano, zatím neshodnou na výši schodku. Deficit 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí, považují za příliš vysoký. Podle předsedy motoristů Petra Macinky je možné seškrtat až 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO s takovými úsporami spíš nepočítá.
1: Vidím možné, kdybychom se na nich zhodli, úspory spíš v nižších jednotkách miliard. Řada těch návrhů, byť jsou velmi relevantní k diskuzi, tak chtějí legislativní změnu, tudíž se nemohou logicky promítnout v návrhu rozpočtu na rok 2027.
0: Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta navrhli obnovit třístranné rusko-ukrajinské rozhovory zprostředkované Spojenými státy o zastavení války na Ukrajině. Steve Witkoff a Jared Kushner jednali včera s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V sobotu mluvili i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Podle Witkoffa se v Moskvě podařilo dosáhnout pokroku a povzbudivé bylo i jednání s ukrajinskou stranou.
2: Bylo to vůbec poprvé, co američtí vyjednavači Kushner a Witkoff do Kyjeva přijeli. Prezident Zelenský zažertoval, že zafungovaly lépe než protiraketové systémy Patriot. Kvůli jejich bezpečnosti totiž Rusko Kyjev neostřelovalo a jeho obyvatelé si tak mohli podle Zelenského vydechnout. Uvedl, že Ukrajina počítá se zimním balíkem pomoci v protivzdušné obraně i energetice a že o něm s americkými vyslanci detailně mluvil. Řekl, že všechny strany zapojené do jednání udělají vše pro obnovení třístranných rozhovorů na úrovni poradců. Při jednání v Kyjevě padlo několik nových návrhů, které teď musí Ukrajinci zanalyzovat. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Víkendové rozhovory vyjednavačů amerického prezidenta na Ukrajině více rozebereme v dalším vysílání Ranního plusu.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
0: Vláda dnes bude jednat o výši minimální mzdy na příští dva roky. Podle návrhu by se od ledna měl nejnižší možný výdělek zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak podle odhadů mohl vzrůst o další 2 tisíce korun. Kabinet dnes probere třeba i návrh, podle kterého má v tuzemsku i v příštích 5 letech pokračovat střídání letního a zimního času. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela dnes mají v grónském hlavním městě Nuuku oznámit unijní balík investic pro Grónsko. Jednat budou mimo jiné s grónským premiérem Jensem Fredrikem Nielsenem.
4: Unijní investice budou podle Síkely mířit například do oblastí konektivity, těžby nerostných surovin či vzdělávání.
5: Chceme přijít s něčím, co opravdu pomůže jednak transformovat grónskou ekonomiku, ale zároveň povede k výraznému zlepšení životů Gróňanů. Do určité míry ten investiční balíček je i reakcí na to, že je potřeba více zohledňovat potřeby Gróňanů.
4: Cesta podle eurokomisaře souvisí s nově připravovanou arktickou strategií, kterou by Evropská komise měla vypracovat do konce roku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Plusu. Český rozhlas dnes spouští projekt Slyšet Havla. Jedním z jeho hlavních titulů je šestidílná série o vzniku knihy Dálkový výslech. Od jejího prvního vydání letos uplyne 40 let.
6: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě.
7: Začíná o Vánocích roku 1985 nahrávat Václav Havel. Během několika dnů vznikne více než 12-hodinový záznam odpovědí na téměř 60 otázek novináře Karla Hvížďaly, který tehdy žil v zahraničí. Magnetofonové pásky pak musí tajně přes železnou oponu. Pokračuje autor scénáře, historik Pavel Kosatík.
8: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. To bylo fantastický to porovnávat.
7: Dálkový výslech poprvé vyjde v exilu v listopadu 1986. O 3 roky později během sametové revoluce pomůže československé veřejnosti poznat Havlovy názory i životní příběh. Nová Kosatíkova série je ode dneška ve vysílání Plusu i v aplikaci Můj rozhlas. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: A více se projektu Slyšet Havla budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel.

0: Lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
1: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt lýkožrouta modřínového a i borového, nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 2020.
0: Teď ještě informace pro řidiče na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Popůvky z kilometru 182. Čekejte kolonu do omezení v Brně, je to na 40 minut a plná je i souběžná silnice. Na D1 z Brna do Prahy je silný provoz od sjezdu na Velké Popovice, pomalu pojedete mezi 15. a 11. kilometrem. Na D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Úvaly z 8. kilometru počítejte s kolonou. Provoz zpomalil nehoda na prvním kilometru v levém pruhu, zdržíte se přes 10 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, zpomalíte u Vesce na 3. kilometru k Ořechu, čekejte 20 minut navíc. Šťastnou cestu! 7. září bude provázené slunečnou oblohou, která se ale od západu postupně zatáhne. Výjimečně může i slabě pršet a bude 23 až 27 stupňů na severu, ale jen kolem 20. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Rozhlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Nová příručka o lidské důstojnosti vychází v projektu Královsky. Ten vytvořili v redakci dětského časopisu Duha Eva Muroňová a benediktín páter Tomáš Cyril Havel.
2: V metodickém materiálu lze najít různé inspirace pro práci s tématem lidské důstojnosti, protože možná žijeme v době, kdy lidská důstojnost je vnímána jako skutečnost velmi zranitelná a křehká, proto je třeba ji chránit jako nedotknutelnou a je třeba si o ní také nějak víc přemýšlet. Té metodice jsou inspirace k tomu, jak s tím velmi jaksi složitým, ale bytostně každému člověku vlastním tématem pracovat s dětmi v mateřské škole nebo i se skupinou mládeže na základní škole, případně i s dospělými nebo třeba někde uspořádat nějakou výstavu, protože součástí té metodiky je i 12 fotografií a 4 nositelé tohoto tématu, a to jsou řezby postav člověka, ale s královskou korunou a v křestním rouchu, které vytváří Ralf Knoblauch Jáhen v německém Bonnu, a ty jeho řezby jsou zhlédnutí na mnoha místech celé planety.
1: S umělcem se redaktoři Duhy seznámili pracovně a vydali se za ním za hranice, řekl nám dále Tomáš Cyril Havel.
2: My jsme díky osobnímu kontaktu právě s Ralfem Knoblauchem z redakce časopisu Duha vyrazili za ním do Bonnu a přivezli jsme v loňském roce 12 těch jeho řezeb, které ještě teďko do konce tohoto roku putují tady po naší republice a jsou různě k vidění a provázejí právě projekty k tématu lidské důstojnosti v hospicích, v základních školách, v mateřských školách, ve farnostech. Když se posluchači podívají na web královsky.eu, tak tam jsou tyhle ty projekty různě dokumentovány. A nám právě přišlo trochu líto s kolegyní Evou Muroňovou z redakce, že by jsme museli ty řezby vrátit a to téma najednou třeba by utichlo. Tak jsme pojali ideu poprosit ministerstvo školství o podporu vydání právě tohoto metodického materiálu. To se podařilo, takže ho teď máme k dispozici. A díky tomu je také zdarma. Posíláme ho v podstatě akorát za cenu poštovného, která bude aktuální podle počtu kusů té metodiky, kterou si případně někdo objedná.
1: Tolik od benediktína Tomáše Cyrila Havla, kněze a náboženského pedagoga, šéfredaktora časopisu Duha a spoluautora nové příručky a celého projektu Královsky. Sochy krále nebo královny si mohou zájemci na čas adoptovat a vytvořit program na míru svému prostředí.

0: V Jihomoravském kraji odstartoval 9. ročník cen Křesadlo. Nominovat je možné jednotlivce od 15 let i skupiny. Návrhy mohou zasílat jednotlivci, instituce a spolky až do konce září. Komu přesně je cena určená, přibližuje ředitelka Jihomoravského dobrovolnického centra Kateřina Petrášová.
1: My 1. září vlastně spouštíme nominace na cenu Křesadlo, kterou vlastně oceňujeme dobrovolníky a dobrovolnice, tedy lidi, kteří pomáhají ve svém volném čase zdarma a nějakým způsobem nabízejí nějakou pomocnou ruku buď osobám nebo třeba v rámci organizací.
0: Například loni dostala Křesadlo brněnská řeholnice Edita Lenka Navrátilová z kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje, a to za dobrovolnickou službu potřebným v posledních letech v rámci hnutí Mary Smiles. Odborná porota se podle ředitelky Jihomoravského dobrovolnického centra Kateřiny Petrášové každoročně setkává s množstvím různých lidských příběhů.
1: My máme každý rok velmi emoční chvíle právě na tom slavnostním večeru, kde vidíme vlastně všechny ty nominované dobrovolníky a dobrovolnice na jednom pódiu. A každý rok je specifický a jiný. Na jednom místě můžete potkat 25-letou studentku, která pomáhá v nějakém přírodním prostředí s ochranou nějakého krajinného území. A zároveň tam můžete mít paní, která ve svých 80 letech je schopná ještě pomáhat v hospici. A to jsou na tom právě ty chvíle, které ukazují, jak pestré to dobrovolnictví může být.
0: Kromě hlavní komise rozhodne v říjnu o jednom z oceněných také veřejnost v internetovém hlasování o takzvanou divokou kartu. Slavnostní předání cen proběhne 11. prosince v brněnském divadle Radost. Nominační formulář i podrobnosti najdou zájemci na webu ankety Křesadlo.

0: Novou krajskou klubovnu otevřeli skauti ve Zlíně. Prostory na sídlišti Jižní svahy nahradili původní malou klubovnu v centru města. Vzniklo také místo pro krajský archiv se stovkami archiválií a digitalizovaných dokumentů. Nejstarší pochází z období první republiky, sdělil předseda krajské rady Junáka Zlínského kraje Petr Foltýn.
1: My jsme jako krajská rada měli klubovnu maličkou, malou zasedačku, kanclík, skládek a vlastně přišla ta myšlenka toho, že bychom rozjeli ten skautský krajský archiv a o ty prostory, které jsme měli od magistrátu města Zlína, byly vzájemně do jiný. Takže slovo dalo slovo a situace se vyvinula v to, že vlastně máme tyhle ty krásné prostory.
0: Ve Zlínském kraji je téměř 5 000 aktivních skautů, jejich počet roste.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7 hodin 30 minut pondělí 7. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Katolický kalendář dnes připomíná košické mučedníky svaté Melichara Grodeckého a druhy Marka Štěpána Kryžina a Štěpána Pungráce, oběti náboženské nesnášenlivosti z tohoto dne roku 1619, patronů hnutí křesťanských společenství dětí na Slovensku. Těšínský rodák Melichar Grodecký je také spolupatronem ostravsko-opavské diecéze. Před 190 lety se udála poslední korunovace na Pražském hradě. Českým králem se stal při slavnosti ve svatovítském chrámu císař Ferdinand I. Dobrotivý. Korunu přijal jako Ferdinand V. 125 let uplynulo od narození spisovatelky Jarmily Glazarové. Zemřela v roce 1977. Právě před 115 lety papež Pius X. Schválil kongregaci dcer Panny Marie Pomocnice křesťanů, Salesiánek. Před 65 lety odehrálo zahajovací představení Západu České divadlo v Chebu. 35. výročí kněžského svěcení si připomínají rektor pražských klášterních kostelů Panny Marie, královny andělů a narození páně kapucín Jiří Bonaventura Štivar a Milan Vavro, farář ve Velké Bíteši. 45. dnes slaví ruský novinář a opoziční politik Vladimír Karamurza, laureát ceny Václava Havla za lidská práva, vězněný a pronásledovaný kvůli ruské agresi vůči Ukrajině. 60. slaví emeritní děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, slovenský kněz a dominikán, klinický psycholog a psychoterapeut profesor Peter Egít Tavel, ředitel Olomouckého institutu sociálního zdraví. 78. narozeniny slaví herečka Marta Vančurová. 88 let se dožívá sbormistr Josef Pančík, 96 pak americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. A svátek má Regína, jméno je z latiny a znamená královna. Tak všem Regínám, všem královnám blahopřejeme k dnešnímu svátku. Pojďme se také podívat, jaké počasí přinese dnešní den. Čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojedinělé s možností přeháněk nebo slabého deště, večer se bude od západu vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty je 23 až 27 stupňů Celsia, na severu bude kolem 20 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16, na Šumavě až 22. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme stále proudem písniček. V 7.45 naladíte ranní hudební kompas. Ten dnes bude patřit Veronice Hajníkové, písničkářce. Bude to pozvánka do Prahy na představení jejího alba Mezi nebem a ženou. V 8 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus. Krátce po zprávách nabídneme přehled očekávaných událostí a od 9. hodiny pořad Před kostelem. Proč Boha neslyším? Tak se jmenoval seminář Veroniky Štěpánové na křesťanském multižánrovém festivalu United 2026 ve Vsetíně. Veronika Štěpánová působí v apoštolské církvi City House v Brně a o modlitbě, božím vedení a důvěře v boží plán si na festivalu United povídala s redaktorkou Janou Rambouskovou a jejich rozhovor naladíte právě dnes od 9. hodiny. To je tedy tip pro vás na dnešní ráno s Proglasem. Teď si pustíme Šípkovou Růženku, zpívá Viktor Sodoma.
2: Bylo nebylo jedno malé, chudé království a v něm nic jiného než jeden hrad a kolem

0: To byl Viktor Sodoma v písni Šípková růženka. Komunitní centrum Josefa Karla Matochy otevřeli v sobotu v Pitíně na Uhersko-Hradišťsku. Vzniklo v rodném domě olomouckého arcibiskupa, označovaného za nekrvavého mučedníka rudé totality.
1: Josef Karel Matocha je náš nejvýznamnější rodák. Jeho tatínek byl starostou, pochází z 11 dětí a v roce 1948 se stal 12. olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským. Po nástupu totality odmítl spolupracovat s režimem a odvážně se zastával vězněných kněží. Proto ho komunisté v roce 1950 nezákonně internovali přímo v arcibiskupském paláci a na 11 let ho odřízli od světa. Rodinu a blízké spolupracovníky směl vídat jen výjimečně. Je symbolické, že naposled se setkal s věřícími a veřejností právě u nás v Pitíně, kdy v roce 1951 zde požehnal opravený kostel.
0: Přiblížil pro Glasu starosta obce Pitín Michal Vrba a popsal, k čemu bude nové centrum Josefa Karla Matochy sloužit.
1: V té historické usedlosti vznikla stálá expozice, ale také chceme, aby to bylo živé zázemí pro setkávání, vzdělávání a komunitní život. Takže výsledek má návštěvníka zavést nejen k arcibiskupovi, ale také jako k chlapci, který tady vlastně vyrostl. Zachovala se původní kuchyně s kacholovým sporákem i část mobiliáře. Další prostory připomínají potom Matochovo dětství, studia, městskou a pedagogickou dráhu i jmenováním arcibiskupem i tragické období internace. My jsme se snažili, aby ten dům byl živý a v tom spočívá ta druhá část celého projektu, kdy Pitín neinvestovala pouze do expozice, ale obnovený areál má sloužit také obyvatelům obce, školám, spolkům, rodákům a kulturním či společenským akcím.
0: Od úmrtí arcibiskupa Matochy v domácím vězení uplyne v listopadu 65 let.

0: Dobročinný bazar oděvů Moment pro charitu dnes končí ve dvoraně Městského úřadu v Moravské Ostravě. Zve mluvčí ostravské charity Dalibor Kraut.
1: Můžete se zastavit od 10 do 18 hodin a vybrat si ze stovek kusů použitého ošacení za symbolické ceny 15 a 25 korun za kus. Celý výtěžek tohoto bazaru podpoří výstavbu nového domova pokojného staří svaté Hedviky, který Charita Ostrava plánuje vybudovat v Ostravě Vítkovicích v následujících letech. Moc děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu.
0: Plánovaný domov zajistí sociální službu pro 38 seniorů, včetně klientů s demencí nebo apalickým syndromem.

0: Je 7 hodin a 45 minut, čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Písničkářka Veronika Hajníková vás zve na setkání mezi nebem a ženou. Půjde o akci, na které představí své stejnojmenné album, ale nejen to. Více si řekneme po první písni, která se jmenuje Když ženy tvoří.

Posloucháme písničkářku Veroniku Hájníkovou z alba Mezi nebem a ženou. Vyšlo loni, produkoval je Jarda Helešic a autorka na ně zařadila své vlastní písně s velmi osobními texty. Jeho název dobře vystihuje prostor, ve kterém se Hájníková pohybuje, mezi každodenností a duchovním přesahem, mezi ženskou jemností a vnitřní silou. Sama Veronika svou tvorbu charakterizuje jako propojení křehkosti, hloubky a radosti ze života. Vedle hudby se věnuje také dalším tvůrčím a vzdělávacím projektům. Je například autorkou projektu Zpívaná čeština pro děti. Nyní Veronika Hájníková připravila pro své příznivce, ženy i muže, setkání mezi nebem a ženou, které se uskuteční 9. října v pražském centru Avaty. Odpolední program nabídne rozhovory, workshopy, setkávání s dalšími tvůrci a inspirativními ženami. Večer pak vyvrcholí koncertem, premiérou videoklipu k titulní písni a slavnostním představením alba. Důležitým motivem setkání je snaha vytvořit prostor pro lidskou blízkost, sdílení a zpomalení. Veronika Hájníková nechce, aby šlo pouze o běžný koncert, na kterém jsou účinkující a publikum odděleni. Program propojuje hudbu s příběhy, tvořivostí a osobním setkáním. A právě v tomto širším kontextu dostává titul Mezi nebem a ženou další význam. Poslechneme si ještě písně Před kyním a U sebe.

0: Poslouchali jsme Veroniku Hajníkovou. Setkání mezi nebem a ženou s řadou zajímavých hostů proběhne 9. října v centru Avaty v Praze. V hudebním kompasu si dnes ve 14 hodin představíme trio Tyko z Katalánska. Zítra ráno se budeme věnovat maďarskému duu Šomanové a Sándor Csori a zítra odpoledne si představíme německého hudebníka Uliho Eberharta. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Blíží se 8. hodina a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 8 hodin, společnost vám i nadále v pondělí 7. září dělá Ranní Plus a jmenovitě Šárka Feniková
2: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
2: A z nabídky další hodiny vybíráme. Bude pro vítěznou AFD snadné složit vládu v Sasku-Anhaltsku?
4: AFD chce vládnout sama, nicméně tomu ani ten rekordní výsledek neumožňuje. Strana AFD nezískala většinu mandátů v zemském sněmu.
1: Na čem chce česká vládní strana motoristé sobě ušetřit v rozpočtu na rok 2027?
2: A jak bude vypadat dnešní pohřeb bývalého srbského generála a válečného zločince Radka Mladiče?
1: I na to budeme hledat odpověď. Teď ale ještě zprávy, které připravila Monika Vrchotová.
5: Přeji hezké ráno. O rozpočtu na příští rok bude jednat koaliční rada. Motoristé i SPD kritizují výši schodku. Ten má být podle návrhu ministerstva financí 389 miliard korun. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala v České televizi řekl, že jejich zástupci mají plán, kde úspory najít. Nejdřív ho ale chtějí představit ministryni financí Aleně Schillerové a premiérovi Andreji Babišovi z ANO.
6: Máme duplicitní agendy, chceme používat digitalizaci a chceme prostě škrtat tady v těchto věcech. Rozhodně nehodláme škrtat v sociálních dávkách, v důchodech, v dalších věcech, které se týkají prostě životní úrovně občanů.
5: S Alenou Schillerovou má SPD o rozpočtu na příští rok jednat taky zítra dopoledne. Téma pro další vysílání Ranního Plusu.

0: Šéf křesťanských demokratů Sven Schulz přiznal porážku, jeho strana CDU je v krizi. Mohla by usilovat o menšinovou vládu podporovanou levicovou stranou Die Linke, ale část jejich členů to odmítá. Volby v Sasku-Anhaltsku provázela vysoká účast, přišlo k nim až 77% oprávněných voličů. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Stovky žadatelů čekají na peníze od státu za újmy kvůli stíženému hospodaření. Kompenzace dostávají za omezení v chráněných oblastech. Ta zahrnují třeba zákaz těžby v lesích, ale i náhrady za opatření proti vlkům.
3: Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Dalších 200 žadatelů ale na peníze čeká. Někteří farmáři se tak podle předsedy Svazu chovatelů ovcí a koz Richarda Konráda dostávají do složité situace.
4: A jsou to předpisoví ohradníky, ploty, pastavecký psy i zaměstnanci, které ty stáda hlídají. Jsou to velké finanční prostředky.
3: Na výplat chybí přes 160 milionů korun. S náhradami ale Ministerstvo životního prostředí podle mluvčí Jany Šilerové počítá.
5: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty.
3: Kdy a kolik by mohlo na úhrady dorazit, ale ministerstvo neuvedlo. Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Hasiči v Bosně a Hercegovině zasahují u několika lesních požárů. Na západě země už zasáhly asi 14 000 hektarů. Oheň zatím neohrožuje žádné domy, ale kouř se rozšířil i nad chorvatské pobřeží Jaderského moře u Splitu. K hašení v náročném a obtížně dostupném terénu je kromě hasičů povolaný vrtulník bosensko-hercegovské armády a na místě pomáhají taky dvě hasičská letadla z Chorvatska. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pojišťovny v Česku začínají naplno využívat nástroje umělé inteligence. Pomáhají jim jak s výběrem produktů pro své klienty na míru, tak i s likvidací škod. Například Direct pojišťovna do umělé inteligence investuje desítky milionů korun ročně. AI agenti za likvidátory aktuálně řeší asi 2/3 škod na čelních sklech. Podobně je na tom Česká podnikatelská pojišťovna i Kooperativa, říká její mluvčí Milan Káňa.
6: Úplně prvním projektem, ve kterém jsme umělou inteligenci využili, byla likvidace škod na čelních sklech automobilů. V tuto chvíli už u nás jde o no-touch proces, to znamená, že celá pojistná událost proběhne bez kontaktu likvidátora až do výplaty pojistného plnění.
2: V Ostravě dnes začne soudní proces kvůli podvodu za více než miliardu korun. Obžaloba tvrdí, že Ondřej Janata a jeho firma Growing Way oklamali přes 4 000 investorů. Poškozeným slibovali vysoké zhodnocení peněz. Podle žalobce ale část vkladů nových klientů používali na vyplácení těch předchozích a také pro vlastní potřebu. Případ je mimořádný svým rozsahem. Soud se bude zabývat rozsáhlými bankovními transakcemi, datovými analýzami nebo znaleckými posudky. Divadlo Járy Cimrmana večer zahájí jubilejní 60. sezonu. Jejím prvním představením bude Záskok v Klicperově divadle v Hradci Králové v hlavní roli se Zdeňkem Svěrákem.
7: No, nemá talent.
8: Já bych jenom byl rád, abychom vydrželi být při chuti.
9: Zdeněk Svěrák 60. sezónu vítá s radostí, ale i s obavami. Připomíná, že do ní soubor vstupuje v oslabení, bez Jana Hraběty. A podobně to vidí i herec Petr Bruckner.
10: Někdy je to euforie a někdy je to smutek. A smutek je to ten, že už spousta těch lidí, kterýma jsem těch 60 let tam vlastně žil a žiju, tak už tam nejsou.
9: Zítra se soubor divákům představí v Kutné Hoře. První pražské představení odehraje ve středu a na 27. září chystá divadlo společně s Radiožurnálem oslavy jubilejní sezóny v Příchovicích u Tanvaldu. V rámci celodenního programu v areálu u Čápa vyhlásíme i vítěze ankety o nejoblíbenější postavu. Tu můžete stále vybírat na serveru i rozhlas. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Teď máme připravené čerstvé dopravní zpravodajství. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na chodce Rady se jede pomalu ze 27. kilometru. Nesouvislá kolona pokračuje až za sjezd na Průhonice. Celý úsek pojedete přes půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 čekejte kolonu. Do omezení v Brně je to na půl hodiny a plná je i souběžná silnice. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy před sjezdem na Pražský okruh odklízejí následky nehody. Na 0. kilometru se projíždí jen odbočovacím pruhem. Front

0: Ze 6. kilometru je už na 35 minut. Na Pražském okruhu je pak obousměrně silný provoz před Ořechem. Kolony jsou od D6 na téměř půl hodiny a podobně ve směru na letiště od Vesce ze 3. kilometru. Šťastnou cestu. Dnes i zítra bude teplo, dnes až 27, zítra dokonce až 33 stupňů, pak ale dorazí studená fronta a teploty klesnou pod 20. Dnes tedy bude slunečno, od západu oblačno, přechodně až zataženo výjimečně se slabým deštěm, večer se pak bude od západu vyjasňovat a naměříme 23 až 27 stupňů, na severu bude kolem 20. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je 11 minut po 8 hodině pondělí 7. září a tady jsou očekávané události. Papež Lev XIV. Bude sloužit večerní mši svatou v bazilice Matky Dobré Rady v Genazánu, asi 60 kilometrů východně od Říma. Poutní chrám spravují augustiniáni, papež je jedním z nich. U tamní mariánské ikony se zastavil k modlitbě už 2 dny po svém zvolení, loni v květnu. Na 150 nových biskupů z 5 kontinentů se do čtvrtka účastní formačního kurzu, který pro ně v Římě pořádají Vatikánská dikasteria pro evangelizaci a pro biskupy. Dnes mají společné zasedání na papežské univerzitě Urbaniana. Emeritní prefekt dikasteria pro podporu integrálního lidského rozvoje, česko-kanadský kardinál Michael Černý, jim přiblíží encykliku Leva XIV. Magnifica Humanitas o lidské důstojnosti v éře umělé inteligence. Rada hlavního města Prahy projedná směnu pozemků se státem kvůli výstavě Vltavské filharmonie. U příležitosti Světového dne povědomí o radioterapii svou na den otevřených dveří radioterapeutická pracoviště v hlavním městě. Petřínská rozhledna a další objekty se po setmění rozsvítí červeně ke Světovému dni povědomí o Duchenově svalové dystrofii. Obvodní soud pro Prahu 1 se bude zabývat případem bývalého příslušníka komunistické STB Juraje Štúra, který čelí obžalobě za perzekuci herce Tomáše Tepfra. 69. sezónu zahájí divadlo Na zábradlí. Nominační večer Stavba roku 2026 hostí Národní technické muzeum. Koncert mezzosopranistky Magdaleny Kožené za doprovodu klavíristy Kirila Gernsteina v Rudolfinu má na programu Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha. Pietní akt k uctění památky štábního kapitána Václava Morávka bude u jeho pamětní desky v Kolíně. Památku podplukovníka Josefa Mašína pak uctí zhromáždění na Mašínově statku v Lošanech v památníku 3 odbojů. Modernizované jezdecké kolbiště na dostihovém závodišti v Pardubicích požehná odpoledne při otevření lančkorounský děkan Zbigniew Čendlik. A na platformě Baťova institutu ve Zlíně pod širým nebem uvede slovácké divadlo se zlínskou filharmonií koncertní verzi muzikálu Jesus Christ Superstar. Tolik z očekávaných událostí.
1: Někdy je těžké.

udělat dva kroky, když přímo pod nohama propadá se zem a pohled hvězd mrazivě jasnooký, jako by varoval, že k cíli nedojde. Někdy je krutý každý ohyb cesty, zavátý sněhem dávných neskončených zim, ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije.

věřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi, pokud je člověk člověku vlkem, nebo při nejmenším vězení. Řekla, ač netuším, co pro nás pán.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V Praze vrcholí dvoudenní návštěva české charity ze Střední Asie. Seznamují se s českým přístupem k migraci, podpoře migrantů a spoluprací mezi neziskovkami a státními institucemi. A také sdílí své zkušenosti. Rozvedla Proglasu manažerka pro advokační činnost v oblasti migrace pro tuzemskou charitu Klára Boumová.
2: Účastní se jí odborníci z nevládních organizací a státních institucí z Kyrgyzstánu, Arménie a Uzbekistánu, včetně zástupců Charity Arménie. Proto jsme se zapojili i my z Charity Česká republika. Součástí delegace měly být také kolegové z Tádžikistánu, však bohužel nezískali víza. I to ukazuje, že legální migrace i mezinárodní spolupráce jsou často spojené s náročnou administrativou. Cílem je, aby lidé odcházející za prací nebo studiem do zahraničí migrovali legálně, bezpečně a informovaně, znali svá práva i povinnosti, rozuměli podmínkám pobytu a práce a nebyli vystaveni zbytečnému riziku vykořisťování, zadlužení nebo nelegálního zaměstnávání. Každá země má zájem na tom, aby její občané odcházeli do zahraničí legálně a aby migrace byla přínosem pro ně samotné, zemi původu i hostitelskou zemi. Právě o to usilují organizace zapojené do tohoto programu. Cílem není podporovat migraci bez pravidel, ale přispívat k tomu, aby byla legální, regulovaná, dobře řízená a výhodná pro všechny strany. Téma pracovní migrace je aktuální také proto, že se po roce 2022 změnily migrační trasy i pracovní příležitosti pro lidi z části postsovětského prostoru. Lidé ze Střední Asie a Jižního Kavkazu dříve často odcházeli za prací hlavně do Ruska. Od začátku války proti Ukrajině však častěji hledají příležitosti v zemích Evropské unie. Některé státy, například Německo nebo Polsko, na to již aktivně reagují a snaží se přijímat kvalifikované pracovní migranty i studenty. Pro Českou republiku může být tato oblast důležitá z hlediska pracovního trhu i integrace. Jazyková nebo kulturní blízkost může v některých případech usnadnit začlenění nově příchozích. Zároveň je třeba myslet na dopady migrace na země původu. Do zahraničí často odcházejí lidé aktivní, vzdělaní a schopní obstát v novém prostředí. Tyto země proto mohou čelit odlivu mozků a ztrátě kvalifikovaných pracovníků. Dobře řízená migrace by měla brát v úvahu potřeby hostitelské země i zájmy zemí původu.
1: Zhrnula Klára Boumová pro migrační advokacii. Česká charita se v problematice dlouhodobě pohybuje, pokračuje Boumová.
2: Charita se v této debatě soustředí na sociální a lidskoprávní rozměr migrace. Aby pracovní migranti měli ověřené informace, znali svá práva a povinnosti, mohli se učit česky a získali podporu při orientaci v novém prostředí. Na národní úrovni provozujeme telefonní integrační linku, která nabízí informace, základní poradenství a tlumočení. Diecézní a arcidiecézní charity v regionech poskytují sociální a právní poradenství, doprovody na úřady, jazykové kurzy i komunitní akce. Cílem je začlenění a pokojné soužití, aby lidé nestratili své kořeny, ale zároveň se mohli dobře zapojit do života v České republice. Podle nás v charitě Česká republika je propojování zkušeností mezi zeměmi původu a cílovými zeměmi klíčové. Pokud mají lidé odcházet za prací bezpečně a legálně, nestačí řešit až jejich příjezd. Potřebují správné informace už před odjezdem, aby rozuměli pracovním podmínkám, vízovým pravidlům i možnostem ochrany. Stejně důležité je, aby hostitelská země měla funkční integrační systém a aby pracovní migrace nebyla jen reakcí na nedostatek pracovních sil, ale součástí odpovědné migrační politiky. Integrace neznamená jednostranné přizpůsobení, ale proces, ve kterém si lidé učí žít společně, respektovat pravidla i odlišnosti a obohacovat společnosti, jejichž součástí se stávají.
1: Sdělila Proglasu manažerka pro advokační činnost v oblasti migrace charity Klára Boumová.

Hvenec dlouhý 20 metrů s čapkou a v hrozně krátkém svetru.

mistrů a odvážné cesty mužů, kterým srdce touhou zahoří. Pevné hřbety učebnic, vzadu se znamy jmení, srovnáno jak čtveroročních obdobích.

Pražský arcibiskup Stanislav Přebyl svolává na 5. října kající pouť, která má být reakcí i na nedávné případy násilí, sexuálního zneužívání a podezření kolem hospodaření arcibiskupství. Ohlásili v pastýřském listu zveřejněném včera v arcidiecézi. Zároveň naznačil změnu důrazu v ekonomickém směřování církve. Cílem podle Přebyla nemá být stát se rentiérem žijícím z výnosů akcí nebo jiných investic. Arcibiskup se v listu věnuje blížícímu se úplnému hospodářskému osamostatnění církví od státu. Dosavadní snahu církev materiálně zajistit do budoucna označil za chvályhodnou, chce ale posunout důrazy. Za podstatnější považuje zapojení věřících, jejich sounáležitost a společnou odpovědnost za církev. Jejich ekonomickou spoluúčast přitom spojuje s důvěrou, která je nyní podle něj v pražské arcidiecézi narušená. Naposledy jí citelnou ránu zasadila vážná podezření na odsouzení hodné mravní a majetkové delikty. Dokonce násilí, o nichž v nedávné době informovala média a případ zneužívání ze strany kněze. Napsal Přibyl. Konkrétně nejmenoval. V těchto kauzách podle svých slov zakročil bezodkladně a rázně. Podezření mají prověřit příslušné orgány a instituce. Bolest, frustraci i stud ze způsobeného pohoršení sdílím s vámi i touto cestou, ujistil pražský arcibiskup. Zmíněná pouť povede 1. říjnové pondělí do františkánského kláštera v Hájku u Prahy. Účastníci výjdou odpoledne od kostela svatého Jakuba v Hostivici. V Hájku bude následovat bohoslužba a kající pobožnost, sdělil Stanislav Přibyl a dodal. Budeme také přinášet zadosti učinění za hříchy spáchané na církevní půdě, které tolik lidí oprávněně pohoršily. A konečně budeme prosit o obrácení našich srdcí a požehnání pro naši arcidiecézi.

půl deváté v pondělí 7. září máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Katolický kalendář dnes připomíná košické mučedníky svaté Melichara Grodeckého a druhy Marka Štěpána Kryžina a Štěpána Pungráce. Oběti náboženské nesnášenlivosti z tohoto dne roku 1619, patronů hnutí křesťanských společenství dětí na Slovensku. Těšínský rodák Melichar Grodecký je také spolupatronem ostravsko-opavské diecéze. Před 190 lety se udála poslední korunovace na Pražském hradě. Českým králem se stal při slavnosti ve svatovítském chrámu císař Ferdinand I. Dobrotivý. Korunu přijal jako Ferdinand V. 125 let uplynulo od narození spisovatelky Jarmily Glazarové. Zemřela v roce 1977. Právě před 115 lety papež Pius X. Schválil kongregaci dcer Panny Marie pomocnice křesťanů Salesiánek. Před 65 lety odehrálo zahajovací představení Západočeské divadlo v Chebu. 35. výročí kněžského svěcení se připomínají rektor pražských klášterních kostelů Panny Marie, Královny andělů a Narození Páně, kapucín Jiří Bonaventura Štivar a Milan Vavro, farář ve Velké Bíteši. 45. dnes slaví ruský novinář a opoziční politik Vladimír Karamurza, laureát ceny Václava Havla za lidská práva, vězněný a pronásledovaný kvůli ruské agresi vůči Ukrajině. 60. slaví emeritní děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, slovenský kněz a dominikán, klinický psycholog a psychoterapeut profesor Peter Egít Tavel, ředitel Olomouckého institutu sociálního zdraví. 78. narozeniny slaví herečka Marta Vančurová. 88 let se dožívá sbormistr Josef Pančík a 96 pak americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. A svátek slaví Regina. Jméno je z latiny a překládá se jako královna. Tak nositelkám tohoto jména blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí? Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle s možností slabého deště nebo přeháněk. Večer se bude od západu vyjasňovat. Nejvýše naměříme teploty mezi 23 a 27 stupni Celsia. Na severu bude kolem 20 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 22. Tolik o počasí. Na Proglasu stále pokračujeme ranním hudebním proudem až do 9. hodiny. Tam vám k poslechu nabízíme pořad Před kostelem. Proč Boha neslyším? Tak se jmenoval seminář Veroniky Štěpánové na křesťanském multižánrovém festivalu United 2026 ve Vsetíně. Veronika Štěpánová působí v apoštolské církvi City House v Brně a o modlitbě, božím vedení a důvěře v boží plán si na festivalu United povídala s redaktorkou Janou Rambouskovou. Jejich rozhovor tedy nabízíme dnes od 9. hodiny. Potom následují písně zprávy Českého rozhlasu Plus v 10 hodin, v 10.15 tradičně relace Rádia 7. Dnes to budou stopy, 10.30 vonička lidových písní, tu připravuje redaktorka Helena Bretfeldová a v 11 hodin čteme na pokračování. Budeme dnes naslouchat 15. části knihy Podepsána Charlotte Sophie de Millenheim. Pro Proglas načetli Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. Tolik tedy výhled na ráno a dopoledne s Proglasem. Teď nám bude hrát Fleret.

hvězdy pečetily naší krásnou první noc na Titaniku.

byli, u ohňů panoši si vyprávěli, blížila se noc u kresem brunů.

Nástupu zasvěcených vedli tě k úpatí mohyly. Devátý rok si zvláštní oběť žádal, byla Velká noc za slunovratu.

0: Pražský dopravní podnik dokončil přestavbu křižovatky ulic Legerova a Vinohradská a rekonstrukci přilehlé tramvajové trati, po které se od sobotního rána vrátily tramvaje mezi zastávky Muzeum a IP Pavlova. Práce skončily oproti plánu o půl roku dříve. Zahrnovaly napojení budované trati na Václavském náměstí na tramvajovou síť, rekonstrukci trati od Vinohradské po Škrétovu ulici a přeměnu podchodu pod magistrálou na zázemí pro zahradníky.
1: To byl poměrně zajímavý úsek, protože ten byl víceméně od roku 1978 v autentickém stavu. Původně se plánovalo, že bude zrušen spolu s tramvajovou tratí na Václavské náměstí, ale nakonec byl zachován a přežil svou smrt o dalších 45 let.
0: Poznamenal technický ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy pro povrchovou dopravu Jan Šurovský.

Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla všude, kde se může, na to je snad zákon. V nepořádku žít se nedá, růže má u souseda celý vlastní záhon. Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však pryč. Konečně ta zahrada má opět starý styl, kopřiva tam

diví, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, beze zika škod.

Za polem sedí večer a soumrak střídá mrak. Do tmy míří další malej den. Tenhle kraj mi něco tají.

pak se odvrat vznese křik. Chalupy se k sobě stisknou ještě blíž. Tenhle kraj

0: Řidičský průkaz se musí do konce roku vyměnit ještě 243 tisíc řidičů ze zhruba 570 tisíc, kterým letos vyprší platnost dokladu. Nejvíc je mezi čekajícími lidí nad 61 let. O výměnu průkazu je možné od června 2021 zažádat online přes portál dopravy pomocí digitální identity, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
1: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
0: Platný řidičský průkaz má v Česku přibližně 6 milionů a 120 tisíc lidí. Doklad je podle evropských pravidel nutné měnit jednou za 10 let. Od předloňska není povinné mít při cestách po Česku průkaz při řízení u sebe. Povinnost vlastnit ho jako řidič trvá. Výměna kvůli konci platnosti je standardně zdarma.

raní chlad a matka, teplá karimatka. No a co, svět se pootočí a co se děje? Plíživý hlad nepokoje. Století bez naděje, bohuře za okny se mě už netýká.

malý třesk hlásnou troubou. Zprávy tokijské burzy obletí brzy stemnělé obrazovky, signály mizí. Je po nás světa, rádio i síla, jen šum z kosmu. Signály šumu, záblesky nerozumu. A co mi zbývá, jen zveršovaný konec světa. Ale klikaté blesky projeli na černo mými žilami. Všechno zlé

0: Ve věku 66 let zemřel španělský kněz, který stál na začátku působení hnutí Opus Dei v Československu, Manuel Lobo. Skonal v univerzitní nemocnici v chorvatské Rijece, která ho hospitalizovala a operovala poté, co duchovní při prázdninovém výletu na Jadranu prodělal cévní mozkovou příhodu. Česko bylo od roku 1991 jeho druhým domovem. Manuel Lobo se věnoval zejména duchovnímu doprovázení laiků a diecézních kněží. Zasloužil se o rozvoj křesťansky orientovaných škol u nás. Poslední rozloučení s páterem Lobem se uskuteční v pražském kostele Matky Boží před Týnem v sobotu od 10 hodin.
1: Quand j'étais mort, quand j'avais mordu la poussière, devenu un ice cream, un pain de glace rue de la glacière. Quand j'étais raide, quand j'étais prêt d'avoir 1000 ans sous les tempies, s'il a gaspillé son pain blanc, quand j'ai eu rejoint grand marchand de joie sur son nuage intermittent, inexistant à son image, en bienheureux du ventre creux du Kidoline, fier que mon parfum ressemble enfin. Je suis James Dean, je me rappelle la dernière pelle que m'a roulé le fossoyeur devant les voyeurs venus saluer. Pauvre rideau, triste plateau, droit planche de chêne, coupeur.

najednou pochopí, že jsem tak trochu po něm a pár teček mi po papíru skáče. Nebývám si jistý, ale začínám mít dojem, že ta potí

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Vážení posluchači, srdečně vás zdravím z festivalu United. Jako každý rok, i letos tu kromě hudebního programu probíhá obrovská paleta doprovodného programu a přednášek. Jednou z nich byla také promluva Veroniky Štěpánové na téma Proč Boha neslyším, která právě proběhla. Nyní jsem si vzala Veroniku Štěpánovou na chvíli stranou, abychom se u tohoto tématu ještě společně zastavili. Moc děkuji, že jste si našla čas. Vítejte na Proglasu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já se jmenuji Jana Rambousková a budu průvodkyní pro tento rozhovor. Vy na festivalu United přednášíte už po několikáté. Kdy to bylo poprvé, že jste se seznámila s festivalem United? Byla jste tu ještě jako účastnice předtím, než jste začala přednášet?
1: Bylo mi nějakých 15 nebo 16 let a byla jsem tu, tuším, dvakrát nebo třikrát, čistě jenom jako účastník. Bylo to ještě v dobách, kdy v kulturním domě nebyla klimatizace. A pak jsem pár let vynechala a před asi 4 lety, nevím, jestli to říkám přesně, mě oslovili na moderování a od té doby už jezdím i jako účinkující.
0: Mm-hmm. Jak na vás Festival United působí?
1: Já mám Festival United strašně ráda. Mám hrozně ráda ten fakt, kolik lidí z různých denominací se tu sjede každý rok. A že opravdu hledáme to a jsme v tom, co nás spojuje, ne to, co nás rozděluje. Takže to funguje hrozně hezky, i když máme rozdílnosti, na některé věci máme jinou perspektivu, tak je tu prostě cítit ta přátelská atmosféra, ta jednota a to, že stejně jsme všichni přijeli s nějakým společným záměrem.
0: Já bych vás teď poprosila, jestli byste se mohla našim posluchačům krátce

0: zapojená jako dobrovolník a zároveň tam mám úplně malinký úvazek na vedení našeho kreativního týmu.
1: Děkuju za přiblížení. A teď teda, protože vaše přednáška na festivalu už byla, tak aby posluchači měli trošičku představu, o čem jste přednášela, tak bych vás poprosila, jestli můžete říct jenom v několika větách, čeho se ta přednáška týkala.
0: Mluvila jsem na téma, proč Boha neslyším, protože si myslím, že to je otázka, kterou si klade spousta z nás. Hlavně skrz to, že se srovnáváme. Někdy slyšíme strašně duchovní příběhy různých misionářů a pastorů a významných lidí o tom, jak dostali nějaké zjevení z nebe a úplně jasně slyšeli Boží hlas a věděli, co a jak, kde, proč. A pravdou, že většině z nás se to nestává. A pak si klademe otázku, chce teda Bůh mluvit ke mně, nebo mluví jenom k nějakým vyvoleným, jsem vlastně špatná křesťanka, nebo co se děje, že já nemám, anebo nemám takhle často tyhle jasná zjevení, tohle jasné slovo. Takže o tom jsme se bavili.
1: Vy jste taky čerpala z knihy Jak slyšet Boží hlas. A mě by teď zajímalo, co bylo dřív, jestli jste četla tu knihu, oslovilo vás natolik, že jste se rozhodla udělat přednášku na toto téma, anebo jestli jste dostala téma přednášky a na základě toho jste si studovala a našla jste si tuto knihu.
0: Nejdřív jsem četla knihu a strašně mě oslovila. Strašně mi pomohla. Udělala jsem takové testovací kolečko a jedné skupince mojí nebo takovému týmu, který mám v City Houseu, tak jsem ji dala přečíst. Pak jsme na to měli společnou diskuzi a věděla jsem, pro kolik lidí byla důležitá, že to nebyl jenom nějaký můj subjektivní dojem, ale že ta kniha je opravdu dobrá. Takže na základě toho se to stalo teď na nějaké období mým srdcovým tématem a bylo mi řečeno, že to vlastně skvěle zapadá i do toho tématu letošního Unitedu, takže nejdřív byla kniha, potom byla přednáška.
1: Je možné říct nějakou třeba jednu, dvě, tři myšlenky z té knihy, které pro vás byly takovým nejvýznamnějším aha momentem a nejvíc změnily váš úhel pohledu na život nebo vaše nějak smýšlení vztah k Bohu?
0: Jedna z těch nejdůležitějších byl ten základ, který úplně vystavěl zbytek té knihy a to bylo opravdu to slovo naslouchat nebo slyšet, kde Pete Greig píše o tom hebrejském slově šema, které je v židovské modlitbě. Je to modlitba, kterou židé se modlili každý den, každý ráno, každý večer a dnes i stále modlí. A že to slovo v češtině slyš pro nás znamená prostě jenom uslyšet Boží hlas, uslyšet nějakou větu. Ale to slovo v originále, v hebrejsky, šema znamená i poslechnout. Znamená jednat na základě toho, co slyším. Takže to je pro mě strašně důležitý základ, že si nejdu jenom pro zážitek, když chci něco slyšet od Boha, že si nejdu jenom pro odpověď na tu svoji otázku, co mám teď a něco jako prožít, ale jdu tam opravdu s postojem v srdci, že jsem ochotná slyšet i to, co mi třeba nebude příjemné. A na základě toho chci jednat. Takže to byla jedna. A druhá myšlenka pro mě byla právě o porovnávání introvertu a extrovertu. Jelikož já jako extrovert často trpím. Často trpím knížkama, které píšou introverti o tom, jak máme všichni být jenom v tichu a vstávat ve 4 ráno a mít čas stišení, což pro mě končí tím, že stejně znovu akorát usnu. A několikrát jsem se snažila, a ani mi to nedocházelo, napasovat do role introverta, aby jsem slyšela Boží hlas. A dalo mi to takové uvolnění, že nemusím, že já jsem extrovert, je to v pořádku, že jsem extrovert, je v pořádku, že i když potřebuju někdy chvilky ticha, jako každý člověk, tak nejsem typ, který každý den bude 2 hodiny v tichu sám rozjímat. Není mi to přirozené a je to úplně v klidu. Takže i porovnání toho, že fakt jsme každý jiný, každý má úplně jinou přirozenost a Bůh s tím počítá a nesnaží se nás všechny lidi

0: které stvořil tak jako komplexně a unikátně s různýma zkušenostma, tendencema nacpat do nějakého jednoho malého boxíčku, kde ho můžeme slyšet a jinak už nic není. A to třetí bylo, že Bůh nespěchá. Že když chceme Boží hlas, tak jsme zvyklí na instantní řešení. Jsme zvyklí na to alzácké řešení. Do půlnoci objednáš, ráno máš mála za boxu a Bůh takhle nefunguje. Není to, že teď jsem si vzpomněla a teď to potřebuju slyšet, tak teď mi to řekni. Ale někdy čekáme. Někdy třeba na tu odpověď nejsme ani připraveni a ona přijde opravdu, a ne za dny a týdny, ale třeba i za několik let a je to v pohodě. A pak přichází na řadu ta otázka, kde je vlastně moje víra. Dokážu být i bez odpovědí, dokážu důvěřovat Bohu na základě vztahu, co s ním mám, i když nedostanu to, co si myslím, že potřebuju právě teď a tady, kdy si o to řeknu.
1: Já jsem vlastně tak jako přemýšlela nad tím tématem, proč Boha neslyším, a došlo mi, že asi úplným základem, jak můžeme vůbec být schopni slyšet Boha, tak je toužit potom slyšet Boha. A že bez toho asi není vůbec možné nějak to Boží slovo uslyšet, nebo co pro nás Bůh má připravené. Máte s tímto nějakou vlastní zkušenost?
0: Je to pravda, že Bůh není agresivní, Bůh se nám nevláme do dveří, do kterých ho nechceme pozvat, takže na jednu stranu je potřeba chtít a být ochotný slyšet, na druhou stranu, a zmiňovala jsem to i právě v semináři, bych byla ráda, abychom se každý dokázali zamyslet nad tím, proč. Proč chci vlastně slyšet Boží hlas? Je můj motiv opravdu to, že chci s ním budovat vztah, že ho chci poznávat, že mě zajímá jeho záměr s mým životem, a nebo chci teď jako tu instantně extrémně rychlou odpověď na moji otázku, nebo chci nějaký sci-fi duchovní zážitek, který měl někdo jiný, abych se cítila líp, nebo chci, aby mi Bůh nadiktoval můj život od A do Z, co si mám dát k snídani, do jaké mám mít práce, s kým se mám bavit, s kým se nemám bavit, chci mikromanažera, protože potom to je touha, která se tváří, jakože já chci slyšet Boží hlas, ale ten motiv za ní není dobrý. Tím pádem si myslím, že jen horko těžko uslyšíme, protože z mých zkušeností Bůh není mikromanažer, není to někdo, kdo nás potřebuje ovládat jako loutky. Je to naopak někdo, kdo nám dal obrovskou míru svobody v tom, jak se budeme rozhodovat, jak i my sami budeme utvářet svůj svět a svůj život s hodnotama, se zkušenostmi, které on nám dal.
1: Ta svoboda v tom asi hraje obrovskou roli, si myslím. Ale pojďme se teď ještě trošičku pobavit o tom, jak vlastně vůbec Bůh k nám může promlouvat. Vy jste už říkala, že někteří lidi mají takové ty sci-fi zážitky, nějaká velká proroctví, ale to určitě není jediný způsob, jak k nám může Bůh mluvit.
0: Je to tak. Já jsem z nevěřící rodiny. A mě vlastně fascinuje i to, jakým způsobem třeba Bůh mluví k mým rodičům, kteří ho vůbec neznají. A ani o něj vlastně nemají zájem. A já upřímně, když jsem tam odpovídala na otázku, jak Bůh mluví, tak mi přijde, že možná kratší odpověď by byla, jak Bůh nemluví. Protože když dokážem vidět, tak ho dokážem najednou vidět úplně ve všem. I v přírodě. I v tom, že vylezem na nějaký kopec, vidíme krásný výhled a najednou se cítíme malincí. Najednou máme pocit, že ty naše problémy jsou taky mnohem menší, než se zdálo, když jsme seděli doma v obýváku a několik hodin přemítali o tom, co a jak bude. I to, že člověk, který Boha nezná, se koukne na noční oblohu a dojde mu, tyjo, já jsem jenom tady ten malej človíček v obrovském vesmíru. To všechno jsou za mě momenty, kdy Bůh mluví, a to, že to jenom nedokážem nějakým náboženským filtrem přečíst, neznamená, že to není jeho hlas, že to není jeho působení, že to, co cítíme v úplně běžný momenty, jako vděčnost za to, že mě někdo pozval na kávu, když jsem zrovna měla špatný den a náhodou se to tak hezky sešlo, že i to můžou být, já tomu říkám, takový malý vzkazy, lásky v tom dni, který nám dělají radost a můžeme je brát jako samozřejmost, můžeme to brát jako náhody, anebo si můžeme říct, možná je tu Bůh, Otec, který na mě myslí a něco mi tu prostě schoval, abych dneska měla radost.
1: Takže můžou to být i úplně obyčejné věci, že ráno vstanu, sluníčko svítí a mě to udělalo radost, něco v tom smyslu, dá se toto taky považovat za rozhovor s Bohem?
0: Já si myslím, že jo, protože to nemusí být jenom slova, ale může to být přesně i vděčnost, pocit pokoje, ten klid, co přijde, když nám dojde, že je tu něco nebo někdo, kdo nás přesahuje.
1: Když jsem se nad tím tématem ještě zamýšlela, tak mě tak napadalo, že občas si to možná komplikujeme my sami, tu schopnost slyšet Boha, a že občas my sami zůstáváme třeba v nějakém pocitu závisti nebo zášti vůči někomu. Jak z toho ven? Zmiňovala to taky třeba knížka? Nebo máte k tomu i nějak co říct z jiných zdrojů nebo sama za sebe?
0: Můžu sama za sebe, protože závist je velmi lidská emoce a běžná. Vztah s Bohem a Boží hlas není něco, co je porovnávatelný výkon. To není něco, co můžeme porovnávat. Že ke mně Bůh dneska promluvil jenom jednou a k někomu už pětkrát a ke mně promluvil tak, že ani nevím, jestli to byl on a někdo měl jasný sen. Prostě to je, to jádro problému je to, že nedokážeme si připustit nebo nechceme, že pro každého Bůh má něco unikátního, tak jak to ten člověk teď potřebuje. A znova zmíním to, co jsem říkala na semináři. Já kolikrát jsem si vzpomínala na ty momenty těch velkých pastorů a velkých misionářů, kterým Bůh na někoho ukázal a řekla, se jdou za něj modlit, protože mu doroste noha, tak se modlili a dorostla mu noha. A já jsem si říkala, tyjo, já jsem teďka byla na pohovoru a nevím, jestli tu práci vzít nebo ne. A taky bych chtěla mít jako takhle jasný zjevení, taky tak jasně slyšet. Ale to není možná to, co já potřebuju. Možná ten člověk, který jel někde sloužit do Afriky a nasazuje svůj život každý den, opravdu potřeboval ty 4 prorocká slova a jasný sen o tom, aby věděl, že tam opravdu má jít. A možná to, že já nevím, jestli si vybrat práci A nebo B, je něco, co Bůh prostě nechává na mě. Protože mi nebude diktovat můj život a řekne mi, hele, kam chceš, tam běž. Já tam budu s tebou. Tohle není něco, co nějak strašně zásadně ovlivní to, co chci s tebou dělat třeba za 10 let. Takže je to v pohodě, nemusíš cítit tlak, nemusíš být z toho špatná. Takže podle mě prostě, nevím, jestli je to nutně lék, ale jedním z řešení určitě může být opravdu se zastavit a uvědomit si, že každý jsme úplně v jiné situaci, každý řešíme něco jiného, s každým má Bůh svůj unikátní záměr a prostě to, jak teď mluví k někomu jinému, není to, jak bude mluvit ke mně, protože já věřím a opírám se o svoji víru a o svoji důvěru, že vidí do mého srdce, že vidí do mojí budoucnosti a ví líp než já, co teď potřebuju a co naopak nepotřebuju.
1: V souvislosti tady s těmi velkými proroctvími se musím přiznat, že občas mám určité pochybnosti, nakolik je to skutečně od Boha, nakolik je to třeba, když to tak řeknu, bláznovství, protože občas je opravdu těžké to rozlišit, nebo si to aspoň umím představit. Mně samotné se to nikdy nestalo a přiznám se, že ani nemám ve svém okolí nikoho, kdo by takovou zkušenost měl. Takže je to pro mě nesmírně obtížné se do toho nějak vcítit. Myslím, že nebudu asi sama. Můžeme se teď chviličku pobavit o tom, jak vlastně toto rozlišit, kdy je to teda skutečně to slovo Boží a kdy je to prostě jenom nějaká naše fantazie?
0: Já si myslím, že Bůh nás opravdu stvořil jako vztahové bytosti a stvořil nás k tomu, abychom fungovali v nějaké komunitě a v nějakých vztazích. To znamená, že velmi často si bude používat i jiné lidi k tomu, aby mluvil k nám. Jinak bychom každý mohli žít na svém vlastním ostrově, nikoho bychom nepotřebovali, jenom bychom si povídali od rána do večera s Bohem a bylo by to v pohodě. Ale realita života je, že někdy je těžký slyšet Boha, někdy potřebujeme vědět, že to není jenom z naší mysli, chceme to nějak třeba potvrdit, to, co jsme slyšeli, nebo to, co prožíváme, cítíme. A tady vstupuje na scénu právě ta komunita a jiní lidé, kteří nám můžou třeba nějakým způsobem posloužit svým darem, který od Boha mají. Na druhou stranu, a proroctví není něco, na čem máme stavět celý náš život a nemusíme čekat na jednoho speciálního člověka, který v uvozovkách slyší Boží hlas lépe než všichni ostatní a ten nám řekne, co a jak máme dělat. A kdykoliv mě někdo prorokoval nebo někomu z mého okolí, tak, jak říká můj pastor, nestavěj na tom život, ale dej si to v mysli do takového pomyslného šuplíčku a tam to zavři. Až to bude aktuální, tak prostě budeš vědět. Takže to je jedna věc. Druhá věc je opravdu vědět to, že každý z nás můžeme být tím nositelem Boží přítomnosti, tím chrámem. To znamená, a i když já se třeba za někoho modlím a vnímám pro něj nějaké slovo nebo něco, tak mu vždycky řeknu, ty sám, ty sama si to prověř. Když to nebude od Boha, tak budeš cítit, toto není pro mě, tohle, v tomhle nemám pokoj, tohle prostě není v pohodě, já mám pocit, že 2 roky mi Bůh říkal tohle a najednou ty přicházíš a říkáš mi úplný opak, tak asi to nebude ono, nebo naopak, to přijde v moment, kdy přesně jako budeš vědět, jo, tohle sedí a vnímám, že Bůh mi tohle říká už teďka 3. různým způsobem a teď už to konečně vidím, že to je to ono, takže já opravdu věřím, že Duch Svatý v nás to slovo může potvrdit, může ho naopak vyvrátit. A třetí extrémně důležitá věc je Bible. Prostě zná to, co už Bůh lidstvu řekl jednou. Jsou to biblické příběhy, život Ježíše. To jsou prostě momenty, ze kterých dokážeme už teď hezky poznávat Boží charakter. A když známe Boží charakter a víme o věcech, které nám už jednou řekl, tak dokážeme jasně rozpoznat, co je v souladu s tím, kým on je a jak ho známe z Bible a co je pravděpodobně jenom lidský vymysl, protože to naprosto neodpovídá té Boží přirozenosti a jeho srdci.
1: Co poradit lidem, kteří se potýkají s nějakým nesmírně těžkým životním obdobím a třeba mají pocit, že vyhořeli, nebo že v jejich světě, v jejich životě není nic krásného a nemají vůbec ničeho radost, nebo nedokážou mít ničeho radost. Jak můžou zahlídnout aspoň tu malinkou jiskřičku toho Božího, té radosti?
0: No zaprvé si myslím, že je to překvapivé v malých věcech, že opravdu, když jdem do nějakých jako depresivních stavů, a nemáme energii a máme někdy opravdu jako selektivní vnímání a už spíš ten mozek vychytává věci, které jsou zase špatně, to se zase nepovedlo. Takže jedna z těch věcí je určitě vděčnost a fakt se učit vděčnost. To je něco, co se dá naučit, což je skvělý. Každý den vstát a i když se mi nechce a ty emoce tam absolutně nejsou, tak si stejně říct, co se dneska povedlo. Za co dneska můžu být vděčná? Koho mám ve svém okolí? Za koho můžu být vděčná? Takže opravdu trénovat sebe, trénovat svůj mozek, v tom nevidět jenom to špatné, ale je to dobré, protože to tam je. I když se dějou těžké věci, mně se taky dělo strašně moc těžkých věcí v životě, ale vždycky tam je i něco dobrýho, vždycky tam je, jak říkám, ten malý vzkaz lásky od Pána Boha. Ale zároveň pokud už se bavíme opravdu o úzkostech, o depresi, tak a to jsou i věci, se kterými já jsem bojovala, tak si myslím, že vyhledat odbornou pomoc není duchovní selhání. A naopak si myslím, že zase Bůh nás stvořil komplexně, dal různým lidem různé dary. Jsou tu lidi, kteří jsou úžasný na to rozpitvat nás a naše nitro a pomoct nám dát se znova dohromady, pojmenovat těžké věci, které musíme třeba čelit a můžou při nás stát. Takže i pozvat do toho lidi, ať už jenom přátelé, kterým se můžu svěřit, ať už v těch těžších chvílích odborníka, to je taky super. A přijde mi, že v křesťanském světě je to, doufám, že už teda míň a míň, ale přijde mi, že je to pořád tabu. Jo, že když někdo má zlomenou nohu a řekl by, Ne, já nepůjdu do nemocnice a se pomodlím a buď ji Bůh uzdraví nebo ne, a když ne, tak budu chodit se zlomenou nohou, tak bychom si řekli, to je jako hodně hloupý nápad. Když tu máme ty odborníky, tak se nech odborně vyšetřit a nech si to ošetřit a pak to prostě bude dobré. A přijde mi, že když dojde na jako psychické zdraví, tak jít za odborníkem vnímáme jako selhání. Ale my i tak tu máme doktory, lidi, který Bůh si může použít, kteří jsou šikovní, jsou vzdělaní a můžou nám pomoct. Takže pokud už by byl opravdu někdo v takové fakt špatné situaci, v nějaké krajní fázi, tak si myslím, že není to chyba, není to nedůvěra Bohu jít si prostě pro odbornou pomoc.

0: Posloucháte Radio Proglas a právě si na festivalu United povídám s Veronikou Štěpánovou, která se věnuje pastoraci a na festivalu tu měla přednášku s názvem Proč Boha neslyším. Pojďme se teď ještě chviličku pobavit o tom, jak vlastně probíhá ten náš rozhovor s Bohem. Může se stát, že po nás Bůh chce něco, nebo že cítíme, že bychom měli udělat něco, z čeho máme třeba strach, nebo co je pro nás těžké?
1: To se určitě stát může, protože rosteme primárně mimo naši zónu komfortu. Zase bych řekla, když nás Bůh zve do něčeho, co třeba nám se zdá kontroverzní nebo příliš náročné, zase bych se koukla do Bible. Je jasné, že mě Bůh nepovolá do toho jít vyloupit někde šperkařství, aby jsem si vydělala peníze, za které se tak dlouho modlím, protože to je proti jeho charakteru, proti jeho přikázáním, ale určitě se může stát, že nás vedu něčeho nekomfortního. Už třeba jenom to, že mám někoho na mysli a najednou se ozve to moje svědomí, což často bývá Pán Bůh. Ozve se moje svědomí a řekne mi, měla bych asi odpustit, neměla bych si držet tu zášť. To upřímně není něco, do čeho se mi často chce, nikdy úplně nepoděkuju Bohu za tady tenhle skvělý nápad někomu odpustit, i když se mi ten člověk třeba neomluvil, i když ta moje emoce je opravdu intenzivní, ale já vím, jakého Boha mám, vím, co je pro něj důležité a vím, že po mně nechce jenom plnit nějaká pravidla a dělat divné věci a těžké věci, ale že je to i něco, co je dobré pro mě. Je to dobrý pro můj charakter, pro budování mého charakteru a to často bývají ty nejtěžší věci, do kterých se mi nechce a často je opravdu dělám jenom proto, že vím, že jsou správné a že Bůh není nějaký jenom moralista, ale je to fakt jak prostě tatínek, který to se mnou myslí dobře.
0: Po vašich slovech teď možná moje následující otázka vyzní jako paradox, ale je zapotřebí někdy mít odvahu, abychom následovali Boží hlas, abychom ho poslouchali?
1: Určitě, protože vycházet ze svého komfortu je hodně odvážná věc. Dělat věci, do kterých se nám nechce a které třeba ani nemusíme dělat a nemáme pocit, že nám přinesou teď rychle nějaký benefit, vyžaduje odvahu. Vyžaduje odvahu věřit, že Bůh to se mnou myslí dobře, protože lidi a lidský srdce prostě selhává. A myslím si, že ta tendence přirozená nás všech a myslím si, že Čechů jako dvojnásob je udržet si nějakou tu svoji pohodu. Být v pohodě, nic moc nehrotit, a prostě jenom tak odžít ten život, být šťastný a do ničeho se moc nemontovat a mít takovej ten klídek. A pak najednou Bůh zavolá a řekne, a opravdu může to být velká věc, jako odejdi ze zaměstnání a začni se věnovat tomuto. Může to být i malá věc, jako právě odpust a opravdu poslechnout a udělat ten praktický krok a obětovat, protože obětovat pohodu je pořád jako velká oběť. To za mě chce důvěru i odvahu. I když někde v hlavě jako racionálně vím, že to je vlastně dobré a že to dobře dopadne, tak stejně jdu proti nějakým emocím. Proti nějakému půdu sebezáchovy, který křičí, nám se tam nechce, radši bych zůstala tady v klidu. Takže i když víme, že Bůh je milující otec, má nás rád a myslí to s náma dobře, tak ta odvaha je tam určitě potřeba.
0: Co se stane, když uposlechneme a co se stane, když neuposlechneme?
1: No, když poslechneme, je to jednoduchý. Já si myslím, že i tam dochází k zápasům, i tam dochází k pochybnostem, protože jsme pořád lidi. Ne vždycky, když jsem poslechla, tak hnedka přišla euforie z toho, jak to bylo úžasný. Často to byl krok do další nejistoty, kde jsem si říkala, bože, já doufám, že víš, co děláš, protože mám strašný strach. Takže je to jízda tak či tak. Když neuposlechneme, já si myslím, že to je krása Boží důvěry, kterou nám dává. To, že nám dá možnost neposlechnout, že nás tam nebude tlačit násilím, že nám to nedá nějakým extrémním způsobem vyžrat, ale my si vyžereme ty následky našeho rozhodnutí. To tak je prostě vždycky. Mám ráda verš v Biblii, kde se píše: Boha nikdo neošálí, každý sklidí to, co sám zasel. My máme možnost neposlechnout, neznamená to, že Bůh se na nás zlobí, že už s náma nechce mluvit, že už nás nechce, že už nemůžeme přijít zpátky. Naopak v Biblii vidíme strašně moc lidí, kteří neuposlechli a udělali extrémní průsery, jako fakt extrémní průsery, a Bůh tam stejně pro ně byl, pořád je miloval a vzal je zpátky. Na druhou stranu, když zaseju plevel, tak nemůžu čekat, že mi z toho vyroste šťavnatý jabko, do kterého se zakousnu a nakonec se to nějak přikryje. Takže neposlechnout je taky volba, je to taky varianta, nemyslím si, že už z ní není cesty zpět, ale na druhou stranu musíme sundat růžový brýle a vědět, že naše rozhodnutí vždycky mají následky.
0: Vy jste už předtím zmínila, že nepocházíte z věřící rodiny. Můžete nám pozdílet svoji vlastní cestu k víře, kudy vedla?
1: Já pocházím z nevěřící rodiny, úplně nevěřící. Tam není nikdo. Nikdo, ani jeden člověk, ani z mamčiny, ani z taťkové strany, který by věřil v Boha. Nicméně jsem vyrůstala někdy v 6, 7 letech, už si to přesně nepamatuju, ale odstěhovali jsme se a do jiné části Brna a vyrůstala jsem vedle sousedů, kteří měli stejně starou dceru a ti byli věřící. A pamatuju si, že jednou jsme se šli projít a já, ta moje nová kamarádka, sousedka a její maminka. A já jsem se jich ptala, kdo stvořil vesmír. A měli jsme nějakou takovou otázku a ta maminka mi říkala, že Pán Bůh. Že Pán Bůh stvořil, říkala mi o Ježíši a že byl vzkříšený a že se zjevil svým učedníkům. Prostě celou procházku jsme se takhle o tom povídali. A říkala, já ti nechci motat hlavu, to jako je na tobě, jak ty se pak jako rozhodneš, čemu budeš věřit a tak dál. No, já jsem přišla domů a samozřejmě jsem se na to šla zeptat, protože rodiče mají pravdu, oni ví, na všechno se ptáme rodičů, takže jsem se šla přirozeně zeptat. A moji rodiče, i mamka, i taťka jsou oba hodně analytické, technické typy. A můj táta zrovna úplně miluje vesmír, jo. Takže jsem se šla zeptat taťky, kdo stvořil vesmír, že jsem slyšela, že to byl Pán Bůh. Táta mi řekl, že Pán Bůh to určitě nebyl. Kde by byl v tom vesmíru, kde však to nedává vůbec žádný smysl, že na nebi, na nějakým obláčku tady sedí Bůh, protože my víme, co je za těma obláčkama, my to všechno známe a křesťanství je vlastně prohloupí lidi, kteří nemají rádi těžký a komplexní logický vysvětlení a tak si vymysleli nějakou páchorku. Takže to jsem si říkala, to zní rozumně, to je pravda, tak tomu tak teda budu věřit. A začala jsem vlastně pohrdat křesťany, protože mi to tak utkvělo v hlavě, že asi to budou jako hloupí lidi. A pak jsem přišla na gymnázium, kde jsem taky měla spolužačku, která byla věřící, chodila právě do apoštolské církve, kam chodím i já dneska. A já jsem jako tehdy vnímala, že jsou katolíci, ti mají ten kostel, tam je to takový jako tradiční, v pohodě, a cokoliv je mimo kostel, budou nějaký sekty a fanatici. Takže jsem se jí zeptala, kam chodí do církve, ona řekla, že no, tady do církve v Brně. A si říkám, a to není kostel, tak to je nějaká fanatička. A začala jsem ji v podstatě šikanovat, měla jsem z ní hroznou srandu, říkala jsem jí, jak je strašně hloupá, jak celá její rodina je hloupá, že věří v Boha. Nicméně, a já si myslím, že přijít k Bohu vyžaduje obrovskou pokoru. Obrovskou pokoru v tom pustit kontrolu a pustit ten jako dojem, že já to vím všechno líp než Bůh a budu si to líp řídit sama. To si myslím, že už od počátku lidstva je prostě náš problém. Nějaká ta pýcha a ego a toužit vlastně být Bohem svýho života. A jsou lidi, kteří se dokážou pokořit jen tak a opravdu přijít k Bohu jen tak, protože nějakým způsobem se jim dotkne. A pak jsou lidi jako já, a to je za mě drtivá většina, který ten život musí prostě pokořit sám, než začnou hledat. A mě ve 12 umřela sestra při autonehodě a to byl ten moment, kdy mě život pokořil. Kdy mi přestali stačit logické odpovědi a začala jsem se ptát, je nějaký život po životě? Uvidím se s ní někdy? Existuje nebe? Existuje peklo? A jestli jo, tak kde byla? a když neznala Boha a jak to vlastně funguje a Bůh všechny dá do pekla, co ho neznají, tak to je blbost, takovýho Boha věřit nechci, takže začaly tyhle otázky a hledala jsem v různých směrech, hledala jsem mezi různýma duchovníma knihama o nadpřirozených bytostech a o tom, že lidi, co umřou, tak tady zůstanou jako duchové a ty jejich duše jsou tady. A prostě hledala jsem a zápasila jsem s depresema, s náročnýma emocema, otázkama a ve vší zoufalosti už jsem teda jednou zavítala do té církve, kam mě právě a ta moje spolužačka pozvala, i přesto, že jsem na ně byla hodně hnusná do té doby. A když jsem tam přišla, tak to najednou bylo úplně jiný než cokoliv. A cítila jsem, že něco ve mně se uzdravuje. Nesnášela jsem kázání, to jsem nedokázala vystát. Ale když začaly zpívat chvály, ačkoliv to není jako můj nejoblíbenější žánr hudby, ale když začaly zpívat chvály, tak něco ve mně se začalo dít. A cítila jsem, jak se něco ve mně uzdravuje, takže jsem Bohu dala šanci. Párkrát jsem se zkusila pomodlit a fungovalo to. A nejenom, že jsem měla Boha, ale najednou jsem měla i komunitu lidí, kteří byli velmi empatičtí, byli tam pro mě, i když to bylo ošklivý a náročný. A tak nějak postupně v průběhu asi půl roku jsem si hledala tu cestu k Bohu, až jsem se jednou rozhodla, že už to fakt beru vážně, nechala jsem se pokřtít a rozhodla jsem se pro život s Bohem.
0: Ještě mě zaujalo, jak jste říkala, že jste se modlila a fungovalo to. V jakém slova smyslu, že se vám třeba splnilo, o co jste si říkala, anebo ve smyslu, že jste cítila takový pokoj, takový klid?
1: Jak kdy? A častokrát to bylo to, že opravdu uprostřed jako záchvatu breku přišel klid a přišel pokoj. Ale zároveň to byly i malý momenty. Já si pamatuju, když jsem třeba jednou spolužečkám pak říkala o tom, že si myslím, že Bůh existuje a že nás vidí a odpovídá nám na modlitby. A my jsme chodili do jedné kavárny každý den a měli tam každý den jiný menu. A jednou jsme tam měli strašně dobrý květákový krém a on tam od té doby nikdy nebyl. A my jsme se zrovna bavili, že Bůh existuje a že si myslím, že nás má rád. A teď jsme přišli do té kavárny o té obědové pauze a ta jedna spolužačka měla úplně slzečky v očích a říkala, Veru, já jsem Bohu řekla, že by mi dneska fakt udělala radost, kdyby byl květákový krém a oni ho fakt mají. A byla to taková malá blbost, jo? A nebyl to žádný extrémní jako duchovní moment, ale začaly se dít i takové malé věci, kde mi došlo, že Bůh fakt není jenom v tom velkým duchovním, co furt slýcháme, ale v těch každodenních maličkostech, který nám taky občas udělají radost, takže asi to byla směs. Určitě to nebylo tak, že pokaždé jsem se pomodlila a už jsem necítila smutek. Prostě ten smutek byla součást toho procesu truchlení, ale i to, že jsem na něj nebyla sama, že mi někdo zavolal a řekl, hele, myslím na tebe, mám tě ráda, můžu se s tebou modlit, to pro mě byl Bůh, který o mě pečoval i skrze ty lidi.
0: Vy se věnujete pastoraci. Co vnímáte ve vaší pastorační činnosti jako zvlášť důležité?
1: Nedělat to o sobě. Já když slyším problémy lidí, tak samozřejmě mám extrémní tendenci jim poradit, přijít na to, co se děje, vyřešit to a nasypat ty moudra, ale fakt mi přijde, že o tom ta pastorace není. Nebo někdy asi může být, ale že je to fakt o tom dát prostor Bohu v ten moment a připustit si, že i když mám zkušenosti, i když to, co ten člověk zažívá, jsem už slyšela 10krát, nebo je to něco, co já jsem zažila a fakt mě napadá dobrý řešení nebo dobrý 3 kroky, který splní a udělá se mu líp, tak si fakt zastavit a říct si o pomoc Bohu a říct, já vím, že nevím. Nevím nic, nevidím do srdce toho člověka, Bože, ty vidíš a prostě veď ten rozhovor a pomáhej mi a častokrát pak přijdou nakonec úplně jiných věcí, než bych chtěla říct já sama za sebe, takže to je za mě důležité, prostě být otevřená na to, co chce dělat Bůh v životě toho člověka a neplácnout na to hned nějaké svoje řešení, i když si myslím, že by bylo skvělý.
0: Co byste na závěr našeho pořadu poradila lidem, kteří mají pocit, že Boha prostě neslyší nebo že Bůh neslyší je?
1: Nesrovnávejte svůj příběh a svoji cestu s příběhem a cestou někoho jiného. A nedělejte a nedělejme ze slyšení Božího hlasu duchovní výkon. Něco, co si musíme zasloužit tím, že budeme dostatečně dobří křesťané. Protože pokud to takhle vnímáme, tak jsme nepoznali, že Bůh je opravdu stělesněním lásky a milosti, která nás miluje a touží být s námi jenom za to, že jsme. Ne za to, že jsme dost četli Bible a že se dost snažíme, ale prostě jenom za to, že jsme. A vymaňme se z té křeče. Mně přijde, že když na sebe dáváme obrovský tlak a je v tom křeč, tak se nedokážem uvolnit a nedokážem si všimnout toho, co už Bůh dělá kolem nás. Toho, jak už k nám teď mluví, protože se fakt koukneme jenom do té jedné malé výseče a řekneme si, potřebuji teďka, nevím, slyšet šepot v hlavě. Tak sedíme v tichu, hledáme tam ten šepot a čím větší tenze to je, tím hůř to jde. Takže mně přijde, že možná jedno takové zhrnující by bylo a uvolněte se. Častokrát to přijde úplně přirozeně a ne třeba cestou, kterou jsme si přáli nebo kterou bychom čekali, ale velmi přirozeně a bez tlaku.
0: Já v tom trochu slyším i takové to důvěřujte. Mm-hmm. Může to taky být?
1: Jo, určitě. Důvěra je základ každého vztahu a ten vztah s Bohem určitě není výjimkou.
0: Tak moc děkuju za vaše slova, za váš čas a za rozhovor. Někdy zase naslyšenou.
1: Já moc krát děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: To byla Veronika Štěpánová, jedna z přednášejících na festivalu United 2026. Končí pořad před kostelem a od mikrofonu se loučí také Jana Rambousková a přeje všem požehnaný čas.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

nechci hrát ty tvoje divný hry. Naložím tě do jumpera a pošlu zpátky k mámě. Náš tah plave na vodě a kolem nás jsou kry. A já už nemám sílu nabídnout ti rámě. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Je mi to líto, co víc na to říct. Čeká nás návrat do starých rolí a reset vzpomínek, které jen bolí. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své milé a lásky bude dost, tak

co bych ti mohl dát. A dával jsem hodně a ty si hodně brala. Včera věrní spojenci, dnes nepřátelský stát. A nad náma se vykla Tantalova skála. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Odešel Dylan, Michael, Johnny Cage i Mitch. K nočnímu dění zbyli jsme sami. Plameny šlehají našim demonům s tlamy. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jedno v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své blízké. A z duše spadne strach, jak těžké bydle s pískem.

Zapomeň prosím, že jsi mě znala. Útěchu hledy v knihách od Fedora Gala. Měla jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své lásky. Už s náma přestane hrát dosti a sásky. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Odešel Dylan, Michael, Johnny, Kate, Kimmich. K nočnímu bdění zveli jsme sami. Plameny šlehají našim démonům s tlamy. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten

zabrány ráj, kde vládnou jazzmeni a Big Beat hraje. Nosí se punk rock a podkolenky a stíny pod okem na místo.

0: Blíží se 10. hodina a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ministři jednají o možných škrtech v rozpočtu na příští rok a zmenší se třeba podpora obcí. Ve volbách v německém Sasku-Anhaltsku zvítězila pravicová AfD. Letošní extrémně horké počasí způsobilo lesníkům milionové škody na výsadbě stromků. Hezké dopoledne u pondělník zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Koaliční politici na úřadu vlády pokračují v jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují škrty. Nesouhlasí totiž s navrhovaným schodkem 389 miliard korun. Na jednání s motoristy už ráno dorazili ministři zdravotnictví nebo školství a o úsporách dnes bude vyjednávat i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Podle ní se v příštím roce zmenší třeba podpora obcí.
3: Podpora v příštím roce nebude poskytována malým obcím do 3000 obyvatel ani 10 000 obyvatel, ze kterých se financovaly například obnova místních komunikací nebo veřejných budov. Abychom necukrovali celou zemi vším, ale abychom si vybrali priority, které budeme podporovat.
1: O rozpočtu bude po 11. hodině jednat vláda a večer pak i koaliční rada. Kabinet musí návrh schválit do konce září a pak ho předložit sněmovně. Ve volbách v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko zvítězila se velkým náskokem strana Alternativa pro Německo. Získala téměř 44% hlasů. Ukázaly to úplné výsledky nedělního hlasování. Pravicová strana tak obsadí 39 z 83 křesel. Do zemského sněmu se těsně dostala i strana spojenectví Sáry Wagenknechtové, která by se svými 5 mandáty mohla umožnit AfD sestavit vládu. AfD více než dvojnásobně porazila křesťanské demokraty, kteří spolkové zemi vládli téměř nepřetržitě od roku 1990.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Před sídlo Evropské komise v Bruselu míří demonstranti v kamionech. Za půl hodiny tam začíná akce, kterou pořádají zástupci evropských oceláren. Požadují okamžité změny pravidel a rovné podmínky pro importovanou ocel. Vadí jim, že dovážené produkty z oceli nemusí dodržovat přísná unijní pravidla, například o ochraně klimatu. Podle zástupců evropských oceláren hrozí omezení jejich konkurenceschopnosti nebo rušení pracovních míst kvůli přesunu výroby mimo unii. Zahraniční obchod Česka skončil v červenci ve schodku 8.

0: odpoledne tamního času na hoře Mišrigy, jedné z nejvyšších hor severního Kavkazu, a zasáhla skupinu zhruba 30 horolezců. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Letos vysazené stromky v lesích na mnoha místech uschly, nevydržely extrémně teplé a suché počasí. Lesníci počítají se ztrátami v řádech stovek milionů korun.
1: Normálně byly ty stromky živý, narašený, ale při 40 stupňových teplotách a žáru to nemohli vydržet.
2: Lesy města Písku tak podle jednatele této společnosti Václava Zámečníka přišly o 50% letos vysázených stromků, hlavně o duby a buky. Stejné problémy řeší i lesníci v jiných krajích, říká předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda.
3: Východní Čechy, východní část Vysočiny a celá jihovýchodní Morava, ztráty budou nepochybně v řádech několika stovek milionů korun.
2: Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům reggae a ska.
4: Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
5: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný, a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně, a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání. Ona je taková veselá hudba, že tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
4: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Český rozhlas.
0: Na řadě je doprava na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Slavkov. Zůstává silný provoz. V nesouvislé koloně se jede z 210. kilometru. Zpoždění 10 až 15 minut do zúžení v Brně, kamiony postojí déle. Na pražském okruhu směrem na letiště popojíždějí hlavně kamiony už za dálnicí D1. Je to kvůli regulaci provozu. Navíc u nájezdu z Barandova řeší nehodu. Tam je blokovaný připojovací pruh. Kvůli tomu se ucpává ulice k Barandovu od akvaparku. Na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává kolona od D11 k Průmyslové na čtvrt hodiny, a v Praze na Jiráskově mostě směrem do centra je nehoda, blokuje pravý pruh. Krátkou kolonu čekejte až za místem nehody. Dobře, dojeďte. Dnes je skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm, a teploty 23 až 27 stupňů, na severu bude kolem 20, na horách kolem 16. To byly zprávy.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: klapy lidem lidi.
1: A 15 minut po 10. hodině už přebíráme relaci Rádia 7.
2: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
3: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
4: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
5: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
6: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
7: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
8: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
9: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
10: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Pořadu, který mapuje okamžiky, které změnily životní směřování hostů směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Dnešní příběh bude vyprávět Láďa Vachek. Dobrý poslech vám za celý tým rádia přeje Milan Remeš.
11: Mé jméno je Láďa Vachek a rád bych se s vámi sdílel o zázracích konané Pánem Bohem v mém životě. Pocházím z nevěřící rodiny, k víře jsem se dostal až v pozdějším věku a po nějakém roce 2000 jsem se seznámil se svou budoucí ženou. Postupně se nám narodili 3 děti. Oba dva jsme byli v té době hledající nějakou lásku, víru, porozumění, šťastný život. Byli jsme hledající v ezoterickém světě a tam jsme hledali to naše štěstí. Já jsem v té době byl členem i Rosekruciánů, církve Růže a kříže, což je takové mystické společenství, kde se různě pracuje s energiema, s kyvadlem a tak dále a tak dále. V té době jsem hledal nějakého mistra duchovního, chtěli jsme prostě žít takový ten pohodový, příjemný život. Dneska se koukám zpětně, tak vlastně vnímám tu ezoteriku jako krásná široká cesta, která někam vede, lemovaná kytičkama a tak dále, ale v podstatě nikam nevede. Na té cestě jsem poznal ty mistry, kterým šlo hlavně o své živobytí, o své peníze. Byli to takový falešní mistři toho duchovna. A vlastně se na to dneska koukám jako na špatné cesty, kdy vlastně člověk někam dojde a ten konec vlastně není nikde. Tak co se přeskočí na jinou cestu. Takže to byla naše doba tenkrát. A když se nám narodila první dcera, máme 3 děti, tak to určitě nebylo jednoduchý. Jana chodila na dětské hřiště s dcerou, s Luckou, a tam se seznámila s různýma maminkama a jedna ta maminka se jmenovala Ruth. A ta maminka Ruth nás přivedla, nebo nejdřív Janu, přivedla do místní církve bratrský v Čelákovicích. Jana tam začala chodit. Já jsem pak to navštívil asi po půl roce a vlastně najednou jsme tam poznali úžasný lidi. Najednou jsme tam poznali lidi, kteří byli zasažený Pánem Bohem, Ježíšem Kristem, měli srdce na dlani, rozdali by se a my jsme tam najednou poznali úplně jiný svět. Takže na začátku jsme tam začali chodit hlavně kvůli lidem. S postupem času jsme tam začali poznávat toho Pána Boha a toho Ježíše Krista. A vlastně samozřejmě po pár letech to dospělo k tomu, že jsme se oba dva nechali pokřtít a dneska jsme tady v církvi bratrský pevně usazený a jsme za to vděční, že vlastně se můžeme chodit a pracovat i pro Pána Boha a předávat zase to Kristovo světlo dál, jak mimo ten sbor, tak i v tom sboru. Za to jsem vděčný Pánu Bohu. Ten rodinný život jsme neměli nikdy moc jednoduchý. Já když teď odbočím a vrátím se do svého dětství, tak já pocházím, jak jsem říkal, z nevěřící rodiny, kde maminka rok po mém narození onemocněla těžkou schizofrenií. Celý ten život jsem měl takhle narušený touhletou její nemocí, kdy jednou, možná dvakrát za rok byla vždycky odvezena do Bohnic, kde byla nějakým způsobem léčena, potom po 2-3 měsících je zase propustili zpátky a fungovalo to jakž takž. Ale bohužel vždycky jaro, podzim pro tyhle ty pacienty jsou vždycky nejhorší pro tyhle ty lidi, takže tam vždycky se schylovalo k tomu problému, přestávala brát prášky a ten život s ní byl vlastně šílený. Já jsem tam vlastně dnes a denně potom zažíval to, že jsem viděl to zlo, toho opravdu toho ďábla, toho satana, který tam byl přítomný a který s tou mámou byl a byl na ní a ta máma s ním komunikovala. Stalo se mi třeba, že jsem jednou přišel do ložnice, maminka se tam povídala sama pro sebe, když byla hodně nemocná. Ono to mělo vždycky takový vlny. Krmila tam třeba, byla ta miska s mlíkem a krmila hada. Jo, když jsem se ptal, co to je, tak ona říkala, jo, já tady mám mléko a krmím hada. Když potom byla hodně máma nemocná a táta ji nedokázal do toho dopravit do nemocnice, takže vlastně vždycky to pak bylo vlastně stejný, že musela přijet policie, sanitka a za doprovodu policie ta máma servala, nechtěla samozřejmě do nemocnice. Byly to vypjaté situace, když mi bylo třeba 7, 8, 9, 10 let. Takže jsem zažívala takovéhle ty věci, táta na to chudák nestačil. No a když mi bylo zhruba 10 let, tak táta vlastně si našel jinou partnerku, ale zůstal u nás, jako zůstal v tom bytě, akorát se přesídlil do obýváku a máma zůstala v ložnici. Přestali se samozřejmě nějak intimně stýkat, nic mezi nima nebylo. Máma byla na tátu hodně naštvaná. Když byla hodně nemocná, tak se tam i byly rvačky, když to takhle řeknu, protože na něm hodně startovala fyzicky i nějakým slovním útokem. Takže takovýhle věci to byly, ale ten táta, i když měl jinou partnerku, s tou se stýkal vždycky pátek, sobota, neděle. Já jsem jel s tátou na chatu nebo k babičce a ta partnerka s námi jela s ním. A pak jsme se zase v neděli sami s tátou vrátili za tou mámou do toho bytu. A vlastně člověk si dneska zpětně říká, že to je hrozný, jakože vlastně celý ten život tento táta takhle to měl i s tou partnerkou. Dneska maminka už nežije moje a táta už na tom taky není moc dobře fyzicky a ta partnerka teď, když je na tom špatně fyzicky, tak se teprve k němu přestěhovala do bytu. A já teprve teď zjišťuju vlastně, jak ten Pán Bůh konal v našich životech, protože kdyby ten táta vzal mě, dejme tomu v těch 10 letech a odstěhovali bychom se a nechali bychom tam tu mámu na pospas, tak ta máma za rok, za půl roku bydlí pod mostem, protože neuměla hospodařit s penězma, nevěděla. Prostě když pak byla nemocná, tak opravdu chovala se bláznivě, vyhazovala zlatý věci, vyhazovala z okna a nevěděla vůbec, jako co je pojem peníze a jak s nima má hospodařit. Takže by o ten byt brzo přišla a vlastně ten táta díky tomu, že se takhle zachoval, i když to jako pro plno lidí asi bylo nepochopitelné, že má přítelkyni v pátek, sobota, neděle a pak nějakým způsobem se stará o tu mámu. Takže ji zachránil v tomhle tom, si myslím, jako to žití na tomhle světě. Maminka tak jako potom už fyzicky šla hodně dolů, začala padat nám v tom bytě a tak dále, to už tátovi bylo kolem 80, mámě taky. A tak bohužel musela do nemocnice, kde jí zjistili nějaké velké problémy, rakovinu 12 terníků. A já jsem za ní začal dojíždět do té nemocnice, pak jsme ji sehnali domov pro seniory, kde měla úžasnou podporu církevní a tak dále. A já, když jsem tam za ní navštěvoval, jak v tom domově, tak i v těch nemocnicích, tak jsem jí začal číst z Bible. A vždycky jsem vzal tu Bibli, otevřel jsem to na jakýkoliv stránce, vždycky jsem si říkal, že ten Bůh určitě nám dá to správné slovo a hodně často nám ho dával. A ta máma, i když byla už mentálně, už měla nějakou demenci a tak dále, tak ona to prostě hltala. Já jsem jim to nečetl dlouho, ale vždycky po nějaké chvilce jsme to ukončili a ona na mě se podívala a říkala, to je úžasný. Ty slova, to jsou úžasné věci. A úplně rozářená a opravdu mě to vždycky dojalo. Když jsem jí viděl, jak prostě k tomu Božímu slovu celý ten život jí ten ďábel ovládal a najednou to Boží slovo jí začalo měnit před očima. A ona během roku, dva se úplně proměnila. Ten ďábel od ní odešel, to zlo od ní odešlo a ona psychiatricky byla úplně v pořádku. Spíš fyzicky teda potom jako měla problémy s chůzí, takže už pak jezdila jenom na vozíku, ale po té stránce jsem najednou viděl, jak ten Pán Bůh mění její život a ten zlej odchází, protože ten Pán Bůh ho vyhání. Takže takový bylo moje dětství a s tou maminkou jsem měl složitý samozřejmě vztah, protože jak byla poznamenána tou nemocí, tak samozřejmě pro mě v té chvíli ta maminka byla nečitelná, spoustu věcí děsivých jsem s ní zažil, když jsem třeba přišel domů ze školy, neměl jsem klíče, takže jsem zazvonil maminka, chodil jsem do druhé třídy a maminka otevřela a řekla: dobrý den, co tady chcete, kdo jste, vůbec mě nepoznala a vyhodila mě ven z bytu. Takže já jsem tam čekal 3 hodiny na tátu, pak táta přišel v 6 večer a otevřeli jsme dveře a maminka: kde jste, teď já na vás celou dobu čekám. Takže jako v takovýhle věci jsem zažíval, ale opravdu jsem tam cítil toho zlýho, jak prostě na té mámě přilepené a jak ji nějakým způsobem ovládá. No ale to se teda změnilo všechno díky Pánu Bohu, díky Bibli. Já tady v tom sboru jsem tady, cítím se dobře a jsem tady jak doma a před nějakou dobou mě tady Petr Luhan, kazatel, tak mě pozbudil v tom, abych měl jednou v neděli kázání. Já samozřejmě jako nejsem žádný velký mluvič a měl jsem s tím velký problém, nebo jsem si říkal v duchu, nemám tam co dělat a tak dále, ale nějakým způsobem Pán Bůh si mě vedl a dal mě i tu správnou četbu k tomu, že najednou se mi tam otevřeli takový pěkný kázání o tom zlým a provázalo se mi to s mojí mámou a s tím, co jsem všechno zažil. A já jsem se v létě na to připravil teda a měl jsem tady v neděli kázání. A bylo to léto, týden předtím, než jsem si to připravoval, tak týden předtím ke mně začala přicházet taková myšlenka, co se stane, když já budu mít to kázání a najednou mi zavolají z těch Krapčit od maminky a v tom kázání najednou mi zazvoní telefon a tam byla sestřička a řekne mi, že mi maminka zemřela. Jsem to přešel, tuhletu myšlenku, pak tu neděli jsem si na ní vůbec na tu myšlenku nespomněl. Ta neděle to byl srpen a maminka měla ten den zrovna svátek. To pro mě byl takový stres, poprvé nakazatelně, poprvé jsem měl něco říkat 50-60 lidem, takže to pro mě bylo hodně silný. Do toho to jako jsem měl pocit, že to dobře dopadlo všechno, že to, co jsem tam chtěl říct, to jsem řekl. Ten den jsme odjížděli na dovolenou do Jeseníku. Já jsem viděl, že teda ta maminka má svátek, ale ona to nikdy moc neprožívala a já, tam bylo takový složitý se tam dovolat a tak dále, tak říkám, nebudu jí volat. Ona by z toho stejně nic neměla. Já za týden přijdu. Tak za týden přijdu a popřeju jí osobně. No a jak to dál pokračovalo, tak osobně už jsem jí nikdy nepopřál. A ten den jsme odjeli na tu dovolenou a po cestě nás chytnul velká bouřka. A já jsem tady něco rekonstruoval u svého domečku a tušil jsem, že by nám to mohlo vyplavit sklep. Takže jsem zavolal babičce, mamince mý manželky Jany, a ta nám potvrdila, že opravdu se šla pojít do sklepa a měli jsme tam asi 300-400 litrů vody. Takže já jsem je dovez tu rodinu večer do Jeseníku a obratem jsem se vracel zpátky sem do těch Čelákovic. A vlastně o půlnoci jsem začal kýblovat tu vodu z toho sklepa a tak dále. A ve 3 ráno jsem si šel lehnout a v 6:30 byl telefon z těch Krapčic, že maminka v neděli. V neděli ten den při té bouřce zemřela. Že najednou zavrávorala, zakřičela a zemřela. To dnes nevím, co si úplně o tom mám myslet. Je to, nic není náhoda. A když já se koukám na ten náš společný rodinný život a na to moje dětství a na všechno, tak vlastně koukám na to, že ten Pán Bůh byl se mnou po celou dobu, už v dětství. Ještě než jsem začal, než jsem uvěřil, tak ten Pán Bůh má všechno pevně v rukou. A nic není náhoda a všechny ty věci prostě jsou dobře propojený a ten nejlepší režisér je Pán Bůh a že někdy věci ani nevidíme, třeba s tím mým tatínkem, když vlastně zůstal s námi a nedávalo to vůbec moc velký smysl, aby jsme pátek, sobota, neděli jezdili s jeho partnerkou na chatu a pak se zase vraceli k mamince. A teď najednou se mi to všechno spojilo, že vlastně to bylo úplně geniální, jo? Že díky tomu ta máma přežila a že vlastně všechno to mělo význam. Že možná i ta její smrt, ten den, kdy jsem kázal o ní, o tom zlým a o satanovi, takže třeba odešla k Pánu Bohu do toho nebe a mělo to být ten den. Nikdy bych si neuvědomil, že se to může stát za takhle dramatických okolností, že jdu kázat poprvé v životě na kazatelnu a tohle se stane. Maminka předtím několikrát byla na tom velice špatně po zdravotní stránce a vypadalo, že umře. A tady tomu nic nenasvědčovalo a najednou se tohle stalo. Nakonec bych rád všem vzkázal, že Pán Bůh je úžasný, Pán Ježíš je úžasný a díky němu k němu můžeme přistupovat a on nám pomáhá v tom životě projít ten život a pomáhá nám v těch těžkých chvílích, kdy jsme úplně na dně, ale můžeme se o něj opřít. A na konci z toho našeho života tady pozemského, tak máme jistotu, že přijdeme k tomu Pánu Bohu do toho nebe, díky tomu, že věříme Pánu Ježíši Kristu a že on za nás položil život. Tak to je pro mě jako to nejsilnější z celé té Bible.
10: I přes těžké životní chvíle, které prožil, zní vzkaz Ládi Vachka nám všem jasně. Pán Ježíš je úžasný a nejenom, že nám pomáhá ve chvílích, kdy jsme na dně a můžeme se o něj opřít, ale dává nám na konci života jistotu, že k němu přijdeme do nebe. Pokud byste se chtěli o Ježíši Kristu a křesťanské víře dozvědět víc, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. K dnešní i těm předešlým epizodám se můžete vrátit v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.
12: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Začíná řada poprázdninových hudebních akcí a festivalů, hodů, posvícení a vinobraní. Pozvánka na tuto sobotu 12. září na slavnost vinobraní nám přišla z Moravské Nové Vsi. Bohatý program zahájí v 15 hodin vystoupení cymbálové muziky Jatelinka ve sklepní uličce Zátiší. O půl hodiny vinobraní započne tradičním otevíráním hory, předáním sošky svatého Urbana vinaři roku a symbolickou dražbou hroznu. Krojovaný průvod s koňským povozem projde od 14.30 od úřadu městy se do areálu vinných sklepů. Program pak v podvečer pokračuje také ve sklepní uličce Výmol a v areálu vinných sklepů s cymbálovými muzikami Lašár, Vergariovci a Jatelinka a mužskými sbory z Moravské Nové Vsi, Velké nad Veličkou a z Břeclavy. Přijďte do Moravské Nové Vsi na víno, burčák, speciality na grilu, ale především za tradicí a dobrou lidovou hudbou. V dnešní voničce vám zpívají mužské sbory z Kopilí a Moravské Nové Vsi. Hraje muzika Lašár a vonica z Krumvíře. Přejeme ničím nerušený poslech a pěkný týden nejen s Proglasem.

Rodina je shromážděna v tichu a smutku kolem jediné postele v domě. Teofil stojí vzadu se zhrbenými zády, protože strop v domě je příliš nízko pro mladého muže jeho vzrůstu. Emílie zůstala blízko dveří. Pozoruje scénu v pokoji s hrůzou. Konstancie stojí vedle ní a tiše vzliká. Maličkým domkem prostupuje jednotvárná vlna hlasů. Otče náš, jenž si na nebesích. Emílie vytřeští oči. Oni se modlí, říká si v duchu. Jak se jen mohou v takovém okamžiku modlit? Dívka cítí, jak ji v hrudi stoupá vlna odporu, zatímco rodina pokračuje v modlitbách. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Konstancie poklekla navzdory špíně všude kolem a připojila se k modlitbám. Z kapsy vytáhla dlouhý růženec a mezi prsty jí v rytmu zdrávasu proklouzává zrnko po zrnku jeden černý korálek za druhým. Občas se někdo poblíž postele pohne či zakašle. Emílii se tak naskytne možnost spatřit malé tělíčko, které leží na zašedlých prostěradlech. Dítě je tak vyhublé a tak bledé. Jeho nehybné tělo se ztrácí v příliš velkém oblečení. Roman, 8 let, říká si beznadějně v duchu. Emílie cítí, jaký bolest svírá hrdlo. Oči jí pálí, stěží potlačuje vzliky. Modlitba konečně skončila a všichni ve velkém klidu odstoupili od postele. Konstancie se postavila a osušila si slzy. Děkuji, šeptá matka malého Romana, když svírá Teofilovu paži. Tolik bych si přál, abych tady byl, lituje mladý muž. Nemohl byste nic dělat, uklidňuje ho ubohá matka.

Teofily vzal do náručí. Dříve než odešel, vylovil z kapsy svého svátečního tmavého obleku několik bankovek a vsunul je do zástěry Romanovy matky. Neposílejte už své děti do přádelny, říká jí s naléháním. Už je tam neposílejte. Žena neodpovídá. Přitáhla k sobě děvčátko se špinavými vlasy a mechanicky je hladí. Pokusím se, vydechuje konečně.

Na ulici neříká Emílie nic, ani slovo, stejně jako Konstancie. Teofil kráčí před nimi s pěstmi vraženými hluboko do kapes svého kabátu. Jde rychle, je ve velkém napětí. Svaly na ramenou mu vystupují spod redingotu. Úplně ho opustil jemný a usebraný výraz, který měl v přítomnosti Romanovy matky. Oči mu svítí novým leskem, v duchu vře skrytým hněvem. Proč? Vykřikl náhle směrem k nebi. Proč? Konstancie přidává do kroku, aby se připojila k bratrovi. Jemně jí položil ruku na ramena, ale neřekl nic. Slova jsou v takových chvílích zbytečná. V kočáře prochází Emílie v duchu každičký detail prožité scény. Chatrná postel, ticho, vyhublé dětské tělo, oblečení jedněch i druhých narychlo obarvené na černo, na znamení smutku, klid Romanovy matky, modlitba. Konstancie, Emílie, odpusťte mi, že jsem vás tam přivedl, říká konečně Teofil. Kdybych to věděl, nikdy bych vás sebou nevzal. Hlas se mu zlomil. Teofil zvedl hlavu a soustředí se na nějaký neviditelný bod za obzorem. Emílie chápe, že se snaží před nimi skrýt svůj žal. Je třeba se za ně modlit, pokračuje po dlouhé chvíli ticha. Je to jediná pomoc, kterou jim můžeme poskytnout v této chvíli. Modlit se? Přerušuje ho Emílie prudce. Znáte jen tohle slovo? Konstancie s Teofilem se úžasle dívají na Emílii. Dívka v sobě dusila příliš dlouho, co měla na srdci. Její emoce se náhle dostávají na svobodu. Musí je vyslovit, svůj hněv a své nepochopení. Vaše modlitba byla moc hezká, pokračuje dotčeně, ale jejich synovi život nevrátí. Konstancie ještě nikdy neviděla svou přítelkyni v takovém stavu. Myslíte si, že vaše modlitba jim uleví v jejich bolesti? Pokračuje Emílie. Jsou naplněni žalem. Ztratili syna a vy je ubezpečujete o vaší modlitbě? Krásná slova. K čemu jim to bude? Emílie potlačila vzlik, pohlédla s beznadějí v očích na Konstancii a zhroutila se v slzách. Její přítelkyně je v rozpacích, neví, jak reagovat. Emílie přišla nedávno o svého otce a scéna, již byly právě svědky, v ní musela probudit vlnu bolestných vzpomínek. Máte pravdu. Teofil mluví, aniž by se díval na Emílii. Máte pravdu, Emílie, opakuje. Modlitba jim nevrátí jejich syna. Ale odmítnutí modlitby jim ho také o nic víc nevrátí. Když modlitba nic nezmění, opáčí vyzývavě dívka, k čemu tedy je? Po vaší modlitbě vypadali ti lidé úplně rezignovaně. Člověk by řekl, že berou smrt svého dítěte jako osud. Ale tváří v tvář smrti přece nemůžeme rezignovat, pohoršuje se. Smrt je nespravedlivá. Bere lidem ty, které milují. Emílie nemůže pokračovat. Její bolest je příliš velká. Teofil se snaží

snaží uklidnit ji. Modlitba nikomu nebrání v tom, aby se vykřičel ze své bolesti. Ani nebrání hněvu, ale po bouři nám přináší sklidnění. Ti lidé, které jste viděla, nebyli rezignovaní. Byli sklidnění, ale zítra jim to nezabrání v tom, aby znovu křičeli bolestí a žalem. Skrze modlitbu k nám přichází trpící Kristus, sdílí s námi naši bolest a pomáhá nám ji nést. Ta bolest je tak těžká, šeptá Emílie jakoby sama pro sebe. V kočáře se rozhostilo hluboké ticho. Emílie má zarytě sklopenou hlavu, aby tak skryla slzy, které nedokáže zadržet. Teofil je vedle ní v rozrušení. Rád by ji utěšil, vzal kolem ramen, ale cítí se neohrabaně a tak bezmocně. Tato dívka ho dojímá víc, než si sám sobě dokáže přiznat.

Emílie se nechce vrátit k Serisejovým. Poprosila své přátele, aby ji zavezli přímo domů. Po příchodu domů se mamince ani slovem o ničem nezmínila. Zavřela se do svého pokoje a vrhla se na postel. Leží na zádech, upřeně se dívá na strop a nechává se skrz naskrz prostoupit žalem. Nezadržuje už slzy. Proč? Proč? Mumlá a myslí na svého otce. Emílie nedokáže pochopit, proč její otec odešel a zanechal ji tady samotnou se všemi těmi nezodpovězenými otázkami a úzkostmi. Dnešní odpolední scéna jí otřásla. Jestliže nedokáže přijmout smrt svého otce, o to více se nedokáže smířit se smrtí dítěte. Slzy tiše stékají Emílii po tvářích. Cítí, jak se hrnou jako záplava a smáčejí přikrývku, na níž se před chvílí vrhla. Vytvářejí mohutný proud, který ji pomalu sklidňuje. Emílie usnula, když někdo zaklepal na dveře jejího pokoje. Otevřela jedno oko a dívá se kolem sebe. Trvá jí několik sekund, než si uvědomila, co se přihodilo. Emílie? Volá tiše za dveřmi maminka. Ano? Odpovídá Emílie. Paní Dekošetová otvírá dveře a přichází k posteli své dcery s něžným úsměvem na rtech. Jak se cítíš? Ptá se jí. Emílie neodpovídá. Znovu ji zaplavuje smutek. Oči se jí zamlžují slzami. Já vím, pokračuje maminka. Vím, co se přihodilo. Teofil Serisej mi všechno pověděl. Emílie potlačila hořký vzlik. Jak musela před ním vypadat hloupě, když tak neutišitelně plakala. Když tě vyložili doma, zůstal tady, aby se omluvil a vyprávěl mi o scéně, které se zúčastnila. Byl velice nešťastný z toho, jak se tě ta příhoda hluboce dotkla. Bylo mu to líto? Ptá se Emílie. Ano, má drahá, a byla to upřímná lítost. On sám i jeho sestra byli oba hluboce zasaženi, ale já chápu, že smrt tvého otce ti dala ještě krutěji pocítit bezvýchodnost té situace. Ach, maminko, vykřikla Emílie, proč? Nevím, má drahá, přiznává paní Dekošetová. Smrt nás přesahuje. Přichází, jak se jí zachce, bez jakéhokoliv vysvětlení. Emílie umlká. Chtěla by něco udělat, ale neví co. Tatínek zemřel bezdůvodně. Vrací se slabým hlasem k tématu. Ale ten chlapec, mohli jsme zabránit tomu, aby zemřel, říká zvýšeným tónem. Už byl nemocný, namítá maminka. Ta práce v přádelně jej vyčerpávala. Ale měl chodit do školy, vykřikuje Emílie. Kdyby jeho rodiče dostali peníze, mohl chodit do školy a dnes by byl naživu. Já si bohužel nemyslím, že je to tak jednoduché, říká paní Dekošetová. Kdyby ti lidé dostali peníze, využili by je k tomu, aby se rozdělili s ostatními, kteří žijí v podobných podmínkách jako oni. Určitě by se jim zlepšil jejich každodenní život, ale nepřestali by posílat své děti na práci do přádelny. Lidé nechtějí žít jen z milodarů druhých. Pro ně není tak důležité mít peníze, jako dokázat se uživit prací svých rukou. A když si svou prací nevydělají dost peněz, přerušuje ji Emílie. To je opravdový problém, připouští maminka. Tady se nachází skutečná nespravedlnost. Tito lidé tvrdě pracují a ve špatných podmínkách, přesto si stěží vydělají na živobytí. A tak posílají do práce i své děti.

Rochefort, 12. prosince 1793. Má drahá Elizabeth. Včera jsem na ulici potkala skupinku malých dětí pokrytých bílým práškem. Mířili do sídla výboru veřejného blaha, aby zde odevzdali poloprázdný pytel letku. Od 4. prosince máme všichni povinnost účastnit se nějakým způsobem války, kterou naše zem vede. Určitě víte o tom, že Francie je vystavena tlaku armád cizích zemí. K tomu, aby se jim mohla postavit, potřebuje republikánská armáda muže a munici. Násilná mobilizace mladých mužů už způsobila nemálo povyku. Obyvatelé oblasti Vendée se jí odmítli zúčastnit a vzbouřili se. Boje, které zuří o něco dál na severu, jsou mimořádně kruté. Dnes vyžaduje výbor veřejného blaha od zmožených obyvatel další úsilí. Muži, ženy i děti mají za povinnost získat co nejvíce letku, který bude použit k výrobě střelného prachu. Díky odmítnutí Anglie prodat ho naší armádě je teď na nás, abychom si poradili a našli způsob vyprodukovat ho v co největším množství. Jak se mi svírá srdce, když vidím ty malé děti trávit hodiny a hodiny ve vlhkých sklepeních a škrábat zdi pokryté jemným bílým práškem, který sedá na všechno a který je nutí ke kýchání. Zima je ledová, ale oni musí zůstávat zavřené v prostorách, které jsou ještě ledovější. Vědí vůbec, k čemu slouží jejich námaha? Vy víte, Elizabeth, že mi není cizí osud dětí. Když je vidím, jak jsou zubožené, trpím spolu s nimi. Současně jsou ty děti tak plné života, nevinnosti a krásy. Ráda se na ně dlouho dívám, jak si hrají skáčou nebo jak házejí kamínky. Myslím, Elizabeth, že naše poslání po vašem návratu bude úchvatné i nezbytné. Těším se z pomyšlení, že jednou uslyším, jak pokoje našeho zámku naděje překypují křikem a smíchem dětí. Tatínek s maminkou by tím byli nadšeni. Tolik se báli, aby jejich zámek nezůstal po jejich odchodu opuštěný. Nemohu se už dočkat, až tato hrozná doba, kterou prožíváme, skončí a vy se vrátíte ke mně. Budeme tak moci začít to, co jsme si slíbili udělat. Modlete se, má drahá sestro, aby se časy uklidnily a zavládl mír. Charlotte.

0: Tak to bylo čtení na pokračování podepsána Charlotte. Dnes to byla 15. část. Reprízu můžete vyslechnout ve 22 hodin. Knihu Sophie de Müllenheim je podepsána Charlotte, vydalo nakladatelství Paulinky v Praze.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
0: A máme 11 hodin a 20 minut, pondělí 7. září a od mikrofonu Proglasu vám krásný den přeje Martin Novotný.

Bylo 11 hodin a 30 minut, 11:30, pondělí 7. září. Na 150 nových biskupů z 5 kontinentů se do čtvrtka účastní formačního kurzu, který pro ně v Římě pořádají Vatikánská dikastéria pro evangelizaci a pro biskupy. Zabývají se biskupskou službou, misiemi, liturgií, kulturou a mezináboženským dialogem, novými náboženskými hnutími, kněžskou formací a řešením případů zneužívání i ochranou památek. Včerejšek mohli využít k pouti do Asízy před 800. výročím úmrtí svatého Františka. Dnes mají společné zasedání na papežské univerzitě Urbaniana. Promýšlejí synodální pojetí církve. Emeritní prefekt dikastéria pro podporu integrálního lidského rozvoje, česko-kanadský kardinál Michael Czerny, s nimi probírá novou encykliku papeže Lva XIV. Magnifica Humanitas o lidské důstojnosti v éře umělé inteligence. Mezi zúčastněnými biskupy, kteří přijali svěcení v uplynulém roce, je i rakouský primas, vídeňský arcibiskup Josef Grünwittl.

v zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

svět je vyfouknuté, malované vejce. Svět je krásná věc. Svět je vyfouknuté, malované vejce. Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece sly do opy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostodivné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech překousnuté vedví. Viděl jsem, jak blaženě spí a jak bezútěšně ne.

v zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

0: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl svolává na 5. října kající pouť, která má být reakcí i na nedávné případy násilí, sexuálního zneužívání a podezření kolem hospodaření arcibiskupství. Ohlásil ji v pastýřském listu zveřejněném včera v arcidiecézi. Zároveň naznačil změnu důrazu na v ekonomickém směřování církve. Cílem podle Přibyla nemá být stát se rentiérem, žijícím z výnosů akcí nebo jejich investic.
1: Arcibiskup se v listu věnuje blížícímu se úplnému hospodářskému osamostatnění církví od státu. Dosavadní snahu církev materiálně zajistit do budoucna označil za chvályhodnou. Chce ale posunout důrazy. Za podstatnější považuje zapojení věřících, jejich sounáležitost a společnou odpovědnost za církev. Jejich ekonomickou spoluúčast přitom spojuje s důvěrou, která je nyní podle něj v pražské arcidiecézi narušená. Naposledy jí citelnou ránu zasadila vážná podezření na odsouzení hodné mravní a majetkové delikty, dokonce násilí, o nichž v nedávné době informovala média, a případ zneužívání ze strany kněze, napsal Přibyl. Konkrétně nejmenoval. V těchto kauzách podle svých slov zakročil bezodkladně a rázně. Podezření mají prověřit příslušné orgány a instituce. Bolest, frustraci i stud ze způsobeného pohoršení sdílím s vámi i touto cestou, ujistil pražský arcibiskup. Zmíněná pouť povede 1. říjnové pondělí do františkánského kláštera v Hájku u Prahy. Účastníci výjdou odpoledne od kostela svatého Jakuba v Hostivici. V Hájku bude následovat bohoslužba a kající pobožnost, sdělil Stanislav Přibyl a dodal. Budeme také přinášet zadosti učinění za hříchy spáchané na církevní půdě, které tolik lidí oprávněně pohoršily. A konečně budeme prosit o obrácení našich srdcí a požehnání pro naši arcidiecézi.

jako lis. Mám splín a zkouším aspoň stéblo najít. Prosím tě, leč mě, buď můj propolis.

0: domovinou, uzdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Ve věku 66 let zemřel španělský kněz, který stál na začátku působení hnutí Opus Dei v Československu, Manuel Lobo. Skonal v univerzitní nemocnici v chorvatské Rijece, která ho hospitalizovala a operovala poté, co duchovní při prázdninovém výletu na Jadranu prodělal cévní mozkovou příhodu. Česko bylo od roku 1991 jeho druhým domovem. Manuel Lobo se věnoval zejména duchovnímu doprovázení laiků a diecézních kněží, zasloužil se o rozvoj křesťansky orientovaných škol u nás. Poslední rozloučení s paterem Lobem se uskuteční v pražském kostele Matky Boží před Týnem v sobotu 12. září od 10 hodin.

0: Papež Lev 14. včera v neděli znovu vyzval k míru na Ukrajině. V apelech a pozdravech po mariánské modlitbě s poutníky ve Vatikánu poukázal na pokračující útoky rozsévající smrt a úzkost. Modlitbu svatého otce tlumočil prostřednictvím televize Noé pater Petr Smolek.
1: Mé srdce se sjednocuje s utrpením tohoto lidu, který už léta žije v úzkosti a strachu. A tak se znova se svým apelem obracím, aby bylo ukončeno toto ničení, aby byly otevřeny cesty pro dialog a mír. Přeji si, aby úsilí v těchto dnech pro to, aby začala mírová jednání, přinesla konkrétní plody a otevřeli prostor pro diplomacii. Pozvedněme naši modlitbu k Pánu, aby nakonec zvítězila svornost ve všech konfliktech světa.

slušné vychování. Šla jsem po ulici v ranní hodině, kdy děti vyrážejí do školy. Normálně v tuto dobu venku nebývám, protože moje práce začíná později. S potěšením jsem pozorovala dětičky z batůšky na zádech, jak klušou do školy, jak se potkávají na rohu a jdou pak spolu a něčemu se smějí a něco důležitého si povídají. Připomínala jsem si, jak jsem já sama chodila do školy, nebo jak jsem ráno vypravovala dcery. Ponořená v těchto milých vzpomínkách jsem míjela trojici, která vyšla z domu. Byla to matka a dva synové. Všichni dobře oblečení, upravení a všichni si byli podobní. Hoši už byli velcí. Typovala bych je na konec druhého stupně. Ten první si na ulici jen poupravil sluchátka v uších a vyrazil bez ohlédnutí svým směrem. Marně za ním maminka něco volala. Ten druhý šel na opačnou stranu stejným směrem jako jeho matka. Zaslechla jsem jejich dialog. A kdy přijdeš? Nevím. Oba hlasy zněly naštvaně, žádný z nich nepřidal něco jako pozdrav nebo přání hezkého dne. Tak mě to překvapilo, že jsem se za nimi musela ohlédnout. Vážně? Vůbec nic osobního? Že by to bylo tím, že jsou to synové a ne dcery, které jsou možná vřelejší? To nemůže být pravda. Ta maminka nebyla ani trochu vřelá. Já nevím, třeba měla důvod být naštvaná a já jsem byla jen svědkem výjimečné situace. Vyloučit to nemohu, ale moc pravděpodobné se mi to nezdálo. Neumím si představit, že bych se s někým rozloučila bez kratičkého přání dobra nebo malého požehnání. I když jde jen ráno na pár hodin do školy. Víme naprosto jistě a bezpečně, že se ještě uvidíme. Nikdo nezná dne ani hodiny. A malá poznámka úplně na závěr. Co pak můžeme čekat, že sklidíme od svých blízkých hezkého, když nebudeme zasévat?

Z ostravského studia vás zveme k polední modlitbě. Hrozová, Slezské Pavlovice a Dívčí hrad jsou místa, na která dnes zvláště pamatujeme. Modlitbu povede Antonín Žilnerčík. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Anděl Páně zvěstoval paní Marii a ona počala z Ducha Svatého. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria řekla, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě zkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, až na věky věků. Amen. Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen. Svatý Michaeli Archanděli, braň nás boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrchní božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen. Svatý Melichare Grodecký, oroduj za nás. Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Máme pondělí 7. září, krátce popolední a přichází čas na odpolední hudební siestu. Jako první opus vyslechneme koncert pro hoboj a orchestr D-dur Richarda Strause.

Tak to byl koncert pro hoboj a orchestr D-dur Richarda Strause. Následuje adagio ze symfonie číslo 10 Gustava Mahlera. New Yorkskou filharmonii řídí Leonard Bernstein.

Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: A nyní s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu PUS.
1: Dobré odpoledne, 13 hodin.
2: Český rozhlas PUS. Zprávy.
1: Vláda schválila růst minimální mzdy. Od ledna se má zvýšit o 2,5 tisíce korun. Křesťanští demokraté odmítají po porážce v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyjednávat s vítěznou stranou AfD. A studentská ulice v Brně je kvůli úniku toxické chemikálie uzavřená. Zprávy a Ondřej Látal. Minimální mzda v Česku by od ledna měla vzrůst o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Koeficient pro její počet dnes schválila vláda. Podle něj by měla minimální mzda v příštím roce odpovídat asi 44,6% průměrného výdělku. V dalším roce by se pak minimální mzda měla zvednout o další 2 tisíce korun. V Česku ji pobírá asi 180 tisíc lidí. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začíná po včerejších volbách složité povolební vyjednávání. Lídr vítězné strany AfD oznámil, že se nechá zvolit za zemského premiéra jen stabilní většinou. Tu se prý pokusí zajistit v následujících dnech a týdnech.
3: Šéfka spolkového kancléřství a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Werkenová vyloučila, že křesťanští demokraté podpoří stranu AfD. Jednat je s ní ochotná menší strana BSV, která je taky kritická k protiruským sankcím, ale vítězná strana na její nabídku zatím nereagovala a je otázka, jestli většina dvou hlasů ve sněmu splní její představu stabilní většiny. Teoreticky je možná ještě koalice všech pěti stran v zemském sněmu s výjimkou AfD. Tato představa ale naráží asi hlavně u křesťanských demokratů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Cyklista nemůže za smrt řidičky, se kterou měl v roce 2022 konflikt. Pravomocně o tom dnes rozhodl vrchní soud. Muž se ženou dostal do fyzické potyčky po dopravním incidentu v centru Prahy, kdy ji měl několikrát udeřit. Dva dny poté žena zemřela na takzvaný syndrom zlomeného srdce. Znalci ale nepotvrdili, že smrt ženy s incidentem souvisí. Kauza se před soudem objevila podruhé, proti rozsudku z minulého roku se totiž všechny strany odvolaly. V areálu univerzitního kampusu v Brně unikla toxická chemikálie. Záchranáři ošetřili jednoho člověka s popáleninami na ruce a převezli ho do nemocnice. Z budovy se samo evakuovalo asi 120 lidí. Hasiči teď pracují na bezpečném odstranění látky. Upřesňuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
4: Jedná se o únik několika desítek mililitrů toxické látky v laboratoři. To nebezpečí se týká opravdu jenom té budovy. Není nutná evakuace okolních a přilehlých objektů. A my v tuto chvíli vstupujeme v protichemických oděvech do objektu, abychom tu situaci na místě vyřešili.
1: Studentská ulice je kvůli zásahu uzavřená. Máme taky dopravní informace na plusu. Na Pražském okruhu směrem z D1 k letišti za Lochkovem na 15. kilometru už se po vážné nehodě jede pravým i levým pruhem. Provoz zrychluje, kolona ale přetrvává hodně dlouhá. Stále navíc regulují vjezdy do obou tunelů. Zdržení tak čekejte už od Jesenice. Kamiony zastavují dřív už kousek za dálnicí. Na D1 před Brnem nabírají zdržení hlavně nákladní soupravy. Delší kolona se sune od Vyškova, brzdí se před Rousínovem okolo kilometru 220. Z Prahy panuje silnější provoz za sjezdem na Výstoviště z kilometru 192. A D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy je plná kamionu od Modřic. Pravým pruhem popojíždí ze 4. kilometru. Dobře, dojďte. Dále je oblačno až zataženo, hlavně na jihu může být až polojasno, ojedinělé s možností slabého deště. Na večer čekáme od západu na většině území vyjasnění. Teploty 20 až 24, na jihu a jihovýchodě ojedinělé až 27, na horách kolem 16 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Pondělní plus.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: 13 hodin a 8 minut máme pondělí 7. září a já si dovolím upozornit na některé pořady, které můžete v následujících hodinách vyslechnout. Nejprve to bude ve 14 hodin hudební kompas dnes o triu Tyko. Dále třeba 17 hodin a 10 minut náš pořad Rudl, ale před ním ještě v 16 hodin to bude Čaj do páté s podtitulem Homáž to Bill Monroe, díl první. A třeba 20 hodin 15 minut to budou debaty z Dominikánské 8, které se dnes jmenují Jak se teologie radikalizovala. Tak, to je takový malý výhled a budeme pokračovat nějakou příjemnou a většinou českou muzikou.
1: Soudili mámu hudbu za to, že hrála a ona mlčky stála, tichá a bezradná. Dětinská paměť konzervatoristů lhala,

0: Máme 13 hodin a téměř 20 minut po jedné hodině v pondělí 7. září. Čas běží, řidičský průkaz si musí do konce roku vyměnit ještě 243 tisíc řidičů ze zhruba 570 tisíc, kterým letos vyprší platnost dokladu. Nejvíc je mezi čekajícími lidmi nad 61 let. O výměnu průkazu je možné od června 2021 žádat online přes portál dopravy, a to pomocí digitální identity, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
1: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
0: Platný řidičský průkaz má v Česku přibližně 6 milionů a 120 tisíc lidí. Doklad je podle evropských pravidel nutné měnit jednou za 10 let. Od předloňska není nutné při cestách po Česku průkaz při řízení mít u sebe. Povinnost vlastnit ho jako řidič trvá. Výměna kvůli platnosti, konci platnosti je standardně zdarma.

Prach. Řekla mi padej, tak jsem z okna padal. Řekla mi vystřel, no a teď jsem vrah. Máte-li zájem za čtyři vůbec?

0: Novou krajskou klubovnu otevřeli skauti ve Zlíně. Prostory na sídlišti Jižní svahy nahradili původní malou klubovnu v centru města. Vzniklo také místo pro krajský archiv se stovkami archiválií i digitalizovaných dokumentů. Nejstarší pochází z období první republiky, sdělil předseda krajské rady junáka Zlínského kraje Petr Foltýn.
1: My jsme jako krajská rada měli klubovnu maličkou, malou zasedačku, kanclík, skládek a vlastně přišla ta myšlenka toho, že bychom rozjeli ten skautský krajský archiv a o ty prostory, které jsme měli od magistrátu města Zlína, projevil zájem někdo jiný. Takže slovo dalo slovo a situace se vyvinula v to, že vlastně máme tyhle ty krásné prostory.
0: Ve Zlínském kraji je téměř 5 000 aktivních skautů a jejich počet roste.

už dávno zapomněl, slow fox klopítá. Stáda běží opodál, můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká, do černé tmy oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuj, v balerínách tam a zpět, v jeviště světel znám už na spaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět rudou růží.

doma v tanci sami dva. Když se večer převléká, do černé tmy oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuje v balerínách tam a zpět, jeviště světel znám už na spaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět, rudou růží rtům zašeptám, že s tebou kráčím dál a vpřed.

0: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl svolává na 5. října kající pouť, která má být reakcí i na nedávné případy násilí, sexuálního zneužívání a podezření kolem hospodaření arcibiskupství. Ohlásili v pastýřském listu zveřejněném včera, tedy v neděli, v arcidiecézi. Zároveň naznačil změnu důrazu v ekonomickém směřování církve. Cílem podle Přibyla nemá být stát se rentiérem, žijícím z výnosů akcí nebo jiných investic.
1: Arcibiskup se v listu věnuje blížícímu se úplnému hospodářskému osamostatnění církví od státu. Dosavadní snahu církev materiálně zajistit do budoucna označil za chvályhodnou. Chce ale posunout důrazy. Za podstatnější považuje zapojení věřících, jejich sounáležitost a společnou odpovědnost za církev. Jejich ekonomickou spoluúčast přitom spojuje s důvěrou, která je nyní podle něj v pražské arcidiecézi narušená. Naposledy jí citelnou ránu zasadila vážná podezření na odsouzení hodné mravní a majetkové delikty, dokonce násilí, o nichž v nedávné době informovala média, a případ zneužívání ze strany kněze, napsal Přibyl. Konkrétně nejmenoval. V těchto kauzách podle svých slov zakročil bezodkladně a rázně. Podezření mají prověřit příslušné orgány a instituce. Bolest, frustraci i stud ze způsobeného pohoršení sdílím s vámi i touto cestou, ujistil pražský arcibiskup. Zmíněná pouť povede 1. říjnové pondělí do františkánského kláštera v Hájku u Prahy. Účastníci výjdou odpoledne od kostela svatého Jakuba v Hostivici. V Hájku bude následovat bohoslužba a kající pobožnost, sdělil Stanislav Přibyl a dodal. Budeme také přinášet zadosti učinění za hříchy spáchané na církevní půdě, které tolik lidí oprávněně pohoršily. A konečně budeme prosit o obrácení našich srdcí a požehnání pro naši arcidiecézi.
2: Když bez hlavost svým okem klidně měříš, ač tupen sám, že nejsi bez hlaví, když podezříván pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezem dloby, i sa obelhávám neupadat v lež. Když nenáviděn sám si beze zloby, slov cnosti nadarmo však nebereš. Když umíš snít a nepodlehnout snění, když hlouba znáš a dovedeš přežít, když proti triumfu i ponížení, jak proti svůdcům spolčeným si kryt. Když nezoufáš, necht pravdivá tvá slova, lstí bídáků jsou pošlapána v kam. Když hroutí se tvé stavení a znova, jak dělník v potu lopotíš se dám. Když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem.

Ať tep a pohyb uniká ti živý a jen tvá vůle káže vytrvej. Když něhu sneseš přílišnou i tvrdost, když svůj si všem nechť druhem si se stal, když s bratřem zdavem uchováš si hrdost a nespíšíš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všemi, mě čase››

Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

13 hodin a 56 minut. Za 4 minuty budou 2 hodiny odpoledne. Máme pondělí 7. září 2026. A vy posloucháte Proglas.

A bylo 14 hodin a 14. hodina je tradiční okamžik pro to, abychom si něco řekli a pustili v rámci odpoledního hudebního kompasu. V dnešním hudebním kompasu si představíme katalánské trio Tyco a album Pensaments. Začneme skladbou Mystery.

Pouštíme si ukázky z alba Pensaments katalánského tria Tico. Hudba na albu je založena spíše na atmosféře, barvě zvuku a prostoru, než na efektním předvádění virtuozity. Trio tvoří kytarista Carlos Coronado, baskytarista Guillaume Soler a hráč na perkuse Jordi Morey. Na albu je v některých skladbách doplňují další hráči, klarinetista Xavi Molina, houslistka Maria Quatrecases a violončelistka Carlota Bruguera. Album Pensaments však není čistě hudební nahrávka, jde o projekt, ve kterém se hudba potkává s výtvarným uměním a poezí. Na projektu se totiž podílejí také autor akvarelů Luis Bruguera a básník Arnau Sargatal. Jejich díla jsou reprodukována v bukletu alba. Vytvářejí spolu s hudbou jakýsi trojúhelník zvuků, barev a slov a posluchače zvou k vnímání alba nejen sluchem, ale také prostřednictvím představ a emocí, které jednotlivé obrazy a verše vyvolávají. Po hudební stránce se na album spojují jazz a katalánská tradice. Poslechneme si ještě skladby Entuziasme a Joya.

Poslouchali jsme katalánské trio Tyco z alba Pensaments. Zítra ráno si v hudebním kompasu budeme věnovat maďarskému duu Šóma Nové a Sándor Csóry. A zítra odpoledne si představíme německého hudebníka Uliho Eberharta.

0: Nová příručka o lidské důstojnosti vychází v projektu Královsky. Ten vytvořili v redakci dětského časopisu Duha Eva Muroňová a benediktín pater Tomáš Cyril Havel.
1: V metodickém materiálu lze najít různé inspirace pro práci s tématem lidské důstojnosti, protože možná žijeme v době, kdy lidská důstojnost je vnímána jako skutečnost velmi zranitelná a křehká, proto je třeba ji chránit jako nedotknutelnou a je třeba si o ní také nějak víc přemýšlet. Té metodice jsou inspirace k tomu, jak s tím velmi jaksi složitým, ale bytostně každému člověku vlastním tématem pracovat s dětmi v mateřské škole nebo i se skupinou mládeže na základní škole, případně i s dospělými nebo třeba někde uspořádat nějakou výstavu, protože součástí té metodiky je i 12 fotografií a 4 nositele tohoto tématu, a to jsou řezby postav člověka, ale s královskou korunou a v křestním rouchu, které vytváří Ralf Knoblauch Jáhen v německém Bonnu, a ty jeho řezby jsou zhlédnutí na mnoha místech celé planety.
0: S umělcem se redaktoři Duhy seznámili pracovně a vydali se za ním za hranice, řekl nám dále Tomáš Cyril Havel.
1: My jsme díky osobnímu kontaktu právě s Ralfem Knoblauchem z redakce časopisu Duha vyrazili za ním do Bonnu a přivezli jsme v loňském roce 12 těch jeho řezeb, které ještě teďko do konce tohoto roku putují tady po naší republice a jsou různě k vidění a provázejí právě projekty k tématu lidské důstojnosti v hospicích, v základních školách, v mateřských školách, ve farnostech. Když se posluchači podívají na web královsky.eu, tak tam jsou tyhle ty projekty různě dokumentovány. A nám právě přišlo trochu líto s kolegyní Evou Muroňovou z redakce, že by jsme museli ty řezby vrátit a to téma najednou třeba by utichlo. Tak jsme pojali ideu poprosit ministerstvo školství o podporu vydání právě tohoto metodického materiálu. To se podařilo, takže ho teď máme k dispozici. A díky tomu je také zdarma, posíláme ho v podstatě akorát za cenu poštovného, která bude aktuální podle počtu kusů té metodiky, kterou si případně někdo objedná.
0: Tolik od benediktina Tomáše Cyrila Havla, kněze a náboženského pedagoga, šéfredaktora časopisu Duha a spoluautora nové příručky a celého projektu Královsky. Sochy krále nebo královny si mohou zájemci na čas adoptovat a vytvořit program na míru svému prostředí.

0: Máme 2:02. Pražský dopravní podnik dokončil přestavbu křižovatky ulic Legerova a Vinohradská a rekonstrukci přilehlé tramvajové trati, po které se od sobotního rána vrátily tramvaje mezi zastávky Muzeum a IP Pavlova. Práce skončily oproti plánu o půl roku dříve. Zahrnovaly napojení budované trati na Václavském náměstí na tramvajovou síť, rekonstrukci trati od Vinohradské po Škrétovu ulici a přeměnu podchodu pod magistrálou na zázemí pro zahradníky.
1: To byl poměrně zajímavý úsek, protože ten byl víceméně od roku 1978 v autentickém stavu. Původně se plánovalo, že bude zrušen spolu s tramvajovou trati na Václavské náměstí, ale nakonec byl zachován a přežil svou smrt o dalších 45 let.
0: Poznamenal technický ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy pro povrchovou dopravu Jan Šurovský.

keby som bol vtáčkom, letel by som za les. Pozrieš.

0: Charita Česká republika hostila koncem minulého týdne v Praze kolegy ze Střední Asie. Po dva dny se tu seznamovali s českým přístupem k migraci a podpoře migrantů a se spoluprací mezi neziskovkami a státem. Zároveň sdíleli své zkušenosti, řekla nám za charitu Klára Boumová v průběhu návštěvy.
1: Účastní se jí odborníci z nevládních organizací a státních institucí z Kyrgyzstánu, Arménie a Uzbekistánu, včetně zástupců Charity Arménie. Proto jsme se zapojili i my z Charity Česká republika. Součástí delegace měly být také kolegové z Tádžikistánu, však bohužel nezískali víza. I to ukazuje, že legální migrace i mezinárodní spolupráce jsou často spojené s náročnou administrativou. Cílem je, aby lidé odcházející za prací nebo studiem do zahraničí migrovali legálně, bezpečně a informovaně, znali svá práva i povinnosti, rozuměli podmínkám pobytu a práce a nebyli vystaveni zbytečnému riziku vykořisťování, zadlužení nebo nelegálního zaměstnávání. Každá země má zájem na tom, aby její občané odcházeli do zahraničí legálně a aby migrace byla přínosem pro ně samotné, zemi původu i hostitelskou zemi. Právě o to usilují organizace zapojené do tohoto programu. Cílem není podporovat migraci bez pravidel, ale přispívat k tomu, aby byla legální, regulovaná, dobře řízená a výhodná pro všechny strany. Téma pracovní migrace je aktuální také proto, že se po roce 2022 změnily migrační trasy i pracovní příležitosti pro lidi z části postsovětského prostoru. Lidé ze Střední Asie a Jižního Kavkazu dříve často odcházeli za prací hlavně do Ruska. Od začátku války proti Ukrajině však častěji hledají příležitosti v zemích Evropské unie. Některé státy, například Německo nebo Polsko, na to již aktivně reagují a snaží se přijímat kvalifikované pracovní migranty i studenty. Pro Českou republiku může být tato oblast důležitá z hlediska pracovního trhu i integrace. Jazyková nebo kulturní blízkost může v některých případech usnadnit začlenění nově příchozích. Zároveň je třeba myslet na dopady migrace na země původu. Do zahraničí často odcházejí lidé aktivní, vzdělaní a schopní obstát v novém prostředí. Tyto země proto mohou čelit odlivu mozků a ztrátě kvalifikovaných pracovníků. Dobře řízená migrace by měla brát v úvahu potřeby hostitelské země i zájmy zemí původu.
0: Shrnula na Proglasu manažerka Charity Česká republika pro advokační činnost v oblasti migrace Klára Boumová a upřesnila.
1: Charita se v této debatě soustředí na sociální a lidskoprávní rozměr migrace, aby pracovní migranti měli ověřené informace, znali svá práva a povinnosti, mohli se učit česky a získali podporu při orientaci v novém prostředí. Na národní úrovni provozujeme telefonní integrační linku, která nabízí informace, základní poradenství a tlumočení. Diecézní a arcidiecézní charity v regionech poskytují sociální a právní poradenství, doprovody na úřady, jazykové kurzy i komunitní akce. Cílem je začlenění a pokojné soužití, aby lidé nestratili své kořeny, ale zároveň se mohli dobře zapojit do života v České republice. Podle nás v Charitě Česká republika je propojování zkušeností mezi zeměmi původu a cílovými zeměmi klíčové. Pokud mají lidé odcházet za prací bezpečně a legálně, nestačí řešit až jejich příjezd. Potřebují správné informace už před odjezdem, aby rozuměli pracovním podmínkám, vízovým pravidlům i možnostem ochrany. Stejně důležité je, aby hostitelská země měla funkční integrační systém a aby pracovní migrace nebyla jen reakcí na nedostatek pracovních sil, ale součástí odpovědné migrační politiky. Integrace neznamená jednostranné přizpůsobení, ale proces, ve kterém si lidé učí žít společně, respektovat pravidla i odlišnosti a obohacovat společnosti, jejichž součástí se stávají.
0: Tolik za Charitu Česká republika Klára Boumová.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi. Ale najednou já jsem v zemi, kterou. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

0: s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Na s vámi je pondělní odpolední Plus. Hezký den přeje Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus.
1: A čemu se budeme podrobně věnovat hned po zprávách? V Berlíně už se vyjádřil k výsledkům voleb kancléř Friedrich Merz. Co řekl? Ukrajinská metropole Kyjev a východní a jižní část Ukrajiny zažívají ruské útoky každý den. Jak je na tom západ země? A vražda 11-leté dívky v červnu otřásla Francii. Co se přesně stalo a jaký má tento případ vývoj? I o tom budeme mluvit. Teď jsou tu ale zprávy s Ondřejem Látalem.
3: A přeju klidné pondělí. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začíná po včerejších volbách složité povolební vyjednávání. Lídr vítězné strany AfD oznámil, že se nechá zvolit za zemského premiéra jen stabilní většinou. Tu se prý pokusí zajistit v následujících dnech a týdnech.
4: Šéfka spolkového kancléřství a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Werkenová vyloučila, že křesťanští demokraté podpoří stranu AfD. Jednat je s ní ochotná menší strana BSV, která je taky kritická k protiruským sankcím, ale vítězná strana na její nabídku zatím nereagovala a je otázka, jestli většina dvou hlasů ve sněmu splní její představu stabilní většiny. Teoreticky je možná ještě koalice všech pěti stran v zemském sněmu s výjimkou AfD. Tato představa ale naráží asi hlavně u křesťanských demokratů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: A s Tomášem Havlínem se v odpoledním Plusu spojíme znovu hned po zprávách. Minimální mzda v Česku by od ledna měla vzrůst o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Koeficient pro její výpočet schválila vláda. Podle něj by měla minimální mzda v příštím roce odpovídat asi 44,6% průměrného výdělku. V dalším roce by se pak minimální mzda měla zvednout o další 2 000 korun. V Česku ji pobírá asi 180 000 lidí.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Schůzky zvláštních vyslanců amerického prezidenta v Moskvě a Kyjevě průlom v jednáních o konci rusko-ukrajinské války nepřinesly. Steve Witkoff a Jared Kushner pokládají rozhovory za obsažné a důležité. Podle Witkoffa byl z ruské strany znát pokrok a taky postoj Ukrajiny je prý pozbudivý. S ruským i ukrajinským prezidentem si má dnes telefonovat americký prezident Donald Trump.
5: Američtí vyjednavači a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se shodli na potřebě obnovení třístranných rozhovorů expertů o podmínkách ukončení války.
6: Треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були.
5: Podle Zelenského je třeba udělat všechno pro to, aby se třístranná jednání odehrála. Není ale jasné, jak se tomu postaví Rusko. S Američany a evropskými partnery se mají Ukrajinci setkat co nejdřív. O územních otázkách ale mohou podle Zelenského jednat jen napřímo prezidenti Ukrajiny a Ruska. Předpokládá, že válka ještě potrvá následující zimu a proto počítá s balíkem pomoci od Spojených států i Evropy pro ukrajinskou protivzdušnou obranu a energetiku. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Kvůli výbuchu sopky Anak Krakatoa v Indonésii prodloužilo mezinárodní letiště v Jakartě u záběru pro mezinárodní i domácí lety. Provoz pozastavilo ještě dalších 8 letiště v zemi. Podle indonéského ministerstva dopravy má zrušené nebo opožděné lety už více než 340 tisíc lidí. Letecký provoz v celé jihovýchodní Asii komplikuje hlavně stále se šířící sopečný popel, který dál zasypává hlavně města na ostrově Jáva. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Ostravě začal soudní proces, který odkrývá pozadí údajného investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Growing Way z poškození více než 4000 klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému vchodu.
7: Ve skutečnosti peníze byly spotřebovány v podstatě na chod samotné společnosti, na potřebu obviněných, na nákup automobilů. Spatřujeme tady takovéto klasické Ponziho schéma, že vklady pozdějších klientů byly použity na výplatu vkladů, které si vyžádali původní klienti.
3: První zářijovou neděli navázalo Ministerstvo kultury na jarní pilotní program a umožnilo navštívit vybraná muzea a galerie zdarma. Na některá místa přišlo o stovky lidí víc než v běžnou neděli. Třeba Pražské národní muzeum hlásí 6300 návštěv. Do Moravské galerie přišlo více než 500 lidí. Minister kultury Otto Klempíř za motoristy si výsledky chválí. Finanční kompenzace muzeím a galeriím bude ministerstvo řešit individuálně. Program je naplánovaný do konce roku, ale očekává se, že bude pokračovat i v roce příštím. Studentská simulovaná vesmírná mise Zero G2 ode dneška přijímá přihlášky. Oznámil to národní program Česká cesta do vesmíru. Uchazeče čeká několik vyřazovacích kol podobných výcviku astronautů. Zhruba 20 nejlepších pak poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle.
8: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář.
9: Říká Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu, hlavní koordinátor České cesty do vesmíru. Pro kosmické kadety jsou připravené nevšední zážitky a zároveň pomůžou povzbudit zájem o vesmír.
8: Prostě máme skvělou mládež. Nám jde samozřejmě o těch finálních 26, ale my jsme pořád připraveni spolupracovat s mnoha dalšími.
9: Přihlášky do mise Zero G2 je možné podávat

0: Brna se řadí kamiony za Vyškovem na kilometru 224. V pravém pruhu pak nesouvisle popojíždí až ke sjezdu na D2. Osobní auta v levém pruhu brzdí u Rohlenky, za ní na kilometru 206 řeší drobnou nehodu v levém pruhu. V Praze v Kbelské ulici z Letňan do Hloubětína trvají komplikace kvůli vážné nehodě před Novopatskou ulicí. Projíždí se s velkými obtížemi pouze jedním pruhem. Kolona narostla až do Cínovecké ke sjezdu na Čakvice. Ztratíte v ní bezmála půl hodiny. A jak řidiči nehodě přihlížejí, brzdí provoz i ve směru z Hloubětína. Fronta od Poděbradské se sune asi 15 minut. V Novopatské od Černého mostu zpomalíte u sjezdu na Satalice. Dobře dojeďte. V noci bude jasno anebo skoro jasno, na severovýchodě zpočátku polojasno až oblačno. Teploty klesnou na 15 až 11, v údolích až na 8, na horách bude kolem 10 stupňů, na Šumavě mimo mrazové kotliny kolem 13. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, teploty vysoko 29 až 32 stupně, na severu a západě republiky 26 až 29, na horách naměří nejčastěji kolem 23. Slabý během pak mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Komunitní centrum Josefa Karla Matochy otevřeli v sobotu 5.9. v Pitíně na Uherskohradišťsku. Vzniklo v rodném domě olomouckého arcibiskupa, označovaného za nekrvavého mučedníka rudé totality.
1: Josef Karel Matocha je náš nejvýznamnější rodák. Jeho tatínek byl starostou, pochází z 11 dětí a v roce 1948 se stal 12. olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským. Po nástupu totality odmítl spolupracovat s režimem a odvážně se zastával vězněných kněží. Proto ho komunisté v roce 1950 nezákonně internovali přímo v arcibiskupském paláci a na 11 let ho odřízli od světa. Rodinu a blízké spolupracovníky směl vídat jen výjimečně. Je symbolické, že naposled se setkal s věřícími a veřejností právě u nás v Pitíně, kdy v roce 1951 zde požehnal opravený kostel.
0: Přiblížil pro Glasu starosta obce Pitín Michal Vrba a popsal, k čemu bude nové centrum Josefa Karla Matochy sloužit.
1: V té historické usedlosti vznikla stálá expozice, ale také chceme, aby to bylo živé zázemí pro setkávání, vzdělávání a komunitní život. Takže výsledek má návštěvníka zavést nejen k arcibiskupovi, ale také jako k chlapci, který tady vlastně vyrostl. Zachovala se původní kuchyně s kachlovým sporákem i část mobiliáře. Další prostory připomínají potom Matochovo dětství, studia, městskou a pedagogickou dráhu i jmenováním arcibiskupem i tragické období internace. My jsme se snažili, aby ten dům byl živý a v tom spočívá ta druhá část celého projektu, kdy Pitín neinvestovala pouze do expozice, ale obnovený areál má sloužit také obyvatelům obce, školám, spolkům, rodákům a kulturním či společenským akcím.
0: Od úmrtí arcibiskupa Matochy v domácím vězení uplyne v listopadu 65 let.

0: Mezinárodní festival romského filmu IROF nabídne od čtvrtka do neděle, od 10. do 13. září, na různých místech Prahy několik celovečerních i krátkometrážních snímků různých žánrů. V multifunkčním prostoru Endorfin ve Vršovicích ho otevře vernisáž portrétů romských osobností výtvarnice Lucie Vlasákové. Druhý den se výstava přesune do Listova institutu a 12. září bude v kulturním domě Komořany. Vybrané projekce doplní hudební a taneční vystoupení a tradiční romské občerstvení. Petr Ščuka, spořádající neziskové organizace Identity Prague, vysvětlil.
1: Smyslem filmového festivalu je hlavně přiblížit veřejnosti, majoritě, že i Romové umějí tvořit filmy. Že i Romové jsou režiséři, producenti a scenáristi třeba. Jo, takže to byl ten cíl, filmový festival na mezinárodní úrovni, protože všichni vědí, že Romové umějí zpívat a tancovat, ale ten film tady prostě chybí.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: V Jihomoravském kraji odstartoval 9. ročník cen Křesadlo. Nominovat je možné jednotlivce od 15 let i skupiny. Návrhy mohou zasílat jednotlivci, instituce a spolky až do konce září. Komu přesně je cena určená, přibližuje ředitelka Jihomoravského dobrovolnického centra Kateřina Petrášová.
1: My 1. září vlastně spouštíme nominace na cenu Křesadlo, kterou vlastně oceňujeme dobrovolníky a dobrovolnice, tedy lidi, kteří pomáhají ve svém volném čase zdarma a nějakým způsobem nabízejí nějakou pomocnou ruku buď osobám nebo třeba v rámci organizací.
0: Například loni dostala křesadlo brněnská řeholnice Edita Lenka Navrátilová z Kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje. A to za dobrovolnickou službu potřebným v posledních letech v rámci hnutí Mary's Meals. Odborná porota se podle ředitelky Jihomoravského dobrovolnického centra Kateřiny Petrášové každoročně setkává s množstvím různých lidských příběhů.
1: My máme každý rok velmi emoční chvíle právě na tom slavnostním večeru, kde vidíme vlastně všechny ty nominované dobrovolníky a dobrovolnice na jednom pódiu. A každý rok je specifický a jiný. Na jednom místě můžete potkat 25-letou studentku, která pomáhá v nějakém přírodním prostředí s ochranou nějakého krajinného území. A zároveň tam můžete mít paní, která ve svých 80 letech je schopná ještě pomáhat v hospici. A to jsou na tom právě ty chvíle, které ukazují, jak pestré to dobrovolnictví může být.
0: Kromě hlavní komise rozhodne v říjnu o jednom z oceněných také veřejnost v internetovém hlasování o takzvanou divokou kartu. Slavnostní předání cen proběhne 11. prosince v brněnském divadle Radost. Nominační formulář i podrobnosti najdou zájemci na webu ankety Křesadlo.

Nabíj se, přelítni, lákej. Nalákej všechny na voný dech. Pak mi zmiz z očí a tiše plakej. Pak třeba zpívej a pak toho nech.

jednu neděli polní zabalili, poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili, na cestě železnicí usínali.

se však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Dnes udělám radost především příznivcům bluegrassu. Bude to totiž připomínka dvojitého výročí. Jistý pan William Smith Monroe, nemá nic společného se známou herečkou Marilyn, se narodil 13. září 1911 v Rosin v Kentucky a zemřel 9. září 1996, tedy 4 dny před svými 85. narozeninami. Příznivci bluegrassu už tuší, ostatním sdělím, že se jedná o Billa Monroea, výjimečného amerického hudebníka, tedy převážně mandolinisty, a zakladatele hudebního stylu bluegrass. Často se proto o něm a právem hovoří jako o otci bluegrassu. Na úvod jsme si pustili snad jednu z jeho nejslavnějších skladeb Blue Moon of Kentucky. Možná vám ta skladba přišla povědomá. Kdo v 70. letech sledoval Rangers, tak zná písničku Modrý měsíc, což je doslovný překlad, ale jak jste mohli vidět, tak Blue Moon of Kentucky v původní verzi, jaký zkomponoval Bill Monroe, je waltz, tedy daleko pomalejší skladba. Ovšem dnešní bluegrassové kapely hrávají jako instrumentálku poměrně velmi rychle. To je ostatně osud celé řady skladeb Billa Monroea. Jeho dílo dnes budeme sledovat, tedy skladby, které zazní, tak budou jeho autorskými. Dalo by se říci, že byl stejným dílem autorem instrumentálek jako skladeb zpívaných. Dá se říci, že měl úplně jasno o složení kapely. Ostatně dá se říci, že jeho hudební vzdělání byl hudebním samoukem, mělo co dělat s jeho budoucí kariérou. První muzikantské krůčky učinil už jako malý chlapec, kdy se učil písním od své matky Melissy Vandiver a jejího bratra, svého strýce Pendletona Vandivera, který byl zdatným houslistou, a o něm později právě Bill Monroe složil dnes velmi známou píseň Uncle Ben. Tu uslyšíme jako první v následující sadě. V té době už hrával na mandolínu, protože jeho bratři už si rozebrali, měl starší bratry, rozebrali nástroje, jako byla kytara a housle, a mandolína, dalo by se říci, na něj zbyla. A ještě se bratři postarali, aby dle jeho vyjádření nebyl příliš hlasitý, takže jeho mandolína neměla obvyklých 8, ale pouze 4 struny. Profesionální kariéru začal v roce 1927, tedy ve svých 16 letech, kdy se svými staršími bratry Birchem a Charliem založil trio Monroe Brothers. Občas vystupovali v místním rádiu v Sun Bend v Indianě, kde tehdy on a jeho bratři pracovali na rafinerii. Birch záhy odešel z domu, ale oba mladší bratři vystupovali dále a nahrávali nové písně. Například již zmíněný Kentucky Waltz, další věc, kterou Bill Monroe přepracoval z někdejšího obvyklého tradicionálu do bluegrassové podoby. A dále Footprints in the Snow, další jeho úžasná věc. V roce 1939 sformoval Bill Monroe svou první sestavu kapely Bluegrass Boys a ještě téhož roku se dostali do Grand Ole Opry. Jako mandolinista dosáhl značných úspěchů, jeho styl vynikal razancí, rychlými soli, stejně tak dokázal zahrát velmi jemně citlivé melodie. Spousta jeho skladeb se nějakým způsobem vztahovala k rodnému Kentucky, nejenom již zmíněný Blue Moon of Kentucky, ale celá řada dalších písní. My si teď pustíme několik ukázek z antologie, která jako dvojdisk

pokračování jeho malé pocty. Tentokrát nám hraje on sám a Bluegrass Boys, v příštím díle to budou jeho pokračovatelé. Takže zazní nám Uncle Pen, Rawhide, krásná skladba Scotland, pak Big Mon, což není nic s měsícem, ale symbolika jeho příjmení, a konečně skladba Walking in Jerusalem.

Posloucháte Čaj do páté, dneska symbolicky věnovaný poctě Billu Monroevi. Od jehož úmrtí 9. září uplynulo právě 30 let. Dá se říci, že byl oceňován už ve své době, kdy byl řazen k mistrům mandolíny, pro který složil i mnoho instrumentálních skladeb. Do té doby byla mandolína převážně doprovodným nástrojem, anebo se používalo italské tremolo. Jeho styl, razantní styl hry na tento nástroj, pro který složil celou řadu sol, se výrazně změnil. Během 40. let 20. století Bill Monroe nepřetržitě koncertoval a jeho sestava Bluegrass Boys se postupně rozrostla a vykrystalizovala v roce 1945. Tehdy tento rok se dá považovat za milník v historii bluegrassu, protože v té době do Bluegrass Boys přibyli kytaristé Lester Flatt a fenomenální banjista Earl Scruggs, rovněž zakladatel budoucí historie techniky hry na pětistrunné banjo. V té době se dotvořil zvuk kapely, tvořený vícehlasým vokálem, ve kterém jako lead vokál dominoval právě jeho vlastní ostrý tenor a ten byl doplňován rytmickým základem basy a kytary, vyšperkovaný houslovými, mandolinovými a banjovými soli. Bill Monroe se stal autorem mnoha písní a instrumentálních skladeb, které postupem času v bluegrassu zlidověly a staly se z nich standardy, které si víceméně každý bluegrassový muzikant z kterékoliv země a z kteréhokoliv koutu naší planety zahraje s libovolným kolegou odkudkoliv. Takže opravdu jeho skladby dokonale zlidověly. Teď uslyšíme instrumentálky dvě, které se staly dominantami bluegrassových dílen, takzvaných workshopů, kdy se víceméně právě na základech nahrávek Billa Monroea a jeho pozdějších kolegů tvořil takzvaný základ instrumentáře bluegrassových kapel a solistů. Takže Devil's Dream, Old Joe Clark a pak zpívaná I'm Going Back to Old Kentucky. Nahrávka z roku 1961.

Styl a zvuk kapely Billa Monroea byl kopírován později mnoha dalšími skupinami. Po odchodu Lestra Fletta a Erla Skraxe, kteří si založili vlastní kapelu, ale přiznaně i nepřiznaně víceméně pokračovali v intencích toho, jak Bill Monroe vytvořil charakteristický zvuk pro bluegrassovou sestavu, tak se v kapeli Bluegrass Boys střídala celá řada hudebníků. Bylo jich během 60 let Monroevy koncertní kariéry více než 150. Monroe měl tendenci rekrutovat slibné mladé hudebníky, kteří u něj absolvovali jakousi učňovskou praxi, než se stali samostatnými uznávanými umělci. Takže stojí za to jmenovat zpěváky a kytaristy Clyda Moodyho, Lestra Fletta, o kterém už byla řeč, Meka Wisemana, Jimmyho Martena, Cartera Stanleyho, Della McCurryho, Petra Rowena, Rolanda Whitea, Dava Greena. Benžisty Erla Skraxe, Bache Robinse, Donna Renou, Sonny Osborna a Billy Keese, který se stal později také jedním z učitelů a vzorů hry na banjo. Z houslistů u něj hráli například Chubby Wise, Vassar Clemens, Byron Berline, kterého jsme později slyšeli v kapele California, Kenny Baker, Bobby Hicks, Gordon Terry, Randall Franks a Glenn Duncan. Monroe také pravidelně vystupoval s virtuózním hráčem na bluegrassovou kytaru Dokem Watsonem. Moderní bluegrassový zpěvák a hráč na mandolínu Ricky Skeggs byl, jak sám přiznává, velmi výrazně ovlivněn Monroem. Skeggsovi bylo pouhých 6 let, když v roce 1960 poprvé vystoupil na pódiu s Monroem a jeho kapelou na střední škole v Kentucky v Martě. A prohlásil, myslím, že význam Billa Monroea pro americkou hudbu je stejně důležitý jako Robert Johnson pro blues nebo Louis Armstrong. Byl tak vlivný a myslím, že je pravděpodobně jediným hudebníkem, který má po své kapele pojmenovaný celý hudební styl. Takže teď bude několik ukázek z dvojalba The Essential Bill Monroe, opět nahrávky z let 1945 až 1949.

Ještě něco málo o vlastně dětství a hudebních začátcích Billa Monroea. Narodil se na rodinné farmě poblíž Rosin v Kentucky jako nejmladší z 8 dětí Jamese Buchanana a Melissy Vanderwy Monroeových. Jeho matka a její bratr James Pendleton, řečený Pen Van Diver, byli oba výrazně hudebně nadaní a Monroe s rodinou vyrůstali doma uprostřed hraní a zpívání. Bill měl skotské a anglické předky. Protože jeho starší bratři Birch a Charlie už hráli na housle a kytaru, Bill se musel smířit s hrou na méně žádanou a méně populární mandolínu. Vzpomínal, že jeho bratři trvali na tom, že hraje příliš hlasitě a musel odstranit z mandolíny 4 z 8 strun, aby příliš nevynikal. Matka mu zemřela, když mu bylo 10 let, jeho otec o 6 let později. Jeho bratři a sestry se nakonec z Rosin odstěhovali a Monroe zůstal u strýců a tet, až se nakonec usadil u již zmíněného Pendletona Van Divera, kterého často doprovázel, když on hrál na housle na tanečních večírcích. Tato zkušenost inspirovala právě jednu z Monroových nejslavnějších skladeb Uncle Ben. Sám na Van Diverův vliv velice pozitivně vzpomínal, připisoval mu zásluhu za to, že dal Billovi repertoár melodií, které se mu vryly do sluchové paměti a především smysl pro rytmus, který byl pro vůdčí osobnost jakékoliv kapely důležitý. Monroeovy skladby z pozdějšího období byly už převážně instrumentální, včetně skladeb jako byl Jerusalem Ridge, Old Dangerfield a My Last Days on Earth. Živé album z roku 1989 oslavilo jeho 50. výročí v Grand Ole Opry. Zajímavostí je, že hrál osobně pro 4 po sobě jdoucí prezidenty Cartera, Reagana, Bushe a Clintona. Tak nás čeká další ukázka z Essential Bill Monroe a bude to Bluegrass Breakdown, It's Mighty Dark to Travel, Shine, Hallelujah, Shine a Molly and Ten Brooks. Další z jeho jedinečně populárních skladeb vlastní naprosto každé bluegrassové kapele. Ať se vám líbí.

byl Monroe, kterému jsme věnovali dnešní čaj do páté, naposledy vystoupil 15. března 1996. Svou koncertní a hráčskou kariéru ukončil v dubnu tohoto roku po záchvatu mrtvice. Zemřel 9. září 1996 ve Springfieldu v Tennessee 4 dny před svými 85. narozeninami. Jako poctu k těmto narozeninám připravovali jeho hudební přátelé a následovníci album s názvem True Life Blues s podtitulem The Songs of Bill Monroe. Bohužel se vydání alba nedožil. Album vyšlo 15. října 1996 u vydavatelství Sugar Hill Records, teď zhruba měsíc po jeho smrti. O tomto albu bude řeč příště, takže pokud se vám dnešní pořad líbil, udělejte si na nás čas i za týden. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Na Proglasu přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
3: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V Národním parku Šumava unikají podle ministra červeného do půdy toxické látky. Průmyslová produkce v červenci meziročně rostla. Nejvíc k tomu přispěla výroba aut a elektřiny. A německý kancléř Merz prohlásil, že vládní kurz se po historické porážce v Sasku-Anhaltsku měnit nebude. Tady jsou zprávy pondělního Plusu. Dobrý podvečer vám přeje Ondřej Hlátal. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky a kontaminují okolí. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Nebezpečné látky podle něj pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě. Pod ministra unikají do přírody poslední 3 roky. Bývalé vedení ministerstva o tom podle Červeného vědělo od roku 2023.
4: Konkrétně jsem pana premiéra a ostatní kolegy informoval o nebezpečných toxických látkách, o kterých věděl jak bývalý náměstek Tesař, tak protože to byl politický náměstek, tak s velkou pravděpodobností samozřejmě i bývalý ministr životního prostředí.
3: Bývalý šéf rezortu Petr Hladík z KDU-ČSL Českému rozhlasu řekl, že o žádných problémech s toxickými látkami nevěděl a musí jít o nové zjištění. Reakci bývalého náměstka Tomáše Tesaře zjišťujeme. Kromě ministerstva životního prostředí se únikem látek zabývají i rezorty vnitra a obrany. Zítra představí bližší plán, jak situaci dál řešit. Průmyslová výroba v Česku roste už 18. měsíc v řadě. V červenci se podle Českého statistického úřadu zvýšila o 0,3%. Oproti červnu ale růst zhruba o 1% zpomalil. Zvýšení produkce pozitivně ovlivnila hlavně výroba automobilů a elektřiny. Mírný pokles zaznamenala naopak výroba plastových výrobků anebo chemických látek. Podle Veroniky Doležalové z oddělení statistiky průmyslu rostla i celková hodnota nových zakázek.
5: Hodnota nových průmyslových zakázek se v červenci meziročně zvýšila v naprosté většině sledovaných odvětví. Nejvíce růst podpořila 3 silná odvětví zpracovatelského průmyslu. Výroba motorových vozidel, výroba elektrických zařízení a výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Německý kancléř Friedrich Merz označil výsledek zemských voleb v Sasku-Anhaltsku za nejhorší porážku posledních 10 let. Jeho křesťanští demokraté tam získali jenom 17% hlasů, zatímco vítězná alternativa pro Německo 44%. Politický kurz ale vláda v Berlíně podle kancléře měnit nebude.
6: Die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen.
7: Friedrich Merz řekl, že vláda se prostě musí naučit nezbytné reformy lépe vysvětlovat, tak aby se kromě rozumu dotýkaly taky lidských emocí. Za průbířský kámen ale německý kancléř označil vůli bránit se ruským hybridním hrozbám. Kdyby ta polevila, tak se podle něj Německo a jeho hodnotový rámec odsnou ve skutečných problémech.
8: Es wäre jetzt glaube ich das falscheste, wenn wir Personalfragen stellen würden.
7: Za kancléřem se sešikoval taky špičky křesťanských demokratů. Šéfka kancléřského úřadu a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Varkenová řekla, že nakladení personálních otázek je nejhorší čas a že země potřebuje především stabilitu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Srbská vláda požádala prezidenta Aleksandra Vučiče o vyhlášení předčasných voleb. Původně měly být na konci příštího roku. Premiér Đuro Macud podal návrh na rozpuštění parlamentu, které je nezbytným krokem před vyhlášením voleb do Národního shromáždění. Srbská progresivní strana nominovala jako lídra a kandidáta na premiéra současného prezidenta Aleksandra Vučiče. Podle agentury Reuters chce Vučić posílit svůj vliv na srbskou politiku. Nové volby by se mohly konat na konci října, tedy těsně před 2letým výročím pádu přístřešku na nádraží v Novém Sadu. Naštěstí tehdy nepřežilo 16 lidí. Nejasnosti ohledně vyšetřování v Srbsku vyvolaly statisícové protivládní protesty. Pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál téměř za 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zablažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkourové závody. Letos ho ale čeká pouze zkušební provoz. Potvrzuje ředitel závodiště Jaroslav Miller.
2: V letošním roce děláme takové zkušební závody, za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkourové závody, ve měsíci říjnu tady bude ještě jeden, je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii. Ten ostrý provoz bude v roce 2027.
3: Doprava na plusu. V Běchovicích trvají velké potíže v Českobrodské směrem z centra. Kousek před odbočkou do Koloděj zasahují uvážnější nehody dodávky s osobním autem. S opatrností se projíždí Kyvadlově. V Dobříšské ulici se sune fronta před Mrázovkou. Zdržení naberete i na jižní spojce před Barandovským mostem v koloně od nájezdu z Vídeňské ulice. A spojkou se popojíždí i mezi Spořilovem a Europarkem. Od Běchovic naberete zdržení na Štěrboholské spojce. Už ale není nijak výrazné. Dobře dojďte. Zítra bude jasno až polojasno, teploty 29 až 32 stupňů na severu a západě 26 až 29. To byly zprávy a na plusu začíná 20.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Pěkný den, posloucháte Rudl na Proglasu. Dnes vás zdraví Milan Tesař.
1: Jaroslav Vojtěch, dobrý den.
0: Tak je to opět nahlédnutí do naší kuchyně, do toho, co pro vás chystáme, nebo v čem můžeme spolupracovat s vámi, našimi posluchači. Tak já tady mám jako první seznam jmén, míst, dat. Jsou to opět jednak naši kamarádi Proglasu, takzvaní kapři, kteří mají v těchto dnech kulaté nebo půl kulaté narozeniny, kterým chceme poděkovat za spolupráci, často za opravdu dlouholetou spolupráci a pozdravit je tímto způsobem. Takže je to paní Zdena Pírková z Týniště nad Orlicí, Miroslava Doležalová z Hradce Králové,
1: Kamila Nezdařilová z Havířova, Josef Janča ze Zlína Malenovic, a tady bych chtěl jen poznamenat, že věříme, že už je panu Jančovi lépe zdravotně, že už je v pořádku.
0: Dále Marie Konupková z Dřínova u Kroměříže a Ludmila Kulhava ze Sebranic u Litoměřic.
1: Tak Milane, a já na tebe navážu, máme tady dále seznam 11 dárců, kteří mají 70 a více let, měli nebo mají narozeniny teď v září a v loňském roce nám darovali nějaký větší, vyšší obnos a my jim za to děkujeme a samozřejmě blahopřejeme. Jsou jimi Ludmila Karasová z Brna, Marie Vylíčilová z Chvalčova,
0: Jindřich Trochta z Prahy, Leo Žídek z Ostravy,
1: Ludmila Vyletělová z Vladislavy, Hana Bažantová z Holic v Čechách,
0: Anna Kunderová z Myslíku, Ludmila Havrdová z Jeseného,
1: Anna Kopečná ze Zlína, Marie Nováková z Ostravy a Jana Jedličková z Prštic.
0: Tak těm všem děkujeme a pokud jste náhodou si nás teď pustili úplně, jak se říká, random, to znamená náhodně a vůbec nevíte, co to posloucháte, tak Proglas je stanice, která je financovaná z darů svých posluchačů a bez toho bychom nemohli fungovat. My se k tomu budeme ostatně dnes v Rudlu několikrát ještě vracet, takže proto děkujeme, proto jsme vděční a proto vlastně o tom mluvíme jako o spolupráci, protože bez vás bychom nemohli vysílat a zase pro koho.

0: vysílat než pro vás, že?
1: Myslíš, Milane, že se často stává, že si posluchač zapne random, jak si použil, prostě bez znalosti a teď je překvapený právě z toho pořadu?
0: Může to být, protože představ si, třeba jedeš v autě a teď tak jenom zkusmo přelaďuješ, kde hrají zajímavější písničku nebo co tě chytne, tak určitě se to může stát.
1: Budeme rádi, pokud se z těchto náhodných posluchačů přenesete do posluchačů nějak pravidelných, a toto už je vlastně ta nejvyšší liga, level nebo laťka, samozřejmě naši kamarádi Pro Glasu, tak to je ta komunita, s kterou jsme nějakým způsobem svázaní, a je to to nejlepší a samozřejmě to, co my potřebujeme nejvíce také posilovat a posílit. I proto organizujeme různé výjezdy a tak dál. Možná, jestli můžu, Milane, vzít si chviličku slovo. To, co se nám stalo nebo nestalo, ale to, co se událo v tom minulém týdnu, tak já jsem chtěl jenom poznamenat, byl jsem v pátek na jednání na ústředí Orla tady v Brně. My vlastně s Orlem máme dlouholetou spolupráci, tak jako s mnohými jinými spolky, zájmovými skupinami a podobně, nebo spíše tady v tom případě organizacemi, letitými organizacemi. No a vlastně to jednání navazovalo na naši účast na Orelské pouti, teď jsme to před chvílí vlastně také zmínili, že jezdíme na ty výjezdy, Orelská pouť k ním patří, je to krásné setkání na Hostýně, s kterým jsme svázáni také velmi. No a vlastně s Orlem jsme si potvrdili to, že máme oboustranně zájem tu naší mediální spolupráci rozvíjet nadále a více a hlouběji. A to sice teď jsme vlastně spolupracovali tak nějak na základě toho, že jsme komunikovali s ústředím Orla a podle toho jsme zadávali některé věci, některé upoutávky, některé reportáže. Nicméně nadešel čas, kdy jsme si v Orlu potvrdili, že oni sami už přenesou naši spolupráci už na ty jednotlivé jednoty, na ty jednotlivé župy. Takže vlastně ta spolupráce bude širší, už se nám to rozvíjí pěkně jako ze zhora dolů, což je velmi příjemné. Tak to jenom k té spolupráci s Orlem.
0: Mm-hmm. Takže určitě to bude mít nějaké důsledky v podobě pořadu, tak každý rok samozřejmě to dění sledujeme, mapujeme, a nejenom formou těch dalších pořadů, ale i ve zpravodajské redakci a podobně. Ostatně takovýchto partnerů, jak už si naznačil, je řada, napadá mě třeba Charita České republiky, s kterou taky máme dlouholetou spolupráci. Mimochodem letos chystáme s nimi i jeden přenos koncertů v předvánočním období, to ještě hodně dopředu, ale i na to se můžete těšit. A když takhle se bavíme o různých spolupracích, tak teď tady mám jedno úplně aktuální, a to je redakce časopisu Duha, se kterým taky spolupracujeme. Tak chystá letos k adventu vydat kalendář s příběhy na každý den František a jesličky. Pokud nás posloucháte delší dobu, řekněme od období předcovidového, tak v roce 2018 jsme pohádky, bylo to v rámci večerních pohádek, František a jesličky vysílali, bylo to opravdu na celý advent, tuším 25 dílů, a my právě s redakcí Duhy jsme se teď domlouváme, že bychom toto čtení pro děti zařadili znovu právě jako takovou koordinovanou spolupráci, to znamená vyjde kalendář s těmito příběhy pro děti a zároveň si děti budou moci ty příběhy poslechnout každý večer v adventu u nás na Proglasu. Takže to je jedna z takových, vlastně z mnoha různých spoluprací, které v těchto dnech domlouváme, řešíme. Jednou z takových už viditelných je to, že jsme teď začali v srpnu přebírat Poodcast, což je podcast ostravsko-opavské diecéze. Bude to jednou za měsíc, taková sonda do dění tady v tom severovýchodním cípu naší republiky. Takže Poodcast, to OOD, je právě ta zkratka ostravsko-opavská diecéze. Jinak září by mělo být i docela bohaté na koncerty ze studia, takže pokud máte rádi hudbu a chcete si poslechnout, jak naživo hrají opravdu skupiny nejrůznějších žánrů, tak můžete poslouchat třeba teď ve čtvrtek 10. září, to bude Zosima Quartet, což je soubor na pomezí staré a soudobé vážné hudby, takže úplně zase něco jiného. 14. září pondělí skupina Slehni mech, což je brněnská taková folkroková kapela, která mě osobně se hodně líbí, viděl jsem ji několikrát naživo. 17. září Seikory, což bude rock'n'rollová kapela, kterou pozval náš odborník na tento žánr Joška Javůrek. Pak tady máme, když listují kalendářem, tak pátek 25. září Taliro, což je solová zpěvačka a violončelistka. A potom třeba 1. října ostravský muzikant, písničkář Vojta Šňupárek, který přijede s nějakou větší svou kapelou. Takže to všechno se odehrává naživo tady v našem koncertním studiu a je to tak, že na ta vystoupení se můžete i přijít podívat k nám na Pelikovu 20 v Brně.
1: A když jsi, Milane, zmínil to, co bude, tak my se samozřejmě v Rudlu vracíme i k tomu, co bylo, a i v pátek jsme měli nějaký koncert tady živý.
0: Tak to bylo, tam je takové trošku speciální, protože my jsme to anoncovali jako duo, David Kourek a Tereza Homolová. Oni nakonec přijeli, tak nebylo to jako překvapení, bylo to domluvené, přijeli čtyři. Jedním z nich byl Honza Novorka, což je dvojnásobný letošní vítěz dětské porty a vůbec talentovaný mladý muzikant, o kterém se ve folkových kruzích celkem hodně mluví. Přijel ještě se svým otcem, který je kontrabasistou. Takže bylo to takové i pestré, takže nešlo jenom o folkové duo, i když samozřejmě David a Tereza tam byli ti asi hlavní v tomto případě. Možná jste zaregistrovali, že tam došlo z nějakých technických důvodů k zpoždění toho pořadu, takže vysílali jsme jej asi o 10 minut později, nicméně odvysílal se a samozřejmě brzy se objeví i v našem archivu na webu, což je jednak audioarchiv přímo na stránkách Proglasu a jednak, a to možná nezdůrazňujeme to často, je to speciální web hudebnirozhovory.cz, který je financovaný z dotace Ministerstva kultury České republiky, a to už několik let.
1: Já ještě trošku oklikou se vrátím k maratonu hudby, kdy jsme tady v našem koncertním studiu zaznamenali vlastně historický rekord těch koncertů. Bylo jich, Milané, za ten týden?
0: Tak za ten týden bylo 7. Ony ne úplně všechny, vlastně ty první dva nebyly úplně přesně jako v souvislosti s maratonem hudby, to byl takový souběh, ale potom to bylo 5 umělců tedy z toho festivalu, z toho 3, já si dovolím říct, zahraniční hvězdy, protože opravdu to byli někteří z těch opravdu největších hostů festivalu, Nguyen Le, kytarista francouzský, Stefano Saletti, to je italský hudebník, který třeba v hitparádě World Music Charts Europe se s každým albem umisťuje v podstatě v první trojce, takže opravdu velmi oceňovaný ve světě, a Danzas Ocultas, portugalské akordeonové kvarteto, taky vlastně ve své zemi velké hvězdy, u nás nemoc známý, ale opravdu to nejsou žádné, já nevím, kapely třetí kategorie. Mimochodem, tyhle tři pořady, my vlastně teď zrovna v těchto dnech zveřejňujeme videa na YouTube, takže v té verzi bez dabingu anglicky, s anglickými rozhovory si je můžete vlastně postupně, už myslím, Stefano Saletti tam je, ty další teď v nejbližších dnech by se tam měly objevit, a ve vysílání se tyto pořady objeví, mělo by to být v průběhu října všechno. Já jsem zrovna teď s pomocí AI pracoval na překladech těch rozhovorů, takže budou ještě potřeba načíst dubbing k ním, abychom to mohli odvysílat tak, jak jsme zvyklí.
1: Když se tady vracíme k té hudbě a zdůrazňujeme, že pro nás je ten koncertní sál a vlastně přenosy a hudba jako taková jedním z nosných pilířů, tak chci ještě poznamenat, že ten koncertní sál my i vlastně tady na Pelikové využíváme i pro nácviky, například cvičí u nás, nebo trénují, cvičí možná Contemporary Brno Orchestr, tak to je vlastně obrovská škála hudby nebo muziky, kterou oni dělají, a ti tady jsou jsou pravidelně, teď měli teda v srpnu měli trošku prázdniny, nicméně teď v září zase už začínají vlastně pravidelně cvičit.
0: Je to tak a my vlastně to studio i nabízíme, pokud by někdo měl zájem a vejde se samozřejmě do termínu s něco vyzkoušet, zahrát, nahrát, například se tady natáčel klavír do nějakého studentského projektu, těch možností je spousta, máme tady právě to koncertní křídlo, takže kdyby někdo měl zájem, tak se nám může ozvat a můžeme se zkusit domluvit.
1: Já se ještě zpátky přesmyknu, Milane, k té charitě, kterou jsi také zmínil. Ono je vlastně zajímavé, že jak třeba se společností nebo s organizací Orel i s organizací Charita Česká republika jsme vlastně nějak uchopili ta mediální partnerství a uchopili jsme je právě v té situaci s tím ústředím. Nicméně i z Charity právě teď už přecházíme na ty oblastní složky, na ty oblastní organizace a ono to tak bylo vlastně přirozené, nicméně co je pro nás to vývojové, to evoluční, tak je právě to, že se dostáváme do rozpočtu těchto organizací a už vlastně na příští rok potom pro nás budou mít vyčleněné nějaké peníze a tak dál. Takže točíme se kolem té podpory, povídáme si o těch penězích. Já bych možná si vzal malinko ještě slovo s takovou věcí neúplně dobrou, která se nám neúplně dobře říká, nicméně je to asi potřebné. Znovu vyzýváme organizace nebo podnikatele, samozřejmě i fyzické osoby. Nemáme zrovna ideální situaci cash flow, víceméně se to už začíná propisovat i do situace našich třeba dodavatelů, kterým třeba jsme nesplatili některé faktury poslední a tím je dostáváme také úplně opakovaně do stejné situace cash flow. Čili znovu vyzývám a prosím a ptám se, byli bychom rádi, pokud by se mezi vámi našel někdo nebo více lidí nebo organizací, které by nám byly ochotny zapůjčit, řekněme, půjčky v řádech vyšších stovek tisíc korun, buď za dohodnutý úrok nebo za běžný úrok, který je prostě komerční, tak to jsem chtěl vlastně zmínit. Teď se nám nedýchá úplně nejlépe, no to léto je vždycky prostě těžké, ale to se nám prostě propisuje to stěhování, do kterého jsme loni zainvestovali těch 5,5 milionů, 6 milionů. A je to těžké období, takže děkujeme moc.
0: Tak já to ještě vlastně, možná bych to rozšířil, to, co vlastně říkáš, tak opravdu je třeba, prosíme o to. Na druhou stranu vždycky říkáme, že nejenom, že jsme vlastně živí většinou z těch drobných darů našich posluchačů a to je ten základ, na kterém stavíme už více než 30 let, ale na druhou stranu vždycky je možné se právě domluvit i na nějakém větším daru, například právě s firmou, podnikatelem, organizací. Měli jsme už dary od farnosti, od obce a je možné jako protislužbu nabídnout sponsoring pořadu, případně nějakou další spolupráci, která se může odrazit i ve vysílání. Takže pokud byste o něčem takovém uvažovali, dávalo by vám smysl Proglas podpořit, vlastně pomoci nám tady v této situaci, tak samozřejmě rádi se domluvíme na nějaké spolupráci, třeba i dlouhodobější a na nějakých podmínkách. Ono je to vlastně, tam jde o to, že my musíme oddělit dvě různé věci. Jeden je ten běžný provoz, ten by teoreticky tak nějak vycházel v těchto dnech právě tím, že se nám podařilo stabilizovat tu situaci, jsme v levnějším nájmu, energie máme levnější než před rokem a vůbec těch posledních 5 let. Nicméně, jak právě si Jardo naznačil nebo řekl, tak je tam pořád ten velký, vlastně velký balík těch výdajů navíc, které byly spojeny právě s tím stěhováním do toho levnějšího prostoru. Je to paradoxní, ale je to prostě, je to tak. Mm-hmm. A ten pořád nějak vlečeme, takže my vlastně bychom potřebovali stabilizovat se, splatit tady ty, můžu říct, staré závazky vlastně z toho loňského roku a vytvořit si nějakou rezervu právě tady na ta, třeba na to léto, jak říkáš, protože dynamika těch darů během roku má nějakou křivku, tu vlastně známe, že víme velmi dobře, že obecně všichni jsme nejštědřejší v tom období před Vánoci, což má vlastně dva důvody asi. Jeden je ten, že opravdu je to takové období, kdy se o charitě hodně mluví, kdy lidé mají vůbec chuť někomu darovat něco. A ten druhý důvod je taky, že se blíží konec roku a potom daňové odpisy a tak dál, takže to všechno spolu souvisí. Takže zatímco ten podzim bývá obecně lepší, tak to léto je velmi slabé právě proto, že jste na dovolených, v podstatě i třeba posloucháte méně rádio a vlastně člověka ani moc nenapadne tady ty věci řešit. Takže proto teď speciálně o tom mluvíme a myslím, že je dobré to takhle nad tím přemýšlet.
1: Já myslím, že jsi to řekl všechno velmi, velmi dobře, nebo ty jednotlivé poznámky mezi to byly přesné. A pro vás, kteří byste ještě zvažovali ty sponzorské vzkazy, tak vlastně už to teď průběhově v Proglasu, pokud jste častějšími posluchači, tak slyšíte. Je to upoutávka třeba na Dallmayr, který nám poskytuje nějaký kávový servis, to je přesně ten sponsoring. Jsou to právě ty upoutávky nebo zajímavé vlastně věci na dění v charitě, i třeba Orel a podobně. Takže i tímto způsobem lze napasovat právě tu mediální spolupráci a rozhodně myslím si, že jsme tak živý organismus, že ať už vaše činnosti jakákoliv, tak najdeme, máme tady velmi šikovné hlavy a mozky a tak dál, čili určitě najdeme cestu, jak vás zvýraznit, jak vám pomoct, aby to bylo dobré.
0: Mě k tomu napadají ještě dvě takové poznámky. Jedna je vůbec ta škála toho, že opravdu ta možnost přispění je velmi široká. Můžou to být ty DMSky, může to být dar běžným převodem, ještě lepší je samozřejmě pravidelný, protože to, představte si, že to něco jako když si předplácíte Netflix nebo cokoliv jiného, takže to samozřejmě za tohle moc děkujeme, ale může to být právě ten větší dar od firmy nebo od někoho a může to být taky třeba část závěti, protože i to se běžně ve světě dělá, že se odkazuje majetek na nějaký dobrý účel, takže to je jedna věc. A ta druhá vlastně, my si tady, ono to může pro někoho vypadat, že třeba si stěžujeme, pláčeme nebo něco takového, ale já vlastně, když nad tím přemýšlím, nad těmi už teď téměř 31 lety, tak vlastně pořád mě to nějak, v podstatě mě to nevychází, když si to počítám, jak vůbec něco takového je možné, že takový kolos vlastně může z darů fungovat. A že kdyby mi to někdo říkal, tak tomu asi ani nevěřím.
1: Já myslím, že je to jeden z nejúspěšnějších dlouhodobých projektů tady v České republice a na nás navázali mnohé jako další. Nicméně možná nejsme tak aktivní a tak hlasití a tak všude...
0: Tak draví.
1: Všude draví, ano, aby na vás vyskakovaly různé prostě reklamní bloky a podobně, že přispějte nám tady a tady a tady. Bereme to prostě jako běžnou součást, ale máš naprostou pravdu, Milane. Je to 31 roků, které nějakým způsobem Proglas běží a běží jenom touto podporou. Nicméně v té poslední době samozřejmě tím, jak na vás různě vyskakují ty potřeby různé, tak i my na to nějakým způsobem musíme reagovat a trošku to oživovat tak, aby se vám to dostávalo správně a slyšeli jste to v ty správné okamžiky.
0: Takže možná to i ve vysílání budete během podzimu zase slýchat trošku víc, ale to je samozřejmě záměr a je to v tuto chvíli nutné. Takže děkujeme vám za to, že nás sledujete, že vám to dává smysl nás sledovat, že nás podporujete, když můžete a budeme rádi, když nejenom tedy přispějete trošku víc, pokud to jde, ale když třeba i o nás budete mluvit před svými známými, zkusíte i třeba popřemýšlet, jak by to šlo, co by třeba mohlo ještě pomoct a tím zase budeme všichni spolu v tom jednom organismu, který tvoří Proglas a jeho posluchači.
1: Je to tak? Já myslím, že jsi to řekl všechno tak výborně. Nemám co dodat.
0: Tak to byl dnes Rudl, loučí se Milan Tesař.
1: A Jaroslav Vojtěch, mějte se hezky a děkujeme.

0: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Slušné vychování. Šla jsem po ulici v ranní hodině, kdy děti vyrážejí do školy. Normálně v tuto dobu venku nebývám, protože moje práce začíná později. S potěšením jsem pozorovala dětičky z batůšky na zádech, jak klušou do školy, jak se potkávají na rohu a jdou pak spolu a něčemu se smějí a něco důležitého si povídají. Připomínala jsem si, jak jsem já sama chodila do školy, nebo jak jsem ráno vypravovala dcery. Ponořená v těchto milých vzpomínkách jsem míjela trojici, která vyšla z domu. Byla to matka a dva synové. Všichni dobře oblečení, upravení a všichni si byli podobní. Hoši už byli velcí. Typovala bych je na konec druhého stupně. Ten první si na ulici jen poupravil sluchátka v uších a vyrazil bez ohlédnutí svým směrem. Marně za ním maminka něco volala. Ten druhý šel na opačnou stranu stejným směrem jako jeho matka. Zaslechla jsem jejich dialog. A kdy přijdeš? Nevím. Oba hlasy zněly naštvaně, žádný z nich nepřidal něco jako pozdrav nebo přání hezkého dne. Tak mě to překvapilo, že jsem se za nimi musela ohlédnout. Vážně? Vůbec nic osobního? Že by to bylo tím, že jsou to synové a ne dcery, které jsou možná vřelejší? To nemůže být pravda. Ta maminka nebyla ani trochu vřelá. Já nevím, třeba měla důvod být naštvaná a já jsem byla jen svědkem výjimečné situace. Vyloučit to nemohu, ale moc pravděpodobné se mi to nezdálo. Neumím si představit, že bych se s někým rozloučila bez kratičkého přání dobra nebo malého požehnání. I když jde jen ráno na pár hodin do školy. Víme naprosto jistě a bezpečně, že se ještě uvidíme. Nikdo nezná dne ani hodiny. A malá poznámka úplně na závěr. Co pak můžeme čekat, že sklidíme od svých blízkých hezkého, když nebudeme zasévat?

Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová a já vás nyní zvu k poslechu a modlitbě z oficíny. Je to bohoslužba slova, kterou povede Jáhen Jan Špilar.

No, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milé sestry a milí bratři, vítejte při modlitbě z oficíny, kdy se zamýšlíme nad Božím slovem pro ten daný den. Modlíme se a prosíme, aby nám Bůh otevřel srdce, abychom splnili Ježíšovo přání a stali se jedno s Bohem Otcem, tak jako On. Dnes je také Melichara Gororeckého svatého, který zůstal věrný Božímu zákonu a i když mu šlo o život, nezalekl se, neboť měl základy na skále. A tak v duchu tady těch výzev dnešních, tak se zamysleme nad sebou, abychom z toho všeho měli lepší užitek a vyznejme své hříchy. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. A proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás k životu věčnému.

Modleme se. Bože, ty jsi posiloval svatého Melichara, aby svou věrnost spečetil prolitím krve. Na jeho přímluvu pomáhej i nám následovat jeho pevnost ve víře skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři a sestry, proslýchá se, že je u vás nemravnost, a to taková, jaká se nevyskytuje ani u pohanů, že totiž někdo žije s manželkou vlastního otce. A vy jste přitom ještě nadutí, místo abyste byli zarmouceni a odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil takového činu. Já jsem sice tělesně od vás daleko, ale duchem jsem mezi vámi a pronesl jsem už rozsudek, jako bych byl mezi vámi nad tím, kdo udělal něco takového. Shromážděte se ve jménu našeho Pána Ježíše a já budu duchovně přitom. A mocí našeho Pána Ježíše, ať je tento člověk vydán satanovi, aby tak tělo bylo důkladně strestáno, ale duch, aby byl zachráněn v onen den Páně. Není dobré, že se vychloubáte. Nevíte, že kousek kvasu prokvasí celé těsto? Odstraňte ten starý kvas, aby se z vás stalo nové těsto. Jste totiž jako nekvašený chléb. Vždyť náš velikonoční beránek Kristus je už obětován. Proto slavme svátky ne se starým kvasem, ani s kvasem, který znamená špatnost a nešlechetnost, ale s nekvašenými chleby, to je s upřímností a životem podle pravdy. Slyšeli jsme slovo Boží. Sláva tobě, Pane. Bohu díky.

Moje ovce slyší můj hlas, pravý Pán, já je znám a oni jdou za mnou. Haleluja. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Ježíš vešel v sobotu do synagogy a učil. Byl tam člověk s ochrnulou pravou rukou. Učitelé zákona a farizeové si na Ježíše dávali pozor, zdali uzdravuje v sobotu, aby ho měli z čeho obžalovat. On však znal jejich myšlenky a řekl tomu muži s ochrnulou rukou, vstaň a postav se doprostřed. On vstal a postavil se tam. Ježíš jim řekl, ptám se vás, smí se v sobotu jednat dobře anebo zlé, život zachránit nebo zahubit? Rozhlédl se po všech kolem a řekl mu, vztáhni ruku. On to udělal a ruka byla zase v pořádku. Oni však byli plni zuřivosti a umlouvali se, co by mohli Ježíšovi udělat. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste, radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu. Dnešní texty na

Boží dokonce vyzývá tu obec, aby se sešla a aby ho vydali satanu a že on už rozsudek nad ním vykonal a že on bude duchovně u toho. A vyčítá jim chlubení se tím, že vlastně takovou věc chvalují anebo že ji tam tolerují. Nevíte, že kousek kvasu prokvasí celé těsto? Odstraňte ten starý kvas, aby se z vás stalo nové těsto. Jste totiž jako nekvašený chléb. Vždyť náš velikonoční beránek Kristus je už obětován. Proto slavme svátky ne se starým kvasem, ani s kvasem, který znamená špatnost a nešlechetnost, ale s nekvašenými chleby, to je s upřímností a životem podle pravdy. To znamená upřímnost a život podle pravdy. V evangeliu Ježíš je vystaven posuzování, že uzdravuje v sobotu člověka s ochrnulou rukou a vlastně zdálo by se, že ten postoj Pavla a Ježíše se liší. Ježíšovi se nelíbí pokrytectví, neupřímnost, život nepravdivý, stejně jako Pavlovi. A zřejmě ten příběh, o kterém tady Pavel mluví, tak je ještě trošku komplikovanější, protože je Pavel naprosto přísný, bez nějakých žádné milosrdenství, nic tam nepřipouští. Takže zjevně je to ještě trošku složitější, než my to tady čteme. A přesto jsme vyzýváni k tomu, abychom nad tím textem se zapřemýšleli. Přemýšlet nad tím, když někdo svolává na někoho satana a trest boží, tak je velice ošemetné, protože my jsme zváni k tomu, abychom soud přenechali Bohu. Pavel zde užívá autority toho apoštola, člověka, který je poslán a který putuje a skutečně celým svým životem dosvědčuje, že je opravdu poslaný od Boha a že je tedy ten apostolos, ten poslaný, který má zvěstovat pravdu a zvěstovat evangelium. Je i pár jiných míst Pavlových, které jsou takhle tvrdé a těžko stravitelné. Nicméně zde musíme říct, že je to zřejmě jako oblastní záležitost. Každý člověk, který by žil s matkou svého, s ženou svého otce, což zřejmě nebyla jeho matka, protože to by asi bylo jinak. Pokud to byla jeho matka, tak je to samozřejmě jasné, tam to vůbec nejde. Pokud je to žena, tatínkova druhá nebo jiná žena prostě toho tatínka a žil by s ní syn, tak zřejmě, kdyby to nebyla jeho maminka, tak by to bylo asi trošku jiný pohled. Nicméně naše církevní právo ani toto neumožňuje. Takže pokud by se tím nějaká obec chlubila, tak by přejmě dostala od Pavla stejné pokyny. My to neumíme, my svolávat satana na člověka moc neumíme, i když to, jak některé lidi posuzujeme, se od toho příliš neliší, ale je pravda, že tady tenhle ten proces už z církve, jak se vychází to veřejné potrestání, takový to prostě, kdy je ten člověk opravdu odsouzen v celém shromáždění, to už je dávno pryč, protože všechno se přesouvá do toho rozhovoru, do zpovědního tajemství, do zpovědi, do rozhovoru mezi knězem a mezi tím kajícníkem, kde vlastně dostane ten člověk pokyny, jak má žít tak, aby žil právě v pravdě upřímnosti a líbil se Pánu Bohu. Takže musíme připustit to, že Pavel píše do určité historické události, která se tam stala, všechno nevíme, můžeme jenom odtušovat. Pokud to byla tedy jeho maminka, pak je to samozřejmě naprosto jasné a odsouzení hodné. Pokud to nebyla jeho maminka, tak bychom mohli to jako tolerovat, že vlastně proč by si nemohl, že jo, když se rozešli, jenom že pokud přijmeme to, že to manželský slib je věrnost a na celý život, pak je to samozřejmě pobuřující stejně, jako kdyby to byl kdokoliv jiný, i kdyby to nebyl tatínek. Jo. Takže je to v podstatě porušení toho manželského slibu ze strany toho syna, je to smilstvo ze strany té maminky nebo té ženy, toho tatínka, tak je to cizoložství. A chlubit se tím způsobuje pohoršení a co způsobuje pohoršení obci, tak je nezdravé a může to být právě ten kvas, který prokvasí negativně. Tak. Pak je tady žalm, který nám říká, ty nejsi Bůh, kterému by se líbila nepravost, zlý u tebe prodlévat nesmí, ani rouhači před tebou neobstojí, jako by to navazovalo na ten

Pavlův text, nenávidíš každého zločince, hubíš všechny lháře, od vraha a podvodníka se odvrací Hospodin s odporem, ale všichni, kdo se k tobě utíkají, ať se veselí a jásají bez přestání, chraně, ať se radují v tobě, kdo milují tvé jméno, říká žalmista. No, tak tohle nám moc nejde, vidíte, abychom byli veselí, jásali bez přestání a požívali tedy Boží ochrany natolik, si ji to uvědomovali, tu ochranu, že se radujeme v Bohu, v tobě, radují se v tobě, tedy v Bohu a kdo milují tvé jméno. My Boží jméno neznáme, my přebíráme od Židů jenom ten tetragram JHWH, takže říkáme Jahve, ale je to v podstatě nepřesné. A takže Hospodin, Bůh, Adonaj, Nejvyšší Otec, všecko můžeme použít. A pochopitelně to, co nám říká Ježíš, který vlastně, když se na to ptali apoštolové, ukaž nám Otce, Pane Ježíši, ukaž nám Otce, a už to bude v pohodě, pak už nebudeme mít žádný trápení, protože budeme znát toho Otce. A on říká, tak dlouho se mnou chodíš a neznáš mě, kdo vidí mne, vidí Otce, říká Ježíš. Jo? To znamená obrazy Ježíše, protože byl zaznamenán jeho portrét nebo jeho obličej na turínském plátnu a na roušce z manopela, takže od toho jsou odvinuty všechny ty podoby, které Ježíše znázorňují, většina jich těch, kde má fousy, tak tam vlastně můžeme v jeho očích spatřovat Boha Otce a k němu můžeme tedy volat, radovat se v něm a milovat jeho jméno, i když ho přesně jako neznáme. No, pak je zde evangelium, které říká, že Ježíš vešel v sobotu do synagogy, aby učil. To je dobré vědět, že tam chodil taky učit, že se tam nechodil jenom modlit. Byl tam člověk s ochrnulou pravou rukou, což bylo důležité, protože levá ruka je nečistá, pravá čistá podle starověkých pravidel, nebo těch, protože levá sloužila k obsluhování na toaletě a vpravá k jídlu, aby nedošlo k infekcím, protože hygiena byla nedokonalá. Takže pravá ruka byla velmi významný nedostatek. Učitelé zákona a farizeové si na Ježíše dávali pozor, zdali uzdravuje v sobotu, aby ho měli z čeho obžalovat. On však znal jejich myšlenky a řekl tomu muži s ochrnutou rukou. Znal jejich myšlenky a přesto řekl tomu muži s ochrnutou rukou. Vstaň a postav se doprostřed. To mohl, protože nohy měl v pořádku. On vstal, postavil se tam, Ježíš jim řekl, ptám se vás, smí se v sobotu jednat dobře nebo zle? Život zachránit nebo zahubit? Můžeme to přenést na nás, když vlastně se nám zdá, že někdo v neděli porušuje přikázání, kdy máme být jenom pro Pána Boha a pro rodinu nebo pro blízké a máme odpočívat. A když děláme dobro, je to dobré nebo zlé? No, rozhlédl se po všech kolem a řekl, vztáhni ruku, když viděl, že nejsou schopni slova, tak řekl ochrnulému, vztáhni ruku, on to udělal a ruka byla zase v pořádku. Oni však byli plni zuřivosti a umlouvali se, co by mohli Ježíšovi udělat. Vidíte, jak vlastně člověk pravdivý, upřímný, takový, o kterém Pavel tam píše, že je v pořádku, tak jak může někoho naplňovat zuřivostí a jak ty lidi pak se na něho umlouvají, co by mohli zlého udělat. Že to je pro nás jako nepochopitelné, protože samozřejmě částí naší duše je naivita, jako jednoduchost, jako holoubátko, ale Bůh nás zve k tomu, abychom byli ostražití jako hadi a vlastně takový srdeční a laskavý jako holubice naivní. Takže to spojení mezi tou naivitou a ostražitostí je potřeba, abychom se dokázali také uchránit všelijakých těžkostí, které na nás dopadají. Co z toho všeho plyne? Tak Pavel hrozí peklem a Ježíš uzdravuje v sobotu, porušuje zákon podle těch farizeů. Když se to týká upřímnosti a pravdivosti, je potřeba zatím jít. Nenechat se odradit, ať už se jedná o Gazu, ať už se jedná o Ukrajinu, ať už se jedná o jakýkoliv problém v naší církvi, ať už je to v církvi v Praze, v Brně, v Olomouci, v Ostravě, v Opavě, v Českých Budějovicích, v Plzni, v Litoměřicích, v Hradci Králové, kde máme biskupy, tak i kdybychom to všechno viděli, jak to má být, víte,
tak máme vlastně se rozhodovat podle svého svědomí, podle svého srdce a být upřímní a pravdiví. A pokud cítíme, máme se ozvat, ne že ne, ne že máme prostě držte se zpátky, když to potom na církev bude házet špatné světlo. Církev musí se reformovat, je stále se reformující, není to o reformaci, jo, nějakým minulým, předminulým století, je to prostě o tom, že je to stále se živě proměňující jaksi organismus, jo, my jsme součástí toho organismu, věřící lidé, a máme být otevření všemu, co je dobré, co nás vede nahoru, co nás vede k sjednocení s Bohem, co nás vede k tomu být laskavý, obětavý, odpouštět a být milosrdný, tak jako je milosrdný náš Otec. Milovat prostě, jak říká Ježíš, miluj Boha nade všechno a blížního jako sebe a svatý Augustin, miluj a dělej, co chceš, to všechno. Slyšíme stokrát, tak už to ani nás to tak jako se nedotýká, jo? Víte, ale být otevřený pro tu změnu, pro tu reformu vlastně, která vstupuje do toho, protože já jsem pravdivý, protože já jsem upřímný a prostě jsem schopen říci komukoliv, to je jedno, jak vysoko, nízko v hierarchii je, ale říct prostě, to já si nemyslím. Já myslím, že to je jinak. Jo? Jako třeba, aby jsme si teda rozuměli. Určitá část lidí hodnotila pana arcibiskupa Nuzíka, jak se oblékl na tradiční mši svaté a kázal tam na primici kněze s tridentským nebo prostě s tím starým ritem sloužícím. Pan biskup byl oblečen naprosto v pořádku, neměl nic výjimečného, měl prostě normální oblečení biskupa pro tuto příležitost. Otázka je, jestli bylo moudré jako kázat na primici ritu, který vlastně teď bojuje o to uznání a o tu možnost jako být jako více uznán. A když předtím odebral svoji záštitu pouti LGBTQ lidí. Jo. To je jiná otázka, ale jako hodnotit, jak je oblečený, to prostě není prostě v naší kompetenci. Mně se taky líbí, když ten biskup jde jenom v albě, ve štole a má třeba jenom ty nejdůležitější jako artefakty, jako prsten a kříž a fialovou čepičku, jo. A že to úplně stačí třeba pro tuhle tu případ jakoby, a ukázal by tím určitou prostotu a určitý taky ten svůj původ, který vychází. My jsme tak stejně staří, takže vlastně prostě bylo to trošičku v té době, kdy jsme vyrůstali, tak to bylo takové volnější a byly volné alby a volné štoly barevných, látkových, ne třeba ani z brokátu a tak byl to prostě nebo ze dvábí, bylo to prostě třeba tkané a tak, jo. Takže prostě taková přírodnější liturgická móda. Ale to se prostě mění, no. Tak to přijmeme, jak to je, nehodnoťme tohle, hodnoťme spíš to, jestli nám to sedí nebo nesedí. Neměli bychom nikoho vylučovat, modlitba je pro každého, pout je pro každého a tak bychom měli strávit jak tridentskou, tak třeba jinou bohoslužbu konanou řádným ritem, anebo prostě poutě, ať už to jdou prostě pouť pro život, nebo pouť pro LGBTQ+. Prostě každý člověk má právo volat po Hospodinu, prosit Boha o pochopení, o milost, o přijetí. A my jsme křesťané a měli bychom se milovat a na té lásce by to mělo být poznat, což není, takže tady máme velkou mezeru a máme se čím činit. A tak vám přeji, abyste dokázali být opravdu otevření té vnitřní reformě, protože církev se reformuje, když já se reformuju, ne když já někoho kritizuju, jak se má reformovat. Takže ať si chodí pan biskup v čem chce, hlavně, že my budeme milovat, víte, že já budu prostě milovat, nebudu neupřímný, nebudu nepravdivý a i když třeba řeknu něco, co si myslím, tak to budu říkat v lásce, protože pravda sdělená bez lásky je smrtící zbraní. O to tě prosíme, Pane, skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pane, prosíme tě za ty, kdo jsou daleko od domova, za vyhnance, uprchlíky a utlačované. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosíme tě za všechny nešťastné, trpící, kteří potřebují pomoc a útěchu. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosíme tě, Bože, abychom byli všímaví k těm, kdo jsou nám svěřeni.

0: Prosíme tě za nás, za všechny posluchače Rádia Proglas, vysvoboď nás ode vší úzkosti a strachu.
1: Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison.
0: Prosíme tě, abychom se naučili lépe dělit o dary země.
1: Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison.
0: Prosíme tě, Bože, abychom uměli žasnout nad krásou tvého stvořitelského díla.

Prosíme tě, abychom nacházeli světlo a odvahu v tajemství společenství, kterým je církev. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosíme tě za mír na Ukrajině, v Gaze a všude, kde se bojuje, zvláště v našich srdcích. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. A poprosme panu Marii o přímluvu. Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A připojme modlitbu, kterou nás naučil Pán sám. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením Kristova pokoje a vy, kdo jste sami u přijímačů a nemáte s kým se pozdravit, přijměte nyní pokoj Kristův skrze vlny Rádia Proglas. Modleme se. Ježíši, náš pokoji, ty nás nikdy neopouštíš a Duch Svatý nám vždycky otvírá cestu k Božímu tajemství, které není propastí temnot, ale bezednou hlubinou milosrdenství a nevinnosti. Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, ty, který upokojuješ naše srdce, když se ocitáme tváří v tvář nepochopitelnému utrpení nevinných. O to tě prosíme v jednotě s tvým Otcem, naším Bohem, skrze Ducha Svatého. Amen. Tak, milé sestry a milí bratři, čeká nás běžný týden, i když vlastně víme, že se nám blíží krásné svátky mariánské, tak prožívejme, připravme se na to, že v říjnu bude růžencová smršť a nechme se Marii vést k tomu, abychom byli podobní Pánu Ježíši, protože ona ho vychovávala, vedla a jistě on jak podobou, tak i povahou byl hodně po ní. Tak nechme se trošičku inspirovat její tichostí, nenápadností a její odhodlaností a odvahou, které nás také sama vyzývá.

Pán ať je vždycky s vámi. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Naslouchejte Rádiu Proglas ve jménu Páně.

Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

jsem opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno za dostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak.

0: Filipe, klapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám v životě stejnej sklus. Až ho budu mít všude, budu hned. Všichni kámoši budou čubrnět. Do ticha zazní šokovaný hlas. To snad není možný, Filip přišel včas.

Ahoj holky, ahoj kluci. Procházkovi jeli na chalupu. Už museli zachraňovat kocůrka Bubáčka. O další díl dobrodružství se postará tatínek, až bude spravovat kamna.

0: Na chalupě zima.
1: Mami, zatop.
0: Poroučí si děti zachumlané v peřinách.
2: Musíte se hodně rychle obléknout. Vypijete horký čaj a už vám bude dobře. Zatopíme leda později.
1: A proč to nemůže být hned? Vždyť zmrznu.
0: Stěžuje si Lucie.
1: A já ještě víc. Mami, zatop.
0: Přidá se Barborka.
2: Nejde to. Tatínek chce ještě dnes vyměnit rouru u kamen. Nedá si to vymluvit.
3: A kdo to udělá? No, ta stará je už načisto zrezivělá, řekne tatínek.
2: Já roury vyměňovat neumím, ale ty taky ne. Měli bychom někoho poprosit, aby nám pomohl.
3: Včera jsem si půjčoval žebřík a mám už koho si zase obtěžovat.
2: No tak co zbývá, když jsme nešikové?
3: Už jsem řekl, že rouru prostě vyměním sám. Zbytečně mě, Aničko, podceňuješ. A tak všichni snídali v bundách. Lucie tušila, že se dneska ohřeje leda až večer, až doma u ústředního topení. Jo, tatínek je filozof, jak říká babička. Lucie tedy přesně neví, co filozof je. Asi to znamená, že tatínek má sice obě ruce levé, ale v hlavě naskládanou celou knihovnu, celé galerie obrazů. Stačí, když nějaký obraz uvidí a hned ví, který malíř ho namaloval, jak ho namaloval a kdy. O každém umí vyprávět. Lucie si s ním ráda prohlíží tlusté, těžké obrazové knihy, kterých mají v knihovně celé řady. Však tatínek už vydal i nějakou odbornou knížku, ale té Lucie ještě nerozumí. Tatínek vlastně stále něco píše. Je to jeho práce. Kromě toho, že denně odjíždí trabantem do městské galerie, kde je zaměstnaný, a kromě toho, že pořádá výstavy.
2: Když jinak nedáš, tak se aspoň převleč do něčeho hodně škaredého,
3: vzdychla si maminka. Tatínek si vzal děravé modráky a jakousi teplákovou bundu, co už nestála ani za spravování. Vypadal v tom legračně, ale udělal dobře, že se takhle nahastrošil. Zanedlouho byl stejně jako kominík. Sotva vytrhl rouru i s kolenem ze zdi, rozsypal se po místnosti mrak popela a sazí. Pak tatínek vylomcoval druhé koleno od kamínek a na zem se vyhrnula další dávka špíny. Maminka jen zabědovala.
1: Ach jo, do večera mám co dělat. Běž s tím, prosím tě, na dvůr, miláčku.
3: Tatínek poslechl. Ale jak se vytáčel nejdříve v prvních a pak ve druhých dveřích, pokaždé o ně zavadil a z roury se opět sypaly saze. Nějakou chvíli kroutil pan doktor Procházka na dvoře kolenem. To dolní vyjelo z roury celkem snadno, horní však sedělo jako přirostlé. Lucie, dones kleště! Kleště nepomohly. Baruško, ať mi maminka pošle šroubovák a kladivo. Nářadí nebylo k nalezení. Místo kladívka přišla maminka se sekerou, která skutečně pomohla. Stará roura byla osvobozená z obou svých kolen. Někam to odnes, Lucko, přikázal tatínek. Spokojeně se narovnal v zádech a špinavým rukávem odhrnul z čela pocuchané vlasy. Tak, Aničko, a teď mi přines novou.
1: Nemůžu, uklízím tady tu hrůzu. Snad si něco taky dokážeš podat sám.
3: Co pak já vím, kde to všechno je? Takže pro ní stejně zašla na půdu maminka a pro jistotu přinesla i rezervní kolena. Udělala dobře. Po nějaké chvíli tatínkova úsilí byla totiž obě starší kolena natolik pomačkaná, že se nedala použít. Ne, že by byl tatínek tak drsný, zpočátku na to šel skutečně jemně a jenom rukama, ale ať kolenem otáčel, jak otáčel, roura do něho nezapadla. Ne a ne. Ani další koleno nebylo lepší. Tatínek si začal pomáhat šroubovákem, potom kleštěmi a nakonec odložil pokřivené kusy stranou a chopil se nových, leskle stříbrných kolínek. Tak, a teď už to půjde jako po másle. Lucko, přidrž rouru. Lucie držela, prsty jí zábly a tatínek nasazoval. Ale zase nic. Nějak to nakláníš. Pust, já si to udělám sám. Protože ani teď neměl úspěch, zavolal maminku. Potom poslal pryč i ji a vzal si opět na pomoc šroubovák s kleštěmi. Nakonec požádal Lucku o podání sekery.
1: Chceš to rozmlátit docela?
3: Zeptala se z okna maminka. Ty jsi ale nervózní ženská. Musím Rouru jen trochu sklepat, jinak ji do kolena nedostanu.
1: Ještě jsem neviděla, že by tohle někdo dělal sekerou.
3: A já to bez ní nedokážu a laskavě mi ano do toho nemluv. Skoro se rozkřičel tatínek. Zprvu otloukal okraje Roury jenom jemně. Později síly přidával.
1: Myslím, že bys to měl vzdát.
3: Podotkla znovu maminka, jak vynášela z chalupy saze.
1: Poprosíme sousedy a bude.
3: Já se hned tak nevzdám. Co dokážou jiní, musím přece zvládnout taky. A ty mě tu zneklidňuješ. Lucie s Barborkou byly celé zmrzlé. Sluníčko dnes už ani nevykouklo z těžkého příkrovu mraků. Bylo mlhavo a šedivo. Zvedal se stále chladnější vítr. Žádná hra je nebavila. Těšili se domů, do začouzeného města. Na chalupě je sice krásně, to je pravda, ale ne, když fičí vítr a kamna ve světnici jsou studená.
1: Kdy už to bude, tati?
3: Ptala se Lucie.
1: Kdy pojedeme?
3: Kňourala Barborka.
1: Maminka chce nakládat do auta jablka, měl bys jí pomoct.
3: Dejte mi pokoj, nejdřív to tu musím dokončit. Hněval se tatínek a tloukl sekerou stále pádněji. Čas plynul a pokřivená kolena se s pokřivenou Rourou nespojila. Pokaždé někde nějaký kousek přečníval. Maminka zbalila tašky, navlékla děti do dalšího svetru a sama celá skřehlá vyšla na dvorek.
1: Měli bychom vyrazit, nebo děcka zmrznou, nemyslíš?
3: Ach jo, asi máš pravdu. Já už jsem to rozbil úplně. Nestojím za starou bačkoru. Tatínek vypadal sklesle.
1: Ale tak si to tak neber. Koupíme novou Rouru a příště

Když člověk jede na chalubu, na chalupu nebo na chatu, vždycky ho překvapí, kolik práce je třeba udělat. O to raději se pak asi vracíme domů. Jenže Procházkovic rodinu moc velký klid nečeká. Zítra se zase připomene kocourek Bubáček. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četly Magda Hauserová a Dana Pilchová. Dneska máme děti čas na dvě písničky a ty se jmenují Metař a Chrochtáto táto. Tak si je pojďme poslechnout.

0: Alenko, já bych chtěl jednu sloku o autíčku.
1: Děti popleto. Autíčko přece není zvíře.
0: Ale krásně tuta.
2: Tak jste to slyšeli, obě slíbené písničky. A teď už musíte děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý pane, děkuju za den, který jsem mohla prožít s tvým požehnáním. Prosím tě, přijmi můj dík za to, co bylo v dnešku dobré a odpust mi prosím to, co se nepovedlo. Daruj nám všem pokojný spánek. Amen. No a teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: květách vlastním jménem Magdalena Fendrichová je česká písničkářka, zpěvačka a autorka, která ve své tvorbě spojuje osobní výpovědi, alternativní pop a výraznou básnickou obraznost. Její písně často reagují na současný svět a společenské dění, ale zároveň zůstávají intimní a založené na emocích, vztazích a hledání místa člověka v nejisté době. Květách je držitelkou ceny Anděl v kategorii Objev roku a v roce 2026 obdržela cenu Proglasu za krásu slova. Přitom její texty nejsou krásné ve smyslu líbivé, jsou ale básnické ve smyslu už zmíněné obraznosti, jsou neklidné a zneklidňující a jsou angažované v tom nejlepším slova smyslu. Vlastně ve své generaci je podle mne Magdaléna jednou z nejzajímavějších autorek u nás a i proto jsme jí cenu udělili. Na festivalu Slunovrat, kde Květách cenu převzala, také vznikl rozhovor, který vám dnes nabízíme. Připravil jej a od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař. Hrát si budeme z alba Rozkousaný svět, které vyšlo 4. září 2026. Některé písně z něj ale Květách zahrála už právě v červnu na Slunovratu v Opavě. Byly to mimo jiné dvě skladby s převzatými texty. Jednak titulní píseň Rozkousaný svět, kde je autorkou Diviška Rysová.
1: Tak ten jeden text z těch dvou, který nebyl můj, tak ten jsem našla u té své kamarádky v Brně v jejím pokoji. Když jsme tak prostě, já jsem byla u ní doma a ona tam má takovou hrozně starou rozladěnou kytaru, prostě s strašnýma strunama a měla tam pohozený ten text. A já jsem si to přečetla, říkala jsem si, wow, to je prostě neuvěřitelná báseň. A bylo v tom hrozně moc nějaký emoce a to většinou stačí k tomu, aby to člověka inspirovalo. No.
0: A ten druhý text je velmi drsný, jmenuje se Feťáci pocitů a autorkou je Monika Aranka.
1: No, ten byl drsnější, to je od ženy bezdomova Moniky a to mi ukazovala taky tato kamarádka, říkala, hele, Monika prostě tady napsala básničku, chceš si to přečíst? A říkám, jo, ukáž. No, taky prostě to na mě hodně zapůsobilo, no. Tak vlastně jsem to napsala v tom stejném pokoji a oboje to bylo strašně rychlý, takový spontánní, no.
2: Vlastně o těch textech teď, o těch převzatých, mluvíte jako o básních, o básničkách, vaše vlastní texty, považujete je za básně?
1: No, občas jsou to básně, ale spíš píšu text současně s hudbou. Nějak jsem to tak vždycky měla, výjimečně mám dřív text než hudbu nebo opačně.
2: Měnilo se to nějak s těmi jednotlivými alby nebo etapami tvorby?
1: No já fakt píšu třeba od svých 10 let, a když jsem byla malá, tak myslím, že jsem nad tím přemýšlela ještě mnohem méně než teď. A prostě to jsem psala jenom takové písničky o lásce, pořád, tak jako, nevím, v těch 12, jako co, nic jiného mě nenapadalo a vlastně až později jsem nad tím začala nějak hloubš uvažovat, ale vlastně většinu, myslím si, že bylo i období, kdy jsem psala anglicky i česky, a tak postupně jsem se dopracovala k té češtině, že už fakt píšu vlastně jenom český texty, protože mám pak pocit, že jsem blíž k těm lidem, že se dokážou oni na to víc napojit. Je to pro ně osobnější, i když občas je to možná taky těžší.
0: My se k autorským textům Květách dostaneme za chvíli, ale teď si poslechneme už zmíněnou titulní píseň alba Rozkousaný svět.

0: kdy u Magdaleny Fendrichové nastal posun v textech od písniček o lásce ke společenským tématům.
1: Myslím si, že docela brzo. Já jsem u nás doma se vždycky hodně řešili tyhle společenský témata a já myslím, že spousta lidí je takhle citlivých, jenom k tomu třeba nemají přístup k těm tématům. Jo. A já tím, že jsem fakt to nasákla prostě už od mala, tak a plus jsem chodila do kostela, teda jsem evangelička a samozřejmě v kostele se o těch věcech mluví. Prostě mluví se o tom, že máme být vnímaví vůči okolnímu světu, takže myslím, že v nějakých 14 už jsem psala takovýhle texty, no.
0: To mě zaujalo, protože témata a výrazy z křesťanského prostředí se v textech Květách opravdu objevují, a to často v nečekaných spojeních a kontrastech.
1: Já si myslím, že to je z části z tohodle, z té rodiny a z toho kostela. Já teda teď už tolik, nebo nechodím tolik do té naší, do toho našeho sboru. Občas zajdu k Martinovi, ale myslím si, že to částečně i o tom, že ta naše společnost, jakoby to křesťanství tam tak nějak pasivně jako je, jo, latentně ty motivy, ten prostě všude, kam jdete vlastně, jsou kříže, kostely, je to tady, jo. Lidi sice nejsou věřící, jsme jako, myslím, jedna z nejvíc ateistických zemí v Evropě, ale myslím si, že pro nás to křesťanství, máme ho nějak vzadu v hlavě a já to vnímám. A ty obrazy ve mně hodně zůstávají, no.

0: Zatímco na minulém albu Díky včeli měla Květach mimořádně silné texty inspirované válkou na Ukrajině, na novince Rozkousanej svět se dotýká například tématu Palestiny a Gazy. Zatímco u Ukrajiny a Ruska je jasné schéma Rus agresor, Ukrajina napadená země, u Izraele a Palestiny to tak jednoznačné není. A názory nebo akcenty jsou také často generačně podmíněné. I toto téma jsme s Květach otevřeli.
1: Tak problém to je velký, ale myslím si, že je to určitě generační záležitost, protože vím, že spousta lidí, který já považuji za hodně jako třeba sociálně smýšlející a hodně citlivý, tak nejsou schopný vlastně přiznat si, že ten Izrael je prostě dneska už fašistický stát. Jo, myslím si, že to pro ně je hrozně těžký vlastně. Je pravda, že taky třeba Havel, který pro spoustu lidí je vzor, tak byl prostě byl podporovatelem Izraele a chápu, že v té době se to ještě mohlo zdát, že to je v pořádku, jo, ale ono prostě, ta osadnická politika už v těch 90. byla, myslím, dost rozvinutá, takže už tehdy byl Izrael dost problematický, ale samozřejmě celý ten konflikt je složitý pro lidi podle mě pochopit, jo, protože tam je spousta historických souvislostí, ještě do toho prostě hází vidle ten jakoby holokaust, který je samozřejmě úplně strašný historický trauma. A je to hrozný, co se prostě tomu židovskému národu stalo. A pro lidi podle mě je hrozně těžký říct si, i přesto, že se jim tohle stalo, tak národ, ve kterým ten, teda stát, ve kterým ten židovský národ žije, prostě páchá něco takového. Ten stát samozřejmě nerovná se ty lidi, jako spousta židů žije v diaspoře a vůbec jakoby s tím nesouhlasí, nebo nemají s tím nic společného, ale jako asi je dobrý už si říct, tak jako je tady tohle historický trauma, ale děje se tady momentálně prostě vyvražďování nějakého národa, tak pojďme prostě se k tomu postavit.

0: Posloucháme písničkářku Květach z nového alba Rozkousanej svět.
1: Nový album je hodně osobní. Je to o... myslím, je to o nějakým mým osobním rozvoji a jako vždycky asi budu to spojovat s tím okolním děním. Já jsem se vždycky cítila blbě za to, když jsem zpívala moc o sobě, protože jsem si říkala, je potřeba vlastně zpívat o tom, co se děje jiným lidem a tak. A to tam určitě je. Je tam třeba ta Monika, jakoby, která sama teda popisuje cizí příběh. A je tam ta moje nejlepší kamarádka Diviška a to je taky vlastně ta písnička Rozkousaný svět, která je stejnojmenná s tím naším dalším albem, tak ta je o ní, ta není o mně. Takže jsou to příběhy třeba lidí kolem mě, ale pořád jsou pro mě hodně osobní, protože jsou to blízký lidi, jo. A já asi jsem už trošku unavená z toho, že mám pocit, že ta společnost se neubírá tím směrem, který by mě přišel jako nejen vlastně nejen férově, ale i logicky, jako já vlastně vůbec nechápu, co se to teď stalo za posledních pár let, jo. A já si potřebuji psát i o jiných věcech, než jenom o tom, že je někde válka a že lidi mají hlad. Ale furt to tam je a je to tam přítomný, ale zaměřuju se i na to v svoje blízké okolí.

0: Rozkousanej svět je třetí album, které Květach vydala. Přitom u generace Z, ke které patří, už není vydávání alb a vztah k nim zdaleka samozřejmostí. Jak to vnímá sama Květach?
1: Jo, myslím si, že ta mladší generace pode mnou už vůbec neřeší alba, nebo se možná k tomu budou vracet, ale je fakt, že teďka hodně frčí vydávat singly a nezaměřovat se na tuhle větší formu, ale tím, že my jsme na to album měli deadline a máme deadline do konce června a vlastně začali jsme s tím v únoru, takže jsme měli strašně málo času, kdy já jsem během toho dokončovala školu a ještě jsme hodně hráli, takže vlastně to bylo takové jako šibeniční termín a myslím si, že nám to hodně pomohlo právě v tom, že to album je kompaktní, že jak je to, já jsem ty věci psala v krátkém čase a pak jsme to zpracovávali v krátkém čase s kapelou, jo. Takže myslím, že to hodně drží pohromadě, takže já vlastně poprvé zažívám to, že album je vyloženě kompaktní útvar a mám z toho radost, no.
0: V Opavě na Slunovratu, kde vznikl tento rozhovor, vystoupila Květach sólově. Jindy hraje s kapelou. V čem je pro ní hlavní rozdíl?
1: Tak samozřejmě, co je jako zásadní rozdíl, je to, že za prvý člověk, když hraje solo, tak musí ten koncert utáhnout sám. Musím ty lidi, já jakoby zaujmout sama, musím mít pocit, že je to baví. A když jsme tam s kapelou, tak mám pocit, že tím, že tu energii přinášíme všichni, tak je to pro mě asi v něčem méně vyčerpávající. A zároveň v něčem ty solový koncerty jsou skvělý, že člověk se nemusí vázat na tu formu. Jo, písnička má dva refrény, dva bridge, tři sloky, ale já si to můžu natáhnout, zkrátit jak chci. Zatímco s kapelou samozřejmě my jako to nějak umíme a já nemůžu prostě zapomenout na to, že tam oni jsou, ani nechci, že jo. Jo, takže tady tam ta možnost improvizace větší v těch solových koncertech. No.
2: Jak důležitá je pro vás komunikace s publikem, protože člověk se může zavřít do sebe, anebo naopak právě může využívat tu energii?
1: Snažím se vždycky s lidmi aspoň trochu mluvit. Snažím se informovat o tom, aspoň když mám pocit, že třeba mě nemusí všichni znát, kdo jsem, co dělám, nebo kdo jsme, co děláme. A snažím se nějak jakoby trochu vtáhnout, protože mám pocit, že občas jsou lidi taky v té introvertní fázi svojí, jako já, bývám taky. Tak někdy je to víc interaktivní, někdy je to víc introvertní.
0: My si teď poslechneme další silnou angažovanou píseň s názvem Přesila, na které Květach spolupracovala s experimentálním rapovým duem Past.

přijdou. Snad. Všechen ten optimismus už je pryč. Žádný konec dějin, bro, skončily jen naše sny. Uzevřete průliv tý krve, co z toho všeho teď plyne. Kladou nálože na přehrady, chtěj ti hlavu zaplavit. Byl covid, před ním nic, po něm všechno teď je hit. Sletí dron, hoří dům, kopu bunkr, já chci pryč. Koupil jsem dětskou plynovou masku, po nocích mapuju cesty. Brzo to praskne, nespy, něco se mění, cítím to v prst.

0: Naším hostem je písničkářka Květach, držitelka ceny Proglasu za krásu slova. Jak často píše nové písně?
1: Jako píšu furt. Píšu vlastně docela, myslím, často. Myslím, že každý dva týdny něco napíšu a mám rozhodně plodnější období a pak prázdnější období. Ono třeba teďka jsem strašně pracovala, takže potom člověk jako už nemá moc tu energii, jo. Fakt potřebujete aspoň chvíli klidu, abyste si na to sednul, abyste vlastně byl nějak uvolněný a měl možnost nějak kreativně pracovat, jo, což ne vždycky je. Takže taky se to odvíjí od toho.
0: Jak už jsme si řekli, za album Díky včely Květach získala cenu Anděl a obdržela také cenu Proglasu za krásu slova. Jak je to pro ní důležité?
1: Je to určitě nějaký takový externí potvrzení toho, že prostě někdo vás ocení. Někdo, a navíc to vybírá odborná porota, takže jsou to lidi, který já některý z nich dneska už znám a vím, že nebo vážím si jich a vím, že jsou skvělí hudebníci, nebo podle mě jsou. Ale jako k něčemu, no tak to je otázka, že jo? Ty ceny, myslím si, že umění není o cenách a že je hrozně hezký dostat nějakou pochvalu, nějaké ocenění, ale rozhodně to člověk nesmí nikdy dělat proto, přizpůsobovat tomu to, co dělá. A já pořád jsem podle mě dost alternativní a dost angažovaná na to, aby ta hudba byla mainstream, takže bohužel myslím, že nějaký anděl tohle neudělá.
0: My si teď poslechneme zhudebněnou báseň Václava Hraběte Hledám tě.

0: Jakým způsobem Květach nejraději komunikuje se svými fanoušky?
1: Samozřejmě nejraději s nima komunikuju prostřednictvím té hudby, takže jsem nejraději, když oni si poslouchají ty songy a pak se třeba někde potkáme a bavíme se o tom. Ale já asi platforma, kterou používám ráda, je Instagram. Prostě je to takový, že tam člověk přidává ty storíčka, může se tam s lidma psát. TikTok není úplně moje věc, je to na mě moc rychlý, moc málo prostoru. Smrkne se to fakt na hrozně jako... Je to takový skoro, aby člověk zahrál půlku refrénu. Prostě nejlepší část písničky, nebo nejnašláplejší. Takže to není úplně můj oblíbený formát. A Facebook, tak to už zase... Je mám pocit trochu pro tu starší generaci. Tam mý kámoši už tam tolik nejsou. No.
0: My jsme si dnes hráli z alba Rozkousanej svět, které vyšlo 4. září 2026. Vyšlo jednak digitálně a také na vinilu.
1: No, shodli jsme se s labelem na tom, že vinyl je pro nás takový jakoby náš oblíbený formát, takže vydáváme vinyl a když tak se potom dodělají CDčka, no. A samozřejmě na všech platformách to bude dostupný.
0: To říká Magdalena Fendrichová neboli Květach, dnešní host pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. Rozhovor vedl, pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk a střih měl na starosti Adam Jakab.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Evropská komise pozastavila část dotací pro firmy Agrofertu. Evropská unie poskytne Grónsku 200 milionů eur na rozvoj. České basketbalistky se rozloučí se světovým šampionátem zápasem s obhájkyněmi titulu Američankami. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Evropská komise dočasně pozastavila proplácení některých dotací firmám z holdingu Agrofert. Informovala o tom mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Celkem jde o dotace ve výši zhruba 77 milionů korun. Komise to zdůvodnila pokračováním prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Pozastavení vyplácení dotací má podle Češpivy Evropská komise čas vyhodnotit, jestli tím Babiš skutečně střet zájmu vyřešil.
3: Evropská komise může lhůtu přerušit maximálně na 6 měsíců, případně i po dohodě s Českou republikou prodloužit o další 3. Během této doby bude pokračovat výměna informací mezi českými orgány a komisí.
2: Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský Radiožurnálu řekl, že je přesvědčený, že holding postupoval podle dotačních pravidel a má na dotace nárok. Koaliční rada jedná o podobě rozpočtu na příští rok. Zástupci hnutí ANO, SPD a motoristů se sešli před hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhuje, aby stát příští rok hospodařil se schodkem 389 miliard korun. Podle motoristů i SPD je ale takový schodek příliš vysoký. Šéf sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura má připravené dvě varianty úspor. Buď škrty ve výši 8 miliard, anebo 25 miliard korun. K části z nich by ale byly nutné změny zákonů, které by mohly platit až příští rok. Evropská unie poskytne Grónsku 200 milionů eur, přepočtu tedy skoro 5 miliard korun, v rámci nového investičního balíčku. Při návštěvě grónského hlavního města Nuku to řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Peníze mají směřovat na vzdělání, rybolov a nebo třeba lepší satelitní připojení. Investice mají podle Leyenové vytvořit nové příležitosti pro občany a zajistit větší a silnější přítomnost EU v Grónsku. Pojišťovny v Česku začínají naplno využívat nástroje umělé inteligence. Pomáhají jim jak s výběrem produktů pro své klienty na míru, tak i s likvidací škod. Například Direkt pojišťovna do umělé inteligence investuje desítky milionů korun ročně. Umělá inteligence za likvidátory aktuálně řeší asi 2/3 škod na čelních sklech u aut. Podobně je na tom Česká podnikatelská pojišťovna i Kooperativa, říká její mluvčí Milan Káňa.
4: Úplně prvním projektem, ve kterém jsme umělou inteligenci využili, byla likvidace škod na čelních sklech automobilů. V tuto chvíli už u nás jde o no-touch proces, to znamená, že celá pojistná událost proběhne bez kontaktu likvidátora až do výplaty pojistného plnění.
5: České basketbalistky rozehrají zhruba za 40 minut svůj poslední zápas na mistrovství světa. Po dvou porážkách a bez šance na postup vyzvou na závěr základní skupiny v Berlíně Američanky. V utkání s úřadujícími šampionkami chce česká trenérka Romana Ptáčková dát víc prostoru reprezentantkám, které zatím tolik nehrály.
6: Poslední utkání, které nás čeká, už bude velká unava hráček. Určitě rozložíme síly mezi všech 12. Za prvé i ty, kteří tady jsou, tak si zaslouží dostat chvíli šanci. A za druhé hráčky, které dali do toho takhle obrovský úsilí, tak prostě budou potřebovat nějakým způsobem střídat a pošetřit.
5: A bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone byl na několik hodin zatčen na letišti v Lisabonu kvůli držení střelné zbraně. Podle agentury AP u něj portugalská policie našla brokovnici, na kterou neměl povolení.

0: zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů, v údolích naměříme třeba jen kolem 8 a zítra pak čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty je 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29. Tolik zprávy.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

se do skály, mrak se zase rozplyne, až úplně zmizí. Ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípit. Neptá se, nečeká, jenom tma.

0: V 60. letech prošla západní společnost radikální proměnou, která zpochybnila dosavadní tradice, hodnoty i způsoby uvažování. Na tyto otřesy reagovali i křesťanští teologové a teoložky. Jak nás to může obohatit dnes? Poslechněte si sestřih debaty, jak se teologie radikalizovala, která proběhla 4. prosince 2025 v rámci platformy Dominikánská 8. S autorem knihy Radikální teologie, filozofem, religionistou a filmařem Janem Motalem diskutuje teolog Tomáš Sixta. Audio a videozáznam celé debaty naleznete v archivu na webu www.dominikanska8.cz.
1: Co je pro vás nějakým nejklíčovějším momentem postmoderního myšlení? Nebo co dělá postmodernu postmodernou? S čím oni vlastně vedou dialog? Nebo na co reagují?
2: Děje se to, že dochází k několikrému zhroucení toho modernistického projektu. Modernistický projekt, se kterým samozřejmě i ty církve křesťanské na přelomu 19. a 20. století se snažili nějak najít, nechci říct ještě dialog, spíš si tak jako snažili najít cestu, co s tím vlastně, od nějakých sociálních encyklik a nějaké snahy vlastně třeba přivzít část těch starostí, která ta modernita má, až po teda nějaká antimodernistická konzervativní hnutí. Takhle ten základ té modernity bylo, že budeme se mít každý rok lépe a lépe, jo, když to velice zjednoduším. To znamená, je tam nějaký pozitivistický, progresivistický horizont, ta představa, že společnost se bude řídit jako racionálními vědeckými postupy a bude čím dál tím na tom lépe, až to vlastně kulminovalo ničím menším než první a druhou světovou válkou. Já sám to vnímám jako, že vlastně jedna velká světová válka s přestávkou a ty hrůzy té války po všech směrech holokaustem počínaje a dalšími věcmi, které s tím souvisely, konče, vedly celé té generace intelektuálů a intelektuálek po druhé světové válce k tomu, že vlastně začali přehodnocovat tu modernitu, respektive tu představu té modernity, že se budeme mít každý rok lépe a lépe. Mají společné slovo, které asi s tou modernitou vlastně souvisí hodně. Dnes se už možná tolik nepoužívá a to je sekularita nebo sekulární doba. Ve většině případů to vnímají jako něco, co nejenom, že je třeba přijmout jako fakt, nevyhlásit logout ze systému, neodpojit se od té moderní, když to teda zklamalo ten moderní projekt, tak odpojit se od něho a říct, ne, musíme zpátky k nějakým primitivnějším formám společenského vývoje, ale zároveň, ať už je to ten Altucher, nebo je to Harvey Cox, nebo mnozí další říkají, ale vždyť vlastně svět, ve kterém my žijeme, vznikl na křesťanství, to křesťanství vlastně je v něm stále uložené a to, co nazýváme například tou radikalitou, je vlastně návrat k nějakému koření, nějaké podstatě vlastně tomu, co se v tom křesťanství jako předává, což je primárně nějaká zkušenost nebo osud, řekněme, Ježíše Krista. Ať už si s tím každý dělá, co chce, od skutečně čisté filozofie, jako je François Lariel, který vlastně je asi nejdál od teologie, možná z těch všech, kteří tam jsou, tak stále pro něho Kristus je tou nejdůležitější věcí. Jo? Takže pro mě je to výrazně christocentrické zaměření. Já jsem tady zmínil nějaké ty dějinné podmínky, jedna z nich je teda ten holokaust, vlastně to, kdy se najednou po té zkušenosti druhé světové války vlastně začíná jakákoliv diskuze o Bohu, že známe ten Adornovu tezi, že poezii po holokaustu již nelze prostě psát, tak tohle je nějaká jedna věc, se kterou se museli vyrovnat. Druhá věc, která je určitě všem společná, která se u nich objevuje a pak je právě zajímavé třeba z čeho čerpají, je vlastně odklon od otázky transcendentality Boha. Teď nemám na mysli, že by to popírali. Někteří z nich, jako Jacques Ellul, třeba navazují na Karla Bartha, to znamená, tedy teologa, který vlastně tu transcendentalitu Boha drží a drží ve velice absolutistickém smyslu. Ale víceméně je tam takový, to co taky známe už od nějakého prvotního křesťanského myšlení, je tam takový ten moment toho, že to jsou věci, které by nás vlastně zajímat neměly, taková ta apofatická rovina té negativní teologie. Nebudeme říkat, kým je Bůh, nebudeme systematizovat vědění o kosmu a podobně, protože to není důležité. Důležité pro nás je, že nastala nějaká situace, kterou pojmenováváme na základě těch evangelií jako situaci nebo událost kříže. To je to nejčastější, k čemu oni se vrací. A to nám ukazuje, že ten smysl, to prožívání smyslu, to hledání odpovědi na otázky křesťanství máme hledat tady, v našich tělech, v naší společnosti. No a to je ten třetí věc, která je nějak jako spojuje, že pokud je to tady, tak je to v 60., 70. a dalších letech. A to znamená, že jsou to otázky lidských práv, jsou to otázky sociální nespravedlnosti. Když si vezmeme od 80. let dál, tak jsou tam potom takové ty otázky, jako je lidská sexualita a podobně. Jsou autoři a autorky, kteří zůstávají mnohem víc doma vlastně v té teologii, jsou to skutečně teologové, jako je třeba Dorothe Zeller nebo ten Harvey Cox a podobně, a kteří promýšlejí tato témata primárně ve smyslu toho, co má tedy křesťan dnes dělat, a většinou odpovídají na to, jako převzít zodpovědnost za svět, ve kterém žije. To je většinová odpověď, si myslím. S tím, že je tam výrazný akcent na ten sociální rozměr. Pak je druhá skupina, která bývá někdy jako na hraně mezi tou teologií nebo filozofií, můžeme jim říct filozofující teologové nebo teologizující filozofové, v zásadě jedno. Tam třeba patří ten Jacques Ellul, on samozřejmě je teolog, jako se tak je, bývá vnímán, ale já si myslím, že z rozhovoru, které jsem měl s některými teology, některým rostou vlasy rychleji na hlavě, když si čtou jeho spisy, zvláště co se týče třeba exegeze a podobně. Ale to je člověk, který vlastně se snaží to zapojit ve vztahu primárně k poznání třeba ze společenských věd. On se věnoval tomu, jak velice aktuální věc, jak technologie získává vlastně moc nad člověkem, pojmenovává to biblickými pojmy, pojmenovává to jako mocnosti a panství a podobně. A pak je třetí skupina, a to jsou lidé, kteří nejsou teologové, nebo se dokonce i vymezují vůči vlastně teologii, často se třeba i hlásí k ateismu, je tam ten Slavoj Žižek na konci, kteří se ale vlastně vrací ke křesťanství zase přes osobu toho Krista a tu kenózi, ten moment vlastně toho, to je v fuzovkách smrti Boha na tom kříži, a vlastně hledají znovu v tom křesťanství něco, co zmizelo v tom světě, ve kterém žijeme, a co nám pomůže ten svět nějak pozitivně změnit. A tam je strašně pro mě zajímavý, a byla to jedna z věcí, proč jsem tu knížku vůbec psal, že se vlastně jako, že to není o tom, že bychom tady měli nějaké nové generace filozofů, kteří hledají nové argumenty, proč odmítnout křesťanství. Až naopak, jsou tady nové generace filozofů ateistických, kteří hledají argumenty, proč se vrátit ke křesťanství. A to mi přijde jako strašně zajímavý.
1: Vy jste mluvil o nějakém odklonu od transcendence k imanenci, od toho světa, řekněme nad námi, směrem do toho světa, který žijeme, s kterým máme zkušenost. Tak jak to máme chápat? Jsou to, k jakému křesťanství vedou? Protože někdo by mohl říct, no tak to je ten výprodej, to je to křesťanství, které redukujeme na etiku, a tím pádem, aby jako nepohoršovalo, to vzkříšení vlastně jako nepotřebujeme, uděláme z toho Krista tu politickou oběť, a vlastně někdo by takhle mohl všechny tyhle ty směry šmahem odsoudit jako úplně jako nesouvisející vlastně vůbec s tím jádrem křesťanské víry. Jak to oni myslí s tím ateismem a s tou smrtí Boha?
2: Pro mě Masaryk stojí na počátku té etizace toho křesťanství, že vlastně už on nepoužívá vlastně argumenty, které by měly, vlastně bychom řekli, biblický základ, ale vlastně je to tak, že máme tady pravidlo, nedělej druhým, co nechceš, aby oni činili tobě, vždyť to je vlastně křesťanská zásada. Jo? A to je přesně jakoby ten základ, který potom si myslím, že máme i v té české filozofii, třeba i v Dizentu a dodnes, velice živý, a mohli bychom jít až třeba k Václavu Havlovi a podobně, kde ty duchovní principy jsou vyloženě etizované. To je něco jiného, než to, co dělá tady ta generace těch filozofů po té druhé světové válce, zvláště tady v těch Spojených státech amerických, ale potom i v Evropě. Protože oni to berou naprosto vážně. Ten Altitzer, který bývá často vnímán jako jeden ze zakladatelů, on to spíš jako byl jeden z těch nejviditelnějších, tak on sám měl v průběhu svých studií a ještě předtím, než vlastně vystoupil aktivně s tím svým myšlením, on měl dvě takové, říkáme tomu, vize nebo dva zážitky náboženského charakteru. V jednom z nich se cítil být, jako, že ho stravuje Satan, jako být stravován zlem, a v tom druhém ten popisoval jako očistný, jako opak toho, a bylo to při četbě Friedricha Nietzscheho a Rilkeho básní, kdy vlastně najednou došlo k úlevu, k nějakému prožitku milosti, kterou pochopil jako to, že v absenci smyslu se nachází ta milost. Jo. Teď tohle trošku složitější vlastně řeknu tím biblickým příběhem. On říká, ve chvíli, kdy Ježíš na kříži se ptá Otče, proč jsi mě opustil, v tu chvíli, říká Altitzer, vlastně dochází k té ateizaci vlastně Boha, k tomu, že Bůh sám se stává ateistou. Jinými slovy, k tomu, že že dochází k situaci naprosté absence smyslu. Ale ta je překonána velice rychle, když na ní ten Kristus na tom kříži odpoví přitakáním té situace, když řekne ano. Jo. To je něco, co možná znáte, on si s tím hraje, ten film Poslední utrpení Ježíše Krista. Tam je to jako, co by se stalo, kdyby teda slezl z toho kříže a žil normální život. Ale on to neudělá. A na to Altice navazuje a říká, křesťanství je radikální právě v tom, že nám říká, že i tam, kde neexistuje jakýkoliv záchytný bod, máme přitakat tomu životu a říct ano, pokračujeme. Ta otázka toho, čím se zabývat teoreticky, filozoficky, pro tyto autory a autorky se odvrací od otázky kosmologie nebo kosmogonie, toho, jak vznikl svět, co to je svět a tak dále. Se obrací k otázce člověka a místa člověka ve světě právě proto, že říká, ale my se nacházíme v náboženské tradici, která hovoří o tom, že došlo ke vtělení. A jestliže dochází ke vtělení, tak zároveň dochází i k tomu, že událost kříže má váhu, ať už se tomu věnuju přímo nebo ne, protože je to věc, která je jako fyzické, nejenom té metafyzické nebo duchovní povahy, přesně řečeno, ale je fyzická. Je to věc, kterou Ježíš prožil, žil, zakoušel to lidské utrpení, všelidské utrpení. A i François Lariel, který vlastně, jak jsem říkal, on je skutečně filozof, on se k teologii vlastně hlásí velmi kriticky, tak i on vlastně napsal knížku, která se jmenuje Budoucí Kristus. A ta knížka neříká o tom, to není to vlastně o druhém příchodu Kristova, ale spíš je to o objevení Krista v každém člověku uvnitř v něm. S tím, že je tam vždycky přítomen ten moment toho, že musí něco zemřít, aby se něco narodilo.
1: Řekněme, že v křesťanství nejde úplně oddělit tu, jak se říká, ortodoxii od ortopraxe, tu teorii od praxe. Tak já jsem se chtěl, měl jsem připravenou na závěr otázku vlastně na nějakou jako spiritualitu radikálních teologů, jo? Nebo jak se modlí radikální teologové, jaké mají dopady vlastně ty jejich teze na křesťanskou spiritualitu.
2: U nich tím výrazným momentem je právě ta angažovanost a to řeknu na příbězích těch lidí samotných. Harvey Cox je jeden z těch autorů, vlastně autor, kterým začínám, že na něm se to dá nejlépe ukázat. Byl po celý svůj život výrazně aktivní v lidskoprávním hnutí, v pomoci lidem. Po druhé světové válce jako mladý člověk jel do Evropy vlastně pomáhat se rekonstrukcí Evropy. To znamená, jsou to lidé, kteří se velmi aktivně svojí prací účastní nápravy nějakých zel nebo něčeho co dopadlo na tu společnost. Byl velmi aktivní v protiválečném hnutí. To je taky velmi typické, že jsou to často lidé, kteří se angažují v hnutí, které jsou proti násilí, proti válce, v sociálních hnutích. Dorothe Zelle, která působila primárně teda vlastně v tom prostředí německých církví, tak ta zase investovala, kromě teda velice podobných věcí, hodně energie do práce s mládeží, do práce s mladými lidmi, do ekologie, zvlášť teda její mystika je i spojená vlastně tady s tím. Takže tohle je podle mě ta jejich spiritualita. Harvey Cox má jednu knížku, jeho žena, kterou si potom vzal, je židovského vyznání, ano, vlastně se s tím nemůže říct vyrovnávat, on to spíš jako přijímá tak radostně v jedné ze svých knížek, kterou napsal, a kde ukazuje, jak se ty různé způsoby modlitby a různé vztahování k Bohu můžou doplňovat. A on tam třeba hodně vyzdvihuje jako jídlo, což pro křesťanství samozřejmě je úplně ústřední věc. Společné jídlo, společné hodování, jo, to jsou pro něho věci, které souvisí s tou, řekněme, tělesnou stránkou té spirituality, ale zároveň s tím společenstvím, které se schází. Takže tohle je ta spiritualita té radikální teologie, což ve výsledku vlastně znamená úplně něco jiného, než co bychom si mohli představit, když pod slovem radikální vidíme extrémní nebo extremistické. Naopak je to hodně komunitně zaměřené. V tom jejich myšlení se velice často pracuje s představou Božího království. Když jsem říkal, že třeba nezajímá nějaká kosmologie nebo je nezajímají věci, které se týkají vývoje třeba lidstva nebo vývoje prostě historie a podobně v tom smyslu, jako jak to jde k nějakým věčným kosmologickým principům, tak naopak je ale velmi výrazně zajímá ten moment toho, že ten bod není nikde v dálce, ale ten bod vlastně my máme povinnost za něho přijmout zodpovědnost. Zase je to velice různé. Jo? Je to od skutečně těch, kteří říkají, neexistuje vlastně žádný prostor, to je třeba ten Altizer, neexistuje žádný prostor nebeského království, který by byl po skončení historie, existuje pouze tady, jiní zůstávají trošičku víc v linii vlastně tradičnější křesťanské teologie, kdy uznávají nějakou moment nějakého soudu a podobně. Ale víceméně všichni říkají, vždycky z toho ale pro nás plyne to, že jsme povinováni, nebo že nám Ježíš zanechal jako povinnost pracovat na tom království božím tady a teď. To znamená, že pokud vidíme, že se nacházíme ve světě beze smyslu, ve světě, který ztrácí smysl, nebo který se chová tak, že se zdá, že ten smysl zmizel, tak my ten smysl musíme vracet těmi svými činy. To není o aktivismu. Je to, i když mnozí to tak měli, ale je to spíš o tom, jako, že máme, Harvey Cook říká, prvotní hřích, podstatu prvotního hříchu nebylo ani tak to, že člověk porušil nějaký pravidla, ale že za sebe nechal rozhodovat hada. Jo, když to velice zjednoduším, ten jeho argument. On říká, on vlastně delegoval zodpovědnost za své rozhodování na někoho jiného, ale ten, kdo je zodpovědný za tento svět, je vlastně člověk. Takže do jisté míry je tam i návrat k takovému, jak bych řekl, jako zvýšení té důstojnosti toho člověka v tom božím plánu, toho místa, v tom smyslu, že my jsme tady vlastně trošku ti boží služebníci, kteří ať už jsme v kléru nebo nejsme, máme pracovat na tom, aby se ty jiskry toho království božího objevovaly každý den ve všem, co děláme.
1: Existuje nějaká radikální teologie dnes, která třeba to někam dál se snaží posouvat, nebo se to hnutí nějak rozpustilo?
2: Já myslím, že ono to vlastně nikdy nebylo organizované hnutí, takže vlastně k žádnému rozpuštění nikdy nemohlo dojít, spíš mohlo dojít k něčemu, čemu kolegové buddhisté říkají vyvanutí. Možná, že k tomu došlo. Ale já si myslím, že se změnilo vlastně jakoby ty okolnosti. To jádro těch sporů, které se teď jako kolem mě, když budu zase vycházet sebe, kolem mě vedou, tak se vedou po ose, které se někdy říká kulturní války. To znamená, že vlastně to křesťanství začíná v tom západním světě nabývat podob nějaké, teď to použiju jako velmi opatrně, ale nějaké nové ortodoxie ve smyslu nikoli vše ortodoxie, tak jak u toho Johna Milbanka, ale spíš jako snaze sformulovat nějaký soubor dogmat v nějaké neúplně, si myslím, jako korektní a pravdivé podobě konzervativního myšlení. Říkám to takhle opatrně, protože to je zase jako rozsáhlý, ale v zásadě to vidíme v politice, kdy se znovu dostává vlastně téma křesťanství do politiky a často tak, že nad tím i mnozí jako kolegové na teologické fakultě zůstávají stát, jako, že ani netušili, že něco takového se dá v Bibli najít. Tohle je jako podle mě to, co se teď řeší. Čem je ta radikální teologie jiná než jakákoliv politika instrumentalizující křesťanství je v tom, že ta radikální teologie je zároveň radikální kritikou politiky. Jo? Co najdeme skoro u všech, ne skoro u všech, které jsem četl, u jiných asi možná to nemusí být, ale to jsem nečetl ještě, tak je odmítnutí vlastně klasických vlastně politických mechanismů, které známe a všichni se shodujou s menšími výjimkami, ale jakoby většina z nich se shoduje na pacifismu. To znamená jakémkoliv odmítání, donucení, násilí. Jacques Ellul má úplně nádhernou knížku o násilí, se to přímo jmenuje, kterou doporučuji si přečíst, je fakt jako hezky napsaná a on tam má tezi, kterou jsem si taky trošku jako dovolil přisvojit, kdy on říká, když už křesťan bojuje zbraněmi, protože to není jako možné jinak, například v době útisku a podobně, tak potom nikdy nesmí stát na straně vítězů. Tím nemá na mysli, že nemáme jako se ubránit, ale ve chvíli, kdy se ubráníme útisku, tak máme odložit zbraně a stát se znovu těmi slabými, protože jinak se staneme těmi utiskujícími. A to stejný vlastně říká François Lariel, který říká vlastně nebezpečím statutu oběti je, že ve chvíli, kdy tu obětí přestanete být, tak s tím, že jste oběť, můžete najednou legitimizovat prostě útisk jiných. Jo. Takže tohle si myslím, že je něco, co těch filozofech všech, které tam mám, jde vlastně proti tomu, aby se z toho stal nějaký nástroj agrese, bych to asi takhle řekl, ať už politické, mocenské, nebo i vojenské třeba. Mě hodně ovlivnil a hodně jsem si věnoval Martinu Buberovi, který samozřejmě v tom českém prostředí dobře znám a ovlivnil hodně i to křesťanství a křesťanskou teologii. A co jsem si sám vzal z toho Martina Bubera je, hned několik věcí a jedna z nich je, mimochodem u něho byl taky výrazný akcent na to království boží, na tu představu, že vlastně člověk má v tuhle chvíli vlastně na něm spolupracovat. On nedefinuje dialog jako rozhovor, on definuje dialog jako něco, v němž se projevuje naše skutečné já, to, kým jsme, ve vztahu k druhému. Proto pro něho samozřejmě tím největším, tím nejzdálenějším a nejsilnějším horizontem dialogu je dialog s Bohem. To znamená s někým, který vlastně tam musíme být sami za sebe, jinak to nefunguje. A zároveň je to někdo, kdo nám neodpovídá lidskou řečí, kromě teda toho, že máme nějaké písmo, které napsali lidé, ale jakože tohle je nějaký jako absolutní dialog řečeno. Takhle. No a to je vlastně moje odpověď na tu otázku. I to, co tam třeba píšu, jak v té knížce, tak v tom Selve, a co já si tak jako považuji za to, co znamená radikalita, znamená jít dovnitř, do sebe, pochopit, kde stojím, pochopit, z čeho vycházím, pochopit, kým jsem, a díky tomu se otevřít druhému, protože se můžu zbavit toho strachu, že mi ten druhý něco vezme, protože mám to pevné místo, na kterém stojím, to je ta radikalita třeba toho křesťanství, té víry, a tím se můžu otevřít a zároveň to je oboustranná záležitost. Se otevřu se tomu druhému, ten druhý se může otevřít mně. A pokud to někomu přijde naivní nebo idealistické, tak doporučuji se začíst do Carla Rogerse, psychologa, jednoho ze zakladatelů humanistické psychologie, který mimo jiné pracoval velmi dlouho s takovými těmi, jak se dřív říkalo, závadovou mládeží, takovými těmi jako hejsky na periferii a podobně. A on má za sebou ohromné množství, nebo měl už zemřel, ohromné množství vlastně zkušeností i výzkumu, které dokázaly, že to funguje. Že právě tohle je mechanismus, kdy můžeme přemostit vlastně ty největší rozdíly, protože tou otevřeností můžeme posilovat to, že ten člověk si uvědomí, kým je, a naopak. A myslím si, že navíc je to zcela v souladu a s tím, co já zažívám a co vidím, když třeba si čtu v písmu nebo si čtu ty teologie a podobně, že mně přijde, že to je přece to, co se jako děje v těch evangeliích.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Srdce ukřižované na dřevěném kříži předevčírem zemřelo.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 7. září.
1: Bratrské napomenutí předchází paralýze. V lásce nás vede k realismu, zdůraznil Lev XIV. V promluvě před nedělní modlitbou Anděl Páně.
0: Dnes podvečer se papež vydal na poutní místo Matky Dobré rady v Dženacánu, kde sloužil mši svatou z vigílie svátku narození Panny Marie.
1: A v druhé části pořadu přinášíme další díl cyklu Malá škola liturgie, tentokrát věnovaný křtitelnici a gestu žehnání.
0: Příjemný poslech. Bratrské napomenutí je často zapomínaným uměním a projevem lásky, které však slouží k růstu společenství, řekl papež Lev v promluvě před modlitbou Anděl Páně na náměstí svatého Petra. Zmínil však také druhý způsob, jak projevit bratru svou lásku, dospět ke vzájemné shodě. Boží milost nás k tomu vybízí a pomáhá, abychom mohli být skutečnými bratry ve víře.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Drazí bratři a sestry, přeji vám pěknou neděli.
2: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica.
1: Boží slovo, které zaznívá v liturgii této neděle, nám nabízí několik základních kritérií pro uvažování i jednání. V listu Římanům čteme, že všechna přikázání jsou shrnuta v tomto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Svatý Pavel na tomto bodě trvá s odkazem na velmi silný obraz, který se objevuje i v Otčenáši. Píše totiž, bratři, nebuďte nikomu nic dlužni, jen vzájemnou lásku. Ježíš nás naučil prosit o odpuštění hříchů a také je praktikovat. Je tu však jedno dědictví, kterým jsme si navzájem zavázáni a které nás nezotročuje. Je to dluh vzájemné lásky. Veškerá pozornost, péče o dobro, které jsme obdrželi, nás činí svobodnějšími a schopnějšími nést odpovědnost.
2: Nel Vangelo di questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana.
0: V evangeliu této neděle navrhuje Ježíš každému křesťanskému společenství přinejmenším dva způsoby, jak uplatňovat vzájemnou lásku. První z nich nás vede, abychom se naučili bratrskému napomenutí. Je to delikátní a často opomíjené umění, které vyžaduje upřímnost a schopnost postupovat se správnou mírou ve správný čas. Upřímně si promluvit, nejprve mezi čtyřma očima, poté je-li to nutné před dvěma či třemi lidmi a nakonec, když je to třeba, před celou komunitou. Znamená čelit realitě a proměnit problémy a konflikty v příležitost k růstu. Stěžovat si a pomlouvat je snazší, ale nic to nepřinese a mnoho situací se tak paralyzuje. Evangelium nás naopak vychovává ke svobodě v lásce.
2: C'è poi un secondo modo di amare fraternamente.
1: Existuje pak ještě druhý způsob bratrské lásky, který podle Ježíšových slov proměňuje dokonce i modlitbu. Vzájemná shoda. Nejen když dojde ke konfliktu, ale i když prosíme Boha o nějaký dar. Pán říká, jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou oni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Tento slib naznačuje, že můžeme mít společná přání, společné bolesti, společné naděje a skrze modlitbu růst v jednotě. Bez víry by se každý mohl cítit osamělý a podezřívat ostatní, vnímat je jako cizince a nepřátele. Díky milosti jsme však bratři a sestry, kteří se mohou shodnout, setkávat se, odpouštět si a naslouchat si v Pánu. Prosme Marii, která po andělském zvěstování spěchala za svou sestřenicí Alžbětou, aby s ní sdílela radost i strasti těhotenství, aby i nás naučila radostné povinnosti bratrské lásky.
0: V apelech a pozdravech po nedělní mariánské modlitbě Lev XIV. Znovu vyzval k ukončení války na Ukrajině. Ujistil, že s bolestí sleduje zprávy o útocích, které zasáhly v minulých dnech ukrajinská města a civilní infrastrukturu a způsobily smrt nevinných. Mé srdce se spojuje s utrpením obyvatelstva, které již roky žije v úzkosti a strachu. Znovu vyzývám k ukončení násilí, k zastavení ničení a k otevření srdcí dialogu a míru. Vyjádřil také naději, že úsilí vynaložené v těchto dnech na obnovení jednání přinese konkrétní výsledky a otevře prostor pro diplomacii. Obraťme se s modlitbou k Pánu, aby ve všech konfliktech na světě zvítězila svornost. Dnes podvečer se svatý otec vydal na poutní místo Panny Marie Dobré Rady v Genazzanu, asi 40 kilometrů od Říma. Právě do tohoto poutního chrámu, spravovaného Augustiniány, zamířil také 10. května 2025, dva dny po svém zvolení na Petrův stolec, na svém prvním výjezdu mimo Řím po svém zvolení papežem, aby Matce Boží svěřil svůj pontifikát. Do pamětní knihy tehdy zapsal: po celý můj život mě provázela svou mateřskou přítomností, svou moudrostí a příkladem své lásky k synu, který je vždy středem mé víry. Cesta, pravda a život. Děkuji ti, Matko, za tvou pomoc. Provázej mě v tomto novém poslání.
1: Poutní místo je pevně spjato s dějinami augustiniánského řádu. První mariánský kostel stál v Genazzanu již ve 13. století. Na počátku 15. století se augustiniáni rozhodli kostel i přilehlý klášter přestavět a rozšířit. Jak praví tradice, 25. dubna 1467 se zázračně objevil na jedné ze stěn kostela obraz Panny Marie. Dva albánští poutníci v něm později rozpoznali obraz uctívaný v albánské Škodře, který měl zázračně zmizet z místa, kde byl dříve uctíván, a objevil se v Genazzanu, aby unikl turecké invazi. Matka Dobré Rady se tak stala mostem mezi východem a západem a ochránkyní augustiniánského řádu. Zázračné objevení obrazu v Genazzanu přivedlo do chrámu mnoho věřících, začaly se dít zázraky a díky darům se podařilo dokončit stavbu kostela a augustiniánského kláštera. Lev XIV. Dnes večer sloužil v poutní bazilice mši svatou z vigilie svátku narození Panny Marie. Jeho homilii najdete na našich webových stránkách.

Malá škola liturgie. Připravili sestra Maria Kristýna Katapáno a Johana Bronková. Když překročíme práh a vstoupíme do kostela, i když se právě nekoná žádná bohoslužba, nacházíme významné symbolické prvky, které upoutají naši pozornost a svým poselstvím víry, ale také dějin a umění, podporují naši modlitbu. Pomáhají nám připomenout si tajemství, ze kterých náš křesťanský život vzešel. Mezi nimi je křtitelnice. Křtitelnice je pramen živé vody, místo, kde je člověk osvobozený z moci temnoty, obnoven k životu, aby se mohl skutečně nazývat Božím dítětem. Když tedy architekt navrhuje kostel, jedním z jeho zadání je vyhradit místo určené výlučně ke slavení svátosti křtu a viditelné pro shromáždění. Křtitelnice totiž nesmí zůstávat bez povšimnutí. Má neustále probouzet vzpomínku, v mysli přivolávat naše zrození k životu. Připomíná den, kdy jsme byli znovu zrozeni z vody a ducha, ponořeni do tajemství Kristovy smrti a vzkříšení, kdy jsme se stali plnoprávnými členy kněžského, královského a prorockého lidu, jímž je církev. Vedle křtitelnice by měla stát také velikonoční svíce. Velikonoční svíce je symbolem Krista, pravého světla, které osvěcuje každého člověka. Její zapálení připomíná nový život, který každý věřící přijímá od něho. V den našeho křtu tedy bylo na našem těle vyznačeno znamení spásy, znamení kříže. A tak jsme byli uvedeni do symbolické řeči. Každé znamení kříže má být také výslovnou prosbou o požehnání, s níž se obracíme k Otci. Požehnání může mít různé podoby, ale vždycky se ztotožňuje se znamením kříže, které jej doprovází. Důležité jsou okamžiky, kdy kněz vztahuje ruce, ať už k požehnání nebo k vzývání Ducha Svatého. V biblické tradici se Bůh zjevuje ve stínu oblaku, který doprovází izraelský lid pouští. Zastínění je gestem požehnání, které naznačuje přítomnost Pána, jenž nás chrání a doprovází uprostřed pouště tohoto života. V liturgii najdeme také další gesta rukou. Ruce, které obětují, ukazují, přijímají, vztahují se k bratrovi a v důvěře se vzpínají k Bohu. Modlitba s rukama pozvednutýma k nebi byla běžným gestem u Židů i u pohanů a křesťané ji vzali za svou. Ruce pozvednuté k nebi jsou gestem přímluvy za sebe i za druhé. Mohou však být také znamením chvály a díků. V liturgii mohou být ruce také sepnuté, na znamení soustředění a rozjímání. Sepnuté ruce nejsou rozptylovány žádnou jinou činností a jsou tedy připraveny vyjádřit odhodlání obrátit se tělem i duší výhradně k Bohu jako jedinému pánu našeho života. Jedním z významných gest, které umožňují rozpoznat liturgii jako jednání Boha a lidu, je také gesto pokoje, podání ruky svému bratru. Liturgie vnímá pokoj jako dar, plod eucharistického tajemství a gesto vzájemného předávání znamení pokoje je takřka potvrzením toho, co se právě slaví. V průběhu času prošlo toto gesto změnami co do formy. Původně šlo o polibek, který se později proměnil v obětí. Dnes, aby odpovídalo zvyklostem naší společnosti, se z něj stalo podání ruky. Nemá však být pouhým gestem zdvořilosti či přátelství. Jako věřící skrze něj prosíme o pokoj a jednotu pro církev i pro svět.

0: Pokoj, který si předáváme, je pokoj Kristův, který nám je darován skrze Ducha Svatého při účasti na eucharistickém tajemství. Na tomto pokoji se zakládá jednota církve, která se projevuje v bratrství mezi shromážděnými. Pokoj však má také dynamický rozměr. Je to pokoj, který se buduje, který závisí na všech. Ve světě, který trpí rozdělením, se tímto znamením v podstatě zavazujeme, že budeme kvasem jednoty a pokoje v Ježíši Kristu. Je to gesto, které se nesmí omezovat pouze na liturgickou slavnost, ale musí provázet každého muže a každou ženu po celý život. To je pro dnešek z Vatikánu všechno. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Dnes máme památku svatého Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka. Skoro všechno najdeme na stránce 1176. Samozřejmě další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících, tedy v novém vydání breviáře 1176. Pokud máte původní vydání breviáře, tak je to stránka 1055. Další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících 1055. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Jiří.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Všemohoucí Stvořiteli, nebe, země, slavný králi, nad tím mocnějšího není, nebude a nebylo.
1: Nebe, země, také moře, vyznává tě mocný Bože, tvou velikou slávu, kterou jsi rozšířil v každém živlu.
0: Osvítil s nebe hvězdami, ozdobil s je planetami, sám svou přítomností zaháníš všeliké temnosti.
1: Divně jsi ozdobil i zemi, trávou, lesy i horami, pahrbky, údolím, dal s ušlechtilou okrasu jim.
0: Nesmírnou okrasou božskou naplnil z hlubokost mořskou, vodami mnohými, též i rybami rozličnými.
1: Co v sobě má propast mořská, aneb co širokost zemská, všechno k užívání dal si lidskému pokolení.
0: Avšak ze všeho stvoření nic tak tobě milé není, Pane nad člověka, pro nějž je práce tvá všeliká.
1: Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.
0: Zvedám své oči k tobě, který trůníš na nebi.
1: Hle, jako oči služebníků hledí na ruce svých pánů.
0: Jako oči služebnice hledí na ruce své paní.
1: Tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha, dokud se nad námi nesmiluje.
0: Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi, neboť jsme přesyceni pohanou.
1: Přesycena je naše duše výsměchem boháčů, pohanou pyšných.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.
1: Naše pomoc je ve jménu Hospodina, který učinil nebe a zemi.
0: Kdyby Hospodin nebyl s námi, ať to vyzná Izrael.
1: Kdyby Hospodin nebyl s námi, když se na nás obořili lidé,
0: zaživa by nás pohltili, když jejich hněv splál proti nám.
1: Voda by nás byla zatopila, příval by se byl převalil přes nás, by se převalily rozbouřené vody.
0: Veleben buď Hospodin, že nás nevydal za kořist jejich zubům.
1: Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky.
0: Léčka se přetrhla a my jsme volní.
1: Naše pomoc je ve jménu Hospodina, který učinil nebe a zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Naše pomoc je ve jménu Hospodina, který učinil nebe a zemi.
1: Bůh si nás vyvolil a skrze Krista nás přijal za své děti.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkornění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh si nás vyvolil a skrze Krista nás přijal za své děti. Krátké čtení je z listu Jakubova ze 4. kapitoly. Bratři, nemluvte špatně jeden o druhém. Kdo mluví proti bratrovi nebo bratra posuzuje, mluví proti zákonu a soudí zákon. Soudíš-li však zákon, neplníš zákon, ale děláš ze sebe jeho soudce. Jen jeden je zákonodárce a soudce, ten, který má moc spasit i zahubit, kdo však jsi ty, že soudíš bližního?

0: Uzdrav mě, Hospodine, zhřešil jsem proti tobě.
1: Uzdrav mě, Hospodine, zhřešil jsem proti tobě.
0: Smiluj se nade mnou.
1: Zhřešil jsem proti tobě.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Uzdrav mě, Hospodine, zhřešil jsem proti tobě. Velebí má duše Hospodina, nebo zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, nebo zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Velebí má duše Hospodina, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici. Kristus chce přivést všechny lidi ke spáse. Prosme ho tedy a s upřímným srdcem. Pane, přitahuj všechno k sobě.
1: Požehnaný jsi, Pane, svou předrahou krví si nás vykoupil z otroctví hříchu.
0: Dej, ať rosteme ve svobodě dětí božích.
1: Daruj svou milost našemu biskupu Pavlovi a všem biskupům církve,
0: aby s horlivostí slavili tvá tajemství.
1: Dej všem, kdo toužebně hledají pravdu, aby ji našli.
0: A když ji najdou, aby ještě usilovněji hledali.
1: Pane, ujmi se sirotků, vdov a opuštěných,
0: aby cítili, že jsi jim blízký a tím více k tobě lnuli.
1: Přijmi naše zemřelé bratry a sestry do nebeské vlasti,
0: v níž budeš s Otcem a Svatým Duchem blažeností všech.
1: Pane, přitahuj všechno k sobě.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích,

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Je 9:45 večer a na Proglasu vás zveme k poslechu duchovní hudby. Nejprve vám nabízíme mši Stvoření světa od Josefa Haydna. Sóla přednesou Donna Brown, Roxana Constantinescu, Lothar Odinius a Markus Eiche. Doprovodí je sbor a orchestr Bachova festivalu.

Slyšeli jste mši stvoření od Josefa Haydna. Sóla přednesli Donna Brown, Roxana Konstantinescu, Lothar Odinius a Markus Eiche. Doprovodil je sbor a orchestr Bachova festivalu v Oregonu pod vedením Helmuta Rielinga. Následuje Der Herr ist mein Geuterhirt od Johanna Pachelbela. Skladbu zahraje Michal Novenko na varhany.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní duchovní hudby. Slyšeli jste Pán je můj věrný pastýř od Johana Pachelbla. Skladbu zahrál Michal Novenko na varhany.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, hudba, junior a zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Ve čtení na pokračování vás veme k poslechu 15. části z knihy Podepsána Charlotte od Sophie de Milnheim. Čtou Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.

Rodina je shromážděna v tichu a smutku kolem jediné postele v domě. Teofil stojí vzadu se zhrbenými zády, protože strop v domě je příliš nízko pro mladého muže jeho vzrůstu. Emílie zůstala blízko dveří. Pozoruje scénu v pokoji s hrůzou. Konstancie stojí vedle ní a tiše vzliká. Maličkým domkem prostupuje jednotvárná vlna hlasů. Otče náš, jenž si na nebesích. Emílie vytřeští oči. Oni se modlí, říká si v duchu. Jak se jen mohou v takovém okamžiku modlit? Dívka cítí, jak jí v hrudi stoupá vlna odporu, zatímco rodina pokračuje v modlitbách. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Konstancie poklekla navzdory špíně všude kolem a připojila se k modlitbám. Z kapsy vytáhla dlouhý růženec a mezi prsty jí v rytmu zdrávasů proklouzává zrnko po zrnku jeden černý korálek za druhým. Občas se někdo poblíž postele pohne či zakašle. Emílii se tak naskytne možnost spatřit malé tělíčko, které leží na zašedlých prostěradlech. Dítě je tak vyhublé a tak bledé. Jeho nehybné tělo se ztrácí v příliš velkém oblečení. Roman, 8 let, říká si beznadějně v duchu. Emílie cítí, jaký bolest svírá hrdlo. Oči jí pálí, stěží potlačuje vzliky. Modlitba konečně skončila a všichni ve velkém klidu odstoupili od postele. Konstancie se postavila a osušila si slzy. Děkuji, šeptá matka malého Romana, když svírá Teofilovu paži. Tolik bych si přál, abych tady byl, lituje mladý muž. Nemohl byste nic dělat, uklidňuje ho ubohá matka. Horečka ho stravovala a po vaší návštěvě začal plivat krev. Souchotiny, vydechuje Teofil. Ano, děti sdílen je dostanou všechny. Vlákna vlny se odmutají a zachytí se jim na plících. Co mohu udělat, abych vám pomohl? Ptá se Teofil s účastí v hlase. Modlete se za nás, odpovídá prostě Romanova matka. Modlete se za nás, opakuje s očima upřenýma do prázdna. Teofil vzal do náručí. Dříve než odešel, vylovil z kapsy svého svátečního tmavého obleku několik bankovek a vsunul je do zástěry Romanovy matky. Neposílejte už své děti do přádelny, říká jí s naléháním. Už je tam neposílejte. Žena neodpovídá. Přitáhla k sobě děvčátko se špinavými vlasy a mechanicky je hladí. Pokusím se, vydechuje konečně.

Na ulici neříká Emílie nic, ani slovo, stejně jako Konstancie. Teofil kráčí před nimi s pěstmi vraženými hluboko do kapes svého kabátu. Jde rychle, je ve velkém napětí. Svaly na ramenou mu vystupují spod redingotu. Úplně ho opustil jemný a usebraný výraz, který měl v přítomnosti Romanovy matky. Oči mu svítí novým leskem. V duchu vře skrytým hněvem. Proč? Vykřikl náhle směrem k nebi. Proč? Konstancie přidává do kroku, aby se připojila k bratrovi. Jemně jí položil ruku na ramena, ale neřekl nic. Slova jsou v takových chvílích zbytečná. V kočáře prochází Emílie v duchu každičký detail prožité scény. Chatrná postel, ticho, vyhublé dětské tělo, oblečení jedněch i druhých narychlo obarvené na černo, na znamení smutku, klid Romanovy matky, modlitba. Konstancie, Emílie, odpusťte mi, že jsem vás tam přivedl, říká konečně Teofil. Kdybych to věděl, nikdy bych vás sebou nevzal. Hlas se mu zlomil. Teofil zvedl hlavu a soustředí se na nějaký neviditelný bod za obzorem. Emílie chápe, že se snaží před nimi skrýt svůj žal. Je třeba se za ně modlit, pokračuje po dlouhé chvíli ticha. Je to jediná pomoc, kterou jim můžeme poskytnout v této chvíli. Modlit se? Přerušuje ho Emílie prudce. Znáte jen tohle slovo? Konstancie s Teofilem se úžasle dívají na Emílii. Dívka v sobě dusila příliš dlouho, co měla na srdci. Její emoce se náhle dostávají na svobodu. Musí je vyslovit, svůj hněv a své nepochopení. Vaše modlitba byla moc hezká, pokračuje dotčeně, ale jejich synovi život nevrátí. Konstancie ještě nikdy neviděla svou přítelkyni v takovém stavu. Myslíte si, že vaše modlitba jim uleví v jejich bolesti? Pokračuje Emílie. Jsou naplněni žalem. Ztratili syna a vy je ubezpečujete o vaší modlitbě? Krásná slova. K čemu jim to bude? Emílie potlačila vzlik, pohlédla s beznadějí v očích na Konstancii a zhroutila se v slzách. Její přítelkyně je v rozpacích, neví, jak reagovat. Emílie přišla nedávno o svého otce a scéna, již byly právě svědky, v ní musela probudit vlnu bolestných vzpomínek. Máte pravdu. Teofil mluví, aniž by se díval na Emílii. Máte pravdu, Emílie, opakuje. Modlitba jim nevrátí jejich syna. Ale odmítnutí modlitby jim ho také o nic víc nevrátí. Když modlitba nic nezmění, opáčí vyzývavě dívka, k čemu tedy je? Po vaší modlitbě vypadali ti lidé úplně rezignovaně. Člověk by řekl, že berou smrt svého dítěte jako osud. Ale tváří v tvář smrti přece nemůžeme rezignovat. Pohoršuje se. Smrt je nespravedlivá. Bere lidem ty, které milují. Emílie nemůže pokračovat. Její bolest je příliš velká. Teofil se snaží uklidnit ji. Modlitba nikomu nebrání v tom, aby se vykřičel ze své bolesti. Ani nebrání hněvu. Ale po bouři nám přináší sklidnění. Ti lidé, které jste viděla, nebyli rezignovaní. Byli sklidnění, ale zítra jim to nezabrání v tom, aby znovu křičeli bolestí a žalem. Skrze modlitbu k nám přichází trpící Kristus, sdílí s námi naši bolest a pomáhá nám ji nést. Ta bolest je tak těžká, šeptá Emílie jakoby sama pro sebe. V kočáře se rozhostilo hluboké ticho. Emílie má zarytě sklopenou hlavu, aby tak skryla slzy, které nedokáže zadržet. Teofil je vedle ní v rozrušení. Rád

Emílie se nechce vrátit k Serisejovým. Poprosila své přátele, aby ji zavezli přímo domů. Po příchodu domů se mamince ani slovem o ničem nezmínila. Zavřela se do svého pokoje a vrhla se na postel. Leží na zádech, upřeně se dívá na strop a nechává se skrz naskrz prostoupit žalem. Nezadržuje už slzy. Proč? Proč? Mumlá a myslí na svého otce. Emílie nedokáže pochopit, proč její otec odešel a zanechal ji tady samotnou se všemi těmi nezodpovězenými otázkami a úzkostmi. Dnešní odpolední scéna jí otřásla. Jestliže nedokáže přijmout smrt svého otce, o to více se nedokáže smířit se smrtí dítěte. Slzy tiše stékají Emílii po tvářích. Cítí, jak se hrnou jako záplava a smáčejí přikrývku, na níž se před chvílí vrhla. Vytvářejí mohutný proud, který ji pomalu sklidňuje. Emílie usnula, když někdo zaklepal na dveře jejího pokoje. Otevřela jedno oko a dívá se kolem sebe. Trvá jí několik sekund, než si uvědomila, co se přihodilo. Emílie? Volá tiše za dveřmi maminka. Ano? Odpovídá Emílie. Paní Dekošetová otvírá dveře a přichází k posteli své dcery s něžným úsměvem na rtech. Jak se cítíš? Ptá se jí. Emílie neodpovídá. Znovu ji zaplavuje smutek. Oči se jí zamlžují slzami. Já vím, pokračuje maminka. Vím, co se přihodilo. Teofil Serisej mi všechno pověděl. Emílie potlačila hořký vzlik. Jak musela před ním vypadat hloupě, když tak neutišitelně plakala. Když tě vyložili doma, zůstal tady, aby se omluvil a vyprávěl mi o scéně, které se zúčastnila. Byl velice nešťastný z toho, jak se tě ta příhoda hluboce dotkla. Bylo mu to líto? Ptá se Emílie. Ano, má drahá, a byla to upřímná lítost. On sám i jeho sestra byli oba hluboce zasaženi, ale já chápu, že smrt tvého otce ti dala ještě krutěji pocítit bezvýchodnost té situace. Ach, maminko, vykřikla Emílie, proč? Nevím, má drahá, přiznává paní Dekošetová. Smrt nás přesahuje. Přichází, jak se jí zachce, bez jakéhokoliv vysvětlení. Emílie umlká. Chtěla by něco udělat, ale neví co. Tatínek zemřel bezdůvodně. Vrací se slabým hlasem k tématu. Ale ten chlapec, mohli jsme zabránit tomu, aby zemřel, říká zvýšeným tónem. Už byl nemocný, namítá maminka. Ta práce v přádelně jej vyčerpávala. Ale měl chodit do školy, vykřikuje Emílie. Kdyby jeho rodiče dostali peníze, mohl chodit do školy a dnes by byl naživu. Já si bohužel nemyslím, že je to tak jednoduché, říká paní Dekošetová. Kdyby ti lidé dostali peníze, využili by je k tomu, aby se rozdělili s ostatními, kteří žijí v podobných podmínkách jako oni. Určitě by se jim zlepšil jejich každodenní život, ale nepřestali by posílat své děti na práci do přádelny. Lidé nechtějí žít jen z milodarů druhých. Pro ně není tak důležité mít peníze, jako dokázat se uživit prací svých rukou. A když si svou prací nevydělají dost peněz, přerušuje ji Emílie. To je opravdový problém, připouští maminka. Tady se nachází skutečná nespravedlnost. Tito lidé tvrdě pracují a ve špatných podmínkách, přesto si stěží vydělají na živobytí. A tak posílají do práce i své děti.

Včera jsem na ulici potkala skupinku malých dětí pokrytých bílým práškem. Mířili do sídla výboru veřejného blaha, aby zde odevzdali poloprázdný pytel letku. Od 4. prosince máme všichni povinnost účastnit se nějakým způsobem války, kterou naše zem vede. Určitě víte o tom, že Francie je vystavena tlaku armád cizích zemí. K tomu, aby se jim mohla postavit, potřebuje republikánská armáda muže a munici. Násilná mobilizace mladých mužů už způsobila nemálo povyku. Obyvatelé oblasti Vendée se jí odmítli zúčastnit a vzbouřili se. Boje, které zuří o něco dál na severu, jsou mimořádně kruté. Dnes vyžaduje výbor veřejného blaha od zmožených obyvatel další úsilí. Muži, ženy i děti mají za povinnost získat co nejvíce letku, který bude použit k výrobě střelného prachu. Díky odmítnutí Anglie prodat ho naší armádě je teď na nás, abychom si poradili a našli způsob vyprodukovat ho v co největším množství. Jak se mi svírá srdce, když vidím ty malé děti trávit hodiny a hodiny ve vlhkých sklepeních a škrábat zdi pokryté jemným bílým práškem, který sedá na všechno a který je nutí ke kýchání. Zima je ledová, ale oni musí zůstávat zavřené v prostorách, které jsou ještě ledovější. Vědí vůbec, k čemu slouží jejich námaha? Vy víte, Elizabeth, že mi není cizí osud dětí. Když je vidím, jak jsou zubožené, trpím spolu s nimi. Současně jsou ty děti tak plné života, nevinnosti a krásy. Ráda se na ně dlouho dívám, jak si hrají skáčou nebo jak házejí kamínky. Myslím, Elizabeth, že naše poslání po vašem návratu bude úchvatné i nezbytné. Těším se z pomyšlení, že jednou uslyším, jak pokoje našeho zámku naděje překypují křikem a smíchem dětí. Tatínek s maminkou by tím byli nadšeni. Tolik se báli, aby jejich zámek nezůstal po jejich odchodu opuštěný. Nemohu se už dočkat, až tato hrozná doba, kterou prožíváme, skončí a vy se vrátíte ke mně. Budeme tak moci začít to, co jsme si slíbili udělat. Modlete se, má drahá sestro, aby se časy uklidnily a zavládl mír. Charlotte.

0: Knihu Sophie de Milheim, podepsána Charlotte, vydalo nakladatelství Paulínky v Praze. Slyšeli jste její 15. část. Četli Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: V rámci dnešního radioreportu vám nabízíme srpnový díl po odcastu ostravsko-opavské diecéze s manželi Vrabcovými z Karlovy Studánky.
1: Posloucháte Poodcast ze života ostravsko-opavské diecéze. Příběhy obyčejných lidí, kterým byly svěřeny neobyčejné věci. Moje jméno je Monika Pustovková a vítám vás u dalšího dílu diecézního podcastu Z kraje mezi Hrčavou a Bílou vodou. Dnes vás zvu do Karlovy Studánky. Žijí tam manželé Jan a Marie Vrabcovi, vysoký muž a drobná žena, kteří se v době totality nebáli hlásit se ke své víře, i když to pro ně znamenalo problémy. Naopak, zapojili se i do tehdejší podzemní církve. Dodnes v Karlově Studánce vedou bohoslužby slova.
2: Oba dva jsme se narodili v Brně, tam jsme také vystudovali a od roku 77 jsme v Karlově Studánce.
1: Vy jste se potkali za studií?
2: My jsme se potkali u svatého Tomáše. Já jsem tam ministroval a moje manželka zpívala v dětském sboru. Potom jsme studovali na lékařské fakultě. Ona byla taky takový organizátor duchovních cvičení jako studentských, takže odtud se být taky zdál a potom, když jsem byl v pátý ročníku, jsem viděl, že už mě zbývá jenom rok do konce studia, že teda jako už je možnost přemýšlet nad tím, že bych zajistil rodinu. Tak jsme spolu začali chodit, poradce jsme se vzali a to už jsme potom, když jsme skončili studia, šel do Třebíče, do nemocnice. Tam jsem pracoval 3 roky a byla možnost přijít do Karlovy Studánky, že hledali internistu, tak jsem v roce 77 přesídlil i s manželkou a dvěma dětmi sem do Karlovy Studánky.
1: Co jste říkala na to, když vám oznámil, že by chtěl se ucházet o místo v Karlově Studánce?
3: To bylo v době totality, kdy vlastně manžel nebyl schopen dostat druhou atestaci. Že jsou to první atestace a druhá atestace bez toho, aby člověk byl ve straně nebo tak jako nešlo. A tady slibovali atestaci z interny. Tenkrát já jsem si dala podmínku. Bylo to v pondělí, když přišel, v úterý napsal dopis a hodil se do schránky a já jsem řekla, pane Bože, jestli do pátku bude na zpátek odpověď, tak vím, že máme jít.
1: Vy jste si kladla podmínky pro pána Boha?
3: Ano, taková jsem byla. A ono to přišlo. Takže jsme se šli sem podívat. Ale ta doba, nebo tady to bylo kovaný, ten jako fest, takže to nebylo jednoduché v té totalitě, jako tady.
1: Manželé Vrabcovi si mysleli, že v podhuří Hrubého Jeseníku zůstanou pár let, než děti nastoupí do školy. Ale jak se říká, člověk míní,
3: ano,
1: než půjdou děti
3: ano,
1: do školy.
3: Ano, já jsem se nevěděla představit, že by děti mohly jako chodit do dvojtřídky nebo trojtřídky. Jo. Teď byly teda dětský domov, takže dohromady bylo to většinou jako dvojtřídky a těch dětí tam bylo 25 i 30 jako v těch dvojtřídkách. Jo.
2: Tady se nám potom narodili ještě další 4 děti a z těch 3 roků je to dneska už 48 let pryč. Už tahdem 49. rok teďka. No.
1: Chtěla jste vždycky velkou rodinu?
3: Vždycky jsem říkala aspoň 3-4. Ale zase musím teda taky říct poctivka, že když byly ty první 2 a byli maličci, jo, tak jsme jednou přišli na návštěvu a oni měli, myslím, 5 nebo dokonce 6 dětí. A když jsem tam ty botičky viděla a představila jsem si to v obouvání, to byla zrovna zima, jo, ty čepice, rukavice, boty, řekla, to bych teda nezvládla. To říkám poctivě, ale ono se to zvládlo, no.
1: Tak oni ti nejstarší to vyrostou, až potom se obojí sami.
3: To si člověk neuvědomí v té první okamžiku. Já si řeknu, no to je hrozný, jako o představě, že furt oblikám ty botičky a tykom ne jednomu 2, ale to si pamatuju, jak dneska se říká, no tak to bych teda nezvládla, to teda ne.
1: No ale máte dům plný lidí neustále, jsem pochopila.
3: No to máme a oni jsou všichni rádi teda pospolu, no.
2: Z těch 6 dětí 5 jich bydlí v Brně, nebo tam jako zakotvili i s rodinami a jeden syn bydlí v Karlovicích, ten pracuje v Bruntále, tak ten má tady taky 7 dětí a jinak ty další naše vnoučata, ty jsou v Brně, ale oni právě rádi sem přijíždějí. Je jich dohromady 25, je 14 děvčat a 11 kluků, takže jsme rádi, že nás Pán Bůh sem poslal a cítíme, že to tak asi mělo být.
3: Ta děcka, když mají narozeniny, tak je největší přání je vždycky to, aby se všichni sešli. No.
1: Když jsem se dívala na ten váš kostel vlastně tady v Karlově Studánce, tak když se sejdete všichni, tak ho zvládnete zaplnit sami.
2: No, dá se říct, že vždycky ty děti v kostele rádi pomáhali a my jsme tady měli taky výborné kněze. V tom době totality překládali kněze už ti, kteří nechtěli mít někde ve městech, takže odtud, když musel někdo odejít, tak už brali souhlasy, takže by se tady měli výborného kněze, otec Augustin, otec Otakar Šváček a stejně tak otec Ivan Fischer. No a my jsme v té době totality byli tak jaksi úzce spojení ze Salesiány v té tajné organizaci, kterou organizoval otec Svata Filipec. Takže my jsme jezdívali na takový, to by se říkalo, že jedeme jako na vědu, ale to jako bylo jaksi obrazně hlas v teologii a morálce. Ty semináře dělal doktor Josef Zvěřina a v té morálce potom doktor Ota Máder. Takže tam jsme v době, když naše děti vyrůstaly, tak jsme tam jezdívali, tak třeba jednou za měsíc a tam jsme vlastně získávali takové znalosti, co se týče třeba z té teologie, morálky a tak dále.

0: otec Josef Zvěřina, poradce kardinála Tomáška, přítel Jana Pavla II. A také teolog podzemní církve, který neunavně hlásal náboženskou svobodu. Od vyučování ho neodradilo ani 13-leté komunistické vězení. V Karlově Studánce ve Vrabcových našel přátele.
1: On se potřeboval někam taky schovat, aby ho estébáci pořád nevytahovali, tak se ho tady bývá opakovaně na pobytech a to jsme se taky dost dobře mohli seznámit. Stejně tak jsme tady měli otce Josefa Hrdličku, to je biskup Olomoucký, tak to jsme říkali velký Josef, to byl Josef Zvěřina, malý Josef byl Josef Hrdlička. Ten nám taky birmoval děti, když už potom byl biskupem, takže jsme tak jaksi udržovali takové ty kontakty s takovou, jak se říkalo, podzemní církev.
0: Jak to vlastně bylo, jak si to představit v dnešní době? Neumím si představit, že by mě někdo zakazoval chodit do kostela, nebo že by to někdo hlídal.
1: Za to, že jsem chodil ministrovat, za to, že jsme chodili do náboženství, tak za to rodiče, třeba tatínek, nemohl tak nějak postupovat, bych řekl, kariérně. Navíc třeba můj kloter, maminčí bratr, ten byl 5 let zavřený pro víru. Od mých 5 do 10 let jsem tady jezdil do Opavy, do kriminálu, jako za ním. A viděl jsem, že teda jak rodiče, tak třeba ti její sourozenci pro tu víru jsou ochotní také přinést nějaké oběti. A samotné naše studium bylo ohroženo tím, že jsme byli vychováváni ve víře, ale nicméně pán Bůh to zařídil, že jsme se jako na ty studia. Já jsem maturoval v roce 68, takže to jako jsem se potom dostal na základě, bych řekl, znalosti, tam v tu chvíli nehrála politika roli. V těch 60. letech, kdy vlastně byl tvrdý nátlak proti věřícím, tak my jsme taky organizovali, nebo manželka, takové ty různé duchovní cvičení. To byli zase kněží, kteří se vrátili z kriminálu. Stejně tak Mašek Filipec, to byl provinciál Salesiánu. I oni potom poznali nás, ti Salesiáni, takže za náma jezdili třeba z těch, jak se měli ti provinciálové. A když organizovali oni tady ty různé, jak tomu říkali, chaloupky, tak to také organizovali i přes nás, že my jsme takhle se zase stali s těma, kteří tam případně jeli s námi. Takže my jsme tady byli tak jako v té studánce organizovaní s těmi lidmi, kteří v té podzemní církvi byli.
0: Být věřící znamenalo v době totality pro Jana Vrabce být trnem v oku vedení v lázních.
1: Když jsem nastupoval, tak tady byl ředitel, který se rozhodl, že zkrátka ta církev tady musí skončit a velice tvrdě tady je po našem vedoucím laborantu. To mě panem Dostálovi a ten mě říkal, že když jsem tě uviděl prostě, tak jsem si říkal, jak se strašně zmíří a když tě vzal jsem do pracovního kolektivu. Je teda pravdu, že jsme také tady z těchto důvodů trošku bych řekl finančně byli jaksi opožďovaní za to ředitele, nebo když jsem šel k atestaci, tady jsem si dělal druhou atestaci, tak nás tam bylo asi 18 a pouze 9 jich mohlo jít. No a 8 lidí bylo jasných, že postupuje, to byly nějaký takový kádrový rezervy a já jsem se tam dostal na základě zase nějakého toho dobrého testu. No ale když jsem tu atestaci pak měl, tak zase ten ředitel teda kvůli tomu, že jsem v atestáce náboženské, tak jak nemínil ustoupit, teda mě jako to nabízel, že bych tady mohl dělat primáře a tak, ale že to má své podmínky teda, že jako nebudu chodit do kostela. Já jsem říkal, víte, to je věc osobní, to já toho nevzdám, tak nebudu dělat primáře, že tak já jsem tady ještě po té atestaci pracoval určitý čas, než teda skončila ta doba totality, tak jsme to přečkali tak, jako to přečkali naši rodiče a naše děti už to tak nějak nevnímali, až tak bych řekl. Takže my jsme tak jak si tím prošli a nelitujeme toho. No.

0: Revoluce přinesla vytouženou svobodu vyznání a Janu Vrabcovi povýšení. Nejprve na vedoucího lékaře a nakonec i ředitele lázní. V jejich vedení působil 18 let.
1: Je to pro mě takový období, kdy se mohl také hodně zasahovat do toho renovování Karlovy studánky, protože tady to místo bylo takový dost jako zanedbaný z doby ještě totalitní. Postupem času během asi 10 let se tam podařilo všechny ty lůžka jednak je navýšit a jednak jako všechny přivést do té první kategorie, aby všechny pokoje měly k sobě sociální zařízení. A to nám zase tím, že jsme navýšili tu kapacitu, tak jsme si tím sami jako vydělávali a mohli jsme stále jako modernizovat. Tak jsme potom také zrekonstruovali bazén, to nám zase jako přitahovalo klienty a doposud se to daří vlastně využívat. Nejen tedy pro to léčení našich pacientů, ale když třeba tady mají nějaký rekreační pobyt nebo lyžovačku, tak to navštěvují a tak zase ta studánka tím žije.
0: A vy ale si zasloužený důchod úplně neužíváte.
1: Já už přesluhuji svůj důchod více jak 10 let a já musím být vděčný Pánu Bohu, že mi to umožňuje jaksi zdravotně. Já jsem celý život pracoval s pacienty, i když jsem třeba byl v těch vedoucích řídících funkcích, tak jsem se nikdy nevzdával té běžné léčby s pacienty, sice třeba v menším úvazku, protože mě to vždycky nejvíc jako přinášelo takové, abych řekl, uspokojení. Tu práci mám rád s pacienty, takže pokud mi to zdraví dovoluje, tak pokračuji v tom.
0: No a vy jste se profesně našla v Karlově studánce? Když se vám to teda protáhlo z těch 3 let teď na ten 49. rok?
2: Já nevím, jestli jsou najítá.
0: Vy jste taky studovala medicínu?
2: To ano, ale já jsem víceméně bílá a jsem s dětma. To znamená, že minimálně 50 roků. A musím říct, že do dnešního dne dá se to tak říct, Eli, že vlastně máme jak ty malý, tak ty velký. Takže kromě pár nějakých roků máme miminko, že jo, Eli, a pak máme i ty větší. Takže já mám furt co dělat, jako co se týká těch miminek.
3: Jdou děcka nahoře.
0: Přišla podívat za námi.
2: Co bys ráda, lásko moje? Vydržíš to ještě chvilku? Tak bych za dětskama, jo? Takže bych řekla, že opakovaně jsou tam, kde jsou ti malí. A dokud ještě tohle, tak jak bylo jaro, tak to jsem tady nikdy nemohla vydržet, protože tady jaro není, tady je zima, pak dlouho chladno, 14 dní možná teplo. A pak už zase zima, i když teď se to trošku mění. No a teď tak jo, 3 dny jsou vlastně v Brně a 4 dny tady, nebo 3 a 3, to je furt, no.
0: Takže cestujete mezi Brnem a Karlovou studánkou.
2: Furt ty malý musí mít u sebe, protože když nemám, tak asi bych nebyla svá.
0: Vy jste plynule přešla od dětí k vnoučatům a teď...
2: Ano, přesně tak.
0: Pravnoučatům.
2: No.
1: Ano. Tak úplně přesně bych mohla říct, že jsi tu dělala jako rehabilitaci, jako maturitu.
2: A to už je
1: tohle. A víceméně se tomu tak až dalece nevěnovala, ale pracovala tak ještě, než šla do důchodu.
2: Moje práce jako mimo domácnost byla jako velmi, velmi sporá, bych řekla.
0: Říká skromně, asi to tak nebylo.
1: No tak jako...
2: Ty prosím tě, mleč, teďko no, tak mě to, tohle.
1: To ty chceš říct tak, ne?
2: Taky musel člověk pracovat, aby získal důchod, aby nebyl úplně jako...

0: Rok 1989 byl pro manžele Vrabcovi zlomový. Teologické vzdělání uplatnili v tom, že v Karlově Studánce začali vést bohoslužby slova a vedou je dodnes. Povolení k jejich vedení získali těsně před svatořečením Anežky České.
1: Protože náš tehdejší kněz byl Otakar Šváček, neskutečně vzácný člověk, tak on za celou tu dobu, co jsme tady byli, nějakých těch 14 roků, takže poprvé pojede na dovolenou a pojede na to svěcení. A protože my jsme věděli, že nás teda nepustí, že nás nemůžou pustit, protože nás nikdy nikam nepustili, takže teď toto vlastně tenkrát u pana biskupa Vaňáka, že o to požádá. No, takže tenkrát těsně před svatořečením jsme získali tady to povolení. Jsme stali tři, ještě vlastně dneska už s knězem, s Bohdan Sikorou, který je v Krnovi, tak tenkrát jsme tady byli ustanoveni, tak to tři.
0: Kvůli tomu, že kněz odjížděl na dovolenou.
1: Ano. Dobrý, že?
0: Takže. Vy jste tu revoluci měli ještě o něco dřív. Ono se říkalo, že až bude Anežka svatořečena, tak no, v Čechách
1: nastane konečně svoboda.
0: Svoboda.
1: Ano. No, takže my jsme to tenkrát takhle získali, nakonec jsme teda na svatořečení taky byli a zůstalo to jenom na Bohdana, ale od té doby vlastně se to tak nějak traduje.
0: Dneska máte bohoslužbu slova každý den, no, kromě no. soboty, kdy je mše svatá.
1: Sice je to jako ten ubytek těch míst nějaký je velký, protože ti mladí většinou se senka nevrátili, protože tady to zaměstnání nedostali, ale myslím si, že i co se týká těch pacientů, takže jsou to vděční. No, je lidi, kteří prostě třeba vírou dlouho nežili anebo vůbec nežili, tak mají takovou možnost k tomu stišení a vám člověk řekne, tam je tak dobře v tom kostele.
0: Jste říkala, že není vždycky pro vás jednoduché jako pro ženu vést tu bohoslužbu slova.
1: Já si myslím, že to povědomí u nás, že kněz je kněz a ten patří k oltáři a žena se tam nemá ani otočit, že jo, tak to jako přetrvává a myslím si, že to nebude tak rychlý.
0: A to už jste v tom vlastně přes 30 let?
1: No, člověk si uvědomí, že to může někomu vadit. To není tak dlouho, možná 5-6 roku naspátek začala bohoslužbu slova a paní říká, co tady děláte? Pan biskup řekl, to bylo krátce po tom, co bylo svěcení pramenu, teda za týden, na to ne za krátce, jako řekl, že bude mše svatá. A já povídám, no pan biskup se spletl, my máme mši svatou v sobotu, takže v sobotu mše svatá byla a dneska je bohoslužba slova. Tady nemáte co dělat. Takhle napiš, jako...
0: Že vás vyhazovala do oltáře.
1: Ano, jo. A já jsem říkala, no podívejte se, máme dvě možnosti, buď se pomodlíme, anebo prostě půjdeme domů, my se jdeme modlit.
2: A tak je ojedině.
1: Ale to není pravdou, protože chlapi to úplně jinak vnímají, protože ještě kor, když tam přijde jako chlap jak hora, tak si nikdo nic nedovolí. Ale jsou lidi, kteří to vnímají jako pozitivně, ale je plno těch, kteří takhle tam čekají, co z toho teda vzejde.
2: Jak tady máme pacienty, jo, tak...
1: Ty lidi nejsou na to
2: zvyklí. Ne každý je, bych řekl, plně věřící, jo. Je taky pravdou, že někdy na sebe lidi, co vás potřebují upozornit, jo. A já teda z toho důvodu, že tady pracuji jako lékař, ale jsem primářem a ředitelem, tak jsem po té stránce považoval za potřebné, aby také ti lidé věděli, že já nejsem kněz. Proto je to svým způsobem neúplně ideální, že já se neoblíkám do alby, a já to dělám zcela záměrně proto, aby si mě lidé nepletli, protože mnozí ti pacienti se na to zeptají a jim řekl, ne, že to je bohoslužba slova, že jo, děkají, jako jestli budu mít mší. Já říkám, ne, bohoslužbu slova.
0: Mě překvapilo na konci bohoslužby slova v neděli v Karlově Studánce Tédeum. To jsem fakt nečekala.
1: Tak to tak je často, no. Pomalu vždycky. A myslím si, že aj ty lidi se rádi připojí, si myslím, a znají to. A ještě když je vystavené nejsvětější svátost, tak jako co jiného hezčího. Bych řekla tak nějak, no, že to Tédeum je takový ten výraz slavnosti a každá neděle je slavnost. No.
0: Kde vy odpočíváte nebo nabíráte síly pro tu práci a pro všechno, čemu se věnujete?
2: Já jsem tady v tom prostředí rodinám a to, že každý den mohu jít ke svatému přijímání a ráno mohu začínat nějakým rozjímáním nad Božím slovem a po pracovní době jít do kostela a být tam s ostatními věřícími a přijmout svátostně Pána Ježíše v Eucharistii, tak To je pro mě zdroj života, zdroj odpočinku. No a jinak jako manželka je pro mě takovým velkým zdrojem posilí, protože ta péče o ty děti a vnoučata, ta z velké části jako vždycky byla na ní a to je babička na 400%, protože když někdo z vnoučat potřebuje, tak je vždycky jak svítáhnul k sobě. Tím, že jsme víceméně takto spolu a že si rozumíme a že teda máme i potestáci duchovní společně ten zájem toho osobního vztahu s Pánem Ježíšem, tak to je to, co nás jaksi drží dohromady a považuji taky za velkou boží milost, že teda i děti rostou ve víře a že nám Pán Bůh žehná. No, tak je to v tom, že nám Pán Bůh žehná, je taková nezasloužená milost, kterou od Pána Boha jsme obdrželi a že jsme ji mohli využít. No.

0: Díky, že posloucháte náš podcast. Budeme rádi, když nám dáte like, odběr či komentář. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se na slyšenou v příštím díle opět za měsíc. Tentokrát si budu povídat s fotografem Jindřichem Štrajtem, který v září oslaví své životní jubileum.
1: V následujících týdnech nabídneme ještě předchozí dva díly po podcastu Ostravsko-opavské diecéze a dále se můžete těšit každý měsíc na nový díl.

Bojin Jan pohodil svou pušku. Přál si jen, ať se to všichni dozvědí. A v poli stál, ač mnohým skřížil mušku. A střelci v zákopech sklopili svá hledí. Bojin Jan podíval se k Bohu. A Bůh pravil,

0: Nyní vás zveme k poslechu duchovního slova autora Tomáše kardinála Špidlíka z knihy Prameny světla, čte pater Martin Holík.
1: V minulé části jsme poznávali, jaká cesta vedla svatého Ignáce k sepsání pravidel duchovního rozlišování neboli rozeznávání našich myšlenek, abychom věděli, které pochází od Boha, které od nás samotných a které od ďábla. Dnes si představíme první zákonitost rozlišování. První zkušenost, která svatého Ignáce překvapila, byla různost a intenzita vnitřních zážitků. Co všechno člověku neprojde hlavou ve chvíli ticha? Být sám, to je jako být na širém moři. Tam je vítr silnější než v přístavu. Ti, kteří se dají do duchovních cvičení opravdově, začnou být zmítáni různými duchy. Cítí se nadšení nebo znechucení. Je to neklamná známka, že dělají exercicie dobře. Jak se na takové vnitřní zážitky dívají lidé, kteří nemají ještě zkušenost v duchovním životě? Snadno se stane, že považují za dobré všechno, co se jim neprotiví. Podobají se rozmazlenému mladíkovi, kterému jsou všichni dobří, kdo pochlebují, a všichni zlí, kdo by ho chtěli zastavit. Aby nepodlehl této slabosti, stanovil si svatý Ignác první pravidlo, které pochází z prosté a jednoduché úvahy, řekli bychom ze zdravého rozumu normálního člověka. Kdo to s námi myslí dobře, pomáhá nám, když jdeme správně. Kdo nám chce uškodit, dodává nám odvahu, když jsme si zmýlili cestu. V knize Duchovní cvičení čteme: u osob, které jdou od jednoho těžkého hříchu do druhého, má nepřítel obyčejně ve zvyku, že jim předkládá zdánlivé potěšení. Představují si smyslné radovánky a rozkoše. Tím je líp udrží a dokonce způsobí, že ještě pokročí v neřesti a v hříchu. U takových osob působí dobrý duch opačně. Znepokojuje je, působí výčitky svědomí mravním soudem rozumu. U osob, které se usilovně očišťují ze svých hříchů a postupují od dobrého k lepšímu ve službě Boha, našeho Pána, je tomu ovšem opačně než v prvním pravidle. Zlý duch nedělá nic jiného, než že vyčítá, zarmucuje, klade překážky, znepokojuje klamnými důvody, aby člověk kupředu nepostupoval. Dobrý duch naopak dodává mysli, sil, útěchu, slzy, vnuknutí, klid. Všecko usnadňuje, odstraňuje překážky, aby člověk pokročil kupředu v konání dobra. Tolik duchovní cvičení svatého Ignáce. Pravidlo samo se zdá úplně samozřejmým. Hluboké pravdy jsou vždy nakonec jednoduché. Jde jen o to, abychom si je doopravdy uvědomili. Tu pak jde o jeden ze základních životních postojů, namířených přímo proti tomu, co by se dalo nazvat duchovním materialismem. Slaboch se dovede rozhodnout jen podle toho, jak se cítí. Pravidla svatého Ignáce předpokládají opak. Hodnota psychologických reakcí se dá posoudit až na druhém místě, až podle toho, k čemu jsme se svobodně rozhodli, k dobru nebo ke zlu. Nejdříve si musíme být jisti, jaký je náš mravní postoj, pak teprve můžeme vědět, jak se máme dát ovlivnit vnitřními psychologickými zážitky, které mají dvojí tvář, dvojí cenu, pocházejí od dobrého nebo od zlého ducha.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji?
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí a u toho vás bude dnes provázet Martin Kišperský a mým dnešním hostem, který tady sedí naproti mě ve studiu, je Vilém Spilka. Ahoj Viléme.
1: Ahoj Martine, hezký den všem.
0: Často si povídáme o koncertech, které organizuješ, ale dneska to bude úplně jinak. Dneska to bude o desce, kterou mám před sebou. Je to vlastně trošku dvojdeska a trošku jedno a půl deska v rámci jako vinylu, což mám vlastně rád, protože ta dvojdeska je taková už jako hodně zahlcující, ale tři strany se ještě jako, to je taková jako příjemně velká svačina. A to si rozebereme ještě, ale to album se jmenuje Sun a je to deska kapely Sakoby. Říkám kapely, neříkám projekt, to bylo jako kapelu, není to vaše první nahrávka, ale mám pocit, že to je váš první vinyl.
1: Je to tak?
0: Pojďme si, kdybys, občas, když člověk musí něco zhustit do pár slov, jo, než si pustíme první ukázku. Když jdeš po ulici a potkáš někoho, kdo někam hrozně spěchá, on ti řekne, ale tak co jste teďka vydali, co to je za desku, řekni mi to, než uteču dál. Co bys mu řekl v pár větách?
1: Řekl bych mu asi, že jsme chtěli udělat takovou komunitní věc pro muzikanty kolem nás, mladší i starší, se kterýma třeba hráváme různě nahodile, ale že prostě uděláme něco, co tu naši rytmiku vlastně, která je zároveň i kapela, ale zároveň to vlastně i rytmika trochu, ano. To znamená jako základ pro nějakou větší kapelu, že ji vlastně obohatíme nějakými hosty, kteří do toho vnesou svoji estetiku, svoje hudební myšlení a i svoje kompozice, takže jsme to udělali a vlastně sešli jsme se tam tři generace. Generace narozená kolem roku 90, možná je to vlastně po roce 90, pak my, kteří jsme někde kolem roku 75-80 a pak staříci, kteří jsou kolem roku 1940, takže tyhle ty tři generace vlastně se na té desce schází a i to trošku předesílá tu pestrost té hudby, která na té desce je.
0: Pojďme si dát první ukázku.

0: Album Sun. Řekneš mi, co to slovo znamená? Je to nějaký pokrm? Ne, protože já se dívám na ten obal a je tam něco, co vypadá jako knedlíky nabodnutý na špejli a pod nimi je omáčka.
1: Přesně tak. Sun znamená tři. Jsou tam tři knedlíčky, které se jmenují moči. Moči.
0: Moči.
1: Okay. Píše se to mochy.
0: Dobře.
1: Jsou to japonské knedlíčky, které fungují jako desert. Uh-huh. A může se do nich dávat různá náplň. Uh-huh. A můžou se zalívat různými věcmi, jako například tady tím nějakým džemem, uh-huh, trošku rozpuštěným. Dá se to polívat čokoládou, dá se polívat čímkoliv možným. A dovnitř se dávají zajímavé ingredience, třeba pasta s fazolí a dzuki. Takže je to taková jako specifická japonská desertní věc. A fotograf Gabin Fragner, který nás na tu desku fotil, tak vymyslel vlastně, že ta naše hudba je takový desert, že vlastně to není něco, co si dáte třeba jakoby jako hlavní porci každý den, ale že to je takový to, že si člověk sedne večer, dá si ten knedlíček moči a vlastně přikusuje si ho, k tomu poslouchá tady tu hudbu, která je, není to takový ten konzumní pop, ale je to prostě hudba jako na takový usebrání se, chvilku si sednout a poseknout si něco, jenom protože si chci poseknout hudbu.
0: Ta fotografie na tom obalu, který si doufám už teď všichni rychle vyhledávají, tak je taková, řekněme, trochu snivě rozostřená, aspoň v nějakých částech. Nevím, jestli to byl záměr, nebo jestli to byla náhoda.
1: Je to určitě záměr, je to vlastně vyfoceno normální digitální technologii, ale je to přeskenováno a je na tom udělaný polaroidový efekt. Gavin Fragner, Gabriel Fragner, vynikající fotograf, kterého možná někteří znají jako velice úzkého spolupracovníka Romana France, skvělého brněnského fotografa. Gabin žije teda v Praze. Tak on hrozně rád fotí na polaroidy a polaroid si i na to ocení vlastně sebou vzal a vždycky nám vyjel nějaký jakoby ukázkovou fotku. Ano. Ale samozřejmě, když se udělá ten polaroid efekt do kvalitní fotografie, tak vlastně se tam dostane víc detailů a přitom ty detaily jsou vlastně rozostřený, má to takový raster, určitou takovou patinu a ta deska vlastně vypadá jakoby staře, přestože je úplně nová, takže o to nám taky trošku šlo, aby tam vlastně byly vidět ty kontrasty toho, co vlastně dělám za hudbu, jaké generace se tam scházejí, že to je o té trojce, je to o těch třech lidech v každé generaci, třech písničkách od každé generace a tak dále, takže to byl nějaký jako záměr zatím.
0: No, konceptuálně to je teda opravdu jinak než minulá deska, která si pamatuju, že teda byla hodně japonská i vizuálně, ale byli jste tam asketičtí, myslím, že jste tam byli opravdu tři.
1: Ano.
0: A tady, když člověk rozevře to album a dívá se dovnitř, tak tady vidím hromadnou fotografii, patrně si myslím, že těch všech lidí, které tam je možné slyšet.
1: Ano.
0: A pojďme si teda k tomu říct, máš pocit, že se, když, to je jasný, zvuk se změnil těmi hosty, a taky tím jsou tam jejich kompozice, ale máš pocit, že se posouváte i jako trio samo o sobě nějakým směrem?
1: Posouváme určitě a myslím si, že to, co jsme třeba nahrali sami na tohle desku, jsou tři věci, tak vlastně jsou napsány tak, aby působili zase v nějaké harmonii a zároveň kontrastu s tím zbytkem.

0: vlastně současnost jazzu, jo? Nebo jak to říct, co je pro tebe moderní dneska?
1: Právě, že to je hrozně pestrý a jazz vlastně tím, že vždycky byl žánr, který natahoval věci z ulice, tak vlastně on bere pořád z ulice. On jako sice je hrozně sofistikovaný a lidi úžasně hrajou na svý nástroje, jsou to virtuózové a tak dále, ale vždycky se koukají na tu inspiraci do ulice. Mm-hmm. To znamená, že to, co dneska vlastně letí v pop music nebo v uliční hudbě, takzvané urban music, jestli tak dá říct, tak to se vlastně zrcadlí v jazzu, takže dejme tomu na jedné straně elektronika, na druhé straně hip-hop, že ten teďka všude vládne, na třetí straně třeba klasický pop, to určitě taky pořád je potřeba reflektovat nějakým způsobem. A vlastně všechny ty věci, které člověk jakoby uslyší na Spotify nebo běžným rádiu, tak jako ty lidi vnímají a snaží se to do té hudby zase vpašovat.
0: Je to pozoruhodný, že tady ten rej těch magických čísel se odehrává opravdu na mnoha frontách. Má to tři strany, na kterých je po třech písničkách a účinkuje na nich, pokud se nemýlím, 9 lidí.
1: 3x3.
0: 3x3, 3x3 a do toho...
1: Tři knedličky.
0: Ještě co jediné, co chybí, aby se to rozevíralo na tři části, ten obal.
1: No, tak příště.
0: A to by bylo už jako možná...
1: A ještě kdyby to byla třetí řadová deska, to by bylo úplně to sám nepovedlo.
0: Ale to ještě si pamatuju, jak mě kdysi přelostila kapela Pluto v Brně, když měli desku 3, která byla ale druhá. A oni pak řekli, že to 3 je ale sloveso.
1: Aha, tak takhle daleko jsem nemyslel, ale budu to říkat v příštích rozhovorech.
0: Dáme si druhou píseň z tohoto alba. Tedy spějeme pomalu k třetí písni, ale teď to bude ta druhá.

0: Tak, pojďme si říct konkrétně k těm hostům. Pojďme si představit vlastně úplně všechny účinkující. Nejdříve si řekneme, kdo hraje v triu, v tom základním, z Jakoby, na co, a potom pokročíme dál.
1: Tak předpokládám, že většina posluchačů neví, co znamená sakobi, je to takový jako japonský kryptogram, ale znamená to saxofon, kontrabas, bicí, ať to teda prozradím tady.

0: A proto se to jmenuje Sakoby. A to je teda to jádrové trio, které spolu normálně běžně hrává. My takhle hrajeme už vlastně od roku 2021, kdy já jsem vlastně na podzim 2020 jsem začal hrát na kontrabas, protože byl covid a bylo večer volno. Takže jsem začal s novou láskou. A vlastně velice záhy jsme začali tady v tomhle triu jakoby hrát a potom v roce 2024 jsme vydali debutovou desku. Museli jsme si počkat, že se trošku něco naučím na ten nástroj, že? A teď jsme se zase posunuli o kousek dál a hlavně to je taky o tom, že já se posouvám na tom nástroji, protože to je poměrně fyzicky, dejme tomu, náročný nástroj a člověk potřebuje fakt jako čas na to, až aby ho zvládl velmi, velmi slušně. Takže jsme se někam posunuli a tady to trio jsou vlastně spolupracovníci, kteří se mnou hrávají už x let i v jiných kapelách, hlavně v mojí vlastní kapele v kvartetu, které mám už od roku 16 nebo 15 snad. A to je Martin Kleibel na bicí a Radek Zapadlo na saxofon, takže to jsou moji takový souputníci, jsou to i dobří kamarádi a máme nějakou vnitrokapelovou chemii, nějak nám to funguje. Už jsme se prostě porovnali, co se týče toho času, vlastně, který bude být důležitý, tak tam už si myslím, že jsme nějak jako srovnaní na nevlně. A to je vlastně u té rytmiky, že jo, která jako v podstatě my jsme, kromě Radka teda, tak je hrozně důležitý, aby si tak ty muzikanti jako rozuměli i lidsky, i po té stránce rytmické, to je poměrně zásadní. No a na tom základním triu potom stojí ti hosté.
1: A teď si řekněme teda, mě zajímá nejdřív ta mladá generace.
0: Určitě. Tak mladíci, tak začnou ženou, abych, sice je to teďka už netrendové, genderově to vymezovat, ale já začnu přesto. Je to Geraldine Schnider, zpěvačka, která je ze Švýcarska, ale žije další dobu v Česku už. Je to úplně úžasná zpěvačka, která zároveň tady začala učit teďka na Janáčkově akademii muzických umění, učí tam jazzový zpěv a je to opravdu fenomén teda. Takže tato zpěvačka se objevuje ve dvou písničkách a jednu z nich dokonce napsala. Opravdu je to ona jedna z těch, který vlastně mají tu starší duši a dokážou napsat vlastně písničku v estetice třeba 30. 40. let. Takže ta písnička Full for You, která na té desce je, tak právě takovouhle estetiku má, takže si určitě poslechněte. Druhým je Josef Hanulík, skvělý kytarista, vzhodou okolností můj bývalý student, teda, ale není to proto, proč jsme ho pozvali, je to proto, protože prostě hraje skvěle na kytaru a má svůj zvuk, který bych, dejme tomu, nazval Amerikáno, ten jeho zvuk. Je to vlastně taková fúze blues, gospelu, bluegrassu, protože on na něm začínal a je z rodiny, která vlastně hraje bluegrass a jazzu. Takže to je takový jeho zvuk, vlastně takový ten moderní mix, který právě mají dneska hlavně singer-songwriter lidé, hlavně v Americe teda, tak takovýhle mix vlastně žánrů tam jako i nadále lidi dělají, ač už je to vlastně věc, která funguje několik desítek let. Takže Pepa Hanulík taky napsal jednu písničku, která právě má tady tenhle ten nádech té Amerikány, vlastně americké hudby, která vychází z té kořenové hudby, takzvané roots music, která v Americe vlastně je, ať je to ten gospel nebo blues, které jsou černé vlastně, ale do toho ty bílé žánry, to znamená country nebo bluegrass původní a tak dále. Takže Pepa Hanulík, úžasný kytarista a skvělý kluk. A poslední je cymbalista Michal Grombířík, ten je, myslím, že našim posluchačům znám, protože se vyskytuje v různých projektech od klasiky po folklor. Takže Michal je virtuózní hráč na cymbal, opravdu skvělý, ale nezneužívá té virtuozity, dokáže hrát velice vkusně a to určitě poznáte i na té desce, protože napsal písničku Sleepwalker, kterou teda zpívá Geraldine Schnider a on na ní hraje na cymbal, ale je vlastně uvidíte, že to je absolutně integrovaná věc do té kapely, že to vůbec nějak netrčí, že to prostě jako by to tam patřilo. Takže Michal má tuhle tu schopnost vlastně vytvořit nějakou energii, klimax v té písničce a zároveň splynout s ostatními, což ne každý umí.
1: Krásný. No tak teď si dáme písničku, abychom si to oddělili, jako když si člověk dává takový ten naložený zázvor, teda když jsme u té azijské kuchyně a pak se podíváme na další trojici, tentokrát trojici již zasloužilých hudebníků.

0: Posloucháte Proglas, pořád jak se vám líbí a já si je povídám s Vilémem Spilkou. Pouštíme si u toho album Sun kapely Sakoby, která se tady v magických kombinacích čísla 3, mimochodem 3 jsou i výkonní producenti té desky, to je neuvěřitelné, tak se dostáváme ke třem mladým hostům na albu. Pojďme si je představit. Pardon, starším, pardon, jsem řekl mladým, jsem se zmýlil, takže ke třem, teďka chci nějaké slovo, doajenům jazzové scény.
1: To je trefené zcela přesně a myslím si, že zároveň trošku jakoby podceněným doajenem, protože jsou málo nahrávání tyhle ti lidi. Milan Kašuba, který je jeden z nich, tak ten je asi nahráván ze všech nejvíc, ale Honza Dalecký, dříve Beránek, ten je spíš znám jako propagátor jazzu, rozhlasový redaktor, ale on je vynikající houslista, hrál 20 let ve Filharmonii Brno.
0: Ale taky měl kapelu Ornis.
1: A měl kapelu Ornis, přesně tak, která slaví, myslím, letos snad 50 let.
0: A ještě si myslím, že byl dlouho správcem odkazu nahrávek.
1: 60 let dokonce.
0: No a Jiřího Bulise konkrétně.
1: Ano. Ještě, to... On je takový badatel zároveň, lidé mu říkají jazzový policajt, protože má neskutečné znalosti o tom, kdo s kým kdy. A taky kontroluje třeba různé jiné psavce od jazzu, když udělají nějaké chyby, tak on vždycky jako přispěchá a opraví, takže to je jeho taková libůstka.
0: A vlastně bychom mohli taky zmínit pro toho, kdo by byl třeba teďka lehce zmaten, že bylo také možné ho znát pod jménem Jan Beránek.
1: Přesně tak, dříve se jmenoval Beránek a i tak to vlastně pod tímto jménem nahrál s Emilem Viglickým na desku Holomoucí městě.
0: Ano, ano.
1: A dokonce snad i do okna z Viglického nahrával nějaké tracky a tam hrál i Bill Frisell, skvělý americký kytarista, jako legendární. Takže Honza má za svou jako nějakou nahrávací kariéru, ale ta už je z poměrně dávné doby. Holomoucí městě vyšlo snad v roce 76 nebo 7.
0: Je to starší nahrávka.
1: Kdy ještě hrál vlastně Luboš Nandrš tam i na kytaru a tak dále. Krásná věc, mimo jiné, teda krásná deska. A Honza vlastně od té doby moc nenahrával a nám to přišlo škoda. On je takový dost hypersoudnej člověk, nechce moc vystupovat na veřejnosti už teďka, protože si myslí, že je starý a že už mu to nehraje, ale já myslím, že posluchači sami poznají, že mu to pořád hraje a já jsem rád, že jsem ho vlastně jako přiměl k tomu, aby s náma na té desce zahrál, protože on už, jak říkal, já už jsem to pověšel na hřebíček, ty housle a tak hrál teda na violu, aby se nespronevěřil svému vlastnímu prohlášení, ale na violu nahrál vlastně jediný standard na té desce, který se jmenuje In a Sentimental Mood a napsal Duke Ellington. A on nahrál téma tady toho standardu, takže to si na své přijdou ti, kteří mají rádi hudbu 30. 40. let, takže on to Dalecký. A poslední, kdo ještě taky málo nahrával vlastně, mimo, dejme tomu, Český rozhlas Brno, kde on teda byl v rozhlasovém orchestru dlouho a taky hostoval u Gustava Broma. Mnoho let je to Miroslav Hanák. A ten si myslím, že říkal mi, že 25 let nenahrával vlastní hudbu. Je mu 87, teda mimo jiné. A hraje pořád skvěle. Takže my jsme si říkali, že vlastně mladí třeba, kteří ještě nemají jakoby rozjetou svoji vlastní kariéru pořádně a ještě jsou málo na hraní, tak tam dostanou trošku expoze. A zase si trošku taky vzpomeneme na ty, kteří jsou, dejme tomu, v té závěrečné fázi kariéry, ale vlastně v poslední době málo nahrávání.
0: To mě teda zajímá ještě, jak tahle věc funguje, ale my si to opět oddělíme písní. Dáme si píseň a pak se zeptám na to, jak probíhalo natáčení desky.

0: Album, které si pouštíme, které se jmenuje Sun, tak já se tady dívám, že bylo natáčeno ve dnech, nebo vytvořeno vlastně možná, ne, protože recording a mix dokonce, jo, 10. a 11. ledna a pak mezi 2. a 6. březnem. Což vlastně jako je taková doba, kdyby, řekněme třeba folková nebo rocková nebo jakákoliv jiná žánrová kapela musela hodně spěchat, protože se tam jako ty písničky nějak se musí prostě posadit pěkně a všecko. Ale jak ta nahrává tady vlastně sfúzovaná, rozšířená jazzová kapela?
1: Tak asi bych jako první věc řekl, že nahrávala dohromady. To je docela zásadní, je ve studiu dohromady. To dneska už není úplně obvyklé. Ale bylo to záměrně, protože jsme chtěli zachytit takový ten vlastně kapelní, ano, dech, kapelní zvuk, nějaké napojení prostě. Přestože to, dejme tomu, pro ten celkový zvuk není úplně výhodná varianta, když člověk má to porovnání s těmi moderními nahrávkami, které prostě znějí třeba úplně dokonale, tak zase to má jako své jiné jakoby benefity i napojení té kapely. Si myslím, že je jako lepší, než když každý je oddělen v nějaké budce, nebo se dokonce snad nahrávají nástroje jakoby jeden po druhém, což v jazzu teda není úplně normální. Ale i v některým teda určitě jako to normální je, ale v tom, co hrajeme my, ten, který je hodně organický a snaží se lidi jako reagovat na jeden na druhého, tak tam to normální není. Takže to je jakoby první aspekt, že jsme to nahrávali všichni dohromady v jednom studiu, v jedné místnosti. Včetně zpěvu, musím říct, že Geraldine Schneider, která hrála na klavíru toho a zpívala písničku Fool for You, opravdu jako dohromady s náma. To je unikát, bych řekl. A vlastně jsme to dali jakoby v reálu na ten take. Takže dohromady nahrávali jsme to ve studiu na Orli, které známe, protože jsme tam nahrávali už vícero desek dřív s jinýma kapelama a nahrávali jsme to tak, že protože jazz je nízkonákladový žánr, tak vlastně musíme být maximálně ergonomičtí v tom nahrávání. Takže většinou tam chodíme s tím, že to nějakým způsobem už umíme, plus minus, a nehledáme jako nějak zásadně ty aranžerský vlastně tvary jakoby v tom studiu.
0: To mě právě zajímá, jestli jako, když přijdou ti hosté, tak jestli oni předtím dostanou nahrávku, se kterou si doma třeba zkusí zahrát, nebo jestli dostanou jenom noty a teď jestli dostanou až na místě, protože ty možnosti jako toho, jak k tomu přistoupit, jsou různý. Může to být jako Miles Davis, že si jako pozve do studia, koho v životě neviděl a odmítá mu i sdělit, jako, jaký akord po odklepání to bude.
1: To je taky skvělý systém, to určitě se někdy doufám v budoucnu taky dáme. A tam už je fakt, aby trošku tam bylo nějaký to jako jasné vedení. Miles Davis na to byl skvělý, který letos teda má zhodou okolností 100 roku. Takže je dobrý na něho vzpomínat v dobrým. Vlastně je to tak, že třeba Věrek Hanák nebo Milan Kašuba napsali písničky a dali nám dopředu třeba aspoň nějaký schéma. A Mirek Hanák je, protože to je aranžér, aranžoval pro různé orchestry, pro Gustava Broma a další. Takže ten opravdu je v tomhle velice pečlivý, takže ten nám poslali demo, jak to vlastně vypadá, a my jsme dostali všichni svoje party a ty jsme vlastně jakoby nahráli, a protože jsme hráli jazz, tak jsme improvizovali samozřejmě na části té formy, a to si každý vyimprovizoval, jak chtěl, ale vlastně měli jsme dopředu jasno, jak to bude. A on, protože je zkušený muzikant, tak věděl, jako, jak to bude znít vlastně, že jo, v reálu. Akorát jsme prostě museli zahrát na nějaký úrovni, aby se mu to líbilo, což se naštěstí snad podařilo, doufám teda.
0: Aby to znělo jako stará parta prostě.
1: Přesně tak, to je ta jeho písnička. No a vlastně to stejný bylo s Milanem. Milan prostě donesl písničku a tak jsme vlastně jenom potom řešili detaily. Jo? Takže většinou ty muzikanti, kteří hrají takovýhle žánr, tak těch zkušeností mají hodně. Jsou na nějaký technický úrovni, že když se jim něco dá jako na pult, tak vlastně to jako hnedka zahrajou. A vlastně takhle to bylo i tady v tomto případě. Takže když Radek zapadlo, saxofonista dostal od Milana třeba téma, tak se na to den dopředu podíval. Ve studiu se to doladilo a už se hrálo. Takže. A snažili jsme se dávat co nejméně takeů, protože když nahráváte jazz, tak je dobrý zachytit ten panenský moment, vlastně tu svěžest, jak říkáš, aby prostě ta hudba měla nějaký sdělení, nějaký puls, aby to nebylo už, že člověk se pak opakuje a ví, že se opakuje, už to trošku blokuje, takže vlastně maximálně třetí take, víc to nebylo. Druhý, třetí take, většinou jsou to. První takey byly takové jako zkušební, jsme to projeli, a druhý, třetí take se bral, takže tak většinou to tak bylo.
0: Výborně. Tak my si teď dáme ještě jednu skladbu a pak si dáme závěrečnou část našeho povídání.

0: Ještě jednou si budeme chvíli povídat s Vilémem Spilkou. Posloucháme zde album Sun od kapely Sakoby. A mě teď teda zajímá, jak to bude s kapelou do budoucna, jaké jsou plány spojené třeba s tou nahrávkou, jako kolik těch věcí se dá běžně zařadit do repertoáru, byť třeba jsou navázány na ty osobnosti, které tam hostují. Prostě co se chystá v kapele?
1: No, máme vlastně teďka takový dilema, do jaké míry a s kým vlastně jezdit na koncerty a do jaké míry jezdit vlastně sami v těch třech, což samozřejmě budeme dál dělat a máme dostatek repertoáru na to, abychom utáhli celý večer ve třech a taky to děláme, pravidelně hrajeme. Ale máme teďka tady tuhletu novinku a vlastně už jsem zkoušel pořadatele občas naťuknout, jestli by nechtěli rozšířenou sestavu. Samozřejmě většinou je to otázka peněz, takže vím, že do budoucna budeme muset jezdit ve třech hodně, ale jako chceme si aspoň jednou, dvakrát do roka tohleto střihnout, což se nám teďka podaří, protože jsme křtili už vlastně v Jazz Doku 6. června, ještě máme jeden křest v Brně 15. června a vlastně tam budou teda ty plné sestavy. V Praze jsme byli teda jenom s mladýma, ale v Brně budou všichni. A to se moc těšíme, vlastně, že si to zahrajeme. A tak, jak je to vlastně jako i natočeno. Ale pak do budoucna doufám, že se nám podaří občas aspoň někde urvat takovouhle jako komunitní věc, že se nám podaří se vlastně sejít. Jo? O to nám taky šlo. My jsme se potom vlastně fotili, že jo, na tu desku někdy koncem dubna a vlastně jsme se tam všichni sešli a bylo to úžasné setkání. Celý den jsme vlastně byli v jedné kavárně v Židenicích a vlastně probíhalo tam focení, hráli jsme. Bylo to prostě pěkný den strávený s fotografem, který byl velice nevtíravý a nechal nás vlastně žít. A párkrát si nás někam postavil a bylo hotovo. Takže to je vlastně jako druhý důvod tady tohohle konceptu, že se vlastně s těma lidma chceme vydávat a že těch příležitostí se vidět není mnoho. A když se člověk je trošku vytvoří tím, že získá nějakou možnost někde zahrát, tak je to vždycky fajn.
0: Vileme, moc děkuju za povídání, moc děkuju za to, že jsme mohli dneska poslouchat tu hudbu z alba Sun od tvé kapely Sakoby, vaší kapely společné. A co říct, no držím palce, ať se všechno daří, ať máte radost setkávání s hraní a to se přenáší na posluchače. Díky za návštěvu.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Dneska byl tady hostem Vilém Spilka, povídal se s ním Martin Kišperský a my vám společně přejeme hezké dny. Mějte se pěkně, nashledanou.
1: Nashledanou.

Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůně ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat vlastně

ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší.

0: 있을 거라.
1: Jednu hodinu ráno vás na Proglase zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme introdukci a Rondo Capriccioso opus 28 pro housle a klavír od Camille Saint-Saënse. Skladbu zahrají Jitka Nováková na housle a Josef Hála na klavír.

Slyšeli jste introdukci a rondo Capriccioso od Opus 28 pro housle a klavír od Camille Saint-Saënse. Skladbu zahráli Jitka Nováková na housle a Josef Hála na klavír. Následuje dueto číslo 3 pro housle a fagot od Nicola Paganiniho. Skladbu zahrají Pavel Eret na housle a Frank Leblois na fagot.

Právě dohrálo dueto číslo 3 pro housle a fagot od Nicola Paganiniho. Skladbu zahrál Pavel Eret na housle a Frank Lebloha na fagot. Následuje 6 kusů v kanonické formě opus 56 od Roberta Schumana. Skladbu zahrají Frederica Valli a Lorenzo Gelmi na kladívkový klavír.

Slyšeli jste 6 kusů v kanonické formě opus 56 od Roberta Schumana. Skladbu zahráli Frederica Valli a Lorenzo Gielmi na kladívkový klavír. Následuje Preludium, chorál a fuga od Césara Franka. Skladbu zahraje Marek Kozák na klavír.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste preludium Chovugu od Cezára Franka. Skladbu zahrál Marek Kozák na klavír. Na Proglase přebíráme relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůži.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Pořadu, který mapuje okamžiky, které změnily životní směřování hostů směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Dnešní příběh bude vyprávět Láďa Vachek. Dobrý poslech vám za celý tým rádia přeje Milan Remeš.
10: Mé jméno je Láďa Vachek a rád bych se s vámi sdílel o zázracích konané Pánem Bohem v mém životě. Pocházím z nevěřící rodiny, k víře jsem se dostal až v pozdějším věku a po nějakém roce 2000 jsem se seznámil se svou budoucí ženou. Postupně se nám narodili 3 děti. Oba dva jsme byli v té době hledající nějakou lásku, víru, porozumění, šťastný život. Byli jsme hledající v ezoterickém světě a tam jsme hledali to naše štěstí. Já jsem v té době byl členem i Rozekruciánů církve Růže a Kříže, což je takové mystické společenství, kde se různě pracuje s energiema, s kivadlem a tak dále a tak dále. V té době jsem hledal nějakého mistra duchovního, chtěli jsme prostě žít takový ten pohodový, příjemný život. Dneska se koukám zpětně, tak vlastně vnímám tu ezoteriku jako krásná široká cesta, která někam vede, lemovaná kytičkama a tak dále.